Dnes bych vás po řadu na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: Šťastný tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořad se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toni Kšindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc, se Sandy Noskem, tehdy kapelníkem štemberské kapely Babi Léto. Slovo dalo slovo a domluvili se na pravidelných rozhlasových pořadech. A Babí léto nám teď zahraje.
1: Až jednou hejna mých podivnej ptáků vrátí se v podzimní větrnej den, zahlídnu zahradbou dešťovejch mraků.

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté Porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Kalistek, 30 měli Nezmaří a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60. to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem, 100. jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků a to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

Mnohé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquot s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mně a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Hraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open End v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují.

0: Houslí koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý kauboj, měl vošlehanou tvář a na ně kofru vylepenej playboy kalendář.

hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

let uteklo od těch zlatých dob a já díky svým názorům teď těžko scháním job. Teď už jsem bez iluzí, znám víru, fízli, strach.

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

Dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskutečnily. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě zhrnu to nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v Olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: My chceme, doufám, že i vy společně to dáme dohromady, tuto hodinu zábavy českého humoru a taky v soutěž. Máme červen, takže soutěžíme o knížky. To je možná překvapení pro mého hosta. V červnu poprvé s námi Majka Tomsová. Majko, ahoj.
2: Ahoj Patriku a zdravím všechny, kteří se rádi smějí.
1: A můžete vyhrávat knížky z naší edice, u čeho se chcete zasmát, jestli u vyprávění Uršuly Klukové, snad Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Nadě Konvalinkové nebo Libuše Švarmové. Přemýšlejte a otázka se dnes bude týkat Majky Tomsové, ale až na to přijde
2: to
1: řada
2: jsem
1: času. Jestli to budeš vědět.
2: No.
0: Humoriáda.

0: vysíláme s vámi a vysílat budeme. Humoriádu, která začíná teď už naplno s Majkou Thompsovou, tak co si vybírá z toho dnešního seznamu komiků?
1: No tak já jsem moc zvědavá na pana doktora Plzáka, našeho nejslavnějšího manžeologa. Manžeolog, to je termín podle vzoru geolog.
0: Ano.
1: Protože jeho hlášky, co se týká manželství, jsou zajímavé. Jednak je to spolužák mého tatínka, byl o rok mladší než tatínek z lékařské fakulty, když tatínek dělal jiný obor. A druhak je to pedagog našeho původce manželství, doktora Petra Šmolky, protože ten nás manželem seznámil. Tak.
0: Jak je všechno propojené, jak se tady všichni známe.
1: Ano. Praha je malá.
0: Miloslav Plzák varuje, ukázka, kterou právě teď pouštíme s Miloslavem Šimkem.
2: Co dělat se ženou, která pláče?
3: No tak samozřejmě to víme všichni, pláč není zrovna lahůdka, pochoutka pro muže. Ženy, ženy znají celou škálu pláčů, od takového toho škytavého pofňukávání až po táhlé vytí.
4: Žena vlk, že jo? Když nemáme sáně, tak to nevyužijeme.
3: Požárníci říkají, že na sirénu.
4: A vyjíždějí.
3: Všem podívejte se, teď něco vážnějšího.
4: No, samozřejmě.
3: Když žena pláče, tak vyměšuje co? Slzy.
4: No řekněme, produkuje.
3: Tak žena produkuje slzy. A v slzách jsou velmi vzácné látky, zvané lizozymy. A ty ničí bakterie a viry. Víte, co to znamená? Že když žena pláče, tak se vlastně dezinfikuje.
4: Aha. Takže vlastně to napřed chce ženě nařezat a pak se s ní líbat. Hezky nám tady radíte, doktore. To je pravda. Co dělat, když se se mnou manželka pohádá a pak si ještě provokativně píská?
3: To je vážná věc. Tady se nemůžeme smát. My neznáme jediný spolehlivý prostředek, jak přetnout manželskou hádku. To neznáme. A když se vám to někomu podaří, tedy doporučuji 15 minut počkat, pak jít k sobě a nikdy se neomlouvat. Jo, žádné takové, promiň miláčku, že jsem ti řekl, ty stará medúzo. To chce vždycky jenom gesto smíru. Uvaž kafe.
4: Aha. Nesmí se říct, uvaž mi kafe, ty stará medúzo. To se nic nevyřeší. Lze si vůbec udržet muže na celý život?
3: Budete se divit, ale lze.
4: A co to chce?
3: Co to chce? Pohovku, přikrývku a polštáře. A když muž otevře dveře, vrací se z práce, co musí žena říct? Václave, ty jsi ale utahaný. Honem se najez a pak si rychle lehni. Ženy totiž takhle neodpočívají, ženy nesnesou ležet na pohovce dlouho. Ty lítaj od kšeftu ke kšeftu a když za sebou táhají toho svýho, ten vypadá jako válečný zajatec. Když žena uloží odpoledne muže na pohovku, někdy se stane, že on se najednou posadí a řekne, Marie, pojď sem, tady máš 30 korun a něco si kup.
4: Korun, to se mačka nalítá.
1: Tak to se mě dost osobně dotklo, že použili Marii.
0: Dostala si 30 korun od muže někdy?
1: Já jsem dostala hodně, daleko víc.
0: Jo.
1: No, to ti nebudu prozrazovat. Ale já mám takový recept na manželství, zkratku louhu, rire, moto. Víš, co to je?
0: Netuším.
1: Aby to vydrželo. Louže humoru, rybník respektu a moře tolerance.
0: Aha.
1: A my budeme mít zlatou svatbu teď v červnu. To je 50 let.
0: Vás to čeká takhle, to je hezký, no.
1: A může za to Petr Šmolka. Opravdu, ten nás seznámil. No.
0: No ale to, když jste si naplánovali svatbu, to už bylo na vás. Nebo vám určili termín svatby?
1: Ne, ale seznámil vás před těma 51 lety.
0: A prosím tě, a může teda vítáš někdy tím stylem, že jako odevřeš dveře, je, ty si unaven, pojď si rovnou lehnout a tak, jako směřuješ ho na pohovku, nebo tohle
1: nefunguje
0: u vás?
1: Ne, on se většinou vrhne k žehlícímu prknu, protože...
0: Protože tam stojíš ty.
1: Ne, protože když jsme měli 40. výročí svatby, ano. Tak si koupil nové žehlící prkno. všechno, tak jsem mu k tomu koupila žehličku a jeho největší vášní je žehlit.
0: Fakt?
1: No, teď už.
0: Dostal ke 40. výročí svatby žehlící prkno.
1: No.
0: A to předtím, to jste měli těch 40 let, nebo tak po 10 letech mění tak výročí?
1: Nejenom prkno, ano.
0: Pořád ho to drží teda, pořád žehlí.
1: No, rád.
0: Jo, fakt?
1: No.
0: I to, co máš dnes na sobě, žehlil?
1: Ne, tak...
0: Žehlí sobě nebo i tobě?
1: Ne, jenom sobě. Jenom no, sobě, občas i mě, i když samozřejmě ty podprsenky a kalhoty, to ne.
0: Dobře, dobře, můj tatínek třeba, ten si sám pral spodní prádlo, skládal si ponožky a tak, ale ostatní třeba nechával na své ženě, mojí mamince.
1: Máme
0: ale...
1: to taky tak.
0: Jo, taky tak, rozděleno. Tak jsme se dozvěděli něco, jak to funguje v Tomsu, na vážení, jak to funguje u nás. Jednoduše, musíte si vybrat další ukázku, buď to bude ta stejná, nebo pokračování toho stejného, to znamená Miroslav Plzák, Miloslav Šimek, anebo jiná dvojice, nabízím já proti Milana Lasicu a Julia Satinského, přidám ještě třeba Kamilu Magálovou, ať tam nejsou úplně sami, a scénka nazvaná V žaláři. To je varianta B. A nebo můžeme pokračovat s tím, co jsme už načali. Varianta A. Tak 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v této chvíli, a taky číslo SMS-kové 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám pište, ať to můžeme zařadit do té správné kolonky. Tak do toho.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to humoriáda a možnost vybírat si ukázky mluveného slova, ty s humornými příběhy, scénkami, taky anekdotami, anebo i radami. V případě tedy Miroslava Plzáka s Miroslavem Šimkem. Nebo scénka Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová. Jsou ve hře. Co vybíráte po telefonu 731 800 900? Ptáme se s Marí Tomsovou dnes ve studiu.
3: Dobrý den, jsem z Lanškrouna, hlasuju pro Bčko.
2: Dobře, zdravíme do Lanškrouna, děkujeme moc za zavolání a přesouváme se za dalším. Kam? Dobrý den.
4: Den z Salonu republiky, vás zdraví Magdalena a prosím Ačko, hezký den.
2: Dobře, taky zdravíme do Hradce, děkujeme moc, ať se daří. A další telefonát, kdo tam je?
5: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, teďka jsme v parku řádí, moje pejsanda tady řádila. Takže teďka se vyřádíme u humoriády našema ušima.
2: A s kým? Koho byste doporučil?
5: Takže zdravím paní Majku a Patrika. A
2: děkujem.
5: Budeme pokračovat.
6: Děkujem.
2: Dobře, tak jo.
6: Pozdravujte pejska.
2: Je ještě někdo dobrý den? Ne? Položil? Tak někdo další, kdo je připraven?
7: Dobrý den. Standa, Zemník vás, Patriku, zdraví paní Majku a pokračujte Ačkou.
6: Děkujeme.
2: Budeme tedy pokračovat Ačkem s Miroslavem Plzákem, který opět varuje.
8: Má se v lásce experimentovat?
9: No podívejte se, za svobodna ano, to ano. Ale v manželství varuju. Podívejte se, to, co nabuzuje mileneckou lásku, je touha a touhu. Tu nabuzuje zase unikání, toužím po tom, co mi uniká. A já se vás ptám, jak mohu toužit po své ženě, kterou mám každý večer spolehlivě zaparkovanou vedle sebe.
8: Já mám řešení, doktore. Že by manželka spala vždycky někde jinde po bytě a nechávala takový turistický značky, že bych jí hledal. Spojit lásku s takovou bojovkou vlastně.
9: Některé manželky si to taky představují tak, že se skočí z postele a říkají, chytej si mě, chytej. Ono to má řešení a je to jeden z nejzávažnějších problémů. Můj, váš, vás všech tady, my musíme v manželství touhu nahradit stereotypí. Jinak, konkrétně řečeno, po 10 letech manželství, úterý a pátek, a je to bez problémů.
8: Úterý a pátek, říkáte. Proto se mi zdáte posmutněle, i když je Silvestr, ono je pátek dneska, že? Poraďte nám, doktore, existuje něco na povzbuzení mužné síly?
9: A povzbuzení existují. Existují 2 školy. Jedna tvrdí, jeste dráždivé látky a druhá tvrdí, jeste lehko vstřebatelné cukry. Pro vás to znamená, že budete-li na rande, sněste pocukrovanou okurku se šráčkou.
8: To už vím teďka, kde bych to rande prožil. Co má vlastně dělat muž, když přistihne ženu in flagranti?
9: No takovej opravdovej umělec života, ten nemrkne a vypůjčí si o to milence 15.
8: To se těžko vymáhá zpátky.
9: To tedy, jo, to se moc těžko vymáhá. Ale podívejte se, pravá...
8: Někdo tady lituje, že si nepůjčil.
9: Mně to tak připadá. Podívejte se, ale pravá, opravdová prevence inflagrantie, žádné překvapovačky. Vrátit se ten den, když řeknete, že se vrátíte. Podívejte se, jste třeba v Karlových Varech, koupíte manželce dárek, za 700 chcete jí udělat radost, přijedete o 2 dny dřív a ona doma s nahým chlapem. To je
8: a vy pro něj nic nemáte, že? Byl jste jako vždycky perfektní, děkuju vám za vaše odpovědi. Jenom ještě mi tak řekněte pro mě, víte, Plzák, to je vaše pravé nebo umělecké jméno?
2: Tak to byla ukázka číslo 2 na vaše přání. Jsme moc rádi, smáli jsme se i tady ve studiu. Teda. Takže vzpomínka na Miroslava Plzáka a Miroslava Šimka. Miroslav Šimek, ještě jsme neprobrali s tebou. Viděla jsi ho?
6: Jasně,
2: protože
6: znali jsme
2: musela,
6: se, to víš, jo.
2: Musela uvádět ty pořady některé.
6: Samozřejmě, a byla jsem i hostem v Semaforu v návštěvním dnu, takže netykali jsme si, ale samozřejmě jsme se potkávali pracovně velmi často. A navíc to byl víceméně kolega, nejenom jaksi moderátor, ale i učitel.
2: Ano, a tady zadrž, protože tady už se budu ptát já.
6: Aha.
2: A posluchači, budeme mít soutěž.
6: Tak jo.
2: Vážení. Budeme soutěžit o knížku, jednu z těch 5, které jsme vydali, a to si můžete vybrat. To je pravidlo, které máme po celý červen. Z těch výherců, kteří tak těch v jednotlivých kolech, těch denních zvítězí, pak v pátek losujeme ještě někoho, komu dáme, pošleme digitální rádio, aby měl doma pěkně tu moderní bedínku s kvalitním příjmem i humoriály, kterou posloucháte. Tak knížek je 5, připomeňme si je, jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, pak následovali Kulišárny Josefa Dvořáka, třetí v pořadí byly Vylomeniny Jiřího Krampola, na řadu pak přišly Radovánky s Naděj Konvalinkovou a poslední knížka z loňska Děkovačky Libuše Švormové. Co si vyberete? No nejprve otázku, ale tu položím až tomu, kdo se dovolá na telefonní linku 731 800 900. Zatím je obsazená, protože je vyřazená z provozu, ale já ji teď otevírám a umožním někomu se dovolat a tedy vlastně i soutěžit. Tak kdo je na telefonu, kdo se dovolal, kdo to stihl a dokázal se provolat do studia?
10: Dobrý den.
2: Dobrý den.
10: Tady Petr.
2: Petr odkud?
10: Z Klatov.
2: Dobrá, zdravíme do Klatov. Petře, ptám se, co vystudovala na filozofické fakultě Marie Tomsová. Za A. češtinu a výtvarnou výchovu. Za B. matematiku a fyziku. Co myslíte?
10: Já bych řekl, že teda asi tu češtinu.
2: Majko?
6: To je pravdu. Já a matika, no to by bylo.
2: Tak aspoň bys to vystudovala, pak bys to uměla. Ne.
6: Já jsem od 5. třídy byla doučována, protože jakmile vyjel vlak ze stanice A a druhý ze stanice B, tak byl konec. To už bylo nad mé chápání, takže ta čeština výtvarka. Petře, gratuluju.
2: Kdyby vy jste měl studovat, tak byste si vybral taky češtinu nebo spíš tu matematiku?
10: Já spíš tu matematiku, já byl matematice dobrý.
2: Jo, dobře. Možná i díky tomu jste se dobře zavčasu provolal, správně odpověděl a teď si můžete vybrat jednu z těch 5 knížek, která to bude?
10: Já bych si vybral tu Naďu Konvalinkovou.
2: Radovánky. Dobře, ať vám udělá radost, ještě nám zůstaňte na telefonu, abychom si zapsali adresu, kam knížku budeme posílat. A vy se mějte krásně a poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a taky v pátek, nezapomeňte, kdyby k tomu bylo ještě rádio.
6: Mějte se hezky.
2: Děkujeme moc. Takové bylo dnešní kolo soutěže, to další zase zítra, budeme opět soutěžit o knížku a pak ještě losovat právě to rádio, takže zítra to bude dvojnásobné, ale teď je třeba samozřejmě pustit si další písničku a pokračovat v tom dnešním vysílání a pak poprosit Majku Tomsovou, aby nám vybrala další ukázku mluveného slova. Tak poslouchejte.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petrovi tedy ještě jednou velká gratulace k radovánkám. Samozřejmě, že jakoukoliv knížku z naší edice té humoriádnické si můžete objednat i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz. Knížky vydal radioservis vydavatelství Českého rozhlasu, takže si můžete udělat radost, pokud vám třeba ještě nějaká chybí do té série a pokud ještě jsou i ty nejstarší kousky, které samozřejmě ubývají. No a teď připomeňme, je tu s námi Marie Tomsová. Kdo s námi bude z toho archivu? Kdo zazní? Koho vybereš?
2: No, tak já bych si moc přála pana Wericha, protože jeho laskavý, humorný pohled na svět a chytré myšlenky. Mně se třeba strašně líbí jeho citát. Paměť je výsadou blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat. Chytrý musí vymýšlet, protože já si teda nepamatuju nic. Ale nejsem nejsem natolik chytrá, abych si něco vymyslela. Ale pan Werich ten to umí, tak já jsem na něj moc zvědavá.
1: A dnes nám řekne třeba to, jak hudba působí na člověka.
3: No tak Alexander Ragtime Band, to jste poznali, ne? No a tím to vlastně začalo. A no pak jsem studoval a odkud jsem dal ve Francii, pak jsme tady studovali práva, no a teď to tak zasadili jsme to divadlo a stali jsme se vyznavači jazzu. No tenkrát nebyli ti malinký rádia a to, no tak jsme kupovali desky, jak se věděli prachy, kupovali desky a poslouchali celý odpoledne jedno za druhé do úplného obehrání. A tak jsme se seznamovali s jazzem, který přicházel z New Orleans.

0: стоя.
1: Ну, а так хоть их без сакмели, что все?
0: А, если у нас тіло. Ну, так ми це знамені базійськими сім'єшкою свого дали до громади оркестр джазовий. Ну, з глядіска поднікателського, тоді це було шіленці, протože то було велике драга залежитост. Vlasta Borjana se nám smávala a říkala, proč tam máte ten orkestr, když vás to stojí šílený peníze, no, ale my jsme, no, to byla pravda, ale my to měli rádi. My jsme hlavně s Voskovcem se těšili, vždycky, když jsme zkoušeli novou hru, až to kluci zmáčknou. A to jsme seděli v tom hledišti a poslouchali a to jsme si to nechali zmáčknout ještě jednou a Jiřek. A to jsme se v tom koupali, to byly jam session. No, měli jsme to rádi a člověk tu práci musí mít rád, když mě se ten to má být. Ale já vás tady vlastně nudím, protože to jsou všechno věci, které už byly řečeny, napsané a tak dále. To je z toho, že se spu do těchto věcí. Tady by mělo teď přijít něco od Jaroslava Ježka, protože teď zrovna by býval měl 60. A já si myslím, že taková nejpěknější věc na podzim a největší překvapení na podzim je jarní vítr. Jarní vítr v téhle době to musí zvednout náladu.
2: My si nedáme Jaroslava Ježka, my si dáme Marcela Zmoška až za chvíli, ale zpívala někdy?
3: Já.
2: Veřejně, na produkci, Majka tam svá. Vytěšené oši asi uslyším ne, nebo překvapíš a řekli, že jo?
3: No, pokoušela jsem se, když jsem jezdila s Karlem Štědrým místo Pavlíny Filipovské, která měla mateřskou dovolenou a hvězdami toho pořadu byla Iveta Simonová a Karel Hála. A tam jsme měli i kapelu a s tou jsem se pokoušela zaspívat Whisky, to je moje gusto. Karel z toho moc velkou radost neměl teda.
2: Ale tak určitě diváci ano, tehdy ne. Tak zvládla z toho přece.
3: Jo, tak s tou kapelou jo, jsem to zvládla. Jo.
2: Iveta Simonová to slyšela taky o tom, nebo zpívala?
3: To byli všichni u toho.
2: Byli všichni u toho,
3: ano.
2: Jo.
3: Byl takový zájezdový pořad, jezdili jsme po vlastech českých, moravských i slovenských. Byla to velká legrace, protože všichni měli úžasný smysl pro humor. Iveta Simonová tam měla, nebo má pořád takový ten suchý, anglický, ano, glosující humor, báječná žena.
2: Jaké to je cestovat s orchestrem? Jede se autobusem nebo jak?
3: Tak já jsem jezdila s mnoha orchestry, ku příkladu s orchestrem Karla Vlacha, tam mě právě přivedl Karel Štědrý jako svoji spolu konferenciérku. Tenkrát jsem ještě takhle nebreptala, jako teď. Pak jsem jezdila s orchestrem Československé televize, takže to se vždycky jezdilo autobusem. Ale tadyhle to, o čem mluvím s Karlem Štědrým, to byla malinká kapela Zdeňka Vašátka a jezdili jsme v autech. Já s Karlem, a teda Štědrým, a Iveta s Karlem Hálou.
2: Co kdyby se stalo, to je riskantní, rozložit takhle ten ansámbl, že jedno auto se někde zdrží, nedorazí, i to se stalo někdy? Že
3: ne, jste nestalo.
2: Třeba, vždycky jste se sjeli všichni.
3: Ale já jsem taková lekavá a zachránila jsem nám víceméně auto a možná i životy, určitě zdraví, protože já křičím.
2: V nebezpečí.
3: Ano, v nebezpečí vyvádím řidiče z míry. Podle toho, jak jsme ohroženi, tak se blížilo auto zprava, které mělo mít přednost a Karel jel taky. A já jsem zařvala, tady trošku předvedu, takhle nějak, pardon pane zvukaři,
2: tak
3: já se omlouvám.
2: Tak já bych se jako řidič lekl a možná bych narazil.
3: On se lekl a dupnul na brzdy a tím jsem nám vlastně zachránila život.
2: Jo, kdyby se blížil zleva, budeš křičet jinak?
3: To bych nekřičela, kdyby se blížil zleva, tu máme přednost.
2: Vážení, pokračujeme dál další ukázkou. Buď s Janem Verichem, anebo s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kajzrem. Nabízím proti já, vy si ale vybíráte na telefonu 731 800 900 a během písně, která už teď zní, jak jsem stýbil, tedy Marcela Zmoška, jeho dlaně. Vy použijte prsty k vyťukání telefonního čísla i toho SMS-kového a třeba i k vyťukání textové zprávy. Pak musíte mít číslo uložené, nebo teď si ho rychle napište 90 01 04 pro odeslání textu. Stovky. Heslo Humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku si právě vybíráte. Těšíme se na vaše zprávy.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vybíráte a vybírat si můžete dál. Jan Verich ve hře, anebo Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Rozhodujete na telefonu 731 800 900 a mluvíte tak s Patrikem Rozehnalem a s Marí Tomsovou. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: A zdravím vás tam oba dva do studia a Patriku, hezký moderátor pochoutkový rok.
2: Dobře, děkuji moc za to, že mladá generace poslouchá. Kdo další?
4: Ahoj,
2: tam je?
4: Davide.
2: Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den.
2: Ano.
5: Braňo z Martina.
2: A co vybíráte, Braňo?
4: Hola, Braňo.
2: Ačko nebo Bčko? Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme na dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Honza z Choliny. Já vám přeju krásný den. Zdravím vás oba dva a prosím vás, bych potřeboval Bčko. Pardon, Ačko.
2: Ačko, Ačko, dobře. Když děkuji. Potřebujete, tak potřebujete, zapisuju a děkuju a Ačko. Ačko to je, je to Jan Verich. Ohraní v Americe, teď vzpomínky.
7: Byla restaurace, která se jmenovala Ruby Fu. Byla to čínská restaurace a výtečná, my jsme tam chodívali ještě s jedním naším dobrým přítelem, který už je mrtev, dej mu pánbu nebe, moc rád si dával s náma tam to čínský vepřový divný uzený maso, co se tam jí jako předkrm. A jednou jsme šli do divadla, tam hořelo. V té restauraci. No v New Yorku velmi často hoří, to není žádná senzace, ale senzace byla v tom, že vycházelo ven spousta číšníků Číňanů, kteří byli rozčílení a nesli si ty svý civilní obleky a boty a všecko si to skládali hned vedle k nám do divadla, do zadního hereckého vchodu. Tam byli, měli celý majeteček složený a bylo jich tam asi 30. A rozčíleně si čínsky říkali, že hoří. A ono to tak znělo, jako když bzučeje. A tak tou čínštinou, která je taková hrdelní a zpěvná, a bylo jich moc, a ono to znělo, jak na jaře včely. Takový... V tom my jsme vcházeli s Voskovcem a s Kanadou Lee, a tak jsme zůstali stát úplně okouzlený tím, a tak jsme to poslouchali a najednou se Kanada Lee na mě otočí a povídá moňo, moňo, a já jsem mu odpověděl ňoma, a ňo. A Voskovec se do toho vymýsil, říkal a moňo, a ue. A Kanada Lee zase odpověděl a ňo. A tak jsme začali mluvit čínsky, to, ten moment. A 14 dní jsme na sebe my tři nepromluvili nijak než čínsky. A to šlo tak daleko, že třeba u mě zvonil telefon a já zvednu telefon a ozve se ohoňo. No já jsem odpověděl, ohoňo. A najednou Kanada Lee na druhé straně mě dlouho vyprávěl, tak 15 minut, ohoňo. No já jsem mu potom odpověděl, položili jsme to. A to jsme měli s takovým klidem, že jsme prostě měli takový čínský týden, možná dva. Ale oni to hnali, Voskovec s Kanadou Lee, tak daleko, že když právě v té scéně, v první scéně, kde je ten Caliban a ten Trinculo skovaný, jsou oba pod tou jeskyni před deštěm a ze strachu pod takovým hadrem a přichází ten Stefano, kterého jsem hrál já, a přichází s písničkou a má si všimnout toho, že z toho hadru koukají čtyři nohy. A právě jak to ta role předpisuje, on se lekne, on je opilej, a lekne se a říká, co to je za monstrum tady, které má čtyři nohy. Tak v tom momentě já musel stát nad tím hadrem, pod kterým byl Voskovec a Kanada Lee. A jak tak stojím na tom jevišti sám, tak pod tím hadrem slyším a druhý hlas říká. Teď se mnou to začalo lomcovat, protože oni věděli, že to se mnou bude lomcovat. Proto to začali říkat. Jenže já jsem chvilinku sebral všechny síly, uklidnil jsem se, aby lidi si nevšimli, že se směju. Mluvil jsem svou roli dál a klek jsem si až k ním, což jsem jindy nedělal, a řekl jsem tak, aby to lidi neslyšeli. A teď jste měli vidět ten hadr, jak začal lítat. Teď se tam ty dva chlapi začali strašně chechtat a povyskakovali. Ovšem k naší smůle zrovna ten den tedy byla paní režisérka Peggy Webster, ta to režírovala v divadle na inspekci. Jak jsme dostali vynadáno čínsky, to nemáte ponětí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Majko, tebe někdo rozesmíval někdy při výstupu, že jsi moderovala někdo třeba z portálu nebo zpoza kamery?
4: No, neskutečný byl Miloš Frýba. To bylo strašný. To byl takovej bazilišek v tom nejlepším slova smyslu, který opravdu neváhal, nelenil, vlezl do toho studia za kameramana.
2: Ano.
4: Postavil se vedle a teď ty máš něco hlásit, přímý přenos v tom hlásání, bez čtecího zařízení, čili z paměti, a vedle kameramana stojí Miloš Frýba a dělá třeba břišní tanečnici a neváhá si sundávat jako striptýzovým podáním košily. No a ty máš zachovat tvář a text.
2: Jo.
4: Miloš byl opravdu neskutečný. Ve vymýšlení tadyhle těch ptákovin
2: ale
4: tomu dělalo velmi dobře.
2: Muselo mu být jasné, že on byl vedoucí, ne? Svého času taky nějak vedl ty hlasatele.
4: No, potom ano, ano, ano, ano.
2: Takže že to když tak schytá, když to někdo z jeho kolegů takhle pomotá díky právě jeho vtípku. Tomu vůbec
4: nikdo
2: nevadilo.
4: By ho neprásknul.
2: Ne. Ty by to neprásknul, jestli se smála, protože Frýba dělal tanečnici. To přiznáš až po letech tady
4: ano,
2: u nás rozhlase. Jo?
4: Přesně tak.
2: Dobře, tak Majka Tomsová, náš host, vybírala různé ukázky, zabrali u vás, ty moje zatím prohrály, tak já je teď na konci vrátím do hry a vy si vyberte, ať nevybíráme za vás něco dalšího, ale ať vy si zahlasujete. Tak tedy ve hře zpátky s Ačkem Milan Lasica, Julius Satinský a Kamila Magálová, a Bčko Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Co uzavře dnešní vysílání? Rozhodněte o tom na telefonu 731 800 900 nebo zaslanou SMS-kou na číslo 90 01 04 ve tvaru Humor mezera A nebo Humor mezera B. A k tomu teď skupina Olympic v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Řekl bych, že už máme skoro rozhodnuto, ale můžete ještě krátký hlas někomu věnovat, nebo informaci. Dobrý den, kdo to je?
2: Takže zdravím Majku a Patrika a dáme si Kajzera.
3: Děkujeme.
1: Máte pravdu, přesně tak, takhle nám to vyšlo skoro 100%, takže Kajzer Labus, otravná cestující tady je.
4: Je tu volno tady v tom kupátku? Je, koukám, že tak si sednu, že na co bych si nesedla. Je, to jsou hitce, to vám po... Mohl byste mi to dát náhodou, bo teda... Já už jsem taky, já jedu až Přeloučce. Já, no do Tanvádu. Ježiš, já se musím trošku vyloftovat. To vám povím teda, ale to jsou takový... Můžete mi to dát?
5: Tak, jděte se luftovat někam jinam.
4: Ale prosím vás, takže to zlobte se, ale já musím, to se nedá, nezlobte se na mě, ale... Ježiš, vejde se to tam někam nahoru?
5: No, nevejde, protože tam nic není, no.
4: Že to tam vždycky bylo, každou chvíli, no, ale to jsou ty tam... spěšný vlaky, on vždycky říká, že státy, hlavně, že je spěšný, že jo, to by se jeden zblad. Já. Tak to nechte někde, tak já to vyhoďte z okna, nebo co, já nevím, co si budete dělat. Já nesu tady ešus, já jezdím pro jídlo do nejlepší, pro ty penzisty mají takový vám dobrý, teďka tam jídla takhle, ale necháte mi to všecko tady. Ježiš, tak já jsem si říkal, já je to stát nestěnu a pak jsem to nakonec stihla, víte, já jsem nejhorším nakonec, ale on taky má autobus, má spoždění od nás, víte, z mikro to nic, má spoždění a náhodou dneska to všecko stihne, tak jsem si říkala, dobře, stihne to a stihla jsem to nakonec. Že si nesum dáte tu bundu, prosím vás, tomu horku, to je hrozný, mě jste připomněl, víte, co jste mi připomněl? Ježišmarja, snad jsem si vzala doklady, to by bylo, abych si nevzala doklady, jo, mám je. No, vy jste mě připomněl taky s tou bundou, to se, u nás, Franta Kožíšek, soused, on vedla, on vždycky nosí bundu a on vám třeba, on v té bundě spí, to si představte. A já jsem potkala jeho ženu, jo, to si poslechněte, já jsem potkala, jo, vy asi neznáte paní Kožíškovou, že jo, to je potvora hrozná, ježišmarja, to byste nevěřil, že takhle, a ona vám řekne, ten můj spí i v bundě, já slyšela něco jiného, no to bylo hrozné, já jsem se celá na určitě podcast na první díli, já jsem si myslela, že se úplně zblázním, no já byla úplně z toho, ale jsou to hity, ježiši, jak to lítá po těch, to je hrozný, to... No jo, jak tam je, no, potřebuji to trošku, kdyby sprklo. Já jste mi připomněl, vy koukáte z okna jako můj starý vdovec. Teda Jezus, to vám řeknu. Ten taky takový vždycky čučel z okna, já mu se říká, kam koukáš? A mu říká nikam, je to nějaká logika, není, že já si povídám, no. Co pak to čtete, tohleto? Co to máte za knížku, tohleto? Co pak to je tohle?
5: Paní, já bych...
4: Já bych, to říká taky moje zna, no, já bych a nic nakonec. Nábych, že jo, no jo.
5: Já bych si rád přečetl knížku, děkuju vám.
4: Já jsem si dala kapesnice, co to máte za knížku? Co to je? Může se, já jsem taková zvídavá bába, že každý říká, ženská, ti tobě to jede jako kulomet a máte pravdu. Já bych vyhrala vlasteneckou válku, že mám pravdu, pane, no jo. A ještě, že to je volné místo, já si tak odechnu, já jsem tak šťastná, že se můžete také popovídat, to je mi ta první manžel 2 roky mrtvej, druhý manžel rok mrtvej, třetí manžel 18 mrtvej, já jsem úplně sama, jenom 4 holý stěn, já to jste mi připravil. Takhle víte, jak se na mě kouká, nebo štík Arnoš, takhle se kouká,
5: prosím,
4: to byl pes, to, víte, to byl pes.
5: Prosím, paní,
4: no, prostě, co byste prosil, mě každý prosí,
5: Já jsem rád, že jsem v klidu, že jedu a že si mohu přečíst knihu.
4: Jakou knihu čtete, to by mě moc zajímalo, jestli mě můžete zesvěřit. Co to je za knížku tohle?
5: To vás určitě nebude.
4: Ale bude mě to, mě zajímá všecko, víte, mě zajímá úplně všecko. Co pak je za knížku, co to čtete pěknýho?
5: Agáta Christie.
4: To snad vám všecko, co ta bába napsala. Jak se to jmenuje tohleto? Jak se to jmenuje? Počkejte, já vám tam na to nakouknu. Vražda v tunelu. No, to se mě to 14, co jsem to dočetla. To je tak skvělá věc, to byste nevěřili, jak to dopadne. Víte, kde je vrah? Lord James Tyfrant. No, tento. A to byste vůbec nevěřil, že to je možné, že ten chlap to udělal tohleto. To byste vážně nevěřil.
5: Pani, já jsem vás žádal, já nepotřebuji, protože...
4: Vidět,
5: no, to není možné, to není možné. Jak jste říkala, kdo byl
4: Lord Pentreville, on to je vrah nakonec. No jistě, to je vrah, ano.
5: No dobře, ale on se převlékl za toho Smise.
4: Kde pak by se převlékl za to, se převlékla stará Morrisová, prosím vás, to víte, že jo. Kde pak ten má, no to víte, ale to byste nevěřili,
5: já jsem... No tak teď už mi ta knížka je na hovno.
4: No ale tak, to ježišmane, co děláte, se rozkilujete.
1: úžasná dvojice, udělala tečku za dnešním vysíláním, pomohli jste nám vybrat, za to moc děkujeme. Soutěži budeme zase zítra, navíc je tam ještě ve hře to rádio, první týdenní cena v červnu. Dnes to byla Majka Tomsová, děkuji za návštěvu, Majko.
3: Moc mě těšilo, děkuji Patriku, přeji vám krásné slunečné a veselé léto.
1: A udržte si dobrou náladu, úsměv na tváři, co nejdéle, co to jde. A samozřejmě při poslechu vysílání Českého rozhlasu, který jede dál, písničkou, zprávami a dalšími pořady. Mějte se.
6: Když ok.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kamiony dál neprojedou po části průtahu Olomoucí. Policie stíhá mladého řidiče za tragickou nehodu u Křelova Břuchotína. Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili Guatemalu. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Hezké brzké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hejtmanství společně s olomouckým magistrátem zachovají omezení průjezdu nákladních aut nad 12 tun částí města. Ta se měla vrátit na průtah v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská po dokončení dálničního obchvatu. Kraj si ale část komunikace převzal do vlastnictví, převedl na druhou třídu a mohl tak průjezd kamionů znovu omezit. Doplňuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: V části frekventovaného průtahu platí zákaz od roku 2009. Po dokončení dálničního obchvatu měl být zrušený. Město s tím nesouhlasilo a podalo námitku. Návrat nákladních automobilů by totiž znamenal víc hluku a prašnosti, na což upozorňovala i řada obyvatel v této části města.
0: Olomoučtí kriminalisté obvinili 22-letého muže za tragickou dopravní nehodu. Došlo k ní loni v listopadu u Křelova Břuchotína na Olomoucku. Zemřela při ní 15-letá dívka, dalších 7 lidí se zranilo. Obviněný řidič auta, ve kterém cestovala, vjel do protisměru, kde se srazil s jiným vozem. Obviněn je z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za kterému hrozí 2 roky až 8 let vězení. Sdělil to mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Případ bývalé vedoucí pracovnice horských lázní Karlova Studánka už projednává bruntálský soud. Rozsudek může padnout za měsíc. Sonja Kellerová čelí podezření, že ovlivnila veřejnou zakázku státního podniku. Z funkce jí tehdejší ředitel lázní odvolal na začátku letošního roku. Bruntálský soudce Vladimír Čermák Českému rozhlasu potvrdil, že už vypovídala většina svědků.
3: Tam jsem vyslechl všechny svědky, kteří byli vyslechnuti v rámci přípravného řízení a pak jsem to hlavně líčení odročil, tam ještě jeden svědek navržený. Bude se pokračovat a pokud je přijde svědek, tak nejspíš tam už bude vyhlášen rozsudek potom toho 1. července.
0: Případ se týká výměny oken v jednom z lázeňských domů. Podle státní zástupkyně obžalovaná ovlivnila pořadí uchazečů, kdy vítěz tendru odstoupil. Bývalá vedoucí pracovnice lázní obvinění odmítá. Sport. Česká fotbalová reprezentace vyhrála i druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa. Po vítězství nad Kosovem porazila v generálce v New Jersey Guatemalu 3-1. Góly národního týmu dali Šik, Chorý a Višinský. Češi se dnes v podvečer středoevropského času přesunou k Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí zemského času přesunou k Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Do turnaje vstoupí za týden utkáním proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Na střední Moravě dnes čekáme velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehaňky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně se má obloha vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S komplikacemi počítejte ve Šternberku. V souvislosti s konáním závodu Ekce Homo a doprovodným programem na hlavním náměstí jsou uzavírky v centru města, ale i dalších komunikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 5. června a svátek má dnes Dobroslav a Dobroslava. Vše nejlepší. Víkend před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, vaše tipy, ale také jaké máte počasí, pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Za chvíli kalendárium, zazpomínáme na léta minulá. Miláno a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Miroš Birka a právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Dobré ráno.

sama nevím, čemu vlastně věřím.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. No a v tuto chvíli společně zazpomínáme na léta minulá.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 5. června. Svátek mají muži, kteří nosí ryze dobré jméno. Dobroslav. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. Plán evropské obnovy a pomoci válkou postiženým zemím vyhlásil v roce 1947 na půdě Harvardu státní tajemník George C. Marshall v proslovu později nazvaném Marshallův plán. Jeho autor za něj dostal Nobelovu cenu míru a válkou zničené země 13 miliard dolarů. Tato podpora byla nabídnuta i Československu. To nadšeně přijalo. Ale po 2 dnech a jedná ani se Stalinem šel Marshallův plán u nás ke dnu. Syndrom získaného selhání imunity neboli AIDS poprvé klinicky popsal před 45 lety v roce 1981 americký lékař Michael Gottlieb. Léky na tlumení HIV AIDS se neustále zdokonalují a většina nemocných žije plnohodnotný život. Jediný ligový titul v klubové historii získali před 40 lety v roce 1986 fotbalisté FC Vítkovice. Tehdy to byl klub TJ Vítkovice. Poslední léta se Vítkovice pohybují mezi 3. a 4. nejvyšší soutěží. Expresní vlak Regiojetu směřující do slovenských Košic se srazil před 2 lety v Pardubicích čelně s nákladním vlakem. Rychlík podle zjištění drážní inspekce minul návěstidlo zakazující jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Nehoda si vyžádala 4 mrtvé, 27 lidí skončilo v nemocnicích. 55 má dneska americký herec Mark Wahlberg. Začínal jako rapper pod jménem Marky Mark. Nejčastěji ho vídáme v akčních filmech. A já přeju krásný pátek a skvělý víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 5. červnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, minuta po čtvrt na šest a svátek má dnes Dobroslav a Dobroslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Dnes mraky a přehánky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce. Jeho pejska ulice Stupkova 17 stupňů. Přerov 14 stupňů Celsia. Napsala Monika, těší se na víkend a na rodinné návštěvy. Kostelec 16,5 stupně, tolik naměřila Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 17:30. Dobré ráno. 40 let maluje svatou rodinu v současných reáliích. Při tvorbě obrazů plných světla, dětí a pestrých barev se Jan Knap inspiruje díly starých mistrů. Jeden z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků teď na výstavě v Olomouci představuje díla inspirovaná biblickými příběhy, své starší práce vytvořené ve Spojených státech amerických nebo Itálii, ale i ilustrace k pohádkám.
1: Když jsem poprvé vstoupila do ateliéru Jana Knapa, tak mě zaujal klid a pokoj, než udělal kafe. Tak jsem pozorovala stromy, jabloní. Měli na sobě jablka a čekali na to, než je někdo sklidí. Pak jsem si uvědomila, že hodně z těch obrazů se odehrává u něj doma.
2: Říká kurátorka Miriam Kolářová před obrazem Jana Knapa, který odpovídá právě vykreslené idyle.
1: A že vidí něco, co umisťuje do prostředí určitého druhu idyly a hlavně pokoje a ticha.
2: Do na první pohled naivních náboženských motivů se prokresluje dobrodružná povaha Jana Knapa.
1: Od umývání oken na mrakodrapech v USA, kdy sloužil potom později jako mariňák v americké armádě, který se nějakým způsobem přenesl až do dnešní doby, do současnosti.
2: Autor výstavy Jan Šicha vysvětlil, že účasti při zahájení této výstavy zabránili Janu Knapovi zdravotní potíže.
3: My jsme s Janem Knapem sousedé. Já jsem si koupil ruinu v pohraničí, kterou jsem opravil. On si koupil ruinu v pohraničí, kterou si opravil. Pro mě nejhezčí překvapení toho se tam nastěhovat bylo, že mám za souseda malíře světového formátu.
2: Svá díla považuje zásadně za nehotová a vrací se k ním i po letech. Pro svou monografickou přehlídku v Olomouci dokonce vytvořil na poslední chvíli i několik nových pláten. Na jednom z nich je například kytara ještě bez strun. Knapovi obrazy hrají podle Jana Šichy všemi smysly.
3: Ono se to jmenuje Okna do ráje, protože ráj si nějakým způsobem představujeme. Jan Knap v jednom rozhovoru, který jsme vedli, říká, že v Dantově božské komedie je povedenější peklo, protože je nám peklo vlastně blíž. A když děláte ráj, tak musí být plný, takže ty barvy jsou zářivé. U ptáčků víme, že zpívají, u nástrojů víme, že se na ně hraje a u hezkých věcí, které tam jsou, víme, že si na ně můžeme sahnout. Takže on se nám snaží opravdu zprostředkovat obraz našeho světa, včetně andělů.
2: V olomouckém arcidiecézním muzeu si výstavu Okna do ráje Jana Knapa můžete prohlédnout do 18. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Průměrná mzda v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,1% na 43 819 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl téměř o 6,5%. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad. Dělníci v Lipové Lázních na Jesenicku v těchto dnech dokončují výstavbu nového zázemí pro kulturní a společenské akce. Je za domem s pečovatelskou službou, kde obec akce pořádá. Stávající zázemí bylo podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka nevyhovující. S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Upozorňuje na ně kyberbezpečnostní společnost Gen Digital. Podvodníci lákají na falešných náborových stránkách na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor a přitom z ní vylákají citlivé údaje. Sport. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost a postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a obloha se má vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor, Flipen.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše první vzkazy. Ondra píše, že milovníci škodovek mají o víkendu sraz v kempingu Žralok Plumlov na Hanáckém Škoda srazu, který proběhne od dnešního dne do neděle a budou slalomové jízdy na letišti ve Vrbátkách i v autokempu, soutěže zručnosti, večerní zábava s hudbou i spanilá jízda na Prostějovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Šternberg čeká od dnešního dne až do neděle legendární závod do vrchu Ecce Homo. Program odstartuje dnes v 18 hodin na Šternberském náměstí. Vzkaz od Honzy. Střední lesnická škola v Hranicích oslaví v sobotu 130 let svého působení a od 9 do 18 hodin otevře celý areál školy. Budou i hudební vystoupení, zazní třeba trubači a potěší i dřevorubecká show. V sobotu se v areálu za podjezdem v Jeseníku jede MTB Short Track Jeseník 2026, což je cyklistický závod pro děti i dospělé, píše Jarek. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 5. června, svátek má Dobroslav a Dobroslava, vše nejlepší. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. No dnes mraky a přehánky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 14 stupňů, většinou zataženo a zatím klidno, zdraví Naděja. Štíty polejasno, 10 až 13 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, klidno a stále sucho, píše Břeťa. Bystrovany 16,5 stupně napsala Olga, která bude dnes uklízet a vařit hovězí guláš.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
4: Na všechno mám dost času.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 6:15. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Dobrý den.
2: Přeji také a budeme se věnovat zácpě.
1: Tedy těm z vás, které podezřele často trápí tyto problémy na záchodě.
2: Jste nervózní z toho, že se nemůžete vypráznit? Mýváte méně než 3 stolice týdně?
1: Mýváte tuhou nebo dokonce velmi tvrdou stolici? Nebo pocit, že střeva jsou ještě plná?
2: Mýváte křeče v břiše, trpíte nadýmáním, máte dojem plnosti, těžkosti nebo pocit ucpaného konečníku?
1: Dejte nám vědět o svých potížích a popište své problémy ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
2: A také nám můžete nechat vzkaz na záznamníku s číslem 221 553 770.
1: Opakujeme ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy, které můžete volat teď hned. 221 553 770.
2: Zácpě a všemu, co s tím souvisí, se budeme naživo věnovat už dnes odpoledne po 13. hodině v poradně Vesele a zdravě.
1: Poslechnout si můžete i dnešní reprízu po 20. hodině.
2: Tak naslyšenou u tématu, o kterém se nezdráhejte mluvit, o zácpě.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 6 hodin. Policie, armáda a záchranáři zvou dnes do Přerova na akci Občan a bezpečnost. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravu ve Šternberku omezují uzavírky kvůli závodům Ekce Homo. Policie, armáda a záchranáři zvou dnes do Přerova na akci Občan a bezpečnost. Prostějovský tenista Jakub Menšík si zahraje semifinále French Open s Němcem Zverevem. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. S uzavírkami některých ulic musí až do nedělního večera počítat řidiči v centru Šternberka. Konkrétně například v ulicích Dvorská a Barvířská a taky na parkovišti u sportovní haly Ekce Homo. Důvodem jsou stejnojmenné automobilové závody. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
3: Do neděle 7. června do 6 hodin ráno budou úplně uzavřeny ulice v centru Šternberka. Konkrétně se to týká ulic Radniční, Jaroslavové, Vodní, Partizánské, Čechovy. Zavřeno bude také Hlavní náměstí, Dvorská, Barvířská a parkoviště u sportovní haly Ekce Homo a parkoviště na Potoční.
2: V sobotu pak bude uzavřena i celá Opavská až Polipinu a budou neprůjezdné i silnice směrem na Horní Loděnice, Loděnici, silnice Sadová a na Valech, stejně tak i v neděli. Prostějované už znají vítězné projekty v participativním rozpočtu. Díky hlasování se dočkají rozšíření disk golfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chutěbory, modernizace dětského hřiště v Krasicích a rozšíření venkovních dřevěných hracích prvků pro děti v biokoridoru Hloučela. Sdělil to primátor František Juraza ANO. Areál výstaviště v Přerově dnes bude patřit tradiční preventivně bezpečnostní akci Občan a bezpečnost. Pořádá ji tamní odbor policie spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Od 9 hodin můžou návštěvníci nahlédnout do práce jednotlivých složek policie. K vidění bude jejich technika i vybavení, včetně vrtulníku. Vicepolicejní mluvčí Lenka Vanková.
4: Součástí programu budou statické i dynamické ukázky dalších složek integrovaného záchranného systému. Těšit se můžete i na techniku armády České republiky, doplněnou o ukázky bojové činnosti na zemi i ve vzduchu. Po celou dobu akce bude veřejnosti přístupná budova územního odboru, kde si každý může vyzkoušet například laserovou střelnici. Připraven je také bohatý doprovodný program, mimo jiné i možnost plavby člunem po řece Bečvě.
1: Sport.
2: Tenistu z Prostějova Jakuba Menšíka čeká odpoledne semifinále Roland Garros. Jeho soupeřem bude Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
5: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takový v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a postupně se má obloha vyjasňovat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Šumperku do dnešní půlnoci počítejte s uzavírkou Žerotínovy ulice v místě železničního přejezdu, a to kvůli jeho opravám.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a s vámi Vítek Šoukal. Probouzíme se do pátečního rána, volno se už rýsuje před mnohými z nás. Jestli ale v sobotu či v neděli zamíříte do práce, tak budu držet palce, ať vám to v ní co nejlépe utíká. Jestli se budeme dnes a zítra slunit, anebo se budeme bát bouřek, to proberu v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, psali o budování bazénových lázní v Olomouci a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Muk. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Budování bazénových lázní v Olomouci se připravovalo před 100 lety. Článek na toto téma, který vyšel na začátku června 1926, zaujal Ditu Wojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Stavební úřad předložil náčrty a přibližný rozpočet bazénových lázní, které se měly stavět při hlavním toku Moravy na místě, kde stála městská plovárna. Stavební místo mělo výměru 6,5 tisíce metrů čtverečných. Příchod k lázním byl naplánován od třídy českých legií. V jejich středu měl stát bazén 25x40 metrů s oddělením pro plavce a děti. Okolo něj pak 200 uzavřených kabin a šatna otevřená s 200 skříňkami. Dále sprchy s připojením na vodovod a strojírna se studnou, odkud se měla čerpat voda do bazénu elektrickým pohonem. K tomu sluneční lázně s lehátky a bufet. Cena byla stanovena zhruba na 600 tisíc korun československých. Při projednávání městskou radou na radnici se ale vyrojily pochybnosti o vhodnosti zvoleného místa a padly jiné návrhy na jejich umístění, například mezi Hejčínským cukrovarem a závodištěm na Lascích.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tady pátek 5. června, 6:45 a svátek má Dobroslav a Dobroslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí. No dnes mraky a přehánky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Hranice 17 stupňů oblačno napsala Petra Prostějov, 17,5 stupně píše Martina, která má na snídaní domácí bábovku, dobrou chuť. Šumperk 14 stupňů, tolik má na teploměru Helena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovy. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Na první.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne. Víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook, co podniknout v době volna. Pojďme na vaše další vzkazy. Jitka s manželem se chystá na den s cyklostezkou Bečva, který bude v sobotu od 10 do 17 hodin ve Stodole u Bečvy. Bude se vyrážet i organizovaně, a to v 9 hodin z Přerova od lávky u tenisových kurtů. Třetí ročník městských slavností Šumný Šumperk připomíná Eva. O víkendu se vrátí Šumperk do času Malé Vídně a první republiky. Bude spousta jídla, zábavy i koncertu a nejvíce Eva těší na skupinu 100 zvířat. Svátky města Olomouce proběhnou od dnešního dne do neděle. To už připomíná Jirka, bude průvod ke cti svaté Pavlíny, bohoslužba a koncert v kostele svatého Mořice, taneční večer pod širým nebem a mnoho dalšího. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Na silničním průtahu v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská v Olomouci bude dál platit zákaz jízdy nákladních aut o hmotnosti nad 12 tun. Jeho zrušení hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Olomoucký kraj ale část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví a průjezd kamionů omezil, sdělil to hejtman Ladislav Okleštěk za ANO. Motorová paliva v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zlevnila. Litr benzinu Natural 95 se prodává v průměru za 41,30. Před týdnem byl asi o korunu a 80 haléřů dražší. O korunu 90 na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Třetí ročník městských slavností Šumný Šumperk zve o víkendu do centra Šumperka. To se vrátí do časů Malé Vídně a První republiky a zároveň nabídne současnou hudbu i moderní městskou zábavu. Sport. Sprinterka z Nového Jičína Karolína Maňasová na atletickém mítinku v rakouském Zankpeltnu překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost a od západu postupně déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 315 u Hrabové, když pojedete na Leštinu, stojí tam porouchané auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vypravíme do jesenické nemocnice. Od července se změní systém žádanek na mamografické vyšetření. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. Od července by mělo být preventivní vyšetření rakoviny prsu pro ženy dostupnější. Nově bude moct vystavit potřebnou žádanku přímo mamografické centrum, a to bez nutnosti předchozí návštěvy praktického lékaře nebo gynekologa. K návrhu ministerstva zdravotnictví, který má posílit prevenci, se zatím připojila část zdravotních pojišťoven. Jak se na tuto změnu připravují v Jesenické nemocnici a jak si téměř po půl roce provozu vede tamní pracoviště, které provozuje Prostějovská nemocnice, to zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Mamografické pracoviště v Jeseníku funguje zhruba od února. Podle radiologické asistentky Zdeňky Šrétrové-Černohousové zde denně vyšetří v průměru 20 žen.
2: Ženy jezdily do vzdálenějších pracovišť, nejčastěji do Šumperka, což je docela potom zimně problém se dostat vlastně dopravně, takže ženy skoro každá to uvítala, že tady to pracoviště je.
1: Vyšetření je určeno především ženám starším 45 let. Jeho absolvování zatím potřebují žádanku, vysvětluje vedoucí lékařka Mamocentra Prostějov Lucie Krpcová,
3: kterou jí vystaví gynekolog nebo praktický lékař, a s tou si zase opět zavolá nebo objedná se v systému příslušného screeningového pracoviště.
1: Systém žádanek se ale od července změní. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Klientka VZP od 1. července žádanku pro návštěvu mamografického centra potřebovat nebude. Nová úprava bude přínosná v případech, kdy chce žena absolvovat mamografické vyšetření v jiném období než preventivní prohlídku u gynekologa. Žádanku ztratí nebo jí přijde upozornění z mamografického centra, že už 2 roky nebyla na screeningu.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna se na tomto kroku dohodla s ministerstvem zdravotnictví. Podle Krpcové by změna mohla ženám celý proces objednání na vyšetření zjednodušit.
3: Myslím si, že to je usnadnění cesty k tomu, aby se mamografický screening stal ještě snáze dostupný. Aby to nebyla pro někoho překážka, že musí složitě někam chodit, žádat a ztrácet čas, tak to je to určitě zkratka.
1: Žádanky ale úplně nezmizí. I nadále budou potřeba, říká Krpcová.
3: Kdybyste přišla bez žádanky k lékaři, to je jako kdybyste přišla do obchodu bez peněz a čekala, že vám to zboží dají a počkají, až tím ty peníze přinesete. To je podobná paralela.
1: Vystavovat je ale budou přímo v mamocentrech. Podle Krpcové by změna mohla pomoct hlavně soukromým mamografickým centrům.
3: Pro nás se vůbec nic nemění. Jo. Jak říkám, určitě je trošku jiná situace v mamocentrech, které jsou součástí nemocnice. Jiná situace je mamocenter soukromých. Tam určitě toto pro ně je velký benefit, že mají tu možnost.
1: Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Lékaři proto doporučují nepodceňovat preventivní vyšetření. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí nás dnes čeká?
2: Od západu bude přibývat oblačnosti, nyní ještě někde je i oblačnost zmenšená, ale postupně se zatáhne, přidá se také déšť nebo přehánky, srážky budou častější spíše na severu regionu, no a později odpoledne k večeru budou opět od západu srážky ustávat a oblačnost se bude protrhávat, může se na večer objevit už jenom nějaká ojedinělá přehánka. Teploty dnes pouze do 20 stupňů, na horách do 15 a vítr postupně mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: V noci se postupně vyjasní, k ránu v údolích se mohou ojediněle vyskytnout mlhy. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, v horských údolích výjimečně až ke 4 stupňům. Vítr slabý, proměnlivý. Zítra opět zase slunečno, jasno, polojasno. Na horách se může vytvořit kupovitá oblačnost. K večeru pak bude přibývat oblačnost na další frontě, ale zatím to bude beze srážek pro Olomoucký kraj. Teploty v sobotu 21 až 25, na horách kolem 16 a slabý proměnlivý nebo východní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji příjemný pátek, hezký víkend a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
4: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 7 hodin. Je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme židly. Cvik cvičíme v leže na zádech. Pokrčená kolena, lokty u těla drží židly nad hrudníkem. S výdechem zvedáme židly vzhůru a zároveň odlepujeme hlavu a trup od podlahy až po lopatky. S nádechem přitahujeme zpět na hruď a trup k zemi. Celý cvik opakujeme 15krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 7 hodin. V Bělé pod Pradědem opraví 3 silnice. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Bělé pod Praděrem opraví tři silnice. V Olomoucké vědecké knihovně začal výzkum středověkých rukopisů. Čeští fotbalisté v generálce na světový šampionát vyhráli nad Guatemalou. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Pěkné páteční ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci se pustí do oprav tří silnic v Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Ty poškodili povodně na podzim roku 2024 a silničáři je poté opravili pouze provizorně. Rekonstrukce bude stát přes 8 milionů korun. Práce by dělníci podle nezávislého starosty Radomíra Neugebauera měli dokončit do konce léta.
2: Jsou to dokonce tři části v rámci obce. Jedná se o komunikace v horní části obce, které dá se říct na sebe navazují. Jedna část je konkrétně tady u obecního úřadu. Jsou to takové krizové úseky, které sice průjezdné jsou, ale z důvodu právě složitosti bylo přistoupeno k tomu, aby byly prioritně vyřešeny.
1: 17 let vězení uložil krajský soud 19-letému Martinu Vítkovi za vraždu muže v Dlouhé Loučce na Olomoucku. K vraždě došlo už loni v září. Mladík muže bodl nožem do krku v bývalém Kravíně, kde přebývali bezdomovci. Podle kriminalistů si vše detailně dopředu připravoval. Znalci u něj shledali hrubou patologii osobnosti. Rozsudek není pravomocný. Chemici a historici z Univerzity Palackého a Akademie věd dělají kompletní výzkum iluminací vybraných středověkých rukopisů ze sbírek Olomoucké vědecké knihovny. Provádí je moderními metodami bez rizika poškození vzácných děl z 11. až 14. století. Podle ředitelky Olomoucké vědecké knihovny Ivety Čulpíkové se jedná o první výzkum tohoto druhu v České republice.
3: K takovému komplexnímu zkoumání je to poprvé. My si o to slibujeme, že nám to přinese poznání. Z čeho jsou tyto ornamenty a vůbec ty materiály těch vzácných rukopisů. Mají k dispozici jak graduál loutský, tak Bibli boskovickou, Bibli olomouckou. Jsou to ty naše čtyři významné kulturní památky, které tu máme a ty zkoumají.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili v New Jersey Guatemalu 3-1. Navázali tak na nedělní výhru nad Kosovem. Vítězný gól dal rodák z Olomouce Tomáš Chorý. Po vyřazení z kádru Slavie nastoupil do soutěžního zápasu téměř po měsíci.
4: Cítil jsem se dobře, nějak jsem to samozřejmě vypadl, ale trénoval jsem individuálně, makal jsem, abych byl připravený a jsem rád, že se to vyplatilo. Sezona už se uzavřela. Já jsem plně koncentrovaný na to, co se děje teď a těch situací v tom životě je strašně spousta, s kterými jsem se vypořádat. Je to jenom fotbal a já si myslím, že jsem dost silný na to, aby se s ním vypořádal. Mám vlastně rodinu, která za mnou stojí a to je to nejdůležitější, jsme zdraví a o to se vždycky můžu odrazit.
1: Do mistrovství světa vstoupí Češi za týden soubojem s Jižní Koreou.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Objevit se můžou už jen ojedinělé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Foukat má zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici 436 z Bochoře na Přerov u Lověšic. Probíhá tam úklid vozovky po dopravní nehodě.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend je před námi. No to se hned radostněji vstává. Jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si vzpomeňte na to, co budete rádi a s nadšením dělat o víkendu. Já se například chystám navštívit některou z rozhleden v našem kraji, ale také budu doma montovat skříně, což mě určitě procvičí v trpělivosti. Za chvíli uslyšíte vaše další víkendové tipy a hrajeme písničky. písničky, které nestárnou, chystá se Jitka Zelenková a právě teď bude znít skupina Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na další vzkazy. Jarka napsala: sobota 13:30 Zlaté hory, Zlatokopecký skanzen a Den dětí, pirátská výprava za pokladem. Mirek zmiňuje regionální den železnice, který bude v sobotu od 8:30 v Olomouci v areálu Českých drah muzea u hlavního nádraží. Čeká nás výstava historických železničních vozidel, jízdy zvláštních vlaků v čele s legendární Rosničkou nebo okružní projížďky motorovým vozem Věžák. V sobotu se na hřišti TJ Tatran Moravičany uskuteční den mikroregionu Mohelnicko s motem Mezigenerační soužití. Představí se mimo jiné kinologický klub Moravičany, mladí hasiči, bude i loutkové divadlo a mnoho dalšího, píše Zdena. Sobotní odpoledne nabídne na kluzišti v Drahotuších dětský den spojený s kácením májky. Začíná ve 14 hodin, to už je pozvánka od Věry. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Do 5. červnového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tedy pátek, čtvrt na 8 a svátek má Dobroslav a Dobroslava.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. Dnes mraky a přehánky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné napsal, teplota 16,5 stupně, je zamračeno, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost 85%. Vypadá to na dešťové přehánky. V Žárové je oblačno, fouká slabý vítr a teplota se blíží k 15 stupňům Celsia, píše Tonda. Doloplazy u Nezamyslic, polojasno, 17 stupňů, vlhkost 81%. Dnes jedu na sraz absolventů stavební průmyslovky v Lipníku nad Bečvou. Po 60 letech, napsal Miroslav. Užijte si to.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Na Opavsku se chystá stavba sdílené větrné elektrárny. Měla by zajistit spolehlivé dodávky elektřiny při takzvaném komunitním sdílení. Místní spolek se inspiroval zkušenostmi v jiných zemích, kde větrníky doplňují solární panely na střechách, vodní elektrárny nebo třeba bateriová úložiště. První komunitní větrník by mohl stát do 4 let.
1: Jo, a hospoda je toto, jo? Takže na ten se sdílí, jo?
2: Aha, to je starý, jo, tak ten si pamatuju.
3: Debata u elektroměru vedle hospody v Kravařích na Hlučínsku. Je tu na výzvědách i pan Šimon. Z fotovoltaiky na střeše domu chce vyrábět elektřinu, o kterou se potom rozdělí.
4: Mám ji namontovanou, to základní povolení už mám.
3: A budete vyrábět a sdílet elektřinu?
4: Vyrábět a sdílet.
3: Jenže jenom fotovoltaika nestačí, říká Jiří Krist, předseda spolku Enercom Opavsko, který byl mezi průkopníky sdílení energií.
5: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
3: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát i kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo. Turbína bude stát asi 250 milionů korun.
5: My spoleháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
3: Máte nějaký odhad, kdy by mohla stát?
5: Do roku 2030.
3: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enercom, teď je jich v Česku už 30. Ten opavský má 100 členů, vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. A podle Jiřího Krista věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají. Z Opavska Martin Krytl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je půl osmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Průměrná mzda v Olomouckém kraji v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 8,1% na 43 819 korun. Po započtení inflace výdělek reálně vzrostl téměř o 6,5%. Předběžné údaje zveřejnil Český statistický úřad. Česká konference rektorů podpořila vznik nového vysokoškolského zákona. Na tom pracuje ministerstvo školství a má mimo jiné změnit i systém financování univerzit. Nově by vznikly univerzitní rady. Část jejich členů by nominovala ministerská komise. To na novém konceptu kritizovala Rada vysokých škol. Obává se politizace univerzit. Milovníci vlaků můžou v sobotu navštívit regionální den železnice v Olomouci. V areálu ČD muzea u hlavního nádraží bude od 8.30 připravená výstava historických železničních vozidel a představí se i zvláštní vlaky v čele s legendární Rosničkou. Sport. Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost a od západu postupně déšť nebo přehaňky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ve Šternberku počítejte s dopravními omezeními, koná se tam závod Ecce Homo. Až do neděle budou například úplně uzavřené ulice Radniční, Jaroslavova, Vodní, Partizánská, Čechova, hlavní náměstí Dvorská nebo Barvířská, ale také parkoviště u sportovní haly Ecce Homo a parkoviště na Potoční.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vydáme do olomouckého arcidiecézního muzea na výstavu malíře Jana Knapa. Vítek Šoukal přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po půl osmé.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc, je 7:07, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. 40 let maluje Svatou rodinu v současných reáliích při tvorbě obrazů plných světla. Dětí a pestrých barev se Jan Knap inspiruje díly starých mistrů. Jeden z mezinárodně nejúspěšnějších českých výtvarníků teď na výstavě v Olomouci představuje díla inspirovaná biblickými příběhy. Své starší práce vytvořené ve Spojených státech amerických nebo Itálii, ale i ilustrace k pohádkám.
1: Když jsem poprvé vstoupila do ateliéru Jana Knapa, tak mě zaujal klid a pokoj, než udělal kafe. Tak jsem pozorovala stromy, jabloní. Měli na sobě jablka a čekali na to, než je někdo sklidí. Pak jsem si uvědomila, že hodně z těch obrazů se odehrává u něj doma.
2: Říká kurátorka Miriam Kolářová před obrazem Jana Knapa, který odpovídá právě vykreslené idyle.
1: A že vidí něco, co umisťuje do prostředí určitého druhu idyly a hlavně pokoje a ticha.
2: Do na první pohled naivních náboženských motivů se prokresluje dobrodružná povaha Jana Knapa.
1: Od umývání oken na mrakodrapech v USA, kdy sloužil potom později jako mariňák v americké armádě, který se nějakým způsobem přenesl až do dnešní doby, do současnosti.
2: Autor výstavy Jan Šícha vysvětlil, že účasti při zahájení této výstavy zabránili Janu Knapovi zdravotní potíže.
3: My jsme s Janem

0: knapem sousede. Já jsem si koupil ruinu v pohraničí, kterou jsem opravil, on si koupil ruinu v pohraničí, kterou si opravil. Pro mě nejhezčí překvapení toho se tam nastěhovat bylo, že mám za souseda malíře světového formátu.
1: Svá díla považuje zásadně za nehotová a vrací se k ním i po letech. Pro svou monografickou přehlídku v Olomouci dokonce vytvořil na poslední chvíli i několik nových pláten. Na jednom z nich je například kytara ještě bez strun. Knapovy obrazy hrají podle Jana Šichy všemi smysly.
0: Ono se to jmenuje Okna do ráje, protože ráj si nějakým způsobem představujeme. Jan Knap v jednom rozhovoru, který jsme vedli, říká, že v Dantově božské komedie je povedenější peklo, protože je nám peklo vlastně blíž. A když děláte ráj, tak musí být plný, takže ty barvy jsou zářivé, u ptáčků víme, že zpívají, u nástrojů víme, že se na ně hraje a u hezkých věcí, které tam jsou, víme, že si na ně můžeme sahnout. Takže on se nám snaží opravdu zprostředkovat obraz našeho světa, včetně andělů.
1: V olomouckém arcidiecézním muzeu si výstavu Okna do ráje Jana Knapa můžete prohlédnout do 18. října. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 5. června, svátek má Dobroslav a Dobroslava a za 2 minuty bude 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. No dnes mraky a přehánky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás je 16 stupňů, polojasno, chystám se pracovat na zahrádce a o víkendu budeme řezat dříví a rovnat do sklepa. Krásný pátek a víkend přijezde na Zhlubic. 17 stupňů v Dubu. Chystáme se snídat, potom do obchodu a běžné práce. Ivana a Mirek podepsání. 16 stupňů hlásí Kokory, to už píše Vašek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
3: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
4: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:15. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. Nádvoří Plumlovského zámku bude od soboty do úterý patřit výstavě bonsají kaktusů a sukulentů. Denně se sem můžeme podívat mezi 10. a 17. hodinou. Bude i poradenská služba, píše Eva. V sobotu 6. června proběhnou v areálu lesnické školy v Hranicích oslavy 130 let jejího působení ve městě Hranice, píše Tonda. Vzkaz od Honzy, kolegovi z průmyslovky stavební z Lipníka nad Bečvou, tedy pro Miroslava z Doloplasu Nezamyslic. My máme sraz příští týden po 64 letech a scházíme se každý rok dvě třídy a už se zmenšujeme. Loni nás bylo 16, jsem zvědavý, kolik se nás sejde letos. Lipeňák Honza. Vyznání ružím bude o víkendu v olomouckém Rozáriu. Krom krásných květin se dočkáme i dobrého jídla, přednášek, komentované prohlídky, floristické show a bylinkové zahrádky, napsala Jitka. Vzkaz od Radka, spolek pro kostelíček Božího těla zve v neděli od 10 do 16 hodin na pohádkový les u kostelíčka Božího těla nad Bludovem. Akce proběhne souběžně s tradiční poutí k Božímu tělu. Tak děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je ke konci příští hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku.

0: Marie Rotrová, Jiří Bartoška a Klíč pro štěstí. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá věnování a Lenka Filipová. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8 hodin, snídáte-li, přeji dobrou chuť. Jste na cestách, dobře dojeďte. Kamiony dál neprojedou po části průtahu Olomoucí. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.
1: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až 1 měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Kamiony budou mít dál zákaz na části průtahu Olomoucí. Policie stíhá mladého řidiče za tragickou nehodu u Křelova Břuchotína. Tenista z Prostějova Jakub Menčík se v semifinále Roland Garros utká se Zverevem. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Pěkné páteční ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Hejtmanství společně s olomouckým magistrátem zachovají omezení průjezdu nákladních aut nad 12 tun částí města. Ta se měla vrátit na průtah v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská po dokončení dálničního obchvatu. Kraj si ale část komunikace převzal do vlastnictví, převedl na druhou třídu a mohl tak průjezd kamionů znovu omezit. Více mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: Části frekventovaného průtahu platí zákaz od roku 2009. Po dokončení dálničního obchvatu měl být zrušený. Město s tím nesouhlasilo a podalo námitku. Návrat nákladních automobilů by totiž znamenal víc hluku a prašnosti, na což upozorňovala i řada obyvatel v této části města.
1: Olomoučtí kriminalisté obvinili 22-letého muže za tragickou dopravní nehodu. Došlo k ní loni v listopadu u Křelova Břuchotína na Olomoucku. Zemřela při ní 15-letá dívka, dalších 7 lidí se zranilo. Obviněný řidič auta, ve kterém cestovala dívka, vyjel do protisměru, kde se srazil s jiným vozem. Obviněn je z usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za kterému hrozí 2 roky až 8 let vězení. Sdělil to mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Zájemci se dnes můžou v Přerově vypravit do areálu Osmek na mezinárodní hudební festival Concentus Moravie. Kromě večerního koncertu klarinetového kvarteta Klarinet Factory čeká na návštěvníky například urbexová prohlídka továrny nebo výstava obrazů. Program akce začíná ve 13 hodin.
3: Celý ten program vlastně je se vstupenkou na ten večerní koncert. Bude u nás koncertovat o 8 večer Klarinet Factory, budeme mít cukrášku, která bude péct dezerty podle kuchařky Marie Stejskalovek, ilustrovala Vendulka Chalánková. Budeme zároveň otevírat výstavu právě tady těch grafických obrazů.
0: Sport.
1: Prostějovského rodáka Jakuba Menčíka čeká semifinále tenisového Roland Garros. Jeho soupeřem bude Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menčíka podmínky antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
4: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takovej v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká v pátek, takže určitě připravím se na to nejlépe, jak to jde.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekejte velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Objevit se můžou už jen ojedinělé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. A pované zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor, v Lipenské ulici v Olomouci, když pojedete na Hodolanskou, došlo tam k dopravní nehodě osobního auta s dodávkou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Chystáte se na dovolenou, máte nějakou vybranou, no jestli ne, mám tip, co dělá známá, roztočí globus, zapíchne prst a pak nadává, že tam nejede. To bude možná letos i můj případ. Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na zemi? S odpovědí pomůže už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Jak se jmenuje největší živočich na zemi? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tedy pátek 5. června, minuta po čtvrt na devět a svátek má Dobroslav a Dobroslava. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí, no dnes mraky a přehánky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím ze Štětovic, je pod mrakem, zatím neprší, půjdu trhat jahody, kopr a kopretiny, přejí krásný den všem, Anička. Rýmařov, 15 stupňů oblačno, víkend před námi, budeme odpočívat, Hela s Josefem podepsání, Hranice 17 stupňů oblačno, hlásí Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. Od července by mělo být preventivní vyšetření rakoviny prsu pro ženy dostupnější. Nově bude moct vystavit potřebnou žádanku přímo mamografické centrum, a to bez nutnosti předchozí návštěvy praktického lékaře nebo gynekologa. K návrhu ministerstva zdravotnictví, který má posílit prevenci, se zatím připojila část zdravotních pojišťoven. Jak se na tuto změnu připravují v jesenické nemocnici a jak si téměř po půl roce provozu vede tamní pracoviště, které provozuje prostějovská nemocnice, to zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Mamografické pracoviště v Jeseníku funguje zhruba od února. Podle radiologické asistentky Zdeňky Šrétrové-Černohousové zde denně vyšetří v průměru 20 žen.
2: Ženy jezdily do vzdálenějších pracovišť, nejčastěji do Šumperka, což je docela potom zimně problém se dostat vlastně dopravně, takže ženy skoro každá to uvítala, že tady to pracoviště je.
1: Vyšetření je určeno především ženám starším 45 let. Jeho absolvování zatím potřebují žádanku, vysvětluje vedoucí lékařka mamocentra Prostějov Lucie Krpcová,
3: kterou jí vystaví gynekolog nebo praktický lékař, a s tou si zase opět zavolá nebo objedná se v systému příslušného screeningového pracoviště.
1: Systém žádanek se ale od července změní. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Klientka VZP od 1. července žádanku pro návštěvu mamografického centra potřebovat nebude. Nová úprava bude přínosná v případech, kdy chce žena absolvovat mamografické vyšetření v jiném období než preventivní prohlídku u gynekologa. Žádanku ztratí nebo jí přijde upozornění z mamografického centra, že už 2 roky nebyla na screeningu.
1: Všeobecná zdravotní pojišťovna se na tomto kroku dohodla s ministerstvem zdravotnictví. Podle Krpcové by změna mohla ženám celý proces objednání na vyšetření zjednodušit.
3: Myslím si, že to je usnadnění cesty k tomu, aby se mamografický screening stal ještě snáze dostupný. Aby to nebyla pro někoho překážka, že musí složitě někam chodit žádat a ztrácet čas, tak to je to určitě zkratka.
1: Žádanky ale úplně nezmizí. I nadále budou potřeba, říká Krpcová.
3: Kdybyste přišla bez žádanky k lékaři, to je jako kdybyste přišla do obchodu bez peněz a čekala, že vám to zboží dají a počkají, až tím ty peníze přinesete. To je podobná paralela.
1: Vystavovat je ale budou přímo v mamocentrech. Podle Krpcové by změna mohla pomoct hlavně soukromým mamografickým centrům.
3: Pro nás se vůbec nic nemění. Jo. Jak říkám, určitě je trošku jiná situace v mamocentrech, které jsou součástí nemocnice. Jiná situace je mamocenter soukromých. Tam určitě toto pro ně je velký benefit, že mají tu možnost.
1: Rakovina prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Lékaři proto doporučují nepodceňovat preventivní vyšetření. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Motorová paliva v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu výrazně zlevnila. Litr benzinu Natural 95 se aktuálně prodává v průměru za 41,30. Před týdnem byl asi o korunu a 80 haléřů dražší. O korunu 90 na litru zlevnila nafta. Za litr teď řidiči dají průměrně 38,50. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Prostějované už znají vítězné projekty v participativním rozpočtu. Díky hlasování se dočkají například rozšíření disk golfového hřiště v Kolářových sadech, vybudování veřejného ohniště Chutěbory nebo modernizace dětského hřiště v Krasicích, sdělil to primátor František Jura za ANO. Ve Velké Bystřici na Olomoucku proběhne v sobotu od 11 do 20 hodin v Zámeckém parku 12. ročník mezinárodního pikniku Jsme ze stejné planety. Akce nabídne celodenní program s koncerty, společným piknikem a aktivitami pro děti i dospělé. Sport. Sprinterka z Nového Jičína Karolína Maňasová na atletickém mítinku v rakouském Sankt Peltnu dvakrát překonala český rekord Jarmily Kratochvílové na stovce. Nové maximum vytvořila ve vítězném finále časem 11,1 sekundy. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost a od západu postupně déšť nebo přehaňky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na silnici 43 za Štíty, když pojedete směr silnice 11. Převrátilo se tam nákladní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Česka na Ukrajinu zamířilo 5 mobilních stanic na filtraci vody. Více o tom uslyšíte už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Přístup k pitné vodě lidem na východní Ukrajině pomůže zajistit 5 nových filtračních stanic z Česka. Zařízení lidem ve válkou zasažené zemi zajistili pracovníci olomoucké arcidiecézní charity. Organizace lidem na Ukrajině pomáhá dlouhodobě, nejen o tom víc řekne redaktor Josef Čermák. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Filtrační stanice zamířily do východu ukrajinského města Dnipro. Do zhruba 1600 kilometrů vzdáleného cíle je vezou dva kamiony. Technologie je určená primárně pro filtrování vody z vrtů, upravitele případně dokáže i vodu povrchovou. Filtrační stanice jsou financované z programu humanitární

0: humanitární pomoci Česka Ukrajině pokračuje Kristina Goša, koordinátorka arcidiecézní Charity Olomouc pro Ukrajinu.
1: Ty stanice jsou mobilní, což je velkou výhodou, protože jsou na vozících a dají se v případě potřeby kdykoliv přesunout do jiné oblasti, jiného města a sloužit dál, i když se třeba v té původní oblasti, kde byly, ta situace zhorší a už tam nadále nebudou moc zůstat, nebo už obyvatelé tam nebudou moc zůstat.
0: Filtrační stanice na vodu jsou podle výrobce zhotovené na míru potřebám lidí na Ukrajině. Zařízení s technologií tzv. Reverzní osmózy vyrobila firma z Popůvek u Brna. Další podrobnosti dodává její pracovník Petr Hajný.
2: Co se týká energie, tak je to off-grid technologie, to znamená ostrovní řešení, s tím, že je součástí té úpravny elektrocentrála. Takže stačí prostě trochu benzínu a ta úpravna funguje. A co se týká údržby, tak samozřejmě je to technologie, která údržbu potřebuje. Budeme zaškolovat lidi na Ukrajině, tak aby jednak uměli tu technologii ovládat a jednak aby se o ní uměli starat.
3: Olomoucká arcidiecézní charita lidem na Ukrajině pomáhá dlouhodobě, jak přesně?
0: Organizace od začátku války do země odvezla dohromady 126 tun materiální pomoci v hodnotě více než 31 milionů korun. Například to bylo zdravotnické vybavení, elektrocentrály či velkokapacitní stany. Olomoucká arcidiecézní charita s pomocí Ukrajině ale začala už dávno před válkou. Její pracovníci tam například každoročně před Vánoci vozí dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin. Během zatím posledního 17. ročníku tohoto projektu svůj balíček od dárců z Česka dostalo rekordních 467 dětí. Arcidiecezní charita Olomouc taky pro Ukrajinu aktuálně pořádá sbírku na takzvané sociální taxi. Ojetý speciálně upravený automobil by měl svážet lidi s handicapem či seniory k lékaři. Zájemci na něj můžou přispět na internetu, podrobnosti jsou na webu Charity.
3: Tolik redaktor Josef Čermák, děkuji za informace a brzy naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8:45.
1: Počasí.
0: Pronostika říká červen mokrý a studený, bývají jižně vždy zkaženy. No dnes mraky a přeháníky a teplota do 20 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí? Psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Jeseník 16 stupňů Celsia. Budu ráda, když déšť zaleje zahrádku, bolí mě dnes ruka. Natahání konví, píše Majka, tak přeji, ať bolest co nejdříve odezní. Postřelmov 17 stupňů, napsal Ivan, Velké Losiny, 15,5 stupně, dnes velký úklid domácnosti, hlásí Helena.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi. A tak jste mi dnes posílali zprávy pomocí SMS čísla a Facebooku Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Tak pojďme na vaše další vzkazy. Muzeum Prosenice bude mít v neděli ve 14 hodin zahájení výstavy 120 let hasičů v Prosenicích, píše Anna. Ondra napsal, že milovníci škodovek mají o víkendu sraz v kempingu Žralok Plumlov na hanáckém Škoda srazu, který proběhne od dnešního dne do neděle. Budou slalomové jízdy na letišti ve Vrbátkách i v autokempu, soutěže zručnosti, večerní zábava s hudbou i spanilá jízda na Prostějovské náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Šternberg čeká od dnešního dne až do neděle legendární závod do vrchu Ekce Homo. Program odstartuje dnes v 18 hodin na Šternberském náměstí. Vzkaz od Honzy. Střední lesnická škola v Hranicích oslaví v sobotu 130 let svého působení a od 9 do 18 hodin otevře veřejnosti celý areál školy. Budou i hudební vystoupení, například zazní trubači, potěší i dřevorubecká show a mnoho dalšího. V sobotu se v areálu za podjezdem v Jeseníku jede MTB Short Track Jeseník 2026, cyklistický závod pro děti i dospělé, píše Jarek. Děkuji za vzkazy a přeji, ať se nám víkend nové akce vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Policie, armáda a záchranáři zvou dnes do Přerova na akci Občan a bezpečnost. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou v pondělí ráno. Za chvíli s vámi bude kolega Tomáš Kedzior. Přeji příjemný pátek a víkend.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dopravu ve Šternberku omezují uzavírky kvůli závodům. Policisté, vojáci a záchranáři zvou do Přerova na akci Občan a bezpečnost. Čeští fotbalisté se přesunou do Dallasu na svou základnu pro mistrovství světa. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. S uzavírkami některých ulic musí až do nedělního večera počítat řidiči v centru Šternberka. Konkrétně například v ulicích Dvorská a Barvířská a taky na parkovišti u sportovní haly Ecce Homo. Důvodem jsou stejnojmenné automobilové závody. Více mluvčí radnice Irena Černocká.
2: Do neděle 7. června do 6 hodin ráno budou úplně uzavřeny ulice v centru Šternberka, konkrétně se to týká ulic Radniční, Jaroslavové, Vodní, Partizánské, Čechovy. Zavřeno bude také hlavní náměstí, Dvorská, Barvířská a parkoviště u sportovní haly Ecce Homo a parkoviště na Potoční.
1: V sobotu pak bude uzavřena i celá Opavská až po Lipinu a budou neprůjezdné silnice směrem na Horní Loděnici, silnice v ulici Sadová a na Valech, stejně tak i v neděli. Opatrní by teď měli být chovatelé drůbeže v Branticích u Krnova. Krajská veterinární správa tam objevila ohnisko newcastleské choroby v místní části Radim. Veterináři nevyhlásili ochranné pásmo. V příštích 30 dnech by ale měli tamní chovatelé zůstat bdělí a pokusit se omezit kontakt jejich drůbeže s volně žijícími ptáky. Areál výstaviště v Přerově dnes patří tradiční preventivně bezpečnostní akci Občan a bezpečnost. Pořádá ji tamní odbor policie spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Od těchto chvil můžou návštěvníci nahlédnout do práce jednotlivých složek policie. Více její mluvčí Lenka Vanková.
3: Součástí programu budou statické i dynamické ukázky dalších složek integrovaného záchranného systému. Těšit se můžete i na techniku armády České republiky, doplněnou o ukázky bojové činnosti na zemi i ve vzduchu. Po celou dobu akce bude veřejnosti přístupná budova územního odboru, kde si každý může vyzkoušet například laserovou střelnici. Připraven je také bohatý doprovodný program, mimo jiné i možnost plavby člunem po řece Bečvě.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté porazili před mistrovstvím světa Guatemalu 3-1. Z New Jersey se teď přesunou do Dallasu, kde mají základnu pro šampionát. Vícereprezentační trenér Miroslav Koubek.
4: Tam je horka, jak jsem slyšel, jo, takže jsem udělal ranní tréninky, aby jsme museli ještě nevysávali před tím zápasem s Koreou, takže věřím tomu, že teploty budou ještě přijatelné odpoledne 35, to je vyloučený, jo, takže ten náš program potrénovat, zase zregenerovat, ono je to týdenní cyklus, to je ligový týdenní cyklus.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Objevit se můžou už jen ojedinělé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. A pované zpočátku slabý jižní, postupně mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Brzděte na dálnici D1 na kilometru 301 u Podhoří na Přerovsku ve směru na Ostravu. Stojí tam nákladní auto s defektem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Osada Plinkout, místní část Dlouhé Loučky. Proč se jmenuje právě tak a co je tam zajímavého, dozvíme se v rozhlasové pohlednici od pradědu na Hanou ve 9:45. A krom toho vás budeme zvát na zajímavé akce, které se konají dnes, případně o víkendu, a že jich bude v Olomouckém kraji. U mikrofonu pátečního dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior.

0: Olomoucké rozárium se o víkendu promění v místo setkání milovníků růží, zahradního umění i dobrého jídla. Další ročník akce Vyznání růžím nabídne návštěvníkům pestrý program plný přednášek, komentovaných prohlídek a mnoho dalšího. Povídali jsme si o tom s vedoucím botanické zahrady a rozária Jiřím Malaskou.
1: Olomoucké rozárium právě rozkvétá, momentálně rozkvetlí zhruba 2/3 růží, takže opravdu je to úžasná podívaná, především ty velké sadové růže, které jsou připány opravdu stovkami květů.
2: My tady společně stojíme u krásně rozkvetlé růže, která tady byla slavnostně zasazena na loňském vyznání růžím. Je to růže, která se jmenuje Hana Maciuchová a její vysazení bylo poctou této olomoucké širokému publiku známé herečce.
1: Ano, je to tak, ale ta růže nejenom, že byla vysazena, ale vlastně v loňském roce v rámci akce Vyznáním růžím byla i pokřtěna.
2: I tu můžete obdivovat, co dalšího z takového toho nej už nám kvete, co tady lidé mohou vidět.
1: Především, co mohou vidět pouze v tuhle tu dobu, tak jsou růže, které kvetou pouze jedno, což jsou růže historické a ještě kvetou některé růže botanické.
2: Pojďme už k tomu programu, protože nejen to, že si můžeme prohlédnout růže, pokochat se jimi, zároveň Vyznání růžím přinese i bohatý doprovodný program, který se úzce vztahuje k růžím a k různému jejich využití, pěstování, šlechtění i sběratelství.
1: Ten program je poměrně bohatý, ať už jsou to odborné přednášky s tématem růží, například o vonných růžích bude v neděli mluvit Lukáš Rojevský, polský šlechtitel růží, a nebo o využití růží ve výrobě parfému, tak o tom bude přednáška například v sobotu.
2: Já jsem ty sběratele nechala na poslední místo a vy také, protože to je letošní téma sběratelství růží.
1: Ano, přesně tak, je to podtitul letošního ročníku a to z toho důvodu, že letos má výročí úmrtí Marieta Henrieta Chodková, což byla významná růžařka, která na Slovensku založila a měla jedno z nejvýznamnějších rozárií v Evropě první poloviny 20. století.
2: A taky se tady o víkendu bude slavnostně usazovat deska s krásným oceněním pro olomoucké rozárium.
1: V sobotu bude slavnostní odhalení plakety, která označuje naše rozárium jako držitele ocenění Světové federace růžařských společností Award of Garden Excellence.
2: Tak my už jsme si řekli, že tady budou různé přednášky, také komentované prohlídky spolu s vámi a vaší kolegyní několikrát za den. Jaký program doprovodný přinesete pro děti?
1: Pro děti samozřejmě máme také výžití, budou tady svišti v pohybu a podobné takové aktivity nebo velká tabule pro malování, pro ty nejmenší a podobně. Kromě samozřejmě doprovodného programu bude v rozáriu i spousta stánků s nejrůznějším zahrádkářským náčiním a podobně a samozřejmě bude možnost i v rozáriu si zakoupit nové růže.
2: Na co se osobně vy nejvíce těšíte?
1: Já se popravdě těším na křest nové růže, kterou opět budeme křtít tady v Olomouci. Ta růže ponese jméno Josef Švejk.
2: Takže taková typicky česká.
1: Přesně tak, typicky česká růže s opravdu zvláštní barvou od polského šlechtitele Lukáše Rojevského.
2: Jak bude Olomoucké rozárium na Vyznání růžím otevřeno?
1: Olomoucké rozárium bude otevřeno v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli potom od 9 do 18.
2: Zve vedoucí botanické zahrady a rozária Jiří Malaska z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laňule sa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: pamětě zpíval Jarek Nohavica, skupina Čechomor, a my budeme zpívat třeba a hrát taky podle vás opět po 12. hodině, kdy jsou tu stejně jako každý den písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. SMSky můžete klidně do studia posílat už v průběhu dopoledního vysílání. SMSkové číslo je 723 70 33 51. Uložte si do mobilu, je to potom rychlejší. Malý tip k našemu odpolednímu vysílání, dnešní Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdamlovou, tady hodinka o zdraví jako každý pátek, má zajímavé téma, je to zácpa. Vesele a zdravě s Kateřinou Cajhramlovou dneska v jednu.
1: Už budem spolu navždycky.

0: Pátek 9:30 dopoledne ve hudební Pavlovice Václava Drábka v Pavlovicích u Přerova. Tak to je festival, který se koná zítra, je to už 37. ročník, zahájení bude odpoledne ve 2:00, je to tradiční přehlídka dechových hudeb a setkání mladých hudebníků, na kterou Český rozhlas Olomouc také tradičně zve a v podstatě i tradičně volá organizátorovi Jaromíru Školoudíkovi. Pěkné dopoledne do Pavlovic.
1: Krásné dobré dopoledne, zatím ještě nedeštivé.
0: Zatím nedeštivé, no mělo by pršet podle předpovědi dneska, ale vy ten festival máte zítra, tak tam už by to počasí mělo být lepší. Už začínáte nebo pomalu se chystáte? Jak to tam vypadá u vás v Pavlovicích?
1: No, já se přiznám, že za prvé pozdravení posluchačům Českého rozhlasu Olomouc z Pavlovic u Přerova. No my se chystáme, jako vždycky už taková ta startovní holečka, no ale my, protože už jsme minulý rok trošku začali, tak my tady hudební Pavlovice trošku obohacujeme, aby jsme to i žánově a prostorově, takže v naší obci byla minulý otevřena pobočka z už Antonína Dvořáka v Lipníku, takže dneska už máme takový předvoj, to znamená takzvaný ZUŠ Open, to je takový ty promo akce, které dělají ty ZUŠky na podporu těch svých aktivit a soubojů. A na to navazuje nultý ročník, nebo první ročník, jak chcete, takzvaného pavlovického Woodstocku, což je taková přehlídka takových, řekl no-nameových kapel nebo kapel, který zkoušou pro radost tady z okolí a potřebují si někde zahrát. Takže to je taková přidaná hodnota hudebních pavlovického, podstupně jsme dodali. Takže my dneska máme takový nášup. No a zítra, samozřejmě ve 2:00, jak jste říkal, plná palba, 37. ročník, zahajujeme a to si myslím, že počasí nám vyjde úplně luxusně, protože jak jsem se teďka díval, tak krásných 23 stupňů bez žádných přeháněk a ta generace, která na to přijde a poslouchá, tak si myslím, že bude maximálně spokojená.
0: No,
1: a nejenom hudební výkonu.
0: Těšíme se na to, kde přesně najdou naši posluchači a návštěvníci hudebních Pavlovic to pódium a jaké soubory tam vlastně zítra představíte?
1: Ano, takže jako standardně je to prostranství za kulturním domem, je to v centru obce, v podstatě kousek od kostela, který je vidět jako dominantou, takže tam posluchači, pokud přijdou i z daleka, tak určitě 100% najdou. No a samozřejmě my začínáme v tom samém konceptu, jako jsme vždycky začali, to znamená ve 2:00 začíná dechový orchestr ZUŠ Haná, potom to přejde vlastně, protože my vždycky cpeme z jednotlivých částí regionu, potom z Hané přijde holoubková muzika, potom ze Slovenska Kolárovičanka, to jsou naše hosté ze Slovenska, potom náš domácí Leo Express a ten základní blok zakončujeme my jako Moravská veselka, protože my taky křtíme dvojcedečko, které se jmenuje s Karlem, takže tam jsou takové jako specifické zajímavé aranže a písničky všeho možného ražení, takže to je taková třešnička na dortu, no a takový ten hudební bombonek, který vždycky bývá na konci, tak letos je to Mistříňanka.
0: Tak to se velmi těšíme, bude to čistě dechovková akce hudební Pavlovice, ty letošní?
1: Ty sobotní jsou tlačený hodně do toho dechovkového, samozřejmě potom vždycky už na závěr to, co naši platformou Deheben vždycky dorážíme takovýma těma tanečníma písničkama, tak aby jsme se prostě pobavili na závěr, to je jasný, ale jak jsem říkal, ten páteční režim, ten je takový jako specifický a ten do toho cpeme už do těch hudebních Pavlovic, tak aby jsme prostě pojali celý to portfolium, jak žánově, tak v podstatě věkově.
0: Tak nezbývá, než se těšit. Hudební Pavlovice Václava Drábka nesou tedy název a jméno tohoto vynikajícího člověka, který by mimochodem letos oslavil 100 let.
1: Ano.
0: Jak vlastně budete na Václava Drábka vzpomínat a možná, kdybyste posluchačům připomenul, kdo to vlastně byl?
1: Mhm. Pan Václav Drábek je v podstatě nestor hraní na dechové hudební nástroje, speciálně žestové, protože byl křídlovák, říkal se mu pavlovický kmoch, takže v dobách v těch 70. 80. letech minulého století v podstatě on tu zavedl tři souboji, nejznámější z nich byla tenkrát Záhoranka, v které hrál, potom založil mladý souboj, která se jmenovala Pavlovanka, a co je paradoxní, a je to specifický, protože on učil i moji manželku, která je taky trumpetistka, a on chtěl založit i dámskou kapelu tenkrát, což bylo úplně jako něco wow. A v podstatě jeho z té narození se táhnou celým rokem tímto, takže my všechny vlastně aktivity, které budeme to hudebně kulturně dělat, tak budeme dělat s tím podtextem pan Václav Drábek.

0: nachystané všechno, takže i kdyby náhodou přiletěla nějaká jako přeháníčka, tak jsme to schopni ustát. Takže strašně se těším a věřte, že v Pavlici je vždycky dobře, protože my máme tak takovým v tom motu, že jsme jedina s dechem 21. století a v tomto případě pan Drábek a dech s tím velice, velice souvisí.
1: Hudební Pavlovice Václava Drábka, letošní 37. ročník, tedy zítra odpoledne v Pavlovicích u Přerova. U všeho bude také Jaromír Školudík, bez kterého by tato akce rozhodně nebyla.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala Den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: láska má. Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. Osada Plynkout, místní část Dlouhé Loučky, najdeme ji nedaleko Uničova pod svahy Nízkého Jeseníku. Byla to obec zajímavá těžbou i svým jménem, které může být do jisté míry pradávným vtipem. I o tom bude vyprávět Mirek Kobza.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Plynkout patří k osadám položeným těsně u zlomu, který vyzdvihuje kopce Nízkého Jeseníku nad údolí Hornomoravského úvalu. Počátky Plynkouta sahají patrně někdy do konce 13. století. Teprve k roku 1348 však máme obec poprvé zmíněnou v dochovaných listinách. Dětoch ze Sukolomy, patrně patřící k rodu vladyků ze Šumvaldu, uvádí, že je držitelem podílu v této vesnici. Pozoruhodné je její jméno. V minulosti jej někteří zapisovatelé uváděli také jako Plynkout, což evokovalo vznik jména podle pinek hornických jam. V okolí Plynkoutu se skutečně těžilo, v 16. století jsou tady uváděny štoly a také hamry na zpracování vytěžených železných rud. Jenže už dávno předtím se Plynkout vždy psal v této podobě s láskou L a ani pro historiky a jazykovědce nebylo určení jména tedy jednoznačné. Nakonec se zhodli, že by se mohlo jednat o označení plného, tedy bohatého koutu kraje. Jenomže Plynkout v počátcích své existence byl vším jenom tímto ne. A tak se například pánové Hosák a Šrámek ve své encyklopedii pomístních jmen zhodli, že naši předkové patrně měli smysl pro černý humor a toto jméno použili ironicky. Plynkout náležel v polovině 14. století k šumbaldskému panství. Páni ze Šumvaldu, kteří kolonizovali zdejší kraj, prosazovali kolonizaci slovanským obyvatelstvem a tak i Plynkout byl patrně původně českou vesnicí. V první polovině neklidného 15. století přešlo šumvaldské panství do majetku vladyků ze Zvole, kteří je pak postoupili dalším rodům. Déle obec držel rod vladyků z Miličína, který vlastnil vesnici do roku 1535. Tehdy Ludmila z Miličína prodala nejprve polovinu panství pánům z Boskovic, kteří pak v roce 1548 získali i druhou půlku. Jan Černohorský z Boskovic, který v té době seděl na Úsově, přidal k úsovskému panství doly a hamry. Samotná obec pak přináležela k hradu Sovinci, který vlastnil Krištof z Boskovic a na Moravské Třebové. Pak obec přešla do majetku rodu Kobylků z Kobylího a od roku 1623, to už i s důlními pozemky, do majetku řádu německých rytířů. Vesnice do 30leté války poměrně zkvétala. Mimo oddolování zde existoval vrchnostenský svobodný dvůr a také rychta. Těžba železné rudy v Plynkoutě už za 30leté války téměř zanikla. V provozu zůstalo jenom 19 dolů, které dokázali vytěžit jen velmi málo rudy. Po roce 1774 pak těžba zaniká úplně. Dodnes však v lese najdeme mnoho pozůstatků podolování. Stopy najdeme i v symbolice na zdejších kamenných památkách a také v obecním znaku. Vesnice se kromě 30leté války dotkla také válka napoleonská. U polní cesty z Dlouhé Loučky do Plynkouta v roce 1805 totiž pohřbívali vojáky, kteří zemřeli na tyfus v Loučském zámku. 30 místních obyvatel se nakazilo a zemřelo také. Tehdy také docházelo ke změně národnostního složení obyvatel Plynkouta. Už v souvislosti s rozvojem těžby se zde objevují jména německých horníků a postupně německý živel v obci převládl. V roku 1760 se ve vesnici už také vyučovalo. Budova školy byla nejprve v soukromých rukou, ta současná byla jako německá dvojtřídka dokončena v roce 1911. Do kostela však zdejší lidé stále chodili do Dlouhé Loučky. Vlastní kapli svatého Jana Nepomuckého si obyvatelé postavili až v roce 1887. Dnes je Plynkout součástí Dlouhé Loučky. Je to obec, kam stojí za to vyrazit, ať už na procházku po kopcích Nízkého Jeseníku nebo po rovinách toho Hornomoravského úvalu. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Plynkoutu, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Vedení Lipové lázní na Jesenicku plánuje obnovu sportovišť zasažených povodní. Šternberg ožije dvoudenní akcí Město v pohybu. Česká atletka Lourdes Gloria Manuel skončila druhá na diamantové lize v Římě. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. U pátečních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Už jen do konce června můžou obce podat žádost Národní sportovní agentuře o dotaci na obnovu sportovišť zasažených předloňskou povodní. Jednou z obcí, která rekonstrukci hřišť řeší, je i Lipová lázně na Jesenicku. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka teď připravují projekty.
6: Tréninkové hřiště u fotbalové hřiště, nebo my fotbalisti vlastně měli povrch, bude to celé obehnáné sítěmi a potom ještě řešíme další hřiště, to se říká u nás uselské. Teďka vlastně se připraví projekty, čekáme vlastně, až pan projektant nám dodá aspoň předběžné kalkulace a posléze to podá firma vlastně na Národní sportovní agenturu a budeme vyčkávat.
5: S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale se objevují další internetové podvody. Už dřív to byly například podvodné sázkové platformy nebo falešné vstupenky. Teď upozorňuje kyberbezpečnostní společnost Gen Digital na falešné náborové stránky zneužívající značku FIFA. Podvodníci lákají na údajné pracovní nabídky. Sjednají si s obětí online pohovor, přitom z ní ale vylákají citlivé údaje. Koncerty, taneční vystoupení a program pro děti nabízí návštěvníkům dvoudenní akce Město v pohybu ve Šternberku. Je součástí tradičních závodů automobilů do vrchu Ekce Homo. Více Milena Šerferová z pořadatelského týmu.
7: Vstup na tuto akci je zcela zdarma. V pátek večer vystoupí kapela Žlutý pes. V sobotu ten program začíná už v 10 hodin dopoledne a vyvrcholí 22. hodinou večer, kdy vystoupí kapela Citron. Během těchto dvou dnů se můžete těšit na atrakce pro děti, prezentace Excalibur Army, různých bezpečnostních složek.
1: Sport.
5: Atletka Lourdes Gloria Manuel zaběhla jako třetí Češka 400 pod 50 sekund. Na mítinku Diamantové ligy v Římě ji zvládla za 49,77 sekundy a skončila druhá za nejrychlejší Norkou Jägerovou. Manuel ke svému novému osobnímu rekordu řekla.
8: Je to můj první start sezony a hnedka pod 50, takže velký splněný úkol. A jsem ráda, že takhle dopadlo, běželo se mi fakt nádherně, je tu teplo, takže ty podmínky na to byly, ničeho jsem se obávala, že je to takhle pozdě večer, ale jak je vidět, tak to asi tomu výkonu tolik nevadilo.
1: Počasí.
5: Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost a od západu postupně na většině území déšť nebo přehánky. Později odpoledne bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Objevit se můžou už jen ojedinělé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a povane mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Pozor na odbočce ze silnice 366 mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané, na Čelechovice na Hané. Srazil se tam vlak s kamionem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přejeme vám krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc, krátce po 10. hodině, protože máme pátek, opět otevíráme zvěřinec veterinární a chovatelskou poradnu. Začneme ale počasím. Víkend má být docela hezký i s příjemnými teplotami a sluníčkem a možná, že už se těšíte na hezkou procházku do lesa nebo k vodě se svým zvířátkem, se svým pejskem. No jo, ale víte, jaká nebezpečí vašim zvířatům v teplém počasí v přírodě hrozí. No je jich opravdu hodně a my o nich dnes také a mimo jiné budeme hovořit s veterinární lékařkou paní doktorkou Karolinou Štoselovou. Bude tady i pro vás, pro vaše dotazy, tak neváhejte, můžete využívat telefon 221 555 444 do našeho vysílání, anebo se můžete ptát i SMS-kově na 723 70 33 51. A ještě doplním, také budeme slavit dnes s Olomouckou zoo. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Já jsem moc ráda, že ve Zvěřinci dnes už můžeme přivítat veterinární lékařku z veterinární kliniky FIVET v Olomouci Třepčíně a tímto zdravíme i labradorku FI, paní doktorku Karolinu Štoselovou. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuju.
1: My si budeme povídat o těch letních nebezpečích, která nás s našimi pejsky čekají v přírodě, ale budeme si povídat také o kočičích depozitech, která vlastně vy, co by veterinární lékařka, zabezpečujete po té veterinární, po stránce veterinární péče. Do kolika depozit tak jezdíte?
2: Tak teďka momentálně to asi tak 5 depozit, pro které dělám.
1: Tak to je opravdu hodně. A kdyby se to tak vzalo, kolik je tam, dokázala byste si odhadnout, kolik je tam celkem kočiček umístěných?
2: Stovky.
1: Stovky?
2: Stovky.
1: Stovky.
2: Bohužel jo.
1: No, co to se mě docela vzala dech. Já jsem tak právě myslela na našeho kolegu Vítka Šoukala, ranního moderátora, který také pravidelně navštěvuje a pomáhá v kočičím depozitu v Olomouci Chválkovicích a vždycky nám přináší informace do vysílání, jak to tam s kočičkami vypadá a kočky má moc a moc rád, takže Vítka Šoukala tímto moc a moc zdravíme.
2: Zdravíme,
1: ano. Možná, že zrovna teďka už je v depozitu. Jak to vypadá právě ve Chválkovicích a co se teď vlastně v depozitech aktuálně děje?
2: Tak celkově v těch depozitech je teďka velký nárůst koťat, protože často se nekastrují venkovní kočky, což apeluju na to, aby se opravdu kastrovali venkovní kočky i kocouři. I kocouři oplodňují, takže prosím kastrovat, protože my se pak o to staráme a ty koťátka jsou nemocná, prostě opravdu jsou vypiplaná a jejich fakt jako opravdu jako stovky. To se nebavíme o tady pár kusech, ale většinou nalezneme celý vrhy, kde je minimálně třeba 5-8 koťat a my je musíme opravdu zdravotně ošetřit, krmit, vypiplat, socializovat a udat. Je to strašně náročný, takže opravdu apeluju na kastraci venkovních koček. Případně prostě nahlašovat ztráty, kastrovat přes kastrační programy, kastrovat přes depozita, který to prostě zabezpečují. Takže to
1: co
2: určitě.
1: Co to znamená? Tomu bychom se mohli věnovat víc, protože to je téma, které už tady několikrát zmiňovali i naši posluchači. Jsou vůbec takové, nebo co to vlastně jsou ty kastrační programy? Kde jsou? Kdo je má? Jak se o nich dozvíme? A případně jako jak nám s tím mohou pomoci depozita? Prostě co mají lidi dělat?
2: Co mají lidi dělat? Tak první je vždycky oslovit obec, protože pokud je to venkovní kočka, která nikomu nepatří, tak by tohle měla zabezpečit obec. Takže první, co by měli, tak kontaktovat obec, poprosit prostě o pomoc, o kastraci a podobně, protože správně i ta obec by neměla chtít, aby se to tam rozmnožovalo a s prominutím otravovalo i sousedy, okolí a podobně, protože to jsou kočky, které nikomu nepatří, chodí tam akorát na záhonky a podobně a pak dochází prostě i k násilí a podobně a to opravdu nechceme. Takže první je oslovit obec, pokud to nejde, tak
1: A obec by tu kočku měla odchytit?
2: Buď odchytit, nebo se dá s ní třeba domluvit, že odchytí ten člověk, který prostě tu kočku najde, řekne, že nikomu nepatří, že je schopen třeba ji odvést na tu veterinu, jako odvíz zase zpátky a podobně, ale měla by to zaplatit teda jako obec.
1: Ano.
2: A takže první oslovit obec, pokud to nefunguje, tak zkusit místní depozita, to znamená prostě v Olomouci Olomouc Chválkovice, depozitum Elinka, v Prostějově je depozitum Mourek, jo, je těch depozitů je fakt i v okolí hodně, takže pomocný ruce oslovit je s tím, že když třeba nebudou mít třeba na to finance, nebudou mít na to prostor, tak je třeba aspoň někam odkáží, kam se mají obrátit a potom jsou kastrační programy, jmenuje se to Felity, anebo Kaspro a tam vlastně se dá udělat taková žádost, je tam takový nějaký nižší poplatek a vlastně za tu kastraci a oni to si kdyby trošku dosponzorují. Mm-hmm.
1: Ano, protože lidé kolikrát právě hlavně se ptají, kolik ta kastrace stojí a že už je to drahé a tak ty kočky raději nechají tak, však ono to tak vždycky bylo.
2: No.
1: Takže ty kastrační programy skutečně jsou na to nastavené. A ty kastrační programy fungují v rámci měst anebo v rámci nějaké, nebo obcí, anebo v rámci nějaké větší lokality vždycky?
2: Co se týká třeba Felity, tak funguje po, nebo i Kaspro, funguje po celé České republice.
1: Aha.
2: Takže vždycky je tam odeslat žádost, oni si to vyřídí, vždycky se teda musí dovést ta kočička k nějakému veterináři, který mají s nima smlouvu, protože kastrují za úplně jako minimální cenu. A třeba žijou ale bohužel jako z dobročinných jako peněz. To znamená, pokud prostě chcete někdo pomoct kočičkám, pomáháte jinak depozitům, tak určitě aspoň se podívat na tyhle programy, protože hodně pomáhají, opravdu hodně. A co se ještě týká toho Kaspro, tak ty mají úplně super teďka jako kdyby takovou kampaň, kdy se to jmenuje se to Obce kastrují, kdy se vlastně snaží zapojit co nejvíc právě ty obce, to znamená domluví si nějakou, úplně nevím, jak to funguje, ale určitě doporučuju každou vaši obec tam jak kdyby zaregistrovat, přihlásit, poslat obci tyhle údaje a ideálně čím víc obcí se zapojí do tohohle programu, tak tím líp. A je to vlastně to, že se je nějaký budget a vlastně co se týká jako kdyby těch koček a Kaspro vlastně koriguje, to znamená nalezený kočky, když jsou zraněný, tady tenhle, prostě tenhle budget prostě peněz potom putuje právě na kastrace, na zraněné kočky, na... kočky, kterým nikomu nepatří a podobně a hodně pomáhají tím.
1: Říká veterinární lékařka paní doktorka Karolina Štoselová, která je dnes tady s námi ve Zvěřinci Českého rozhlasu Olomouc. My bychom si mohli ještě říci něco také o adopcích kočiček, jestli je to možné, jaké jsou třeba ty podmínky, jestli je to hodně přísné a samozřejmě také ještě máme to téma letní nástrahy v přírodě. Tak za chvilku v Českém rozhlase Olomouc. We'll be right back.

0: Jirka Korn nám dospíval a my v tuhle chvíli pokračujeme v povídání s paní doktorkou Karolínou Štoselovou z veterinární kliniky FIVET v Olomouci Třepčíně. Jak je to vlastně s těmi adopcemi, když by se někdo rozhodl, že chce prostě pomoci?
1: Určitě každý depozitum to má prosím jinak, takže úplně mě nebrat doslova. Jsou depozita, kde vlastně podepisujete adopční smlouvu, což je vždycky ideální. Některý to vyloženě nevyžadují. Dále jsou tam někdy podmínky nějaké finanční stránky, ale je to většinou třeba, já nevím, kolem třeba 500. Je to jenom to, že aspoň něco, že to opravdu nemáte s prominutím na krmení hada, což je docela dost taky častý. Musíte si taky uvědomit, že ty depozita opravdu do toho věnují strašně moc energie, strašně moc peněz. Takže dát kočičku někam do špatných rukou, což prostě my nikdy jako nevíme, dá se to strašně špatně jako kdyby odlišit a pak prostě zjistíte, že ty kočičky jsou prostě v různém stavu, nestará se někdo o ně nebo je opravdu dá i klidně skrmit podobně.
0: To je strašné, jo. Ale...
1: Tak proto je tam taková ta větší, jako že jestli už máte nějaké vybavení, jestli víte, jak se starat o kočičku a podobně, takže někdy přežít i tyhle otázky, protože si to musíte vzít z té druhé stránky, protože když jsou koťata, tak vy se fakt opravdu staráte, já nevím, 3/4 dne o ně, vy je musíte pořád socializovat, pořád krmit a podobně. Některé depozita u některých kočiček jako chtějí třeba, aby byli striktně domácí, nebo aby byly třeba zahrady ohraničeny, byly pergoly se sítěma a podobně. A zase je to z toho důvodu, když to máte vykrmený třeba opravdu od denních koťat, tak ty koťata musíte krmit třeba co hodinu. Dovedete si představit, že se staráte jenom o koťata, kočky a podobně a většině případů to děláte ve volném čase. Za prostě jako v podstatě bez peněz, jo, protože to, co vyberou ty většinou ty útulky, tak je to stačí jenom na nějaký základní vybavení, na kočkolit, na krmení, jenom kolik toho sežerou. Takže musíte si taky uvědomit, proč to takhle chtějí, protože opravdu tomu věnují úplně všechno a nechtějí, aby fakt skončili někde špatně.
0: Teda, paní doktorko, vy se setkáváte s šílenými případy. Jak vás tak poslouchám?
1: To je ještě dobrý.
0: A to asi, jak je to pro vás? Jak se s ním vypořádáváte?
1: Já si myslím, že my jako veterinární lékaři i ti, co pracujeme v depozitech, tak hodně špatně. Právě proto se snažím ukázat lidem, že co všechno to obnáší, že si musí uvědomit, že tam opravdu strávíme strašně moc času, energie a o penězích nemluvím. Takže je to náročný a proto chceme pro ty koťata co nejlepší péči potom.
0: Že kolikrát skutečně se lidé nechovají hezky k těm zvířatům, která si vezmou. Pozor na to. My se za chvilinku podíváme už na lehčí věci, i když v uvozovkách, na problémy, které nás mohou potkat na takových letních vycházkách s našimi zvířaty, které mohou vypadat zdánlivě bezpečně a ono může být všechno jinak. Takže za chvilku s paní doktorkou Karolínou Štoselovou.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: S vámi Český rozhlas Olomouce, vy posloucháte Zvěřinec. Povídáme si s paní doktorkou Karolínou Štoslovou, veterinární lékařkou. Nám tady teď na telefon 723 70 33 51 přišel dotaz, který se ptá: dobrý den, paní doktorko, zajímalo by mě, zda se provádí kastrace u koček nebo pejsků i laparoskopicky.
1: Ano, provádí. Ne každý pracoviště to dělá, je k tomu potřeba nějaký, je k tomu prostě nějaká indikace, to znamená, většinou jsou to mladý fení. U koček se to teda, jako asi by se to dalo, ale přijde mi to naprosto zbytečný, protože já třeba při kastraci mám asi 1 až 2 centimetrovou ranku, což je úplně stejný i to laparoskopicky. Přičemž u toho laparoskopického se nafoukne i jak kdyby bříško vzduchem, takže i to je nepříjemný, takže i tohle je potřeba jako zohlednit, proč to vlastně děláme, proč to chceme laparoskopicky. Samozřejmě, když jsou změny na děloze, tak nemůžeme dělat nic laparoskopicky, takže u fen se to dělá pouze, když se odebírají vaječníky, to znamená u mladých fen.
0: Děkuju. Nasaďte si sluchátka, vyzkoušejte, jestli vám tam jde zvuk.
1: Ano.
0: Tak, výborně. A my máme na telefonu také někoho z posluchačů. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, zdraví Jarda Prostějov.
0: Vítejte.
2: Takový jeden dotaz. A co se týká klíšťáku, nebo respektive klíšťák.
0: Ano.
2: Máme pesanu klíčárovskou, říkáme ji princezna, jenže když jdeme do parku, přestože se byla koupána nějakým super francouzským šamponem, který měl zaručovat odpuzování klíště a tak dál, dostala nějaký prášek a projdeme se po parku a opět je ověšená klišťák. Je teda zarážející, že máme klišťáky i v parku v Prostějově. Co s tím? Děkuji za odpověď.
0: Dobře, děkujeme moc za dotaz. Naschledanou.
1: Tak úvodem bych chtěla říct, že šampony, tady ty antiparazitární, a i když je francouzský super drahý a podobně, tak nefungují. Je to trošičku jako menší odpuzení, nicméně na druhou stranu si musíte uvědomit, pokud opravdu chcete odpuzovat ty klišťáky, protože v parku je může vzít na sebe, oni jsou nějaký odpuzený, sice jako smrdí jim to tam, ale přinese to domů a půjde to na vás. Takže pokud chcete, tak je úplně ideální a nosí v takovém velkém množství klíšťata, tak je ideální nějaká opravdu účinná tableta. Je to buď na měsíc nebo na 3 měsíce a to zaručuje, že to klíště jde na ní, přisaje se a umře. Umře dřív, než by měl přinést prostě nějaké onemocnění jako boreliozu, anaplazmu a podobně. Takže to je úplně nejlepší, protože vlastně to kliště umře a nejde ani na ní a nejde ani na vás.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: To je takový...
0: Čili nestihne vypustit ty všechny ty látky, které v sobě má, ty toxiny.
1: Jo, takže za mě opravdu účinná tableta, ne všechny, třeba i pipety fungují úplně. Samozřejmě máme nějaké rezistence, před 20 lety byla pouze jedna účinná látka, třeba fipronil. Samozřejmě ty klišťáci si udělají rezistenci. To znamená opravdu, pokud je tam v takovém velkém množství, tak je potřeba opravdu nějakou účinnou u veterináře po domluvě.
0: A někteří chovatelé dávají obojky na krk. Co?
1: Obojky jsou fajn, jenom pozor u koček, protože pokud je kočka venkovní a má obojek, viděla jsem i několik jako opravdu přiškrcených i uškrcených, i když by se to mělo povolit, může se prostě stát, že se to nepovolí, takže pozor na obojky, co se týká u koček, s tím, že bych chtěla taky upozornit na tady ty přírodní. Prostě je to jenom takový lehký odpuzení, nemůžeme čekat, že když přijde opravdu žíznivej hladový klíště, tak prostě mu to tam smrdí, ale prostě se přise. To už radši přidávat nějaký kvasnice nebo vitamíny skupiny B, a aby tam opravdu bylo takový trošku, jako že víc smrdí pro to klíště, nicméně pokud je hladový, tak se stejně napije.
0: Ano, ještě tady máme jeden dotaz, než se dostaneme k těm letním nemocem. Dobrý den, paní doktorko, máme holčičku 12 let, asi teda fenečku, má artrozu kyčlí, prášky už nezabírají, ani babský recept s prasečími nožičkami. Sestra mi doporučila injekci výživu rovnou do nožiček. Prosím o váš názor.
1: Určitě by to chtělo...
0: Nepíše se, jaké injekce. Nic.
1: Jasně, chtělo by to určitě skonzultovat spíš s ortopedem, protože opravdu odlišit, v jakém rozsahu je ta artróza a jestli je to opravdu artróza. To bych chtěla jako první říct, to znamená, že když kulhá pes, neznamená, že musí mít hned artrózu. Tam prasečí nožičky, je to opravdu, to se dává ještě než mají v podstatě problémy a ne úplně všechno se vstřebá. Taky tam musí být, aby se vstřebal dobře kolagen, musí tam být dostatek vitamínu C, který je dobře vstřebatelný, takže to úplně takhle nefunguje, zvlášť když už je tam zánět. Vy si musíte uvědomit, že tam, že to bolí, že tam tření, vzniká tam velký zánět, to už nám prostě nějaký kolagen nepomůže. Takže co se dá dávat, je samozřejmě kyselina hyaluronová, vyloženě se dává buď do kloubu, anebo se dává se do žíly. Jsou teďka novinky, které prostě se dávají přímo do kloubu. Tomu já moc nerozumím, to vyloženě dělají jenom ortopedi. Je to na základě jako i vlastních buněk, jsou i kmenové buňky, se dají momentálně vlastní píchat. Dávají se léky od bolesti, od zánětu, píchá se i třeba injekce Librela, která je vlastně jako kdyby biologická terapie, ale ta pouze, co ona dělá, je, že vlastně vyblokuje bolest. Ona neléčí, ona opravdu vyblokuje jenom bolest, ta artróza tam vzniká dál, jenom to tolik nebolí, ona totiž jenom vychytá jako kdyby ty
0: ani
1: molekuly.
0: Ten zánět netlumí?
1: Ne, jenom bolest. Aha. Jenom bolest, takže ta artróza tam pořád jako kdyby dál probíhá, ten zánět tam dál probíhá, ale utlumí jenom jako kdyby ten zánět. Takže je potřeba přidávat nějaké doplňky, jsou i na přírodní bázi. Silný extrakt z bosvélie, což je kadidlo, velmi protizánětlivý, kvalitní omega-3 mastné kyseliny, které jsou dobré nejenom na klouby, ale také na srdíčko, na ledviny, na mozek. Dále je to třeba kurkuma, látka MSM. Jsou to prostě takové látky, které je taky potřeba, ale všechno se poradit i s ortopedem, protože aby to fungovalo, tak to musí být určitý množství, musí to být třeba, aby kurkuma fungovala, musí tam být prostě extrakt z pepře. Takže to jsou takové věci, které se pak musí doladit a není to jenom si to tak jako korigovat jako sám, ale je potřeba nastavit opravdu tu terapii, aby to fungovalo.
0: Říká paní doktorka Karolina Štoselová, když ti tam zbývají ty letní nástrahy, tak za chvilku ještě po písničce zůstaňte s námi se zvěřincem Českého rozhlasu Olomouc.

0: Petr Hrezek nám dospíval a my ještě v tuhle chvíli míříme k tomu tématu právě těch letních nástrah, které nás s našimi pejsky čekají takhle na těch procházkách. Teď se hodně v médiích objevilo to téma, ty dva případy náhle uhynulých psů na Lipně. Co se tam vlastně stalo, nebo na co si v té přírodě, paní doktorko, máme dát pozor, aby prostě jsme nebyli takto prostě v šoku, co se vlastně děje?
1: Zrovna na tom Lipně se to teprve ještě vyšetřuje, ale z největší pravděpodobností se jedná o sinice, ale ne ve vodě, ale sinice na souši. Nicméně je to v šetření, takže ještě uvidíme. Nicméně na co si dát určitě pozor, jsou sinice i ve vodě, takový ty vodní květy, takový ty zelený, stojatý vody, tak určitě bychom tam neměli pouštět psy. Protože zaprvé je vedro, to znamená jdou, napijí se, vykoupají se a pak si to ještě olížou ty sinice. Může to způsobit zažívací problémy, zvracení, průjmy, ale může to taky poškodit játra, anebo to může udělat i neurologický nějaký jako kdyby klinický příznaky, různý křeče, třesí a podobně. Takže určitě na tohle si dávat pozor a první věc, když se náhodou stane, že k tomu dojde, tak určitě psa po každé procházce takhle opláchnout, případně mít doma nějakou lékárničku první pomoci, to znamená černý uhlí, enterozoogel a podobně, abychom tohle zamezili, vytáhli co nejvíc toxínu a samozřejmě, jakmile začnou nějaký lehčí klinický příznaky, apatie, nevolnost, lehčí třes, lehčí zvracení, průjem, tak určitě navštívit veterinárního lékaře.
0: Mm-hmm. Takže to máme k tomu lipenskému případu a k tomu, co nás může potkat u vody. Na co dál bychom si měli dávat pozor ještě?
1: Těch věcí je opravdu hodně. Co už jsem i teďka měla, tak už je i uštnutí zmí. Je to velmi, velmi teda raditní spíš, protože samozřejmě ani zmije nemá z toho nic, že nás jako kdyby kousne. Takže opravdu maximálně zasyčí nebo takový, co říká, že starší zmije mají takový jako suchý kousnutí, to znamená bez jak kdyby, že by vypustili
0: bez toho jedu.
1: Takže na to si určitě dávat pozor, nicméně i takhle jsem měla kousnutí. Co první dělat, zachovat. Zaprvé zjistit, jestli je to opravdu zmije, protože samozřejmě často se to plete s soužovkou, která vůbec není škodná. V podstatě i kousnutí od zmije u lidí vyvolá minimálně 3/4 případů jenom prostě lokální reakcí a nic se neděje, nicméně u malých psů a u malých koček, pokud opravdu k tomu dojde, je ta zmije malá, je mladá, ještě neumí pořádně regulovat s jedem, je třeba dlouho nenažraná, protože samozřejmě záleží, jestli třeba předtím nelovila, to by měla toho jedu míň, jak je moc dehydratovaná a podobně a kam kousne, ale může opravdu dojít i k úhynu od kousnutí zmije, protože tam je spoustu takových látek, které způsobí selhání ledvin, selhání jater, různý arytmie na srdíčku.
0: Takže když toho pejska ta zmije kousne, tak zaškrtit nožičku nad ránou? Nebo...
1: Ne, už se to nedělá, spíš maximálně znehybnit, ať nezačne prostě ještě s tím třepat s tou nožkou, ale hlavně nevysávat a nezaškrtit. Protože už se uvádí, že když zaškrtíme tu třeba nožku, tak my vlastně, jak to povolíme, tak najednou pustíme ten jed ještě ve větším a můžeme způsobit úplně anafylaktickou reakci. Takže spíš jako znehybnit tu nohu nebo
0: pejska odnést do auta,
1: pejska na veterinu. Odnést co nejméně pohybu a odvíst na veterinu, kde vlastně zůstane na pozorování, vyšetří se krev, hematologie, biochemie a kontroluje se a je na infuzích.
0: Takže to jsme měli zmije, co mě tak ještě

0: napadá. Ještě něco o klišťatech jsme mluvili, jako
1: o
0: taková velká
1: jsme
0: nástraha,
1: samozřejmě mluvili.
0: Přehřátí.
1: Přehřátí možná. Je docela častý. Určitě hlavně pozor na to, když si myslíte, že když jedete třeba se zvířetem v autě a máte puštěnou klimatizaci, že to stačí. Ne, chlad stačí. Někdy je potřeba i proudění vzduchu, protože pes se ochlazuje tím, že vyplazuje jazyk a tam má cévy a takhle ochlazuje vlastně celé tělo pomocí jazyku. To znamená, pokud tam není proudění vzduchu a je třeba, je takový to dusno, kdy je třeba venku i vlhko, tak se ten pes přehřeje daleko rychleji, než kdyby bylo opravdu jako na plným sluníčku. Takže jakmile nemůže vylučovat, jak kdyby odpařovat z toho jazyku tu vodu pryč, protože je velký vlhko, tak se přehřeje to tělo. Takže určitě na tohle si dávat pozor, takže když je vlhko, dusno, tak hlavně proudění vzduchu, otevírat i okýnka, ať se trošku tam pohne vzduch, a to též platí i různých na nějakých cvičácích, i u vody, protože ne každý pes si řekne dost, už mám stopku, už nemůžu, ale oni se dokážou přehřát i ve vodě.
0: Říká paní doktorka Karolina Štoselová, my jsme vás dnes opravdu vyčerpali, paní doktorko, s těmi dotazy, ale je toho opravdu hodně, o čem se dá v tomto období mluvit. Takže zase příště a moc děkujeme za ten čas, který jste nám věnovala, a krásný vstup i do těch letních dnů, které za chvilinku začnou. Děkujeme a nashledanou.
1: Já moc krát děkuji a ještě bych chtěla říct, že určitě je potřeba, pokud jedete na dovolenou, mít nějakou lékárničku. Klidně všechno mám i na svém webu vypsaný, takže se na to podívejte, protože jsme opravdu toho ještě hodně nestihli, tak ať jste připraveni a nepřekvapeni. Já vám přeju krásný prázdniny. Děkuji moc.
0: Paní doktorka Karolina Štoselová z veterinární kliniky FIVET v Olomouci Třepčíně. Děkujeme, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Zůstaňte s námi i dál, za chvíli budeme slavit s olomouckou zoo.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zoologická zahrada Olomouc patří mezi nejoblíbenější turistické cíle na střední Moravě. Návštěvníky už 70 let láká na řadu unikátů, 400 druhů zvířat a proslulá je především chovem žiraf Rothschildových. Areál na Svatém kopečku se poprvé otevřel 3. června 1956.
1: Na technickém dvoře teď stojíme s fotografem a marketingovým pracovníkem Milanem Kořínkem, který mapuje historii olomoucké zoo. Proč se zvolilo to místo na Svatém kopečku, když je to vlastně 10 kilometrů vzdálené od Olomouce?
2: Bylo vlastně v lese, ale dalším důvodem bylo i to, že chtěli udělat konkurenci poutnímu místu, které na Svatém kopečku bylo za první republiky.
1: A teď střih do současnosti. S Milanem Kořínkem jsme si vyšlapali na jednu z rarit olomoucké zoo, na vyhlídkovou věž.
2: V roce 74 byla otevřená, vysoká je 28 metrů a v podstatě žádná zoologická podobnou vyhlídkovou věž nemá.
1: Kam až můžeme vidět?
2: V podstatě můžeme vidět Olomouc, vidíme samozřejmě baziliku na Svatém kopečku a když je jasno a pěkné počasí, tak je vidět i pradět.
1: Bohužel teď je takový trošku opar, tak máme smůlu. Dá se nějak porovnat olomoucká zoo s ostatními, popřípadě čím třeba přitahuje návštěvníky dnes?
2: Potřebujeme z té větší zoologické zahrady v naší republice, takže návštěvníky může přitáhnout prostě spoustou zajímavých zvířat. Ať už jsou to třeba dva druhy mravenečníků, lenochodí, máme dvě obří voliéry a další zajímavá místa a zvířata.
1: S Janem Kirnerem jsme se dostali do Nitra obří voliéry. Má také svůj unikát a to svůj tvar, protože hned takovou voliéru v jiných zoo nenajdeme. Oni totiž ti ptáci tady se můžou volně prolétávat do kolečka.
3: My ji říkáme bábovka. Ve většině voliér kvádrového typu ten pták musí dát zpátečku a letět zase zpátky. Tady lítají krásně dokola ve výšce nějakých 9 až 15 metrů.
1: Podle toho, na kterém místě v tom svahu stojíme?
3: Ano, takže oni můžou volně létat v podstatě tak, jak ve volné přírodě a díky tomu je právě tato voliéra unikátní.
1: Olomoucká zoologická zahrada bude mít brzy i největší hlubinné akvárium pro žraloky v České republice. To bude součástí unikátní stavby ve tvaru loděnky, mořského hlavonožce, od kterého získá i svůj název. Otevřít by se měla v roce 2027. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: A to už byla poslední informace dnešního zvěřince veterinární a chovatelské poradny Českého rozhlasu Olomouc. Provázela vás Zora Jižková. Za chvíli tady máme 11. hodinu a nové zprávy. Pozor, na přejezdu u Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem. My pro vás máme podrobné informace v Českém rozhlase Olomouc.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovi. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: U Smržic na Prostějovsku se srazil osobní vlak s kamionem. Olomoucí dnes projde historický průvod ke cti patronky města svaté Pavlíny. Prostějovského tenistu Jakuba Menšíka čeká semifinále Roland Garros. Odpoledne čekejte velkou oblačnost a teploty do 20 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Asi 20 lehce zraněných evidují záchranáři po nehodě vlaku s nákladním autem na přejezdu u Smržic na Prostějovsku. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Více mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Došlo na železničním přejezdu ke srážce osobního motorového vlaku s nákladním vozidlem. Došlo tam k vykolejení té hnací jednotky, to znamená toho hnacího vozu a mírnému naklonění toho vozu.
0: Okolnosti nehody vyšetřuje policie. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný. Centrum Olomouce dnes oživí svátky města. V 18 hodin začínají historickým průvodem ke cti svaté Pavlíny, patronky města a ochránkyní před morem. Kostýmovaný průvod propojí církevní, vojenské i univerzitní tradice. Kudy půjde, to ví mluvčí radnice Jan Horejch.
3: Letošní trasa průvodu je z Horního na Dolní náměstí, včetně zastavení a modlitby u Mariánského sloupu. Pak zpět na Horní náměstí, Opletalovou ulicí do kostela svatého Mořice. K průvodu se můžou zapojit další zájemci a přihlížející.
0: Součástí dnešního programu oslav města Olomouce je taky od 20 hodin taneční večer na Horním náměstí. Sport. Tenistu z Prostějova Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude od 14.30 nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky Antukového grandslamu v Paříži vyhovují.
4: Alex, že jo, jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, že vím, co mě vlastně čeká. Počasí.
0: Odpoledne nás na střední Moravě čeká velká oblačnost, postupně na většině území s deštěm nebo přehánkami. Později bude déšť ustávat a má ubývat oblačnosti. Objevit se můžou už jen ojedinělé přehánky. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. A povane mírný západní až severozápadní vítr, který k večeru zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Jak už jsme informovali, pozor na odbočce ze silnice 366 mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané na Čelechovice na Hané. Na přejezdu se srazil vlak s kamionem, na místě se dobržďuje a železniční přejezd je neprůjezdný.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Černá čočka je zdravá a v kuchyni se s ní snadno zachází. To je námět dnešních babských rad krátce před polednem. Budeme zvát na zajímavé kulturní a společenské akce, kterých se teď v pátek a o víkendu koná v našem kraji opravdu hodně. Tady je Český rozhlas Olomouc, páteční dopolední vysílání a s ním i Tomáš Kedzior.

0: Letošní jubilejní 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open nabídl od poloviny května řadu akcí po celé republice. Co přinese sobotní festival, na kterém se představí nadějné mladé talenty z celého kraje a jak se do ZUŠ Open letos zapojila olomoucká základní umělecká škola Iši Krejčího, tak o tom si popovídáme s jejím ředitelem Filipem Hajdu.
1: V letošním roce se nám podařilo zorganizovat mezinárodní spolupráci s Festival String Lucern a Talent Woche z Lucernu, což je smyčcový orchestr profesionální a řekněme žákovský, který spolupracoval s naším orchestrem Kosmoriko a společně jsme uvedli jeden koncert v rámci ZUŠ Open v redutě Moravské filharmonie a taky jsme ho potom reprizovali v Lucernu 25. května letošního roku. To byla pro nás obrovská zkušenost, protože nás vedl znamenitý houslista a dirigent Daniel Dodds ze Švýcarska. Ten koncert se jmenoval Hudba jako most a pro žáky to samozřejmě byla taky obrovská výzva. Je tam obrovský vliv různých pohledů vlastně na tu interpretaci, na vedení orchestru, na práci s profesionálním orchestrem a opravdu velmi tvrdé zkoušení. Kromě tady té mezinárodní spolupráce jsme se přihlásili do uměleckého maratonu v Břevnovském klášteře. Je to taky jedna z mimořádných akcí celostátního ZUŠ Open, kde vystoupí náš kytarový orchestr Ladíme.
2: To tady byly zážitky z letošního ZUŠ Open žákyň a žáků ZUŠ Iši Krejčího a vy každoročně organizujete takovou regionální přehlídku základních uměleckých škol také pod hlavičkou ZUŠ Open, ale zároveň ji propojujete s velkou oslavou svátky města. Připravili jste, dá se říci, celodenní program, do kterého se zapojí řada základních uměleckých škol Olomouckého kraje.
1: Předpokládáme, že vystoupí asi 15 škol ve všech oborech, v hudebním, tanečním, literárně dramatickým i výtvarném. Ten program bude velmi pestrý, začínáme v 10 hodin, budeme končit asi o 17:30 a i žánrově to bude velmi různorodé, takže si myslím, že každý posluchač nebo divák si prostě přijde na své. Program začíná vystoupením tanečních oborů v 10 hodin, zároveň se budou v prostoru horního náměstí pohybovat i výtvarníci, kteří tam budou pracovat. V plenéru možná to bude takový trochu překvapení, co se tam bude odehrávat. Celým dnem programu budou provázet žáci literárně dramatických oborů Olomouckého kraje. Samozřejmě se nám tam potom představí řada menších souborů i větších orchestrů. Například Electric Strings ze ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově, nebo smyčcový orchestr ZUŠ Jana Morávka v Uničově, nebo dechové orchestry ZUŠ Iši Krejčího. V tom odpoledním bloku to bude zase cymbálová muzika nebo jazzový soubor ZUŠ Iši Krejčího.
2: Zve na regionální přehlídku základních uměleckých škol Olomouckého kraje, která se koná už tuto sobotu na Horním náměstí v Olomouci, ředitel základní umělecké školy Iši Krejčího Filip Hajdu. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

blíží se nám odpoledne a večer spousta zajímavých akcí, tak třeba páteční podvečer v Hranicích nabídne jarní koncert hranického pěveckého sboru dětského a jejich hostů. V koncertním sále v Zámecké ulici od 18.30 pestrý program dětských hlasů v doprovodu klavíru. Industriální areál bývalé továrny Terezie Hrubé v Přerovském Osmeku se dnes promění v jedno ze zastávek Mezinárodního festivalu koncertu z Moravie. Od 13 hodin už otevřou kavárnu s cukrářským programem podle Mářiny kuchařky. Návštěvníci se můžou těšit na komentovanou prohlídku továrny, volně přístupné haly a třeba i koncert skupiny Clarinet Factory v 19.30. Takže zdravíme do Přerova, ať se všechno povede.

0: Posloucháte dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. To páteční rok 2026 a 20 let své existence slaví velký hudební festival Klášterní slavnosti. Zasahuje velkou část podhůří Jeseníků ve třech krajích, trvá více než půl roku. Zanedlouho odstartuje a tak si o tom budeme povídat s ředitelem festivalu Romanem Janku. Pěkné dopoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Pane Janku, vy jste stejně jako festival Klášterní hudební slavnosti, nebo máte své kořeny v Šumperku. Když ten festival začínal, tušil jste, že se dočká 20 a navíc, že se takhle rozkročí přes celé Jeseníky?
1: No, abych byl upřímný, tak samozřejmě netušil. Já jsem jenom v hloubi duše jsem doufal, že by něco takového mohlo nastat, ale když začínáte úplně s novým projektem na zelené louce, tak myslím si, že taková očekávání vůbec nemáte.
0: Mimochodem, vzpomínáte si ještě nějak přesněji na ten úplně první ročník?
1: No, to si pište, ano, vzpomínám.
0: Jaké to bylo, řekněte posluchačům tehdy, před těmi 20 lety?
1: No, my jsme byli plní očekávání, protože jsme vlastně dělali první letní akci asi dva roky nově zrekonstruovaném bývalém klášterním kostele v Šumperku. Těšili jsme se na to, ale přiznám se, my jsme to v té době ještě úplně dobře neuměli. Takže jsme byli rádi, že nám návštěvníci a posluchači přišli na naše koncerty, ale rozhodně to nebylo v takovém množství, jakém jsme si představovali.
0: Rozumíme, letošní tedy 20. ročník je tak trošku oslavou jubilejní přímo toho vlastního festivalu, ale připomíná také další výročí z hudebního světa. Pojďte nám je říct.
1: No tak my jsme se rozhodli, že nejenom my budeme slavit, ale že vzpomeneme, přesně jak jste říkal, i nějaká hudební výročí děláme. To vždycky tak snažíme se poukázat na velikány hudební, takže v letošním roce to bude vlastně 270 let od narození Wolfganga Amadea Mozarta, kterého vzpomeneme, 350 let od úmrtí Adama Václava Michny z Otradovic a ještě vzpomeneme také 120 let od narození Jaroslava Ješka.
0: Je to jasné a vidím, že tam jdete trošku i do moderny. Já sice vím, že, nebo naši posluchači také, že Klášterní hudební slavnosti byly vždycky festivalem živé klasické hudby, ale letos tam vlastně budou také nějaké přesahy, nějaké jiné žánry.
1: Ono už to není letos, my už se vlastně k tomu uchylujeme několik posledních let, protože vycházíme jednak z toho, že i diváctvo, které na naše koncerty chodí, je velice pestré a různorodé a také máme různorodá místa našich koncertů, takže jsme se už pomalinku začali trochu rozkračovat a v letošním roce vlastně když slavíme těch 20 let, tak jsme přišli vlastně s takovou novou řadou koncertů v rámci našeho festivalu a to jsou klášterky neklasicky, kdy se vyloženě zabýváme úplně neklasickými žánry, jako je swing, jako je world music, nebo jako je šanzon.
0: Pojďme tady k tomu letošnímu ročníku, kde všude budou klášterní slavnosti probíhat a jak si naši posluchači můžou vybrat, nebo k tomu se dostaneme možná za chvíli, tak která města, která místa budou dějištěm těch koncertů?
1: No tak my jsme letos asi na 18 různých místech Olomouckého, Moravskoslezského i Pardubického kraje. Vlastně jsme rozloženi po těch horách jesenických a v podhůří máme i jeden satelitní koncert v Mikulově, protože Mikulov je partnerským městem města Šumperka a Šumperk je zase takovým naším hlavním festivalovým místem. Takže od Šumperka, jak jsem již říkal, a Mikulova se dostaneme třeba do Jeseníku, Velkých Losin, Bílé Vory, Kláštera, ale třeba také do Karlovy Studánky, Bruntálu a na jiná místa. Co se týče vlastně celkového toho přehledu, tak vždycky je nejlepší asi zajít na naše webové stránky.
0: Tak pokud je můžete uvést, budeme rádi.
1: Určitě. www.klášterky.cz.
0: Tak ten web je jednoduchý, posluchači se na to určitě za chvíli podívají. Vy jako ředitel, co byste si vybral nebo co byste vypíchnul z celého toho širokého programu letošního ročníku klášterních hudebních slavností, aspoň stručně?
1: Tak já, abych byl upřímný, jako milovník vína, tak se budu těšit na 22. srpna, kdy v Šumperku proběhne večer s názvem Tafelmusik, právě s ochutnávkou vína našich vinařů. A jinak se určitě budu těšit na klášterky neklasicky, protože v Pavlínině dvoře to bude vlastně naše velká premiéra pro lidi rozhodně divácky atraktivní. Možná bych zmínil ještě koncert Adama Plachetky ve Štemberku.
0: No a možná zmiňme také úvodní koncert celého toho letošního ročníku. Kdy a kde bude? Teď máme začátek června, tak je to na spadnutí.
1: My jsme na začátku června avizovali, už jsme na spadnutí. 14. června začínáme v neděli a zahajovací koncert s podtitulem Bach Forever asi bude mluvit za vše. Bachovo dílo je totiž také takové spojující. My v letošním roce máme festivalové heslo Mosty, takže ten Bach nám do toho krásně zapadal a mimo to, že spojuje, řekněme třeba minulost a přítomnost, protože opravdu ho značením všichni posloucháme, tak nám dokonce dokáže spojovat generace našich posluchačů i různé kulturní a duchovní světy.
0: Tak těšíme se na všechny koncerty, na webu se můžeme podívat, dohledat klášterky.cz, tak to byl Roman Janku, ředitel festivalu Klášterní hudební slavnosti.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny

3:45 pryč, čas oběda je tady. No, kdo by někdo obědval později, tak černou čočku by si ještě stihl uvařit, je zdravá a v kuchyni se s ní snadno zachází. Jarka Vykoupilová, Babské rady, vás to naučí doslova během minuty, a to za chviličku. Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc potom startuje ve 12 zprávami a písničkami na přání.

0: Pražské rady.
1: Černá čočka, známá také jako beluga, svůj název získala podle malých lesklých zrnek, které připomínají kaviár beluga. Oproti klasické čočce si po uvaření lépe drží tvar a proto se často používá do salátů, příloh nebo moderních vegetariánských jídel. Velkou výhodou černé čočky je její výživová hodnota. Obsahuje vysoké množství bílkovin, vlákniny, železa a dalších minerálů. Díky tomu zasytí na delší dobu a je vhodná pro sportovce i všechny, kteří chtějí odlehčit jídelníček. Navíc má nižší glykemický index než některé jiné přílohy, takže pomáhá udržovat stabilnější hladinu energie. Příprava černé čočky je poměrně jednoduchá. Není ji nutné dlouho namáčet. Vaří se přibližně 20 až 30 minut a dobře se kombinuje s bylinkami, zeleninou nebo sýry. Zkusit můžete papriky plněné touto zdravou nádivkou, nebo si díky černé čočce připravte bezlepkový korpus na sladký cheesecake.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Po srážce osobního vlaku s kamionem u Prostějova je 8 lidí lehce zraněných. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. Odboráři úřadu vlády stávkují, vyzvali k přehodnocení přesunu agent. Odpoledne bude zataženost přeháňkami, později má oblačnosti ubývat, teploty do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hasiči odstraňují následky nehody vlaku na trati u Smržic na Prostějovsku. Osobní vlak se tam srazil s nákladním autem. 8 lidí se lehce zranilo. Na místě je reportérka Sabina Millerová.
2: Já stojím jen kousek od místa, kde se nehoda stala. Jsou tady dva hasičské vozy a desítka policejních. Jeden z vozů vlakové soupravy vykolejil a stále na přejezdu stojí také kamion. Ten zřejmě převážel palety s papírovými archy, které jsou teď rozházené po okolí. Ve vlaku podle hasičů cestovalo 26 lidí. Kvůli lehkým zraněním museli záchranáři k ošetření do nemocnic v okolí převést 8 z nich. Aktuální hasiči a policie na místě řeší příčinu nehody. Zvažují, zda budou muset přivést k jejímu odstranění jeřáb. Dechové zkoušky řidiče kamionu i strojvedoucího byly podle policie negativní. Provoz na trati mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané je zastavený. Ze Smržic Sabina Millerová, Český rozhlas.
0: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Odboráři a zaměstnanci úřadu vlády vyzvali k přehodnocení přesunu agent ze Strakovy akademie na ministerstva. Řekli to při své dnešní stávce. Do ní se zapojilo zhruba 60 zaměstnanců úřadu. Stávku podpořila Českomoravská konfederace odborových svazů. Její předseda Josef Středula označil postup vedení úřadu vlády za nezákonný.
3: Já děkuju odborové organizace Straka za to, jakým způsobem se k tomu postavili. Vám, že jste solidární a vzkaz všem ostatním je. Konec takovýmto praktikám, budeme tvrdě vyžadovat zákonné povinnosti, které jakýkoliv úřad v České republice má, nebo zaměstnavatel.
0: Na autorské setkání se spisovatelem a filmovým režisérem Ivanem Fílou můžou zájemci vrazit dnes do Javorníku na Jesenicku. Beseda v kulturním domě začíná v 6 hodin večer. Pokračuje Michal Zajonc z městského úřadu.
4: Při této příležitosti si představíme jeho novou knihu Tisíc očí. Jde o poutavý román, který propojuje osudy několika generací od druhé světové války až po současnost. Na pozadí skutečných historických událostí otevírá témata viny, odpuštění, spravedlnosti a hledání pravdy. Je to příběh, který ukazuje, jak silně může minulost ovlivňovat naše dnešní životy. Sport.
0: Čeští fotbalisté vyhráli generálku na mistrovství světa. V New Jersey porazili Guatemalu 3-1. Dnes se čeká reprezentaci letecký přesun do Dallasu, kde bude mít základnu během světového šampionátu. První zápas na turnaji odehraje národní tým za týden v noci ze čtvrtka na pátek českého času proti Jižní Koreji. Počasí. Odpoledne bude zpočátku zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K večeru čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty je 17 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13. Fouká mírný severozápadní vítr, který později zeslábne. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojídněle přeháňky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumparsku u obce Štíty havarovalo nákladní auto, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Dobré poledne vám přejeme v písničkách na přání v tuhle chvíli. V den, kdy je rozhodně co slavit. Můžete slavit svátek Dobroslava a Dobroslavy. Tedy Dobroslav, to znamená ten, který oslavuje dobro svými činy. A je to Dobroslav, přestože v Česku se mu většinou říká Slávek anebo Slávka. Můžete také slavit ty, kteří dnes, tedy 5. června, mají narozeniny. A pokud neznáte žádného oslavence, tak určitě můžeme úplně všichni oslavit třeba Světový den životního prostředí anebo Den rozvoje a vzdělávání dospělých, anebo si jen tak poslat písničku. Máme si určitě co říct, jak zpívala ostatně i Jitka Zelenková, tak pojďte na to, neváhejte, vytáčejte telefon do studia 221 555 444. V poledních písničkách vám Zora Jižková přeje dobrou chuť, oslavencům všechno nejlepší a těším se na vás.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání. Paní Marie ze Zábřeha je dnes s námi jako první, ale ještě dodejme, že také zpěvačka Jitka Zelenková, kterou jste právě slyšeli, dnes slaví narozeniny. Ročník 1950. Toto letí, vidíte. Tak a teď už zdravíme paní Marušku Zábřeh. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím rozhlas Olomouc. Chtěli bych mi nechat zahrát písničku k dnešnímu výročí 50 roků společného života manželům Kamlárovým z Drozdova a Kamlar a manželům Hrochovým z Drozdova. Životem spolu manželství kráčíte, zlaté výročí slavíte. Různé jste spolu zažili, chvíle dobré i zlé, veselé i milé. Oporou jste si po celá léta, tak ať váš společný život nadále zkvétá. Hodně štěstí, zdraví, lásky, boží požehnání vám přejí ti, co vás mají rádi. A paní Ježková, já vám děkuji, velice vám děkuji. A nashledanou.
1: Děkujeme za pozdravy, blahopřejeme těm vašim milým oslavencům k dalším krásným letům společného života. Jen to nejlepší. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Tak a vy nám určitě můžete nejen telefonovat na 221 555 444 a posílat svým blízkým písničky, ale můžete nám určitě také napsat SMS-kovou zprávu na 723 70 33 51. Ale jak víte, tak přednostně vybírají vždy ti, kteří volají. Těšíme se na vás.

0: Eva a Vašek dospívali své krásné chvíle a paní Zdenička z Prostějova je teď s námi na telefonu. Písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A písničku posílám Janičce Jiřímu Doroštění, Jendovi milujícím pejskem do Štětovic, Františkovi od Brna, dlouho jsem ho neslyšela, přeju hodně zdravíčka, Jirkovi do Litovle, Elišce do Václavova a Helence Jadrničkové do Vsiska. Všem vám přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, klidné víkendové dny a vy, co zahradničíte, inteligentně nám napršelo, tak si odpočineme a nemusíme zalévat.
0: To je krásně řečeno, inteligentně nám napršelo.
1: Já si to snažím, si přečtu noviny a budu odpočívat.
0: Dobře.
1: Zorinečko, vám děkuji za písničku, za vybrání písničky a je i pro vás. Jo?
0: Moc děkujeme, za vzkazy, přání,
1: a
0: za
1: těším
0: všechno,
1: se někdy.
0: Taky. Naschledanou a ať se vám dobře daří, paní Zdeničko.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. Pěkný pozdrav letí také k nádherným dnešním narozeninám paní Jarmelce Kalivodové ze Sobotína. Milá Jarmelko, přejeme hodně zdraví, štěstí do dalších let. To přejí kámošky Lidka a Věra. A pozdrav letí také k nádherným narozeninám milé kamarádce paní Zdeničce Šímové nebo Šínové z Hrochova. Milá paní Zdeničko z Hrochova, my bychom vám chtěli poslat pěknou písničku a popřát pevné zdraví, k tomu štěstí, hodně pohody, spokojenost a všeho dobrého do dalších mnoha roků. Děkuje a pozdravuje Lenka a Fana.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A my se teď těšíme v Českém rozhlase Olomouc na paní Svaťku z Přáslavic, která bude posílat další písničku. Dobrý den, paní Svatko, komu budeme hrát? Haló, paní Svatko, slyšíte
5: ano,
4: nás?
5: Ano, slyšíme se.
4: Tak, už slyšíme vás slyšíme, už jste ve vysílání. Prosím, komu chcete poslat přání a co budete přát?
5: Dobré poledne, já bych chtěla nechat zahrát mojí milované sestře Bohunce k jejím dnešním narozeninách, který se dožívá. Popřát jí pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a mám jí strašně ráda. Ať si svůj den hezky oslaví, že jí to přeje sestra Svatka s rodinou a švagrová Mirka. A prosím nějakou pěknou písničku. Děkuji.
4: Vy jste říkala, že by to mohla být nějaká pěkná písnička od Hanky Zagorové. Co vy na to? Tak dáme něco pěkného od Hanky Zagorové.
5: Určitě.
4: Jo. Tak mějte se moc krásně.
5: Vy taky. A opatrujte vašem se. Rádiu hodně štěstí taky, ať se vám daří a mnoho milých posluchačů. Moc vám děkuji.
4: Děkujeme a my blahopřejeme vaší sestřičce a ještě nám jednou řekněte, jak se jmenuje, prosím.
5: Bohunka.
4: Bohunka z Přáslavic také?
5: Ano. Ne, sestra je z Daskabátu.
4: Tak, už jsme to upřesnili všechno. Jen to nejlepší paní Bohunce z Daskabátu přejeme a ať se krásně daří. Nashledanou.
5: Děkuji, nashledanou.
4: Přidáváme také další vzkazy a pozdravy opět SMS-kové, které přicházejí. Třeba od paní Staňky z Oseka nad Bečvou. Milé rádíko, prosím o písničku ke kafičku Pavlince Peterkové, Haničce do Záběštní Lhoty. Děkuje Staňka Osek. A pěkný pozdrav letí také po rozhlasových vlnách. Ivetě Drhlíkové do Štítů na náměstí Míru k nedělnímu svátku. Milá Ivetko Drhlíková, všechno jen to nejlepší ti z domova pro seniory přeje pan Břeťa Píska. Blahopřejeme. No a když tady máme nějaké ty narozeninové oslavence, tak jim přejeme všechno nejlepší a ať to dnes večer, máme pátek, pořádně roztočí a k tomu posíláme diskohrádky.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání, v tuhle chvíli zdraví paní Toničku z Ludmírova. Vítejte.
2: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Dnes bych prosila nechat zahrát našim jubilantům do domova seniorů. Zítra má narozeniny pan Bedřich Chytil. 9. má svátek paní Stanička Kučerová, 12. Tonička Kvapilová a 12.6. naše účetní paní Martička Šmídová, 13. oslaví své narozeniny Martička Macounová a 15. oslaví paní Martička Macounová a pan Miloslav Macoun 63 roků společného života. Všem jmenovaným přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, vnoučat a boží požehnání přejí všichni seniori i zaměstnanci z domova. A já bych dnes chtěla poděkovat za včerejší písničku panu Milánkovi Koupilovi z Vilémova. A vám moc krát děkuji a naschledanou.
1: Moc pozdravujeme. A krásný den přejeme také vám, paní Toničko, naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Věra Špinarová.

0: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc. Teď zdraví paní Elišku z Václavova. Dobrý den, paní Elišku.
1: Dobrý den. Krásné odpoledne všem milým posluchačům i vám, i vašim kolegům do Českého rozhlasu. Já jsem měla takový výpadek trošku, za což se moc omlouvám, ale včera jsem zaslechla paní naši pohádkovou babičku Lidušku z Olomouce, že mi poslala písničku. Dneska zase paní Zdenička z Prostějova, takže já bych jim chtěla poslat taky písničku, k tomu připojím i paní Věrku do Olomouce, Milatku z Přáslavic a Jirku do Litovle, to by bylo pět. Takže prší nám krásně, tady už přestává, no máme plné sudy, takže jak říkala paní Zdenička, můžeme si číst knihy nebo cokoliv, já si tady vařím oběd a teď jsem měla dilema, jestli dát písničku o dešti, anebo když si vařím špenát, tak což takhle dát si špenát, ale nakonec jsem dala tu o tom dešti, tak ten tady máme všichni. No, takže
0: zpívat jako dešť, ano.
1: Ano, ano, všem přeji krásné odpoledne, ať jste zdraví, ať jste šťastní a ať se všem daří v životě.
0: Děkujeme velmi.
1: Za vyhledání.
0: Vás moc pozdravujeme, také ať vám prší samé štěstí a mějte se moc hezky, nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak já přidávám ještě nějaké ty SMS-kové vzkazy, které tady máme. Zahrajte prosím paní Daně Macilové ze Žulové k narozeninám. Přejeme hodně zdraví, lásky, štěstí a osobní spokojenosti, milá paní Macilová, jen to nejlepší přejí Nýznerováci. Chtěla bych nechat zahrát Janě a Jiřímu z Roštění, Zdeně do Prostějova, Helence do Uhelné a Robertovi do Olomouce. Já vám přeji, ať se máte ohromně a Český rozhlas Olomouc posloucháte pozorně. Se zdravím, ať nejdete ke dnu a máte se dobře v měsíci červnu. Od roky ať vám jde práce a ať je to doma nebo na zahrádce. Sluníčko ať vám září a neštípou komáři. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Zdravíme moc a pozdrav letí také k narozeninám paní Lidušce Gavlasové ze Žulové, která slaví 7. krásné narozeniny. Milá Liduško Gavlasová, štěstí, zdraví, spoustu lásky a jen to nejlepší přeje Ola s celou velkou rodinou.

0: z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání zdraví paní Marušku z Olomouce. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc, taky vás do studia a moc vás prosím o písničku pro radost a pro dobrou náladu v tomto deštivém počasí pro naši maminku Mařenku Recovou ze Hvozda. Písničku posílám do domova důchodců do Bohuslavic, zvláště pak naší mamince. Srdečně zdravím aspoň touto cestou a posílám ji taky pro její spolubydlící paní Řezníčkovou a pro všechny v domově důchodců. Moc vám děkuji za zahrání písničky a písnička je samozřejmě taky pro vás.
3: Tak my posíláme Pavla Žalmana Lohonku, divokej horský tymián. Z té mamince paní Marušce do domova pro seniory vybrala. Tak písničku posíláme, přejeme hodně zdraví a hlavně brzké setkání. Mějte se moc hezky.
4: Naschledanou.
3: Paní Marie Solomouce, pěkný pozdrav letí k 93. narozeninám pro paní Naděnku Sedlákovou do Prahy. Milá Naděnko Sedláková, přejeme hodně zdraví, pohody a božího požehnání u dcery s rodinou. Přeji přátelé z Uničova, pozdravujeme Naděnku Sedlákovou. Dnes má také narozeniny vnuk paní Dany Zdeněček Máčil. Přejeme mu hodně zdraví, úspěch ve škole, dobré kamarády, přeje Anetka s celou rodinou. Posíláme pěknou písničku a krásný den přejeme k milým narozeninám. Všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí paní Zdeničce Šínové z Hrochova. Pozdravení též Haničkám Vrbovým, Janičce a Jiřímu z Roštění, Jindřišce z Chropině, Věrušce Halouskové s Adámkem a také všem milým do Českého rozhlasu Olomouc. Posílá paní Liduška. Také pozdravujeme.

Písnička letí paní Zdeničce z Prostějova, paní Jindřišce z Chropině, Marušce z Kroměříže, Haničce z Předmostí, Zdeničce z Hrochova. Písničku posílají a za nádherný hudební pozdrav paní Zdeničce z Prostějova děkují Jana a Jiří z Roštění. Další vzkaz letí k svátku a máme tady Dobroslavu, paní Dobroslavě Polesové z Podolí. Dobruš, přeji ti všechno dobré, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, měj radost i z maličkostí, krásnou oslavu ti přeje Anna. A ještě jeden vzkaz a ten letí Ludmilce Štuplové k nastávajícím narozeninám. Milá Ludmilko, jen to nejlepší, přeje Pavel. V tuhle chvíli už posíláme Pavla Žalmana Lohonku, divokej horský tymián, a pro vás je tady i dál telefon do písniček na přání 221 555 444.

0: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc zdraví v tuhle chvíli paní Janu ze Štáblovic. Dobrý den, vítejte.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc, všetky tam. A chtěla bych písničku od Dalibora Jandy, snad jsem si ji měl všímat dřív, a taky celou moji velkou rodinu, vnoučata i pravnoučata a jedno pravnouča. Všem jim přeju hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a přidávám i mého chotě Lojzu, jo? Tak vám všetci pěkně děkuji, paní Zorka, jste tam vy to?
0: Ano, tak moc.
1: No, tak vám, paní Zorko, moc děkuji, mějte se krásně a zdravím ještě jednou.
0: Také moc pozdravujeme a mějte se hezky, nashledanou. Dnes před 27 lety se narodil náš syn Staník Skopal. Přejeme mu pevné zdraví, úspěchy v práci i v osobním životě, ať má vždy úsměv na tváři. Za celou rodinu Staníkovi Skopalovi blahopřeje mamka. Posíláme pěknou písničku paní Marci a Jitce Dožulové, Aničce Vávrové do Bruntálu, milým sestrám, které mi pomáhají, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Standovi do Bernarkis, kterému přeji, ať se má dobře, je zdraví, všem hezký víkend přeje Anička z Vápené. Pěknou písničku posílám a pěkný den k milým narozeninám a všechno jen to nejlepší. Přejeme a hlavně hodně zdraví paní Zdeničce Šínové, také pozdrav veliký Haničkám Vrbovým, Janičce a Jiřímu z Roštění, Jindřišce z Chropině, Věrušce Halouskové s Adámkem a všem milým z Českého rozhlasu Olomouc. Všechny pozdravuje paní Lída. Pěkný pozdrav letí k dnešním narozeninám naší posluchačce paní Janě Junkové. Tak milá paní Janičko, děkujeme za to, že posloucháte Český rozhlas Olomouc a my vám přejeme všechno jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví a optimismu a dobré nálady. Tak paní Janě Junkové blahopřejeme z Českého rozhlasu v Olomouci a pěkný pozdrav letí s poděkováním paní Elišce z Václavova za písničku Děkuje a přeje dobrou chuť paní Milada z Přáslavic. A ještě pozdrav, krásný den přejeme do Štítů panu Břeťovi, tetičce Baťové, krásné a pohodové dny, zdraví, radost, pohodu, Jarka a Mirek s rodinou. Moc pozdravujeme. Ještě další vzkaz přidáváme, úplně už poslední, které nám přišly. Posíláme hezkou písničku také Jindřišce do Chropině. Písnička je i pro bratra Vláďu Stovačova, pro všechny, kterým nikdo nezahraje, Marie z Pečovateláku v Přerově. Tak a úplně poslední pozdrav patří paní Janě a Jiřímu z Roštění.

0: Český rozhlas Olomouc teď ještě v písničkách míří do Horochova. Pan Jindřich je s námi. Pane Jindro, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko, já bych chtěl popřát narozeninám, 80. Zdení Češinové z Rochova. Je to naše kamarádka. Přejeme jí hodně, hodně zdraví, štěstí, pohodu a ať se zase někdy setkáme ve zdraví. To přeji Mazáčovi z Rochova.
0: Blahopřejeme paní Zdeničce z Hrochova, jen to nejlepší a vám všem krásný den. Posíláme Barkarolu a Jožku Černého. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: To byl pan Jindra z Hrochova a písnička je připravena. No, my v tuhle chvíli posíláme samozřejmě vám úplně všem také, kteří jste tady s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a zároveň už vás zveme k novým aktuálním zprávám, které tady budou ve 13 hodin, tedy za necelých 5 minut a pak už se v nich podíváme třeba i na téma divoká prasata, která jsou velmi přemnožená, hlavně na Zlínsku, tak si poslechněte, podíváme se i na silnice a předpověď počasí. Potom už vás čeká veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Zácpa, to je dnešní téma.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: 13 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Olomoucku se vyskytlo třetí ohnisko pseudomoru drůbeže. Ve Zlíně rozmístili pachové ohradníky proti divočákům. Jeden z nich napadl ženu. Ve Štemberku se koná dvoudenní akce Město v pohybu. Zítra čekáme jasno až polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Krajští veterináři zaznamenali v nekomerčním chovu v Pňovicích na Olomoucku ohnisko pseudomoru drůbeže. Choroba se podobá ptačí chřipce, na člověka přenosná není. Na Olomoucku jde letos už o třetí výskyt. Obcích do 10 kilometrů od ohniska platí mimořádná veterinární opatření. Pravidlo pro chovatele shrnuje Helena Radiměřská-Přibylová z krajské veterinární správy.
4: Tak primárně dodržovat biologickou bezpečnost, chovat krmivo a vodu a vlastně té drůbeže, tak aby nedocházelo ke kontaminaci například trusem volně žijících ptáků. Ideálně, pokud k tomu mají dispozice, tak svůj vlastní drůbež chovat taky v uzavřených prostorách nebo pod přístřeškem.
3: Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odlákat dál od sídliště.
5: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summity jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Ve Štemberku dnes začíná dvoudenní akce s názvem Město v pohybu. Nabídne koncerty, taneční vystoupení a program pro děti. Je součástí tradičních závorů automobilů do vrchu Ecce Homo, říká za pořadatele Milena Šerferová.
6: Pátek večer vystoupí kapela Žlutý pes. V sobotu ten program začíná už v 10 hodin dopoledne a vyvrcholí 22. hodinou večer, kdy vystoupí kapela Citron. Během těchto dvou dnů se můžete těšit na prezentace Excalibur Army, různých bezpečnostních složek.
0: Sport.
3: České volejbalistky porazily v čínském Nankingu v Lize národů Belgii 3-0 na sety. Zítra mají Češky volno, následně v neděli zakončí čínskou zastávku soutěže utkáním s Thajskem.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojediněle přehánky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 u Přáslavic směr Olomouc havarovalo osobní auto, pravý pruh je neprůjezdný. Na Prostějovsku u Kostelce na Hané se odstraňují následky nehody vlaku a nákladního auta. Úsek přes železnici je uzavřený. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Jsme tu. tu opět po týdnu Patrik Rozehnal
8: a doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
7: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Veselé a zdraví nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
8: A zkusíme veselé.
7: Ano.
8: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
7: Takže to si odběreme na začátku.
8: Tu legraci?
7: Ano.
8: Dobrá, pojďme.
7: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám to zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
2: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Veselé a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma už jsme ho prozradili. Zácpa často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizovaná právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, jde se poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Zácpu, za zácpu bereme?
6: Definici máme, říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o částečně subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž takž jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano,
0: ideál.
1: Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou. Teď mám zácpu málo něžnou. Asi někde dělám chybu. Možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus, nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky, to slovo peristaltiky. peristaltika je tedy pohyblivost střev, s tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamlová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude. Nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma přes stránky Veselé a zdravě CZ našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník. Třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy
2: a
0: to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce Veselé a zdravě CZ.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí, čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná, laktulóza, Simtalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak, dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Veselé a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jako jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka v kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady, jo?
2: Děkujeme. Já ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano,
2: a máme to i samozřejmě. Máme další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmaslí, kyška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: Podmaslí, ať se napije podmaslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.

0: Žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
1: Ano.
0: To znamená žádný ovoce. Z ovoce jenom banán.
1: Ano.
0: A to je zas protiklad. Mám dia. Jako,
1: ano, diabetickou dietu, jasně.
0: Ano. No, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
1: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a bezezbytkové?
0: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
1: Aha.
0: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
1: Ano.
0: A řekli mě, že ty zrnička mě udělali jako tam zle.
1: Aha.
0: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
1: ano.
0: Prostě nic.
1: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
2: Jaká to je?
1: A rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
2: Tolik doporučení a možná najdeme.
1: Možná by to pomohlo, ano.
2: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajtamlová.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: řešení problému související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den s doktorkou Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za
2: to. A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí i dalším, kteří zavolají, a na telefonu máme v této chvíli koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat, mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
0: To znamená,
1: problém.
0: Že děti si to budují, ten návyk, ten
1: Oni
0: reflex.
1: Oni si to budují, ten
0: a
1: reflex.
0: Tímhle tomu pomůžeme.
1: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden. Pátek je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajdamovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Škoda po nehodě na železnici u Prostějova přesáhne 8 milionů korun. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Olomoucí projde historický průvod ke cti patronky města svaté Pavlíny. Zítra má být jasno až polojasno, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vlaky by se po nehodě u Prostějova mohly vrátit na tratě zítra ráno, uvedla to zpráva železnic. Mezi stanicemi Prostějova Kostelec na Hané se dnes dopoledne srazil osobní vlak s nákladním autem. Motorák při nehodě vykolejil. 8 lidí se lehce zranilo. Podle mluvčí krajských záchranářů Lucie Mikiskové mají oděrky a smožděniny. Celkovou škodu odborníci odhadli na téměř 8,5 milionu korun. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerstvy kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
2: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic.
0: V Olomouci dnes začínají svátky města. V 18 hodin je zahájí historický průvod ke cti svaté Pavlíny, patronky města a ochránkyní před morem. Ve 20 hodin se pak na Horním náměstí uskuteční taneční večer. Pokračuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
3: Letošní trasa průvodu je z Horního na Dolní náměstí, včetně zastavení a modlitby u Mariánského sloupu. Pak zpět na Horní náměstí, Opletalovou ulicí do kostela svatého Mořice. K průvodu se můžou zapojit další zájemci a přihlížející.
0: Liberecký kraj už je vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěd. Vyplývá to z katastru nemovitostí. Památkově chráněnou budovu kraj převzal od českých radiokomunikací. Podle mluvčí kraje Pavlíny Sýkorové je součástí i unikátní nábytek od architekta Otakara Vinara. Kraj za budovu, pozemky a vybavení zaplatil zhruba 185 milionů korun. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka čeká na Roland Garros semifinále dvouhry. Jeho soupeřem bude po půl třetí nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa. S ním má český tenista negativní vzájemnou bilanci 0-1. Navíc Zverevovi podle Menšíka podmínky Antukového Grand Slamu v Paříži vyhovují.
4: Alex, že jeho, asi bych řekl, z nejoblíbenějších turnajů, takže bude to strašně náročný, ale měl jsem tu možnost si proti němu zahrát v Madridu. Je to hodně specifický styl, proti kterému jsem ještě vlastně nehrál, takže jsem rád za tu zkušenost, že jsem mohl mít vlastně takový v úvozovkách přípravný zápas a že vím, co mě vlastně čeká.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ujídněle přehánky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírený severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci v ulici Brněnská se řeší nehoda nákladního a osobního auta. A pozor, také v Přerově v ulici Velká Dláška se střetla dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Asi to nelze nazvat jinak než životní zápas. Prostějovský tenista Jakub Menšík už doslova za pár minut začíná na Roland Garros bojovat s Němcem Zverevem o postup do finále Antukového Grand Slamu. Jaké má šance? No tak o tom budeme mluvit v reportáži i v této hodině odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Z toho pátečního, takže vás čeká samozřejmě také spousta pozvánek a tipů na víkend, také rozhlasová pohlednice od Pregiru na Hanou, no a už za chvilinku také hřebíky, náš vědomostní kvíz na telefonu 221 555 444 se na vás těší Zora Jižková.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte při poslechu, zdraví vás hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme vás všechny, kteří máte chuť vytočit telefon k nám do studia 221 555 444. Tak pojďme vstoupit do hry. Máme tady pro vás knihu Sklářka z Benátek, krásný román o odhodlání, o vášni, o tvůrčí síle, která překoná překážky i předsudky. Máme tady dámské černé triko s logem Českého rozhlasu, CDčka s hudbou i mluveným slovem a pozor, máme tady také čestnou vstupenku na velkou akci Českého rozhlasu Olomouc, což je 200. výroční koncert živě 17. června ve středu, tedy od 17.30 v Olomouci v letním kině. Vystoupí Alibaba, Malina Brothers, Robert Křesťan a Druhá tráva a vy můžete být u toho. Vstupenky mohou být vaše. Tak my už v tuhle chvíli můžeme vstoupit také do hry v hřebících Českého rozhlasu Olomouc. Na telefonní jedince 221 555 444 máme už koho? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kostě Zábřeh.
2: Vítejte, zdravíme vás. Zatím všech 10 pohromadě.
3: Tak třeba 4.
2: Kurkuma je koření žluté barvy. Používá se třeba do směsi s názvem curry. Která část kurkumovníku dlouhého se používá? Takže kurkuma z kurkumovníku dlouhého a používá se k výrobě kurkumy za A list, za B oddenek nebo za C květ. Co vy na to?
3: Je. No, pepno si oddenek.
2: A je to podobně jako třeba u zázvoru oddenek a vy máte od nás první bod.
3: Super.
2: Výborně, tak pojďme dál.
3: Tak, 6.
2: Otázka číslo 6. Takže, ve které válce svým originálním způsobem bojoval Švejk? Voják Švejk bojoval za A v prusko-rakouské válce, anebo bojoval v první světové, a nebo ve druhé světové. Co myslíte?
3: No, když nevím, dej B, ale víme, Bčko, ano.
2: Bčko dáváte, ano. Mm-hmm. I tady jsme naprosto správně. A do třetice?
3: Tak mezi tím je 5.
2: Jaké povolání vykonává hlavní postava novely Viktora Dicka, kde vlastně po té postavě, po tom povolání je to dílo samopojmenováno? Takže Viktor Dick a za A kupec, za B zahradník, za C krysař.
3: Je.
2: Ano.
3: Ale tak to by mohlo být povolání hezký krysař, tak krysař.
2: Tady je to úplně jasné. Je to no, samozřejmě. Už jsem se lekla, že budete váhat. Ale zvládl jste to na výbornou. Blahopřejeme moc. A hned z kraje tady máme prvního výherce. Velké blahopřání a předáme do režie. Pěkný víkend.
3: Díky, stupenky jsou super.
2: Super. Naschledanou, blahopřejeme. A pokračujeme v hřebicích dál. S kým? Dobrý den.
4: Dobrý den, Luděk Uničov.
2: Dobrý den, pane Luďku. Vítejte v soutěži. Otázky
4: Děkuji.
2: Mají tato čísla. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10.
4: Tak já to vezmu od jedničky.
2: A tak se ptám, k čemu sloužil bojovníkovi Kyrys? Kyrys, když si někdo nasadil Kyrys, tak to znamená, že to chránilo jeho trup? A nebo za B to sloužilo k útoku na protivníka, tedy mohla to být zbraň? A nebo to sloužilo k uložení potravin?
4: Já nevím, budu typovat Ačko.
2: Ochrana trupu, říkáte? No,
4: Ačko, ano.
2: Ano, Kyrys je plátový ochranný kryt trupu, kožený nebo kovový, ano.
4: Tak prosím 2.
2: Otázka číslo 2 se ptá, který stát má v současnosti nejvyšší počet obyvatel, absolutně nejlidnatější. Je dnes za A Indie, nebo za B Čína, anebo za C Brazílie.
4: Za A Indie.
2: A tady jsme také naprosto správně, výborně. Ano, žije tam téměř aktuálně 1,5 miliardy obyvatel. Ano, převzala prvenství od Číny. Tak a do třikice?
4: A prosím trojku.
2: Do třikice trojka. Která autorská dvojice napsala známé slavné divadelní hry jako Těžká Barbora, Pěst na oko, Ostrov dynamit. Takže za A Boskovec a Werich, za B Suchý Šlitr, za C Šimek Sobota.
4: Já bych typl Ačko, Boskovec Werich.
2: Pojete Boskovce a Wericha, já myslím, že tady je to také jasné. Vůbec není o čem diskutovat a my moc blahopřejeme další výhodce. Předáme vás do režie a krásný den, pane Luďku. Naschledanou.
4: Děkuju, mějte se, naslyšenou.
2: Tak se nám krásně daří, ale abych to nezakřikla, zaklepu na dřevo. Na telefonu Hřebíku je teď s námi kdo? Dobrý den.
5: Dobrý den, Štefan z Bruntálska.
2: Dobrý den, vítejte, pane Štefane. 7, 8, 9 a 10 tyhle otázky zbývají.
5: No tak sedmičku.
2: Které pohoří vzniklo takzvaným alpinským vrásněním? Alpinské vrásnění. A vznikly tak za A Krkonoše, za B Alpy, za C Skandinávské pohoří.
5: Tak nabízí se ty Alpy.
2: Takže říkáte Alpy. Ano.
5: Ano.
2: Jo. Ano, je to tak. Určitě. Mimochodem bylo vyvoláno nárazem africké, arabské a indické litosferické desky do Eurázie. První bod je váš. Tak teď 8, 9, 10.
5: Tak 8.
2: Osmička se ptá, který z těchto států neleží v Jižní Americe. Neleží v Jižní Americe, to proto, že patří do Ameriky střední. Ano? Takže... Je to buď Surinam, nebo za B Belize, nebo za C Guyana. Který z těchto států v Jižní Americe neleží, patří do střední? Surinam, Belize, Guyana.
5: No to procentně nevím, já zkusím to Belize.
2: No je to, jako byste tam někdy byl, je to naprosto přesně. Patří do střední Ameriky, skvělé, druhý bod je doma. No a třetí?
5: Tak devítku.
2: Tak, tady se ptám, jaké jídlo se skrývá pod názvem kosmatice. No, jídlo kosmatice, no ono je to vlastně, tak se tak říká i tomu těm plodům, nebo tomu keři. Takže buď jsou to smažená květenství černého bezu, nebo za B jsou to pampelišky přimíchané do polévky, anebo za C je to studená polévka se strouhaným sýrem.
5: No tak tohle není můj obor, tak zkusím tu polévku.
2: Aha, když jsem říkala, že kosmatice je vlastně i název toho, nebo říká se tak někdy i tomu keři. Tak polévka to asi nebude. Smažená květenství černého bezu. Au. Jauaj, škoda, škoda. Tohle byla správná odpověď. Pane Štefane, krůček od výhry jste byl, ale držel jste se statečně a alespoň se můžeme slyšet zase příště. Děkujeme moc za hru a zdravíme do Bruntálu.
5: Tak děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou. Tak, bohužel tady to nevyšlo, ale nevadí. Poslední otázka, ta nám přechází do dalšího kola. Také o víkendu s námi můžete hrát Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc.
6: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po desáté. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovy. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: a kapela Jelen. No, dospívali skoro úplně přesně ve 14 hodin a 30 minut. No a právě v tuhle chvíli začíná velký souboj, dá se říci životní zápas proskejovského tenisty Jakuba Menšíka na pařížském Roland Garros. Už tam 5 zápasů vyhrál. Teď ho čeká asi ten nejtěžší. Je to boj o finále s nasazenou dvojkou Němcem Alexandrem Zverevem.
1: Menšík na cestě do semifinále vyřadil 3 nasazené soupeře, Zverev jen jednoho. Teoreticky by tak Němec měl mít více sil, což ve svém podcastu Served říká i někdejší světová jednička Andy Roddick.
2: Zatím na kurtech strávil ve srovnání s ostatními semifinalisty minimum času. To je přesně to, co chcete, když se v minulosti dostal do závěrečných fází Grand Slamu, odehrál předtím mnohem delší zápasy. Jsem zvědavý, jak si Zverev poradí s těmi brutálními údery od Menšíka, jestli bude schopný zůstat v kurtu.
1: Těžší cesta do semifinále by ale paradoxně Menšíkovi mohla pomoci. V Paříži si mnohokrát dokázal, že je schopný porážet špičkové soupeře.
3: Určitě pro tyhle momenty žiju a jsem strašně moc rád za tu příležitost, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím, a že můžu být zdravý a soustředěný. Forma je skvělá, takže neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
1: Řekl Jakub Menšík po postupu do semifinále. V čem bude souboj s Alexandrem Zverevem náročný, popisuje tenisový trenér a jeden z koučů deblisty Petra Nouzy Lukáš Poláček.
4: Hraje svůj standardní výborný antukový tenis, kdy míč lítá vysoko na cítí. Obávám se, že Kubu bude držet hodně za základní čarou, aby se nedostával do svého oblíbeného tlaku. Co může být pro Kubu výhoda, je to, že bude se čekat hodně od Zvereva. Tím, že vypadly největší favorité turnaje, veškerá tíha odpovědnosti bude na Zverevovi.
1: Menšík tak bude v zápase možná pod menším tlakem. A když předvede stejný výkon jako proti Brazilci Fonsekovi nebo Rusovi Rubliovovi, šanci určitě má. O jeho kvalitách mluví Andy Roddick.
2: Je to prototyp ideálního tenisty. Měří skoro 2 metry, skvěle se pohybuje, servíruje bomby a nemá slabiny ani v mezihře. Navíc je klidný, nebo minimálně klidně působí. Věřte mi, že to jako tenisti občas jen předstíráme, ale on prostě je chladnokrevný.
1: Řekl Američan ve svém podcastu Served with Andy Roddick. Z Paříže David Prouza, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Marie Rotrová nám dospívala, ještě tady budou Smoky, Michal, David, nebo třeba Adam Ďurica, tak se na to počkejte, ale počkejte si za chvíli také na našeho kolegu Mirka Kobzu. Další cesta od pradědu na Hadou nás zavede pod kopce Nízkého Jeseníku. Právě tam najdeme osadu Plynkout, tak za chvíli.

0: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
1: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
0: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
2: Hanácká Mozeka Litovel letos slaví 25 let. V jejím čele pravidelně usedá za cymbál Iveta Navrátilová, která kromě vedení muziky pečuje o pěvecké sbory v Litovli a v Příkazích. Jaké to je vést cymbálovku? Proč má podle ní smysl předávat lidové písně a tradice dalším generacím? O tom si s Ivetou Navrátilovou budeme povídat v pondělí, krátce po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní počasí nás docela trápí. No sice zahrádkáři a pěstitelé se radují, že nám naprší, ale ono je i docela velmi chladno, takže pokud ještě vyrazíte někam ven na nákupy, na vycházku s pejskem, například pořádně se obléci a deštníky určitě sebou, ale zítra už by mělo být lépe. Ostatně o tom budeme mluvit i ve Dni v kraji s meteorologem po 17. hodině. Podrobně to počasí rozebereme. Teď vás ale na ten výlet přece jen pozveme. Je to osada Plynkout, místní část Dlouhé Loučky, kterou navštívíme. Najdeme ji nedaleko Uničova pod svahy Nízkého Jeseníku. Byla to obec zajímavá těžbou i svým jménem, které může být do jisté míry pradávným vtipem. I o tom bude vyprávět Mirek Kobza v dalším díle putování Od pradědu na Hanou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Plynkout patří k osadám položeným těsně u zlomu, který vyzdvihuje kopce Nízkého Jeseníku nad údolí Hornomoravského úvalu. Počátky Plynkouta sahají patrně někdy do konce 13. století. Teprve k roku 1348 však máme obec poprvé zmíněnou v dochovaných listinách. Dětoch ze Sukolomy, patrně patřící k rodu vladyků ze Šumvaldu, uvádí, že je držitelem podílu v této vesnici. Pozoruhodné je její jméno. V minulosti jej někteří zapisovatelé uváděli také jako Plynkout, což evokovalo vznik jména podle pinek hornických jam. V okolí Plynkoutu se skutečně těžilo, v 16. století jsou tady uváděny štoly a také hamry na zpracování vytěžených železných rud. Jenže už dávno předtím se Plynkout vždy psal v této podobě s láskou L a ani pro historiky a jazykovědce nebylo určení jména tedy jednoznačné. Nakonec se zhodli, že by se mohlo jednat o označení plného, tedy bohatého koutu kraje. Jenomže Plynkout v počátcích své existence byl vším jenom tímto ne. A tak se například pánové Hosák a Šrámek ve své encyklopedii pomístních jmen zhodli, že naši předkové patrně měli smysl pro černý humor a toto jméno použili ironicky. Plynkout náležel v polovině 14. století k šumbaldskému panství. Páni ze Šumvaldu, kteří kolonizovali zdejší kraj, prosazovali kolonizaci slovanským obyvatelstvem a tak i Plynkout byl patrně původně českou vesnicí. V první polovině neklidného 15. století přešlo šumvaldské panství do majetku vladyků ze Zvole, kteří je pak postoupili dalším rodům. Déle obec držel rod vladyků z Miličína, který vlastnil vesnici do roku 1535. Tehdy Ludmila z Miličína prodala nejprve polovinu panství pánům z Boskovic, kteří pak v roce 1548 získali i druhou půlku. Jan Černohorský z Boskovic, který v té době seděl na Úsově, přidal k úsovskému panství doly a hamry. Samotná obec pak přináležela k hradu Sovinci, který vlastnil Krištof z Boskovic a na Moravské Třebové. Pak obec přešla do majetku rodu Kobylků z Kobylího a od roku 1623, to už i s důlními pozemky, do majetku řádu německých rytířů. Vesnice do 30leté války poměrně zkvétala. Mimo oddolování zde existoval vrchnostenský svobodný dvůr a také rychta. Těžba železné rudy v Plynkoutě už za 30leté války téměř zanikla. V provozu zůstalo jenom 19 dolů, které dokázaly vytěžit jen velmi málo rudy. Po roce 1774 pak těžba zaniká úplně. Dodnes však v lese najdeme mnoho pozůstatků podolování. Stopy najdeme i v symbolice na zdejších kamenných památkách a také v obecním znaku. Vesnice se kromě 30leté války dotkla také válka napoleonská. U polní cesty z Dlouhé Loučky do Plynkouta v roce 1805 totiž pohřbívali vojáky, kteří zemřeli na tyfus v Loučském zámku. 30 místních obyvatel se nakazilo a zemřelo také. Tehdy také docházelo ke změně národnostního složení obyvatel Plynkouta. Už v souvislosti s rozvojem těžby se zde objevují jména německých horníků a postupně německý živel v obci převládl. Roku 1760 se ve vesnici už také vyučovalo. Budova školy byla nejprve v soukromých rukou, ta současná byla jako německá dvojtřídka dokončena v roce 1911. Do kostela však zdejší lidé stále chodili do Dlouhé Loučky. Vlastní kapli svatého Jana Nepomuckého si obyvatelé postavili až v roce 1887. Dnes je Plynkout součástí Dlouhé Loučky. Je to obec, kam stojí za to vyrazit, ať už na procházku po kopcích Nízkého Jeseníku nebo po rovinách toho Hornomoravského úvalu. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Plynkoutu, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: odpoledne, Skalí, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
1: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Odvoz karmiových kalů ze Šumperska nabral spouštění. Sbírka na odkoupení pole na Pálavě dosud vnesla 430 tisíc korun. Fotbalisté Hranice zabojují o třetí ligu. Večer přivítají Bčko Sigmy. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Odvoz kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku probíhá pomaleji, než se plánovalo. Téměř 180 kovových kontejnerů s nebezpečným odpadem mělo z obce zmizet už loni v létě a nyní to vypadá, že likvidace kalů z bývalých rudných dolů Jeseník nabere ještě další zpoždění, řekl tomu vůdčí společnosti Diamo Tomáš Indrej. Firma, která odvoz kalů zajišťuje, totiž čeká na další potřebná povolení. Zatím z Vikantic odvezla 21 kontejnerů. Sbírka na odkoupení pole na Pálavě dosud vynesla 430 tisíc korun. Zapojilo se do ní téměř 300 lidí. Peníze jdou místní komunitě z okrašlovacího spolku Mikulov, který chce na Pálavě vytvořit přírodní koridor. Pokračuje spoluzakladatelka projektu Helena Chytrá.
5: Chceme vytvořit místo, které bude sloužit jak přírodě, tak pro lidi. Spolek, které na tomto místě aktuálně je, chceme vytvořit přírodní koridor. Prostor, který propojí Kočičí skálu, což je vzácná přírodní lokalita, s mandloňovým sadem, prvkem, který jsme v krajině vytvořili.
3: Novým držitelem ocenění Gentleman silnici ode dneška Dan Scharf. Letos v dubnu pomohl zachránit život řidiči, který se u Bučovic na Vyškovsku srazil s kamionem a při autonehodě přišel o ruku. Pohotově zareagoval a poskytl muži první pomoc. Zásah popisuje oceněný Dan Scharf.
6: Tam prostě jsem nepřemýšlel nad tím, ze zdravovědy vím z autoškoly, že prostě takováhle rána přiškrtit, jo, ze školy to samý. Normálně jsem se jako cítil, jako sice pak, když jsem to viděl, tak jsem jakoby znervozněl, jo, protože jsem to nečekal. Pro mě bylo důležité to, že jsem mu pomohl a když se z toho dostane, a to je pro mě důležité.
3: Novou ombudsmankou se stane právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská. V dnešním druhém kole sněmovní volby porazila bývalou zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Kostolanská po složení slibu nahradí přesluhujícího ombudsmana Stanislava Křečka. Sport. Fotbalisté Hranic dnes budou bojovat o záchranu ve třetí lize. Potřebují k tomu na domácím hřišti porazit Bčko Sigmy Olomouc. Utkání 31. kola Moravskoslezské fotbalové ligy začne v 19 hodin. Trenér Hranic Miroslav Matušovič ví, že jeho tým čeká těžký soupeř.
7: Na Sigmu pojedeme úplně s tím, že víme, že tam bude spoustu mladých talentovaných fotbalistů, kteří se chtějí probat do A týmu, nečeká nás nic jednoduchého, takže zase poctivý výkon směrem dozadu, hlavně zodpovědný, nejlépe to zahrát na nulu. Věřím tomu, že se nám něco směrem dopředu podaří. Tady třeba v tomto zápase dostanete jednu, dvě šance, tři šance a vy je musíte promít, pokud chcete být úspěšní. Pokud nepromíte, tak pak říkám, je tady každý soupeř těžký.
4: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojídněle přehánky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na dálnici D1 u Lipníku nad Bečvou, směr Ostrava, stojí tu porouchané auto.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak na tenisovém Roland Garros už se otevřel zápas Jakuba Menšíka a Alexandra Zvereva. Velký boj o finále začal. Zatím v prvním sadě je stav 2-2. Takže samozřejmě poslouchejte i dále Český rozhlas Olomouc, protože ty důležité momenty vám budeme samozřejmě také přinášet. Co vám ale taktéž nabídneme, je pochoutkový rok, ten v pátečním vysílání nesmí chybět a budeme vás zvát na nedělní vysílání, protože to už vás čeká další soutěžní recept letošního ročníku. Tentokrát vám nabídneme recept, který v roce 2021 skončil na druhém místě. Připraví ho michelinský šéfkuchař Roman Paulus a bude to jakási dortová omáčka s vaječným svítkem. Tak se na to počkejte za chvilku.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept desetiletí. No a my si ty recepty každý týden připomínáme a připravují je a trochu i vylepšují naši profesionální kolegové. V neděli bude připravovat dortovou omáčku s vaječným svítkem od Marie Huskinské z Rychnova nad Kněžnou, šéfkuchař Roman Paulus.
1: Ahoj Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
2: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
1: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
2: Jo.
3: Kuchař je umělec a psycholog a strateg.
4: My jsme se ale rozhodli zopakovat si výherní recept ze druhého místa roku 2021. Půjde o vaječný svítek s dortovou omáčkou. Co to je za omáčku?
1: V podstatě koprovka.
4: Naši přátelé a profesionálové v pochoutkovém roce ty výherní recepty z předešlých let předělávají podle svého. Romane, v čem bude jiná tvoje dortová omáčka?
1: Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
4: Ovšem, příprava samotného svítku byla docela oříškem pro Romana Pauluse.
1: Potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal.
4: Roman je profík, takže se všechno povedlo a taky to nádherně vypadalo.
1: Je to tak, je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
2: My můžeme říct i vejcům.
4: Tohle jídlo vám prostě bude chutnat, i když je bez masa.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů.
0: No tak vidíte to, tuhle výtečnou koprovku uvařil Roman Paulus. Vypadá skvěle, svítek je výborný. Jak se dělá, si poslechněte v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. A recepty najdete už teď na našem Facebooku i Instagramu a později na stránce www.pochoutkovýrok.cz.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: Co nás ještě čeká, tak mohu slíbit, že se podíváme do Majetína, kde falešní policisté odčerpali z obecního účtu obce miliony korun. Tak o tom budeme hovořit a samozřejmě, a to už za chvíli, také začneme první sérii tipu na víkend z Olomouckého kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jak to vypadá, když v Sazovicích zavládne tradiční hanácký právo? Jaké písničky a tance oživí letošní folklorní festival v Přerově? A kterým dvěma souborům z úrodné roviny budeme letos gratulovat? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle se tentokrát zaměří na to, co se právě děje nebo bude dít na Hané. Nalaďte se s námi na vlnu festivalového či hodového veselí a pojďte společně s námi hudebně oslavit významné akce v regionu i výročí hanácké mozaiky z Litovle či folklorního souboru Cholinka v úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Jirka Hrůza nám dospívala. Než se podíváme do Majetína na jednu kauzu, která tam teď probíhá, tak vám nabídneme několik tipů z Prostějovska a právě také z Olomoucka. Začneme třeba na Prostějovsku ve Dzbeli. Sbor dobrovolných hasičů Dzbel zve na sobotu na další ročník pohádkového lesa na tábořiště Borova. Od 8 od rána tam budou připraveny soutěže i jarmark pro děti, nebo třeba projížďky na koňském povoze. Tak to je Dzbel. Moravský rybářský svaz Konice v sobotu pořádá rybářské závody u rybníků na Skřípově. Dopoledne od 8 do 13 hodin budou závodit děti a večer pak čeká noční klání dospělé. Tak to je Skřípov. Sobotní dopoledne bude na fotbalovém hřišti v Doloplazech patřit mladým hasičům. Budou soutěžit v požárním útoku o pohár starostky obce Doloplazy. A sbor dobrovolných hasičů Lhota pod Kosířem zve na sobotu nahodovou zábavu u hasičské zbrojnice od 14. hodiny. Pokud vás láká Plumlov a Plumlovský zámek, pak vězte, že nádvoří bude od soboty až do úterka patřit výstavě bonzají, kaktusů a sukulentů vždy od 10. do 17. hodiny každý den. No a Bohuslavice u Konice, tak ty třeba v neděli konají slavnost Božího těla. V 9 hodin začne mše svatá v místním kostele a pak bude následovat průvod kolem kostela a poté také posezení u hasičské zbrojnice. Snad ještě jeden tip, pokud byste chtěli slyšet trochu příjemné hudby, tak Prostějovský zámek chystá v neděli od 17 hodin komorní hudební večer Příběh klavichordu v rámci Olomouckého festivalu Baroko 2026. No a tady u nás na Olomoucku jedna z nejaktuálnějších a největších akcí, na kterou se mnozí příznivci automobilů těší, je samozřejmě Ecce Homo, legendární závod do vrchu. Už 45. ročník startuje dnes a jede se do neděle. Pokud byste chtěli třeba zažít svátky města Olomouce, tak ty nám proběhnou, dnes začínají a potrvají do zítřka a historické centrum Olomouce promění v živou scénu s průvodem ke cti svaté Pavlíny, bohoslužba, koncert, tanec, to vše nebude chybět, včetně jarmarku tady u nás v Olomouci. Regionální den železnice zve v sobotu do Olomouce všechny milovníky vlaků, techniky i rodinných výletů. V areálu Českých drah muzea u hlavního nádraží bude v sobotu od 8:30 až do odpoledne připravena výstava historických železničních vozidel. Ve Velké Bystřici proběhne v sobotu od 11. až do 20. hodiny v Zámeckém parku 12. ročník mezinárodního pikniku Jsme ze stejné planety. Tahle akce nabízí ve Velké Bystřici celodenní program s koncerty, piknikem, aktivitami pro děti i pro dospělé. Prostě spousta zážitků ve Velké Bystřici v Zámeckém parku. No a třeba takový tip ze Sobáčova, tam v sobotu od 13. hodin proběhnou oslavy 675 let od založení obce, která dnes spadá pod správu obce Mladeč. Čeká vás kultura, hudba, dechovka, revivalové kapely. Prostě na Sobáčově to opravdu v sobotu bude hodně žít. No a pokud byste třeba chtěli navštívit Bohuňovice, tak v obci v Bohuňovicích v sobotu 6. června můžete zažít komorní koncert pro kontrabas a klavír. V Bohuňovicích se bude konat od 17. hodiny v základní škole. No a ještě jeden krásný tip, který vám nabízí sbor dobrovolných hasičů z náměště na Hané Nových dvorů. Nové dvory v neděli od 14. hodin pořádají tradiční hasičský výlet na hřišti u lesa. Připravené bude bohaté občerstvení, makrely, stejky, kýta na rožni, no bude toho opravdu hodně, včetně muziky a tomboly. Pro děti určitě skákací hrad, malování na obličej, tak to je náměště na Hané a Nové dvory. Nenechte si ujít to, co vás zajímá a baví. V těch typech ještě budeme pokračovat, ale za chvilku to téma trošku změníme a vydáme se
do Majetina na Olomoucku, kde falešní policisté z účtu, obecního účtu, odčerpali miliony korun. Více za chvíli.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc, jak jsme slíbili, míříme do Majetína na Olomoucku. Majetín přišel o miliony z obecního účtu. Podle starostky se obec stala obětí kyberútoku. Případ vyšetřuje policie. Jak k tomu došlo? To tento týden na jednání zastupitelstva vysvětlovalo vedení obce obyvatelům Majetína. No a podrobnosti má pro nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc reportér Josef Čermák. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den, případ se stal v květnu. Během jednoho dne odešlo z transparentního účtu obce několik plateb v hodnotě několika milionů korun. Případem se zabývají policisté, jak mi potvrdil jejich mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Případem kybernetické kriminality v obci Majetín se policie zabývá, ale s ohledem na povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR a příslušných ustanovení občanského zákoníku, nemůžeme poskytovat informace týkající se konkrétních fyzických či právnických osob. Téměř každý den evidujeme případy kybernetické kriminality. Doporučujeme veřejnosti, aby se v případě jakýchkoliv pochybností obrátili na web panprokoukl.cz, kde si mohou zdarma ověřit, zdali se je nepokouší někdo podvést.
0: Víme, jak se podvod přesně odehrál.
1: Nezávislá starostka obce Miroslava Zavadilová nechtěla na dotazy odpovědět a odkázala na své vyjádření během zasedání zastupitelstva, kdy podvod přítomným obyvatelům Majetína popsala takto.
3: Podle dosavadních zjištění se obec stala obětí sofistikovaného podvodného jednání, založeného na metodách sociálního inženýrství. Pachatelé vystupovali pod identitou příslušníků Policie České republiky a pracovníka České národní banky, využili zneužití telefonních čísel, psychologický nátlak, časový tlak a vyvolání dojmu bezprostředního ohrožení finančních prostředků obce. Jednotlivé kroky jako reakce ze strany obce byly činěny v přesvědčení, že směřují k ochraně majetku obce a k zabránění jeho zneužití.
1: Falešným policistům se podařilo odčerpat z účtu více než 5 milionů, zhruba milion korun se ale díky rychlé reakci skutečné policie podařilo podle starostky zachránit. Aktuální škoda jsou tak necelé 4 miliony korun.
0: Jak na situaci reagují představitelé obce a obyvatele?
1: Reagují různě. Část obyvatel vyzvala na jednání ke zdrženlivosti a vyčkání na to, až policie podvod vyšetří. Podle některých by ale starostka měla vyvodit odpovědnost a rezignovat. K tomu ji také vyzval zastupitel Jaroslav Konečný z Pirátů.
4: Samozřejmě lidsky pochopit se to dá. Není to o tom, že bychom nepochopili, že se může něco takového stát, ale myslím si, že prostě každý politik by měl za to vzít nějakou zodpovědnost. A to se tady prostě nestalo.
1: Starostka rezignaci odmítla, většina zastupitelů pak hlasovala pro její setrvání ve funkci.
0: Přijme vedení obce nějaká opatření?
1: Ano, zastupitelé si odhlasovali, že nově budou mít přísnější pravidla pro posílání plateb, pokračuje starostka Miroslava Zavadilová.
3: U plateb do výše 100 000 korun je vyžadována autorizace starosty, u plateb nad 100 000 je vyžadována autorizace starosty i místostarosty. Maximální souhrnná výše plateb za jeden den činí 500 000 korun. Při platbě převyšující 500 000 korun musí být s platbou prokazatelně seznámeni starosta, místostarosta a alespoň tři členové zastupitelstva.
1: Dosud totiž k odeslání platby stačila jen jedna oprávněná osoba. Závěrem doplním, že podle starostky má Majetín i přes milionové škody nadále dostatek financí pro zajištění provozu obce.
0: Falešní policisté odčerpali z obecního účtu Majetína na Olomoucku miliony korun. Případ vyšetřuje policie a podrobně se samozřejmě i dál bude zabývat i Český rozhlas Olomouc. To byl Josef Čermák. Díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Další tipy na víkend vám nabízíme z Jesenicka a začínáme už pátkem ve Vlaskivědném muzeu v Jesenicka ve Vodní tvrzi. Vás zvou dnes na muzejní noc s jesenickou přírodou. Věnována bude dravcům a také světu drobných organismů. Program zahájí sokolnická skupina Nyctea s ukázkami dravců a přelety nad publikem a zveřejněny budou i zajímavé mikroskopické preparáty. Takže je to dnes ve Vlaskivědném muzeu Vodní tvrz Jeseník 18. až 21. hodina. Zajímavé setkání vás čeká v Javorníku dnes od 18. hodiny v novém sále kulturního domu. Autorské setkání Tisíc očí Ivan Fíla, setkání s oceňovaným filmovým režisérem, scénáristou, spisovatelem zve Městské kulturní středisko Javorník. Pokud byste chtěli s dětmi zažít parádní dětský den, tak určitě přijďte do Jeseníku, do Prysnicových lázní. Dětský den vás tam čeká v sobotu od 14. hodiny. A ve stejný den se v Prysnicových léčebných lázních koná také 179. zahájení lázeňské sezóny s hlavním programem od 14:30. Hudba, tanec, dobré jídlo, večerní koncert Hany Holišové, stánky s občerstvením, no je toho opravdu hodně. Lázeňská sezóna v Jeseníku zkrátka začíná. V sobotu ve 13:30 zve město Zlaté Hory do Zlatokopeckého skanzenu na Den dětí pirátská výprava, zábavná stanoviště, skákací hrad, tedy v sobotu ve Zlatých horách. A středisko Doubrava v Ondřejovicích, místní části Zlatých hor, v sobotu pořádá středověký den na Doubravě. Od 14:30 odpoledne v sobotu je připraven program s ukázkou husitských zbraní, bitvou u hradu Rychleby, s šermířským turnajem i s koncertem. To vše doplněno dobovou kuchyní, tedy středisko Doubrava v Ondřejovicích. Městské kulturní středisko Javorník zve na neděli od 13. hodiny do zahrady domu Karla Dietrse z Dietersdorfu.

Dětský den aneb vzhůru za hasičským dobrodružstvím s kácením májky. Tak to je neděle v Javorníku. No a ještě tančírna v Račím údolí, ta vás v neděli v 15 hodin zve na setkání s vokální skupinou Yellow Sisters. Nabízí originální autorskou tvorbu. Tak pokud byste měli zájem, tančírna v Račím údolí a je to neděle. A tady u nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc také nabízíme setkání už za chvíli s Martinem Písaříkem a rubrikou Co v učebnicích nebylo. Vzpomenete si, jak se jmenuje největší živočich na Zemi?

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že srdce plejtváka obrovského váží kolem 200 kg? Největším živočichem na planetě Zemi je bezesporu plejtvák obrovský. Přehled všech jeho nej je sáhodlouhý, proto si řekneme jen úplný základ. Dospělý jedinec dorůstá délky až 30 metrů a váží obvykle 130 až 150 tun. Tyto gigantické velryby obývají všechny světové oceány s výjimkou arktických oblastí a vnitřních moří či úzkých zálivů. Zamysleli jste se někdy nad tím, proč jsou velryby tak velké? Odpověď našli vědci ve způsobu krmení. Velryba dokáže zrychlením pohybu do doširoka otevřené obří tlamy pojmout obrovské množství vody, kterou pak vyfiltruje přes kostice a v tlamě jí zůstane pevná potrava – ryby, kryl nebo korýši. Tak to denně spořádá kolem 16 tun. Tohle ovšem uměly velryby už v době, kdy ještě nebyly tak velké. Do gigantických rozměrů narostly zřejmě před nějakými 5 miliony let a souvisí to nejspíš s tehdejší dobou ledovou. Při jarním tání mohutných ledovců brala voda sebou do moře spousty živin. Kytovci měli najednou takovou hojnost potravy, že se z nich postupně staly velryby.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tohle byl divoký byl a ještě přece jenom pár pozvánek a typů stihneme před zprávami. Zítra, pozor, od 9 hodin se v Moravičanech na hřišti Teje Tatran uskuteční den mikroregionu Mohelnicko s motem mezigenerační soužití. Dopoledne bude plné her, soutěží, zábavy pro všechny generace. Na pódiu se představí kynologický klub Moravičany, základní umělecká škola Loštice, Sokol Moravičany, mladí hasiči, loutkové divadlo, připraveny budou zážitkové dráhy, ukázky zemědělské techniky, řemesel i bohaté občerstvení. Tak nezapomeňte Moravičany, den mikroregionu Mohelnicko v sobotu. Sobota přinese do kostela svatého Bartoloměje v Zábřehu výjimečný hudební zážitek v podobě Mozartova Requiem. Zazní v podání komorního orchestru, pěveckého sboru, Gaudámu z Brno a čtveřice špičkových solistů od 17. hodiny. Spolek pro kostelíček Božího těla zve v neděli 7. června od 10. do 16. hodiny na pohádkový les u kostelíčka Božího těla nad Bludovem a děti se mohou těšit na spoustu zábavy. Ještě krátce pohled na Přerovsko, lesárna, tedy střední lesnická škola v Hranicích oslaví v sobotu 130 let svého působení. No a při té příležitosti v sobotu od 9 hodin otevírá veřejnosti celý areál školy, tak přijďte se podívat, čeká vás tam i slavnostní program s hudebním vystoupením a třeba i speciality ze školní jídelny nebo živá zvířata či dřevorubecká show. Městský park Michalov v Přerově bude v sobotu od 13 hodin patřit branému dni s legiemi pro rodinu. Na kluzišti v Drahotuších chystají dětský den spojený s kácením májky v sobotu od 14 hodin a v Jezernici také bude sobotní odpoledne patřit dětskému dni od 14. hodiny na horním hřišti. Pirátskou atmosféru nabízí v sobotu od 15 hodin dětský den pro piráty a pirátky v Hranické Loděnici a Muzeum Prosenice spolu se sborem dobrovolných hasičů zve v neděli ve 14 hodin na zahájení výstavy 120 let hasičů Prosenice. A ještě jedna zajímavá pozvánka z městského domu v Přerově. Nabízí v neděli od 16 hodin baletní odpoledne pro děti a rodiče. Na špičkách do pohádky vystoupí tanečníci studia, baletního studia při Moravském divadle Olomouc. Takže přijďte si to užít, přejeme vám krásný víkend a snad bude příjemný i s Českým rozhlasem Olomouc. Za chvíli jsou tady nové zprávy, pak už Humoriáda s Petrou Černockou a poté také Den v kraji. Přehled toho nejdůležitějšího, co se dnes událo, i podrobný rozhovor s meteorology. Příjemný poslech přeje Zora Jižková.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Vedení Lipové Lázně plánuje obnovu sportovišť zasažených povodní. Prezident Pavel podepsal snížení odvodů živnostníků na sociální pojištění. S blížícím se fotbalovým šampionátem přibývá i podvodů. Zítra čekáme jasno až polojasno, maximálně 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Už jen do konce června můžou obce podat žádost Národní sportovní agentuře o dotaci na obnovu sportovišť zasažených předloňskou povodní. Jednou z obcí, která rekonstrukci hřišť řeší, je i Lipová Lázně na Jesenicku. Podle nezávislého starosty Vladimíra Šantrůčka teď připravují projekty.
3: Tréninkové hřiště u fotbalového hřiště, kde budou mít fotbalisti vlastně umělý povrch, bude to celé obehnané sítěmi a potom ještě řešíme další hřiště, to se říká u nás u Selské. Teďka vlastně se připraví projekty, čekáme vlastně, až pan projektant nám dodá aspoň předběžné kalkulace a posléze to podá firma vlastně na Národní sportovní agenturu a budeme vyčkávat.
2: Odvody živnostníků na sociální pojistné se sníží na loňskou úroveň. Novelu vládní koalice podepsal prezident Pavel. Živnostníci tak měsíčně ušetří 715 korun. Úpravu zákona dříve vetoval Senát kvůli obavám z nižších důchodů podnikatelů v budoucnu a výpadku v aktuálních příjmech státu. Sněmovna ale Senát přehlasovala. Prezident zároveň podepsal pevnou předporodní rodičovskou 15 000 korun měsíčně. Blížícím se mistrovství světa ve fotbale přibývá internetových podvodníků. Kyberbezpečnostní společnost Gen Digital upozorňuje třeba na stránky, které zneužívají značku FIFA a lákají na údajné pracovní nabídky. Cílem ale je z lidí dostat osobní údaje, dodává analytik Ondřej Mokoš.
4: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
2: Arcidiecézní muzeum Olomouc otevírá výstavu úspěšného českého výtvarníka Jana Knapa. Jmenuje se Okna do ráje a potrvá až do října. Jan Knap je známý obrazy s náboženskými motivy, dodává kurátorka výstavy Miriam Kolářová.
5: Jeho dobrodružný život byl naplněný od umývání oken na mrakodrapech v USA, kdy sloužil později jako mariňák v americké armádě, který se nějakým způsobem přenesl až do současnosti, kdy všechny ty věci v něm a všechno to, co prožil, nám vlastně může ukázat i jeho dílo. Sport.
2: Hokejisté Karoliny vyhráli nad Vegas 4-3 v prodloužení a srovnali stav finálové série NHL na 1-1 na zápasy. Tomáš Hertl v dresu Vegas zapsal jednu asistenci, ale po jeho vyloučení soupeř rozhodl. Boj o Stanleyův pohár bude pokračovat třetím zápasem v noci ze soboty na neděli českého času na ledě Vegas. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojídněle přeháněky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírený severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Prostějově v ulici Nerudová havarovala dvě osobní auta, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humoriáda. Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte. Navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
7: Dobrý den.
6: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených pět knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
1: Humoria.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek.
1: No, je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo, tak to je těžké někdy vymyslet takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit,
0: by
1: že ty melodie nějak mizej. Tu a tam se něco objeví, jo, ale, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané do seznamu. Dobrá.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů a nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no tady byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek, ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží, policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů, zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
1: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
0: A ta druhá?
1: A na ty druhé, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
0: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
1: No jasně, ale...
0: Jaký svatebčani.
1: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi s krým a třeba ten ženich jako někam chodí, jo?
0: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
1: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám věrecí a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
0: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
1: ne, já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
0: Zpívalo se u vás na svatbě?
1: Nespívalo.
0: No to je smutná svatba.
1: Já vím.
0: Zpěváci a nikdo nespívá.
1: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka, mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, že jde o ten akt, než o tu parádu kolem, o ty, ono jde o ty fotky, lidi furt fotěj, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
0: No tak měl člověk fotografa, ne, nějaká fotografa. A zase,
1: ne.
0: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
1: Jo, to ne, to bylo dneska ještě, to spíš moje maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotil. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
0: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii nad postelí v oválu nebo tak?
1: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
0: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám, třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
4: Humoriáda.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady dávám Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc.
4: Děkujeme.
2: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
5: Dobrý odpoledne, dáma a pane.
4: Dobrý den.
5: Tady vás Petr Zeloty. Mm-hmm. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
2: Mm-hmm. Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
4: Děkujeme.
2: Kdo tam je teď?
6: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky Ačko.
2: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek a teď někdo další.
7: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
2: Děkuju.
7: I paní saxofon.
4: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
7: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
4: Fakt, no. Jo.
7: Popade před spadem je kousek.
2: No vida.
4: No on má, já nemám.
7: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Olympijských horách.
4: No jo.
2: Dobře, tomu vyřídíme, tam bude mít radost.
7: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
2: Nightwork,
7: a ještě najdou signál.
2: Ano, to je pravda. No, ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
7: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
4: Máte to svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
7: Je to tak.
4: Ano, básníci už nejsou.
7: A dáme si Polívku.
2: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
8: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
9: Já myslel Mimoň.
8: Bude totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty haupny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu, jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. Ašek přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela s tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
2: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
4: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobně, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
2: Ano.
4: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
2: Ano.
4: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
2: To je jako trénink na červený koberec?
4: Jo, tak nějak. No.
2: Jo.
4: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom otevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vpravá, levá, rukou levou.
2: Nahoře se chytnout.
4: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem.
2: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
4: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
2: Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
4: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
2: No, jo.
4: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
2: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou Kulišárny nebo Klukoviny, Vylomeniny, Radovánky či Děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900 a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
9: Marcel, dobrý den.
2: Marceli, v autě?
9: Ano.
2: Dobře, na cestě kam? Domů?
9: Na cestě z práce domů.
2: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
9: Já myslím, že 76.
2: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
4: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76. Mně to stačilo.
2: Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
9: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
2: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně, no a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
4: Ne, já jsem to nenapsala, chrání pámu, to je takový na jazzví, já jsem taková folkovka.
2: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
4: Asi předevčím.
2: Tak teď si dáme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme ho losovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc, z pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví lita.
3: Dobrý den, soudru Lopucho, ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrej lid chtěl říci, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši,
3: pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: Víte, tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, si... potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak
3: je...
4: Tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě, lidi. V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký,
3: ne? Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je totiž, taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on sebou cuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano, že? Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla
3: jsou pravidlem. Jaksi.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano. To je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: zevrubně. To jsme vysvětlili dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: více
4: vrnější věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že jo,
3: děkuji vám. Prosím,
4: no, naschledanou. Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. Nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věc?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych. No. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala. Hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme
1: no, tady,
2: dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si
2: no,
1: sestavíme
2: ale máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Vančura a na
1: bude.
2: Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A či B a k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vy prosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Věděli jste, že Hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní Hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
3: Dobrý den, tady David znovu, já bych si strašně přál Hurvínka.
2: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
5: Děkuju.
4: A já bych chtěl Bčko.
2: Dobře, děkuji za to. Dobrý den, kdo teď?
5: Halo.
6: Dobrý den, tady František posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou
5: ano,
6: mám doma.
5: Máte jo, sakrič.
2: Děkujeme za to hlasování. Vítáme dalšího.
7: No, dobrý den, tady je Soňa z Boršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
5: Děkuji vám.
7: A chtěla bych Ačko.
2: Zapisuj Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravy.
2: Ano.
8: A přála bych si taky Bečko.
2: Bečko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Chrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
9: Hurvajs?
10: Co je?
9: Do kam pak uháníš?
10: Do kina.
9: A na co?
10: No to ještě nevím, ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
9: Ale jen se neodříkej, chlapče, já se ti o zábavu postarám.
10: Ale?
9: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
10: Proč?
9: Protože jsi rozbil okno.
10: Já ne.
9: A kdo asi?
10: Mánička.
9: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
10: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
9: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
10: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
9: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
10: Teď jsem ti řekl, že Mánička.
9: Hurvajs.
10: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já, abych psal trest.
9: No takhle je to spravedlivé.
10: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
9: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
10: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
9: No co to jo, to jistě.
10: A kdo?
9: Ten, kdo je starší a zkušenější.
10: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
9: No jistě, jsem přece tvůj otec.

0: otcové mají vždycky pravdu?
1: No ano, sám sebou.
0: Protože jsou starší, zkušenější?
1: No ano.
0: A chytřejší než jejich synové?
1: Bodeď.
0: Aha. A taťulínku?
1: Co zas?
0: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
1: Přece Edison.
0: Tak proč ne jeho otec?
1: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
0: No, nevím, taťulínku.
1: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
0: Hurá!
1: Ale 200krát.
0: A proč?
1: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
0: No, tak to už jsem pochopil.
1: Ano?
0: Spravedlnost je právo silnějšího.
1: No vidíš, no, tak konec debat a šupej psát.
0: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
1: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
0: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Potkal ses někdy osobně s Hurvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
3: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
3: Ne.
4: Ne.
3: Na žádné.
4: Ne.
3: Vy jste se ho hrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
3: To
4: no.
3: Jo, ale já jsem byl na Hurvínkovi jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
3: Starej. Taky retro.
4: No.
3: Večerníček jsem miloval i s Pejbou Mazurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Hmm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo,
3: takové ty trenkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
3: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný.
3: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
3: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
3: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy s heslem Humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednou ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Braňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stišit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černošku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte. A stište rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit klosování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku Ačko nebo Bčko.
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Libor, já jsem se těšil zeptat. Jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví a tak taky nebyl. Ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký mamuje dobu zde ho nechodí. Začat nadávat, ale zkus radšej pozřít na krásu dní. A na lítosti dokážeš se jiba smět. A na klebety odpojíš jim úsme po. A na ulici zapáčeš a narazej strom. Nečím se smělej, začni. A živa budeš mať, si začni mnoho starosti.
1: Tohle byla ukázka tedy s Vladimírem Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalík, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No,
1: Petru.
4: Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě, budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Na Olomoucku se vyskytlo třetí ohnisko pseudomoru drůbeže. Premiér Babiš v dopise odborům odmítl, že by vládní koalice chtěla ohrožovat nezávislost veřejnoprávních médií. Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul v deblu. Zítra má být jasno až polojasno, naměříme až 25 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Krajští veterináři zaznamenali v nekomerčním chovu v Pňovicích na Olomoucku ohnisko pseudomoru drůbeže. Choroba se podobá ptačí chřipce, na člověka přenosná není. Na Olomoucku jde letos už o třetí výskyt. V obcích do 10 kilometrů od ohniska platí mimořádná veterinární opatření. Pravidla pro chovatele shrnuje Helena Radimířská-Přibylová z krajské veterinární správy.
3: Primárně dodržovat biologickou bezpečnost, chovat krmivo a vodu a vlastně té drůbeže, tak aby nedocházelo ke kontaminaci například trusem volně žijících ptáků. Ideálně, pokud k tomu mají dispozice, tak svůj vlastní drůbež chovat taky v uzavřených prostorách nebo pod přístřežkem.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá možné ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií kvůli změně jejich financování. Současný systém ale podle něj už neodpovídá této době. Premiér to napsal v dopise předsedovi odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků Janu Křemenovi. Vláda od příštího roku plánuje rozhlasové a televizní poplatky zrušit a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Podle Křemena ale stále není jasné, jak bude financování Českého rozhlasu a České televize garantovat.
4: Jinde ve světě ty garance jsou 6-letý, 4-letý, 8-letý. Teďkon stávkuje úřad vlády, předtím stávkovali adiktologové a my vlastně jsme v podobné situaci, protože ačkoliv byly slíbeny nějaké expertní skupiny, tak pracovní skupina sice byla ustanovená, záhy byla okamžitě rozpuštěna. Odborná diskuze asi má nějaký smysl, nechápu, proč nemůže proběhnout.
2: Úřad vlády formálně potvrdil převod některých agent ze Strakovy akademie na jednotlivá ministerstva, řekla to vedoucí úřadu Tinde Bárta. Odbory úřadu vlády s přesunem agent závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů nesouhlasí. Jsou dnes kvůli tomu v jednodenní stávce. Reorganizace podle nich ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených pracovníků. Premiér Andrej Babiš za ANO to odmítl. Česko bude mít od zítřka první blahořečené mučedníky moderních dějin. Jde o kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které komunisté umučili v 50. letech minulého století. Řízení a shromažďování důkazů k blahořečení trvalo přes 20 let. Slavnostní mše se uskuteční zítra v Brně, povede ji papežský delegát kardinál Michael Černý.
5: Poselství je, že si nemůžeme prostě jen stěžovat nebo být ticho. Musíme být pravdiví, odvážní a vytrvalí ve způsobu, jakým čelíme výzvám naší doby.
2: Sport. Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje na Roland Garros o čtvrtý titul v deblu. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou dnes porazili v semifinále kanadsko-brazilskou dvojici Dabrovská Stefaniová suverénně 6-0, 6-1.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojediněle přehánky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Čerově v ulici generála Štefánika havarovala dvě osobní auta a pozor také v Troubkách na Přerovsku, kde se řeší nehoda motorky a osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Po páté a naposledy v tomto týdnu s Tomášem Kedziorem. Hezké odpoledne. Falešní policisté odčerpali z obecního účtu majetí na miliony. Případ vyšetřuje policie. Více než stovka studentů virtuální univerzity třetího věku se sešla v týdnu ve Starém městě pod Sněžníkem na závěrečném semináři k zakončení letního semestru. Byli jsme u toho s mikrofonem a vydáme se také do Přerova, do prostoru, který spojuje industriální architekturu a umění. V areálu bývalé továrny právě probíhá zajímavý festival a naši reportéři jsou na místě. To je dnešní nabídka. Přeji pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Při srážce osobního vlaku s kamionem na přejezdu u Prostějova se dnes dopoledne lehce zranilo 8 cestujících. Mají oděrky a zmožděniny, řekla to mluvčí krajských záchranářů Lucie Mekisková. Vlaky na trati Prostějov Kostelec na Hané nejezdí, nahradili je autobusy. Provoz by se podle zprávy železnic mohl obnovit zítra ráno. Vyprošťovací práce komplikovalo to, že zdemolovaný kamion se opíral o vykolejený motorák. Potvrdil to mluvčí zprávy železnic Martin Kavka.
3: Došlo tam k vykolejení té hnací jednotky, to znamená toho hnacího vozu a mírnému naklonění toho vozu.
2: Za necelou hodinu začnou svátky města Olomouce. V 18 hodin vyrazí z Horního náměstí kostýmovaný průvod ke cti svaté Pavlíny, patronky města. Ve 20 hodin pak na náměstí začne taneční večer. Program pokračuje také zítra, vyvrcholí večerním koncertem pod širým nebem. Až do nedělního večera budou uzavřené některé ulice v centru Štembarka, třeba ulice Dvorská nebo Barvířská a také parkoviště u sportovní haly. Důvodem jsou automobilové závory akce HOMO, které doplní akce Město v pohybu. Ta nabídne koncerty, taneční vystoupení i program pro děti. Fasádu šumperského hotelu Park nově zdobí obří laminátové miminko ze série soch výtvarníka Davida Černého. 150-kilové batole dlouhé 3,5 metru dostalo jméno Karolína, řekl to majitel hotelu Marcel Soural. K umístění sochy bylo potřeba speciální povolení. Ve zprávách 18 řekneme které.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je meteorolog Tomáš Ostrožlík. Dobré odpoledne.
2: Také přeji hezké odpoledne.
1: Tak jaký byl dnešní den v Olomouckém kraji?
2: Tak postupně upršený, většinou bylo zataženo s deštěm nebo občasným deštěm či přeháňkami. Srážky ale odpoledne od západu ustávaly a teď se i oblačnost protrhává. Nejvíce napršelo v Jeseníkách kolem 12 mm, Praděd 16, jinde na území kraje většinou od 1 do 5 mm.
1: Bude pršet ještě teď večer a v noci jaké bude počasí?
2: Neočekáváme srážky, v noci postupně vyjasnění a zítra, v sobotu a v neděli čekáme spíše slunečné počasí, ranní teploty 10 až 6 stupňů a ojediněle se zítra ráno může vytvořit i mlha, odpoledne pak teploty 20 až 24 a také se bude vytvářet kupovitá oblačnost, která zase večer se rozpadne. V neděli bude oblačností již od rána o něco více, ale spíše to bude tak polovina oblohy pokrytá oblačností a také se dopoledne ojediněle v Jeseníkách, odpoledne pak i na ostatním území, ale spíš lokálně výjimečně vyskytnou i přeháňka, případně slabší bouřka. Teploty v neděli ráno kolem 10-12 stupňů a odpoledne do 25.
1: Počasí předpovídal meteorolog Tomáš Ostrožlík.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Na loňský Mohelnický folkfest se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vrátíme už po 10. Tentokrát si poslechneme nejmladší muzikanty, kteří soutěžili mezi folkovými hvězdami. Jednou z nich byl Honza Nedvěd mladší s příbuznými, který pochopitelně v pořadu Na cestě zahraje. Dozvíme se, jak soutěž dopadla a poslechneme si taky vítězky z minulých ročníků, sestry Hejdovy. Pestrá směs folkové muziky bude znít v neděli 7. června po 15. hodině v pořadu Na cestě a k jeho poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Majetín přišel o miliony z obecního účtu. Podle nezávislé starostky obce Miroslavy Zavadilové se staly obětí kyberútoku. Případ vyšetřuje policie. Jak k tomu došlo, to tento týden na jednání zastupitelstva vysvětlovalo právě vedení obce obyvatelům Majetína. A na místě byl také reportér Českého rozhlasu Olomouc Josef Čermák.
1: Případ se stal v květnu. Během jednoho dne odešlo z transparentního účtu obce několik plateb v hodnotě několika milionů korun. Případem se zabývají policisté, jak mi potvrdil jejich mluvčí Jaroslav Herzán.
2: Případem kybernetické kriminality v obci Majetín se policie zabývá, ale s ohledem na povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR a příslušných ustanovení občanského zákoníku nemůžeme poskytovat informace týkající se konkrétních fyzických či právnických osob. Téměř každý den evidujeme případy kybernetické kriminality. Doporučujeme veřejnosti, aby se v případě jakýchkoliv pochybností obrátili na web panprokoukl.cz, kde si mohou zdarma ověřit, zdali se je nepokouší někdo podvést.
3: Víme, jak se podvod přesně odehrál.
1: Nezávislá starostka obce Miroslava Zavadilová nechtěla na dotazy odpovědět a odkázala na své vyjádření během zasedání zastupitelstva, kdy podvod přítomným obyvatelům Majetína popsala takto.
4: Podle dosavadních zjištění se obec stala obětí sofistikovaného podvodného jednání, založeného na metodách sociálního inženýrství. Pachatelé vystupovali pod identitou příslušníků Policie České republiky a pracovníka České národní banky, využili zneužití telefonních čísel, psychologický nátlak, časový tlak a vyvolání dojmu bezprostředního ohrožení finančních prostředků obce. Jednotlivé kroky jako reakce ze strany obce byly činěny v přesvědčení, že směřují k ochraně majetku obce a k zabránění jeho zneužití.
1: Falešným policistům se podařilo odčerpat z účtu více než 5 milionů, zhruba milion korun se ale díky rychlé reakci skutečné policie podařilo podle starostky zachránit. Aktuální škoda jsou tak necelé 4 miliony korun.
3: Jak na situaci reagují představitelé obce a obyvatele?
1: Reagují různě. Část obyvatel vyzvala na jednání ke zdrženlivosti a vyčkání na to, až policie podvod vyšetří. Podle některých by ale starostka měla vyvodit odpovědnost a rezignovat. K tomu ji také vyzval zastupitel Jaroslav Konečný z Pirátů.
5: Samozřejmě lidsky pochopit se to dá. Není to o tom, že bychom nepochopili, že se může něco takového stát, ale myslím si, že prostě každý politik by měl za to vzít nějakou zodpovědnost. A to se tady prostě nestalo.
1: Starostka rezignaci odmítla, většina zastupitelů pak hlasovala pro její setrvání ve funkci.
3: Přijme vedení obce nějaká opatření?
1: Ano, zastupitelé si odhlasovali, že nově budou mít přísnější pravidla pro posílání plateb, pokračuje starostka Miroslava Zavadilová.
4: U plateb do výše 100 000 korun je vyžadována autorizace starosty, u plateb nad 100 000 je vyžadována autorizace starosty i místostarosty. Maximální souhrnná výše plateb za jeden den činí 500 000 korun. Při platbě převyšující 500 000 korun musí být s platbou prokazatelně seznámeni starosta, místostarosta a alespoň tři členové zastupitelstva.
1: Dosud totiž k odeslání platby stačila jen jedna oprávněná osoba. Závěrem doplním, že podle starostky má Majetín i přes milionové škody nadále dostatek financí pro zajištění provozu obce.
6: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: I my půjdeme dál ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Posloucháte Den v kraji a vydáme se do olomouckého rozária. To se o víkendu promění v místo setkání milovníků růží, zahradního umění i dobrého jídla. Další ročník akce Vyznání růžím nabídne návštěvníkům pestrý program plný přednášek, komentovaných prohlídek a dalšího. Co všechno můžete obdivovat, nám přiblíží vedoucí botanické zahrady a rozária Jiří Malaska.
1: Olomoucké rozárium právě rozkvétá, momentálně rozkvetlí zhruba 2/3 růží, takže opravdu je to úžasná podívaná, především ty velké sadové růže, které jsou obsypány opravdu stovkami květů.
2: My tady společně stojíme u krásně rozkvetlé růže, která tady byla slavnostně zasazena na loňském vyznání růžím. Je to růže, která se jmenuje Hana Maciuchová a její vysazení bylo poctou této olomoucké širokému publiku známé herečce.
1: Ano, je to tak, ale ta růže nejenom, že byla vysazena, ale vlastně v loňském roce v rámci akce Vyznáním růžím byla i pokřtěna.
2: I tu můžete obdivovat, co dalšího z takového toho nej už nám kvete, co tady lidé mohou vidět.
1: Především, co mohou vidět pouze v tuhle tu dobu, tak jsou růže, které kvetou pouze jedno, což jsou růže historické a ještě kvetou některé růže botanické.
2: Pojďme už k tomu programu, protože nejen to, že si můžeme prohlédnout růže, pokochat se jimi, zároveň Vyznání růžím přinese i bohatý doprovodný program, který se úzce vztahuje k růžím a k různému jejich využití, pěstování, šlechtění i sběratelství.
1: Ten program je poměrně bohatý, ať už jsou to odborné přednášky s tématem růží, například o vonných růžích bude v neděli mluvit Lukáš Rojevský, polský šlechtitel růží, a nebo o využití růží ve výrobě parfému, tak o tom bude přednáška například v sobotu.
2: Já jsem ty sběratele nechala na poslední místo a vy také, protože to je letošní téma sběratelství růží.
1: Ano, přesně tak, je to podtitul letošního ročníku, a to z toho důvodu, že letos má výročí úmrtí Marieta Henrieta Chodková, což byla významná růžařka, která na Slovensku založila a měla jedno z nejvýznamnějších rozárií v Evropě první poloviny 20. století.
2: A taky se tady o víkendu bude slavnostně usazovat deska s krásným oceněním pro olomoucké rozárium.
1: V sobotu bude slavnostní odhalení plakety, která označuje naše rozárium jako držitele ocenění Světové federace růžařských společností Award of Garden Excellence.
2: Tak my už jsme si řekli, že tady budou různé přednášky, také komentované prohlídky spolu s vámi a vaší kolegyní několikrát za den. Jaký program doprovodný přinesete pro děti?
1: Pro děti samozřejmě máme také vyžití, budou tady svišti v pohybu a podobné takové aktivity nebo velká tabule pro malování, pro ty nejmenší a podobně. Kromě samozřejmě doprovodného programu bude v rozáriu i spousta stánků s nejrůznějším zahrádkářským náčiním a podobně, a samozřejmě bude možnost i v rozáriu si zakoupit nové růže.
2: Na co se osobně vy nejvíce těšíte?
1: Já se popravdě těším na křest nové růže, kterou opět budeme křtít tady v Olomouci. Ta růže ponese jméno Josef Švejk.
2: Takže taková typicky česká.
1: Přesně tak, typicky česká růže s opravdu zvláštní barvou od polského šlechtitele Lukáše Rojevského.
2: Jak bude olomoucké rozárium na Vyznání růžím otevřeno?
1: Olomoucké rozárium bude otevřeno v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli potom od 9 do 18.
2: Zve vedoucí botanické zahrady a rozária Jiří Malaska z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A za chvíli budeme v Přerově. Podíváme se do prostoru, který spojuje industriální architekturu a umění. V areálu bývalé továrny právě probíhá festival a programu ještě bude dost, tak se podíváme přímo na místo.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Den v kraji. V bývalé Přerovské továrně právě probíhá hudební festival doplněný výstavami výtvarného umění. Na místě je reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Hezký podvečer, nakonec se nám i vyčasilo, stojíme pod továrním komínem a ten je propojen jakýmisi pružnými stuhami, dlouhými, nataženými tady s další budovou a nad námi to tak plápolá, když se trochu ohlédnu dál, tak vidíme, že tentýž materiál stříbrný se valí z okna té továrny a když půjdeme dovnitř, tady do jednoho z továrních sálů, tak uvidíme zase velkou stříbrnou stěnu tady instalovanou a další výtvarná díla. Pavla Voborníková-Kačírková je autorkou těchto instalací a majitelkou toho areálu je Dagmar Vobecká ze spolku Hrubá kotelna. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kde to jsme, co se tu děje?
3: Nacházíme se v bývalé továrně Terezie Hrubé na Přerovském Osmeku a dnes tady máme festivalové odpoledne. Máme tady několik výstav, které jsme zahájili. Budeme tady mít koncert uskupení kvarteta Clarinet Factory a máme tady taky cukrárnu, kavárnu dnes výjimečně.
2: A vy tu máte ještě jednu výtvarnici, ta se pojí s Janáčkem.
3: Je to Vendulka Chalánková.
2: Má takové, možná bych řekl, jednoduše tvarované kresby. Mezi nimi můžeme najít, pokud vím, i Lišku Bystroušku.
3: Jsou to kresby, které provází Janáčka, Janáčkovo dílo, Janáčkův život a musím zmínit, že také Janáčkovu kuchařku, protože Vendulka Chalánková ilustrovala kuchařku, kterou sepsala jejich hospodyně a my tady právě podle receptu téhleté hospodyně dneska pečeme.
2: Vy tady pečete, takže to můžou návštěvníci ochutnat?
3: Ano, po letech to tady voní a můžou návštěvníci ochutnat právě recepty Janáčkovy rodiny.
2: Celá ta továrna je tady dnes ozdobena, nebo ta její výstavní část a také mě fascinuje, jakou to má patinu, protože industriální stavby můžeme v Přerově najít leckde, ale kachličky a luxfery dobové, popisky, třeba i na toaletě, tak to nevidíme všude a tady si to můžeme vlastně i ohmatat.
3: Je to tak, já se snažím o to, aby továrna dýchala stále géniem loci mé pratetičky Terezie Hrubé, takže se snažím jenom uklidit, ale jinak všechno zachovávám v tom původním rázu.
2: Vaše pratetička vyráběla ty cukrovinky a kompoty?
3: Přesně tak, byla to ona.
2: My tu máme také pana ředitele toho festivalu koncertu z Morávie, který tady právě probíhá a zanedlouho, za

0: zní právě Klarinet Factory Davida Dedricha. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Jakou má tradici tenhle festival a co prezentuje?
1: Tak festival Konsenzus Moravie probíhá už 31. rokem. Většinou teda v Jihomoravském kraji, na Vysočině, v Dolním Rakousku, ale máme občas i výlety do Olomouckého nebo Zlínského kraje. A festival probíhá od 28. května do 26. června. Celkově asi 40 koncertů a zabývá se prezentací klasické hudby, ale

0: My můžeme navštívit nějaký z dalších koncertů, pokud se nemýlím, třeba v nedaleké Kroměříži.
1: Tak já bych možná ještě předtím řekl, že letošní téma, protože festival má každý rok silné téma, je nazváno Býti kvartetem. Vytvořilo ho kvarteto dramaturgů Petr Jarošek z kvarteta, Pavel Haas, Simone Gramalia z kvarteto Di Cremona, Pavel Nikl a moje maličkost. A jedná se vlastně o to, jak spolupůsobí čtyři hlasy, jak spolupůsobí lidi, kteří jsou v kvartetu. Samozřejmě máme asi 23 smyčcových kvartet, ale máme taky právě přesahové, jak bicí kvarteta, tak saxofonové a tak to klarinetové dneska.
0: Takže klasická hudba i experiment, prostě ve čtyřech se to tady dělá letos.
1: Přesně tak, ve čtyřech se to dělá a myslím si, že osmek je potřeba navštívit i poté, co bude ten dnešní koncert skončen, protože je to jedna z nejzajímavějších industriálních staveb, které jsem na poslední době navštívil.
0: A to už jste hráli v lecjakých slavných sálech s vaším festivalem. Paní Vobecká, kdy se můžeme zajít mimo ten dnešní den a pokochat se?
2: Můžete kdykoliv v pracovní době nebo v pracovní den a máme volně přístupné naše prostory, stačí se jen objednat, musíte zatelefonovat a my vám otevřeme a doprovodíme vás.
0: Z Přerova, z koncertu Moravie a z dalších instalací v Osmeku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: A na všech akcích samozřejmě Aleš Spurný natáčí videa a fotí. Podívejte se později na web Českého rozhlasu Olomouc.

0: Nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Závěrečný seminář letního semestru virtuální univerzity třetího věku se uskutečnil tento týden v kulturním domě ve Starém městě pod Sněžníkem. Více než stovka studentů přijela tentokrát osobně na setkání a slavnostní akt předání ocenění. Virtuální univerzitu třetího věku zastřešuje už několik let provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Její zástupkyni Hanu Balcerovou jsme poprosili o zhodnocení celé akce.
1: My vždycky vybíráme místa tak, aby to bylo zajímavé pro další posluchače, aby se mohli vlastně přijet. Bylo to vlastně na základě jednání s tutorkou konzultačního střediska Staré město, s paní doktorkou Janouškovou, a dohodli jsme se, že tady je prostor vhodný pro pořádání tohoto semináře a že jsou ochotní ho zorganizovat, za což jsme moc rádi.
2: Měli jsme tady plný sál, nejenom tady ze Šumperského okresu, ale jsou tady lidé z Pelhřimovska, jsou tady lidé i z dalších míst. Je to běžné.
1: Občas jezdí i víc. Máme třeba semináře, které mají okolo 200-300 lidí, ale zase záleží na té kapacitě toho daného sálu. Určitě jezdí a občas jezdí i opravdu napříč celou republikou, že si udělají výlet vlastně. A některá střediska naopak jezdí po těch bližších lokacích, aby to neměla zas daleko. Takže záleží vždycky na tom každém konzultačním středisku, co je pro něj výhodnější.
2: Když se podíváme na počet posluchačů, vy jste tady zmiňovali, že vlastně neustále roste. Trošku mě vyděsilo, že tady počet žen je téměř desetinásobný než počet mužů. Je to tradice?
1: Myslím, že obecně na univerzitách třetího věku studuje daleko více žen než mužů, ale je pravda, že když to porovnáme s prezenčními formami, tak u té virtuální je to ještě trošičku markantnější rozdíl. Vlastně, co se týče procent, tak je to 87% žen ku 13% mužů.
2: Na druhou stranu mě překvapilo, že nejstarším vaším posluchačem je muž a že má přes 100 let.
1: Ano, to je pravda. My si vždycky říkáme, že to je možná tím, že ty dámy o toho muže jako pečují, ty manželky, a nutno říct, že pan Chalupa má o 40 let mladší manželku, takže je to také asi její zásluha.
2: Pojďme k tomu, co nabízí virtuální univerzita třetího věku. V čem se u vás můžu vzdělávat?
1: Ona je to vlastně kombinace toho, že studujete přes počítač, ale zároveň chodíte právě do toho konzultačního střediska na společné přednášky, aby tam byl i ten sociální aspekt. Vybrat si vlastně naši posluchači mohou vlastně z těch konzultačních středisek ve svém okolí, a to každé konzultační středisko každý semestr nabízí jeden nebo dva kurzy, které pak nabízí i těm svým posluchačům. No a vybrat si mohou z takových témat, jako je třeba dějiny oděvní kultury, Santýny, včelařství, pozoruhodný svět hub. Máme opravdu širokou škálu kurzů díky tomu, že spolupracujeme s pedagogy z různých univerzit.
2: No. Já tady mám studentky vlastně přímo ze Starého města. Tak jak se vám studuje virtuální univerzita třetího věku?
3: No, paráda. Bezvadně, jsme spokojeni.
2: Můžu se zeptat, co jste si vybrala třeba za ten obor na tento semestr?
3: Šlechta.
2: Já musím říct, že jsem byl překvapený, kolik vás studuje, kolik je. Přibýváte, nebo jak se dáváte vlastně dohromady?
3: Přibýváme.
4: No, právě, že když někoho potkáme a známe se, tak to nabídne, jestli se k nám nechcou přidat. My jsme takhle spolu začínali a byli tady jenom 4.
5: Ano.
4: A přidali, a takhle nás oslovila jedna z taky studentka, která nás nalákala, že si to máme jít zkusit. Jsme tam 10 let už.
2: Tutorka Staroměstského konzultačního střediska virtuální univerzity třetího věku Iva Janoušková. Vy jste to tady měla dneska všechno na povel. Myslím si, že se lidé úžasně baví, a hlavně, jak jsem zpovídal vaše studentky tady, tak ty byly úplně nadšené.
6: Já věřím tomu, že jsou nadšené, a přesně proto, že oni jsou ty, kteří do toho vložili spoustu energie, aby se to tady uskutečnilo. Bez jejich souhlasu by to vůbec nešlo.
2: Studium v pokročilém věku je nejenom vlastně otázka nějakého vzdělávání, ale je to sociální setkávání. Je to všechno, konec konců dámy mi to tady prozradili, že si chodí popovídat. Jak to třeba působí na vás? Je to výrazně jiné, než třeba na té vysoké škole člověk učil?
6: Určitě. Na univerzitě je přirozená směs lidských nátur. Jsou tam studenti, kteří jsou výjimečně inteligentní, výjimečně pilní, jsou tam studenti, kteří jsou samozřejmě líní, pak jsou tam studenti, kteří jsou jenom horko těžko natchnutelní pro studium, které si vybrali jenom z jakéhosi pocitu, že potřebují diplom nebo písmenka před jménem, ale tady tihle studenti mají něco navíc. Oni za prvý všichni chcou. Oni ví, co chcou a proč to chcou, a oni mají neuvěřitelný tah na bránu. Spoustu energie a hrozně velkou ochotu dělat zároveň věci pro druhé. A to je přesně ta přidaná hodnota toho vzdělávání třetího věku. Jsou naprosto nezbytnou součástí života ve Starém městě. No?
2: Ze Starého města Mirek Kobza, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Budeme pro vás vysílat zase příští týden od pondělí do pátku, den v kraji vždy mezi 17. a 18. hodinou. Naše vysílání pokračuje dál, po hodině 18. budeme hrát pro vaši radost dechové a lidové melodie. V 19.05 chystáme páteční bluesový podvečer.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři jsou pro manželství moc. Dá se vztah Evy a Karla ještě zachránit? Seriál Vyprávěj. ČT 2. Z přístavního dělníka obávaným gangstrem Clevelandu, kterého nezastavili pěsti, kulky ani bomby. Film na motivy skutečných událostí, jak sejmout Irčana. A ČT Art uvádí strhující koncert jedné z nejpopulárnějších českých popových kapel současnosti. Miraj v O2 aréně. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Fasádu šumperského hotelu nově zdobí obří miminko Davida Černého. Premiéra Andreje Babiše mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Ve Štembarku se koná dvoudenní akce Město v pohybu. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 25 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Někteří obyvatelé Šumperka kritizují sochu, která zdobí fasádu zdejšího hotelu Park. Jde o obří laminátové miminko z dílny výtvarníka Davida Černého. Socha váží 150 kilo a na dálku má 3,5 metru. Výtvarník známý svými provokativními plastikami ji do Šumperka zapůjčil ze svých sbírek, řekl to majitel hotelu Marcel Soural. Kvůli umístění sochy si musel hotel nechat zpracovat posudek od statika. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mrzí dnešní stávka zaměstnanců úřadu vlády. Řekl to na summitu zemí Evropské unie a západního Balkánu v Černé hoře. Stávkující zaměstnanci úřadu se obávají, že rozsah služeb nebude pod ministerství kompletní. Podle Babiše se například přesunem agendy adiktologických služeb na ministerstvo zdravotnictví zesílí podpora tématu.
4: Jsem z toho zklamán, protože myslím si, že každý ví, že adiktologické služby já podporuju. Samozřejmě tady vznikl nějaký dojem, že přesunem na ministerstvo zdravotnictví se něco změní. Nezmění se nic.
3: Vláda rozhodne o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře v pondělí 22. června, řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Už příští pondělí podle něj také přijde na zasedání kabinetu prezident Petr Pavel. Právě Pavel, který dosud na alianční summity jezdil, na své účasti v Turecku trvá. Babiš ale dřív řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. Ve Štembarku dnes začíná dvoudenní akce s názvem Město v pohybu. Nabídne koncerty, taneční vystoupení a program pro děti. Je součástí tradičních závodů automobilů do vrchu Ecce Homo, říká za pořadatele Milena Šerferová.
5: Pátek večer vystoupí kapela Žlutý pes. V sobotu ten program začíná už v 10 hodin dopoledne a vyvrcholí 22. hodinou večer, kdy vystoupí kapela Citron. Během těchto dvou dnů se můžete těšit na prezentace Excalibur Army, různých bezpečnostních složek. Sport.
3: Fotbalisté Hranic dnes budou bojovat o záchranu ve třetí lize. Potřebují k tomu na domácím hřišti porazit Bčko Sigmy Olomouc. Utkání 31. kola Moravskoslezské fotbalové ligy začne za hodinu. Trenér Hranic Miroslav Matušovič ví, že jeho tým čeká těžký soupeř.
6: Na Sigmu pojedeme úplně stejně, že víme, že tam bude spoustu mladých talentovaných fotbalistů, kteří se chtějí probat do A týmu, nečeká nás nic jednoduchého, takže zase poctivý výkon, směrem dozadu, hlavně zodpovědný, nejlépe to zahrát na nulu a věřím tomu, že se nám něco směrem dopředu podaří. Tady třeba v tomto zápase dostanete jednu, dvě šance, tři šance a vy je musíte promít, pokud chcete být úspěšní, pokud nepromíjte, tak pak říkám, je tady každý soupeř těžký. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojídněle přeháníky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý proměnlivý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: V Přerově v ulici generála Štefánika se řeší nehoda dvou osobních aut a opatrně i v Troubkách na Přerovsku, kde havarovala motorka s osobním autem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Bylo 18 hodin, sprchlo u vás, zarylo to zahrádku, nezmokli jste příliš. No někde víc, někde míň, někde bylo i docela zima, docela chladno, ale někdo ze setrvačnosti a pro schlazení vyšel zkrátka v krátkých kalhotách a tričku. Tak či tak, pěkně zdravíme, už bylo 18 hodin, máme 4,5 minuty po 18. a hrajeme pro radost s velkým H, tak tu radost uděláme taky velkou a třeba i vám a třeba i zrozencům kolem 5. června v kalendářích, co by jmeniny, vidíme, že dneska jsou Dobroslavové a neboli možná Bonifácové. V Olomouckém kraji zhruba 50 nositelů jména Dobroslav Dobroš, no a pak ještě různé varianty více či méně raritní, obvyklé či neobvyklé, Dobroslav Dobromír, ale pak taky Pravoslav, Marša anebo Justus. Tak pěkně hrajeme, třeba i vám na lince 221 555 444.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Ale především už od 18. bezmála do hodiny 19. vyhrávání pro radost také dneska 5. červnového podvečera pro oslavence, no a možná pro oslavenkyni, ale to už necháme na panu Jindřichovi. Pane Jindro, dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Já bych sem chtěl popřát své kamarádce Zdeně Šínové z Rochova, která se dožívá dnes životního jubilea, a popřát jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenost a ať se jí daří v dalším životě. Zítra to oslavíme na plný pecky.
1: Oslavte to, přidáváme se ke gratulantům po rozhlasových vlnách. To byl pan Jindřich a dál třeba vy v zápětí zazní osvěžení, refresh, připomenutí kontaktu telefonního. Už tady bylo mnoho zájemců, všem to vyzvánilo, tak vydržte, vytrvejte postupně, se k vám dostaneme snad. No a teď ještě také číslo 723 70 33 51, tedy to SMS-kové schránka těch krásných přání, která už dorazila. Je těch tady také docela pěkně dost, a tak pojďme zahrát babičce Jarunce ke krásnému výročí a taky dědovi k brzkým narozeninám. Těšíme se na neděli, na krásné rodinné setkání. Všechno zařídíme, všechno přivezeme. Zdraví mladoši ze světa. Máme moc popřát a pozdravit také dědu Blaška do Bernartic. Pohodičku, klid od Lenky dědovi Blaškovi do Bernartic i s písničkou. A rádi posíláme také od kolegy z práce z Jeseníku písničku Pozdravení krásná a srdečná přes Český rozhlas Olomouc panu Lukáši Harazínovi z Jeseníku, který přes své mládí miluje duchovky, poslouchá je s milovanou dceruškou. Tak kolegové z práce z Jeseníku zdraví Lukáše a my též.
0: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc.

0: Žohejská, tentokrát s mistříňangou a s trumpetami. A teď v 18.14, 5. červnového podvečera, tady už je slovo a prostor pro pana Josefa. Moc vás zdravíme, pěkně vítáme.
1: Děkuji, pane Bohu, přeji vám pěkný den i všem posluchačům Českého rozhlasu. A tento hudební pozdrav chci zaslat paní Ivě Výborné k jejím významnému životnímu dní, nebo k dvěma významným životním dnům. Ten první je den narozeninový a druhý den svatební. A přejeme ti, milá Ivo, všechno nejlepší, hlavně stále zdraví, štěstí, pohodu, mnoho úspěchů v osobním, rodinném i pracovním životě. A ještě ti přejeme, aby ten tvůj milovaný koníček tě krásně vozil a byl na tebe hodný. To všechno ti přejí jevorničáci. Děkuji vám, pane Borku, za vyhledání písničky a někdy naslyšenou.
0: Javornickým děkujeme, oslavenkyni pěkně zdravíme, koničky tež. No a pokračujeme dál a krásná slova tu máme také s přáními pro babi Martu, kterou zdravíme z Čech, ale taky se brzy těšíme na návštěvu, na výlet, na výpravu, na Moravu. Zdraví celá část rodiny, ta česká, zdravíme na Moravu. My zdravíme z Moravy do celého světa. Dál přáníčko míří k narozeninám paní Jarmile Havlíčkové z Lechu, která 7. června bude mít krásné narozeninky podle všeho, tak jí hlavně přejeme hodně štěstí, hodně lásky, pevného zdraví. To přeje švagr Josef a švagrové Maruška a Aneška, komu oslavenkyni brzké a nastávající do Lechovic a myslím, že naší paní posluchačce, paní Jarmile. Krásně a rádi zahrajeme, upřímně a srdečně popřejeme ke krásným narozeninám také od seniorů z klubovny Danušce Máčilové. Všechno nejlepší, pohodu, veselou náladu, zdravíčko, radost z vnoučátek a úsměv na tváři. To všechno přejí seniori, seniorky z klubovny Danušce Máčilové.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: přímo z místa.
1: Do rodinné pražírny Alika v Čelčicích na Hané, která pořádala den otevřených dveří, vás zavedeme v neděli po 9. hodině. Prohlédneme si horkovzdušné a fritovací linky, skladovací prostory, mechanickou ruku nebo podnikovou prodejnu. Zjistíme, že vedle pražených oříšků zákazníkům chutnají směsi s ovocem a liofilizované ovoce. Na místo, které řídí v podstatě samé ženy, vás zve Dita Vojnarová.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Jdeme dál, pokračujeme dál, vyhráváme pro radost a to teď konkrétně s paní Aničkou. Přejeme dobrý podvečer, pěkně vítáme.
5: Dobrý podvečer, prosím vás o písničku, pro kterou pro přítele Jarka dokoupila k jeho kulatým zítřejším narozeninám. Přeji hodně zdraví, zdraví, zdraví, lásky a všechno nej. K jeho narozeninám. Děkuji vám mockrát, hezký den.
4: Tak krásně se to sešlo, hned přidáváme také dneska textové SMS pozdravení z Roštění od Jany Jiřího, také Aničce a Jarkovi z Jindřichova Hradce a od Aničky tedy dvojnásob, samozřejmě po telefonu. Sešlo se to krásně v tomto pořadí. Jana a Jiří z Roštění zdraví kamarády do Jindřichova Hradce, ale určitě i Věrušku a Adámka, Zdeničku z Holubic, Toničku z Ludmírova, Aničku, Jarka z Jindřichova Hradce, Lidušku z Olomouce, Marušku z Hrabišína, Jiřího z Litovle. To jsou krásná pozdravení z Roštění. A přidáváme ještě ta další, která dorazila správně zavčasu a mohou dorazit i ještě další v zápětí. Připomeneme kontakt SMS-kový. Tak tedy zahrajte babi a dědovi k nadcházejícímu krásnému společnému životnímu výročí. Krásné dny i nadále, přeje celá jejich rodinka a těší se na brzké setkání a oslavu všech jarních a letních narozenin i vašeho výročí. Všechno nej.
0: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatý křížek, spoutaná, krásná, propojená srdce a teď taky všichni posluchači v 18.28 a radost určitě uděláme s paní posluchačkou, kterou doufejme, že pěkně uslyšíme a že ona hlavně bude vědět o nás, že už vás vítáme. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer ještě jednou. Já bych vás chtěla poprosit o písničku pro našeho tatínka a vlastně dědečka od staní jeho dcery, Haničky, jeho dcery, syna jeho Stanislava a od jeho vnuček a hlavně zeťáků Jošky a Honzy.
0: Pěkně zdravíme tatínka, dědečka a taky Staňku a Staňu, všechny Standy a Stanislavy. Pěkně pozdravujeme. Ovšem teďka už také posíláme pozdravení ta SMS-ková dalšího dne babičce, babičce Marunce, kterou moc zdravíme, Mirka z práce a Jarek pěkně z odpočinku po zahradních pracech a po zálivce. No a konečně taky se dostáváme k Dobroslavům, Dobroslavám. Panu Dobrošovi všechno nejlepší, přeje celá jeho rodinka, manželka Vlasta, taky děda, babi, všichni ostatní z rodiny. Všechno dobré Dobrošovi pochopitelně přejeme i my. Zítra Norbert, potom Iveta a Slavoj, pak už je Medarda v pondělí, pak je tady Stanislava, tedy ta Stanislava v kalendáři. A to už jsme v příštím týdnu. Ještě popřejeme určitě těm, kdo mají třeba narozeniny, třeba o víkendu, bude se prý hodně slavit. Taky u Václava budeme slavit krásné výročí Václavových krásných narozeninek půlkulatiny, ať se ti zdaří oslava a všechno dobré s přáteli i rodinkou. Přeji všichni přátelé. No, jedna klasika, co nestárne. A nebo za chvilinku, zase třeba pro obměnu něco od vás na lince 221-555-444.
2: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

Všude tam, kde réva vinná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohají z chasů zaspívá.

0: Vojáci, šohy, galánečky, děvčata, chlapci, posluchači, posluchačky všeho věku můžu zase zanotovat, zaspívat i třeba zavzpomínat na dávné časy mládí, ovšem z vesela, s veselkou a s výběrem paní Jiřinky. Pěkně vás vítáme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Božku, já vás zdravím z prosluněného Sudkova. A toto přáníčko poletí do Mohelnice, kde jsou tři oslavenci, kteří mají své krásné narozeniny. Je to Jiřinka Plesníková, její manžel Alois, jejich maminka Ivanka Plesníková. A Jiřinka je nejoblíbenější prodavačka mohelnického Penny Marketu pokladní, kde ji mají všichni rádi. A chtěla bych jim popřát. Nic se nedá vrátit zpět, musí se jít pořád vpřed. Vše šťastné, co pro vás bylo, vracelo se znova. To vše vám ze srdce přeje maminka ze Sudkova. Hodně štěstí, zdraví, lásky a vzájemného porozumění ve svém krásném životě, který vedete oba dva. Děkuji a ještě bych chtěla pozdravit své přátele, kteří si s nimi hrají. Je to Anička Dobludová, Maruška Dokolšová, Krista do Šumperka a všichni ostatní, kteří mě znají. Děkuji, pane Božku, za vyhledání písničky a příjemnou službu. Děkuji moc.
0: To my moc děkujeme. To byla paní Jiřinka Sudkov. A oslavence zdravíme na oslavy k připoslechu rádíka Českého rozhlasu Olomouc a nebo případně dnes i o víkendu do supermarketu. Na krásný den, tentokrát zase skromně říže, krásné, možná i úmité po dešti. Všem posluchačům, posluchačkám Českého rozhlasu Olomouc a písnička pro potěšení, pro radost u nás ve vysílání s přáním stálého zdravíčka Janičce Jiřímu z Roštění, Zdeničce do Hrochova, Lidivce do Olomouce, Zdeničce do Oničova i Zdeničce do Holubic od Panušky. Skromně říže to Marci moc pěkně zdraví Helenku do Uhelné, Aničku do Vápené, Majku a Aničku do Bludova a všechny kamarádky na Rybníček. Pozdravy od Marci. No a od Jarušky a Pepi z Malé Morávky už míří ta krásná pozdravení od nich směrem Bludov, Aničce, taky manželům Pospíšlíkovým do Roštění. Díky za pozdrav do Malé Morávky. Přání pohody srdečné. Díky od Jarušky a Pepi z Malé Morávky. A písničku pošleme taky naší skvělé babičce Lidunce, kterou zdravíme do Prostějova a taky na zahrádku. Snad bude ideální čas po té závlaze, po tom deštíku. A ať to krásně všechno roste, ale ať si taky odpočine, přeje její rodinka, zapsalo Fana a Jaruška.

0: Tak to bylo Zahřátí srdéčka v textu od Veselky, ten dávný čas mládí. A pokračování dnešního podvečera už je tady z Prostějova s paní Zdeničkou. Zálivka, doufám, proběhla, všechno se zelená, jak to umí pěstovat právě jenom Zdenička. A kočenka se usmívá a vrní a přede. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer. Božečku, jak to víte, že kočenka se usmívá, leží na kně a levou rukou ji hladím, pravou držím telefon. Tak a dobrý večer všem a písničku posílám pro radost a krásný sluníčkový podvečer. Milace do Přáslavic, Marušce do Kroměříže, Julince do Přerova. Julinko, dlouho jsem vás neslyšela. Zdeničce do Holubic, děkuji za básničky. Ladinkovi do Tovačova s Kanárkama a Jindřišce do Kropině. Všem vám přeji hlavně zdraví, zdraví, štěstí a co si přejete, ať se vám splní. Bořečku, vám děkuji za vybrání a písnička je i pro vás. A těším se někdy na slyšenou.
0: A především pro vás a taky s velikými díky od personálu, zaměstnanců, všech kolegů. Pozdravení můžete poslat v zápětí tak

0: Jeden z největších úkazů naší folkové scény jsou bezesporu žamboši. Hrají bezmála čtvrtstoletí, dalšího anděla za loňské album Skrýš sice nedostali, ale vystoupení u nás bylo tradičně skvělé. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny žamboši.
1: Pojedu na kole do Říma k papeži, ten přede mnou snad neuteče.
2: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: U žlučníků, ale samozřejmě hodně, u štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně.

0: Velmi zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A 18.48, 5.6. v podvečer, Český rozhlas Olomouc vítá paní posluchačku a komu pak zahrajeme tu krásnou českou zem. Dobrý podvečer.
2: Ano, dobrý podvečer, zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny redaktory, kteří jste tam hodní a upřímní, a nelžete nám a ještě nám hrajete. Tak já bych prosila zahrát tu písničku, kterou jsem si vybrala, a chtěla bych zahrát mé celé rodině, hlavně mým sestrám Daně a Jarušce, které mi pomáhají a drží mě při mém špatnějším zdraví, a ze srdce jim děkuji a zdravím ještě paní Evu Potěšilovou a jejího přítele do Mikulovic a všechny hodný lidi zdravím a kterým nehrají, a děkuji moc krát vám.
0: Tak my moc děkujeme za krásná slova, přejeme hodně, hodně zdravíčka a to okolí, tu rodinku, a ozvěte se brzy zase. Dál už se ozvali také ti píšící a pozdravující, takže třeba pro Jarunku a malého Jarečka máme zahrát od baby a teti. No a pak písnička míří taky dneska, konkrétně už na prosluněnou, krásnou, už konečně slunečnou zahradu do České Vsi na Jesenicko. Pěkně zahrajeme, pívečko bylo před chvilinkou, třeba od Veselé trojky, a teď bude ta krásná, dojemná podle výběru paní posluchačky po telefonu. Tak pozdravy posíláme z České Vsi všem a pak speciálně Ladíkovi do Tovačova a Jindřišce z Chropině, chlapi ze zahrady, moc zdraví, a my zdravíme vás i Jindřiška a Ladík určitě. Pozdraví ještě moc rádi vyřizujeme taky Milušce, Vencovi a všem kamarádům. Moc zdravíme, těšíme se na víkendové setkání po delší době a přejeme především všem hodně zdravíčka. No teď už ten krásný výběr, hlavně pro paní posluchačku po telefonní linii.

0: krásné zahrádky umyté, zavlažené, krásná Kroměříž, moc pěkná Olomouc a pěkná slova od paní Lidušky. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Bořínku. Já přeji všem vám do studia krásný sluníčkový podvečer i všem posluchačům. Dnes bych chtěla poslat poděkování za písničky Milace z Přáslavic, Marušce z Kroměříže. Posílám písničku ještě Aničce do Prostějova Janečkové s rodinou Jendovi do Štětovic, Vláďovi Stovačova, Janice a Jiřímu do Roštění a všem posluchačům do Českého rozhlasu Olomouc přeji krásný podvečer a nastávající víkend. I vám hodně zdravíčka, štěstí. Naschledanou.
0: Tak jste moc hodná, pěkný víkend, krásné jarní, ale zase pomalu ty teplé, krásné letní dny přejeme. No, za každého počasí a samozřejmě třeba i o víkendu, kdy hrajeme pro radost klasicky po 12. a pak ty lidovky, dechovky klasicky po staru po 17. to je sobota a neděle. Ale teď ještě do 19. z vesela zahrajeme československé kolérovce a písničku pošleme taky Marianovi a Milušce. A ještě moc pozdravujte dědu, babi, kteří si po dlouhé době daladili, měli zdravotní potíže, tak ať si užijou i krásnou, veselou písničku. Ta bude...

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Odvoz kadmiových kalů ze Šumperska nabrala zpoždění. S blížícím se fotbalovým šampionátem přibývá i podvodu. Jakub Menšík do finále Roland Garros se neprošel. Zítra čekáme jasno až polojasno a maximálně 25 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Odvoz kadmiových kalů z Vikantic na Šumperskou probíhá pomaleji, než se plánovalo. Téměř 180 kovových kontejnerů s nebezpečným odpadem mělo z obce zmizet už loni v létě a nyní to vypadá, že likvidace kalů z bývalých rudných dolů Jeseník nabere ještě další zpoždění, řekl to mluvčí společnosti Diamo Tomáš Indrej. Firma, která odvoz kalů zajišťuje, totiž čeká na další potřebná povolení. Zatím z Vikantic odvezla 21 kontejnerů. Blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale přibývá internetových podvodníků. Kyberbezpečnostní společnost Gen Digital upozorňuje třeba na stránky, které zneužívají značku FIFA a lákají na údajné pracovní nabídky. Cílem ale je z lidí dostat osobní údaje, dodává analytik Ondřej Mokoš.
2: Pak je tam uživatel naváděn k tomu, aby se přihlásil pomocí Google účtu, případně Facebook účtu, tak tyto přihlašovací údaje jsou odesílány na servery, které ovládá útočník a ten potom sbírá a může použít dál.
0: Sbírka na odkoupení pole na Pálavě dosud vynesla 430 tisíc korun. Zapojilo se do ní téměř 300 lidí. Peníze jdou místní komunitě z okrašlovacího spolku Mikulov, který chce na Pálavě vytvořit přírodní koridor. Pokračuje spoluzakladatelka projektu Helena Chytrá.
3: Chceme vytvořit místo, které bude sloužit jak přírodě, tak pro lidi. Spolek, které na tomto místě aktuálně je, chceme vytvořit přírodní koridor. Prostor, který propojí Kočičí skálu, což je vzácná přírodní lokalita, s Mandloňovým sadem, prvkem, který jsme v krajině vytvořili.
0: Arcidiecézní muzeum Olomouc otevírá výstavu úspěšného českého výtvarníka Jana Knapa. Jmenuje se Okna do ráje a potrvá až do října. Jan Knap je známý obrazy s náboženskými motivy, dodává kurátorka výstavy Miriam Kolářová.
4: Jeho dobrodružný život byl naplněný od umývání oken na mrakodrapech v USA, kdy sloužil později jako mariňák v americké armádě, který se nějakým způsobem přenesl až do současnosti, kdy všechny ty věci v něm a všechno to, co prožil, nám vlastně může ukázat i jeho dílo.
1: Sport.
0: 20-letý tenista Jakub Menšík do premiérového finále Grand Slamu nepostoupil. Na Roland Garros podlehl světové trojce Alexandru Zverevovi z Německa 5-7, 2-6, 6-3 a 3-6. Semifinálový zápas na pařížské Antuce ztratil po více než 3 hodinách.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne i oblačno a ojídněle přehánky. K večeru od západu pak přibývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumperasku u obce Štíty se převrátil kamion, silnice 43 je uzavřena v obou směrech. Opatrně i v Přerově v ulici generála Štefánika srší nehoda dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Šumperský blues aperitiv letošní 2026 a sousedé Galkovsky a Očkovsky, tedy polské duo Blues for Neighbors. Sousedské blues ze šumperského blues aperitiv 2026, to je program dnešní půlhodinky, kterou připravuje Antonín Schindler pro vás, posluchače Blues a dnešního podvečera s datem 5.6.

Právě začíná bluesový podvečer z Olomouce Českého rozhlasu Olomouc a od mikrofonu vás zdraví a vítá Antonín Schindler. Dnes si poslechneme záznam vystoupení polského dua Blues for Neighbors, které se představilo na letošním blues aperitivu, a já vám přeji pěkný poslech.

0: Thank you.
1: Právě posloucháte bluesový podvečer z Olomouce na vlnách Českého rozhlasu a záznam koncertu polské kapely, respektive dua Blues for Neighbors z letošního blues aperitivu. Blues for Neighbors tvoří dvojice Michal Galkovský a Krištof Očkovský, hudebníci, kteří se na polské bluesové scéně pohybují už řadu let a společně vystupují v komorním akustickém formátu. Oba hudebníci staví svou tvorbu na vlastních skladbách a dlouhodobě se věnují akustickému blues. Pravidelně vystupují na klubových scénách i regionálních festivalech po celém Polsku.

0: Thank you.
1: V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli záznam koncertu polského dua Blues for Neighbors z letošního blues aperitivu. Galkovský a Očkovský zde představili vlastní tvorbu, která vychází z akustického blues, ale i z jejich dlouhodobé spolupráce. Od mikrofonu se s vámi loučí Antonín Schindler a přeji vám příjemný večer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc.

se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: V středu 3. června se uskutečnil už 5. ročník studentského připomínkového pochodu Postoloprty Žatec a pietní shromáždění v Žatci k uctění památek obětí poválečného násilí. Studenti a žáci středních a základních škol z Loun, Prahy, Žatce, Kadaně, Klášterce nad Ohří a dalších a také zástupci veřejnosti se vydali z Postoloprt, kde se zastavili v bývalých kasárnách u Kříže a v Levonické Bažantnici přes zámek Stekník až do Žatce. Uctili tak všechny oběti postoloprtského masakru z doby na přelomu května a června roku 1945. Účastníci pochodu si tak jako každý rok na oblečení připínali kartičky se jménem některé z obětí masakru. Letos si projekt získal velkou podporu osobností z kultury, akademické sféry a veřejného života, včetně příbuzných obětí masakru. Mši smíření v žateckém kostele Korunování Panny Marie celebroval nově jmenovaný arcibiskup pražský monsignor Stanislav Přibyl, který se předtím přidal ke studentům a pochod z Postoloprt do Žatce s nimi absolvoval. Mezi účastníky byla také geografka Veronika Kupková z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která se krom jiného zabývá česko-německými vztahy. Oba dva uslyšíte v reportáži Richarda Šulka, který se na postoloprtský pochod už tradičně také vydal.
2: Am Mittwoch, den 3. Juni, fand bereits zum 5. Mal der studentische Gedenkmarsch vom Postelberg nach Saaz statt. Die Veranstaltung erinnert an die Opfer der Nachkriegsgewalt und insbesondere an die Opfer des sogenannten Massakers von Postelberg, das sich Ende Mai und Anfang Juni 1945 ereignete. Das diesjährige Programm wird durch künstlerische Interventionen sowie weitere Begleitveranstaltungen ergänzt. An dem Marsch beteiligen sich Schülerinnen, Schüler und Studierenden aus Laun, Prag, Saaz, Kaden, Klöster an der Eger und weiteren Städten. Ziel der Veranstaltung ist es, alle Menschen zu gedenken, die während der Ereignisse von 1945 misshandelt, gefoltert oder getötet wurden. Treffpunkt war an der Kirche Maria Himmelfahrt auf dem Marktplatz von Postelberg. Traditionell wurden die Teilnehmer gebeten, eine Wäscheklamme sowie ein Stück Karton mitzubringen, auf das sie den Namen eines Opfers schreiben. Unter diesen Namen werden sie den gesamten Weg zurücklegen. Ich befinde mich in der Postelberger Kirche Maria Himmelfahrt, der Marktplatz von Postelberg. Bald beginnt die Andacht mit dem Prager Erzbischof.

0: Stanislav Přibyl.
1: Milí přátelé, Felipe Freunde, stojíme na začátku cesty z Ústol do Žadce. Není to jen cesta krajinou, je to také cesta paměti, bolestí a nadějí. Proces smíření chceme jít tiše, pravdivě a s úctou ke všem, jejichž osudy jsou s těmito místy spojeny. Věřten a Anfang des Weges od Postelberga v Zámci. Es ist nicht nur eine Reise durch die Landschaft, es ist auch eine Reise durch Erinnerungen, Schmerzen und Hoffnungen. Im Jahr der Verfilmung wollen wir still, wahrhaftig und mit Respekt gegenüber all jenen gehen, deren Schicksale mit diesen Orten verbunden.
2: Danach fragte ich den neuen Prager Erzbischof Monsignor Stanislav Přibyl, warum ihr heuer mitläuft.
3: Čí jméno v rámci pochodu nesete a co víte o tom člověku?
4: Tak zatím nenesu ještě žádné, ale chci si vybrat jméno kněze Kapucína, který vlastně v Žadci působil a při tomto pochodu smrti, nebo spíš ho potom vracel zpátky.
0: Ich hoffe, ein Tafel mit dem Namen eines Priesters, eines Kapucines, der auch hier gestorben ist.
3: Dnešní akci zařadit do roku smíření, jak tomu máte hlavní
4: Tak chtěli jsme tady v Postoloprtech udělat bohoslužbu smíření, protože to je místo, které známe nechvalně tím vlastně masakrem, který se tady stál.
0: A řekněme si, že to bylo nejvíce masakrem, který se tady stál. Je zmišov, je zmišovky,
4: a najednou jsem zjistil, že teda někdo dělá něco podobného, tak jsme prostě spojili síly.
3: Jaký význam má podle vás účast církve na této akci?
4: No je to právě to spojení, my jsme chtěli si udělat svoji akci v rámci roku smíření, který jsem vyhlásil a je tu ta akce, no tak jsme se prostě propojili.
0: Ty role Kirche ist wichtig, weil sie eben die Leute verbindet. Es gibt Synergieeffekte zwischen der Zielbevölkerung und den Aktivisten in der Kirche.
3: Který by si měli odnést například mladí lidé z této události, když je jich takový počet?
4: Tak určitě je základní vzkaz, je, že musíme přistupovat ke každému člověku jako k své bytné bytosti. A že vlastně úcta k člověku, pokud chceme, aby taky měl někdo úctu k nám, je opravdu úcta k jednotlivci. Jakmile zařadíme
0: do nějaké skupiny,
4: tomu se říká kolektivní vina, tak to je něco, k čemu máme stále tendenci, bohužel, ale co přineslo tak hrozné výsledky, ať to bylo
0: válkou,
4: a vlastně tato událost, kterou si připomínáme, ten postelotrdský masakr, tak vlastně toho příkladem bohužel nechvalným.
3: Děkuji za rozhovor.
4: Ano.
5: Jste tam trošku na ty civilní věci, vy se tam na pochodu zúčastníte poprvé. Je to poměrně štreka, půjdete celou tu trasu a jak jste se připravoval, co si vezmete?
4: Je to v druhém týdnu už třetí pouť, první byla 13 kilometrů, nakonec to bylo 15, to bylo docela horko a to bylo ve středních Čechách, druhá byla 11 kilometrů v sobotu v Jablonem, tak mám za to, že mám natrénováno a tento úbor vyměním za tričko, dneska si radši vezmu i nepromokavou bundu.
0: Když ho v Kečum zvajten pilgrifát, když se bochem, ty jste vafující kilometr, hoj jim ten andrý, který jsou obrátit.
6: Děkuji. A následovat bude ještě mše v Žateckém kostele. O čem bude mše?
4: Tak mše je vždycky o tom též. Je to vlastně připomenutí si poslední večeře Kristovi a vlastně toho jeho skutku lásky, kdy on za nás zemřel na kříži. A chceme si připomenout při té mši právě všechny ty oběti a pro mě zvlášť to bude ten kapucínský kněz, jehož jméno bych rád dneska nesl, který tam celý život sloužil a pak vlastně tady na tom pochodu ztratil život.
7: Dobře. Es bischof auch für die Deutsche hier, ich bin ein verbliebener Deutscher, eine Minderheit, was sie diesen deutschen Pilgern ausrichten oder erzählen.
4: Ja, ich bin sehr froh, dass diese Pilgerfahrt ist gemeinsam. Wir als deutschsprachige und tschechischsprachige Leute gemeinsam gehen und das ist ein Zeichen des Brüderlichkeit und das ist für mich wichtig und ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft.
7: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
4: Bitte.
0: Es sind mehrere hunderte Leute versammelt. junge Leute vor allem, Studenten und Schüler aus der Umgebung und auch aus Prag. Mitmarschiert ist auch die Veronika Kupkova. Veronika Kupkova engagiert sich für Bildung, Erinnerungskultur und grenzüberschreitende Verständigung. Sie studierte Geografie, Pädagogin und Anglistin, arbeitet sowohl in der schulischen als auch in der außerschulischen Bildung. Sie ist Mitautorin der Dokumentarfilme Generation N Deutschböhme, der 2017 mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis ausgezeichnet wurde, sowie Präsenz lebt, Schisse aus dem Jahr 2020. Gemeinsam mit einem deutsch-tschechischen Team, zu dem auch ihre Gymnasialschülerinnen und Schüler sowie Zeitzeugen gehörten, veröffentlichte sie außerdem ein Buch über die verschwundene Stadt Bresnitz. Ein besonderes Anliegen ist ihre Vermittlung einer positiven Beziehung zur Mannschaft und zur Heimatregion. Für Lehrkräfte entwickelte sie Unterrichtsmaterialien, die von den Prinzipien der Pfadfinderbewegung, nachhaltigen Leben und der unmittelbaren Umgebung inspiriert sind. Mit Erwachsenen setzt sie diese Themen vor allem im Rahmen ehrenamtlicher Projekte um. Seit 2014 ist Veronika Kupkova im Erzgebirge tätig. Dort arbeitet sie an grenzüberschreitenden Projekten und beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie unsichtbares kulturelles Erbe sichtbar und erfahrbar gemacht werden kann. Für ihr Engagement wurde sie mit der Auszeichnung Brückenbauers David Almostu geehrt. Veronika, warum sind Sie hier?
8: Ja, meine Überlegung war, ich möchte eigentlich die Initiative unterstützen und damit auch zeigen, dass es nicht nur lokale Interesse gibt, sondern dass es auch Menschen aus anderen Gebieten sich dafür interessieren. Und ja, ich freue mich besonders auf die Wanderung, weil man immer sehr viel Zeit hat, zusammen zu sprechen.
7: Was sagen Sie zu dieser Studentenaktivität? Das begann ja vor 5 Jahren. Was sagen Sie dazu? Es war eigentlich Johann-Gerber-Gymnasium aus Prag mit Professor Peter Semanek. Was sagen Sie, wenn Sie heute so viele Leute sehen, hunderte von jungen Leuten, Menschen, Schüler und Studenten, was sagen Sie dazu?
8: Es ist echt eine sehr beeindruckende Entwicklung. Ich war vor 2 Jahren hier und da gab es nur eine kleine Gruppe von enthusiastischen Schülerinnen und Schülern und ihren Pädagogen. Weil ich selber auch aus dem pädagogischen Bereich komme, finde ich das sehr wertvoll, dass es junge Menschen gibt, die sich dafür interessieren und die diese Brücke zwischen den Generationen bauen. Und besonders Dank an die Lehrkräfte, die heute auch hier dabei sind.
7: Was würden Sie der tschechischen Mehrheitsbevölkerung ausrichten an diesem Tag?
8: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde alle einladen, die eventuell mit uns reden wollen, damit sie auch mitwandern und einen Teil dieser gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte zusammen mit uns entdecken.
7: Liebe Veronika, ich bedanke mich für das Gespräch und einen schönen Tag. Frohes Laufen dann.
8: Danke.
9: Sousedé. V závěrečné části pořadu se vydáme na hřeben Krušných hor do oblasti Fichtelberku, nejvyšší hory německé části tohoto pohoří. Na konci května tam lesní revír Neudorf uspořádal německo-český zážitkový den v lese. S mikrofonem se tam vydala Manja Kraus z naší partnerské stanice MDR1.
10: Die Fichten wachsen hier hoch in den blauen Himmel. Zwischendrin leuchten zartgrüne Vogelbeerbäume und auch Buchen. Auf der Tour erwarten die Wanderer einige Forststationen, bespielt durch tschechische und deutsche Förster. Hannes Langner zum Beispiel ist Revierförster in Kottendorf und erklärt Wissenswertes über Bäume. Besonders überrascht war ich, dass hier neben einem Tannenzweig auch ein Tannenzapfen lag.
11: Hat uns auch sehr viel Mühe gekostet, den mussten wir zusammenkleben. Einen Tannenzapfen findet man nicht im Wald, nur Fichtenzapfen, weil die Tanne, da zerfällt der Zapfen noch oben am Zweig.
10: Ein echter Hingucker. Ein paar Meter weiter können Kinder Luftgewehr schießen oder auch Messer werfen. Jürgen versucht sich darin.
12: Steh stabil und stabil und dann wirf das Messer.
10: Weitere Stationen erklären den Waldschutz. Der Holzeinschlag wird vorgestellt, die moderne Erntetechnik der Förster beidseits der Grenze. Die Besucher sind begeistert.
13: Es ist eine gute Gelegenheit, die Waldproblematik den Familien auch vorzustellen.
14: Ja, da kann man sich alle möglichen Sachen, was mit Wald zu tun hat, angucken. Also auch, wie man Holz verarbeitet, welche Tiere hier leben, welche Pflanzen hier wachsen.
10: Und wie der Wald zu einem Bergmischwald umgebaut wird. Dazu der Forstbezirksleiter von Neudorf, Clemens Weiser.
15: Und Karel hat schon einiges an Tannen gepflanzt. Und das ist hier auf dem tschechischen Erzgebirgskamm eher die Ausnahme. Im Forstbezirk Neudorf betreiben wir Intensivwaldumbau. Wir haben 2025 500 Hektar aktiv umgebaut mit Buche, mit Tanne, mit Ahorn, Douglasie, die unseren Wald klimafit machen sollen, die der Trockenheit trotzen, sich tief in den Boden einwurzeln und vielleicht auch Stürmen standhalten.
10: Karel Petzura ist der Revierförster vom Stadtwald Boschida und er beschreibt sein tolles Revier.
16: Der Wald, er ist 450 Hektar groß, liegt in einer Meereshöhe 1000 Meter. Ja, eigentlich reine Fichte, im Moorgebiet Latschkiefer und in neuen Unterpflanzungen Tanne, Buche, Ebereiche.
10: Das Waldfest soll die Besucher für die Arbeit der Forstleute sensibilisieren und einfach einmal auch hinaus in die Natur locken. Der Revierförster Karel hat ein paar Wandertipps.
16: Die große Christkindsrunde, die kleine Christkindsrunde, den Plattner Graben, die Zinnstraße, den Lehrpfad, Naturgottesgabe Hochmoor. Also hier sind wahnsinnig viele Möglichkeiten zum Wandern.
10: Im Stadtwald von Boschida, ein Traumwald auf dem Erzgebirgskamm.
17: Das war aus unserer Sendung alles. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
10: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Schulko a Veronika Kindlová. Sousedé.
18: Je 20 hodin.
19: Český rozhlas. Zprávy.
18: Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, potvrdila to Evropská komise. Kvůli stavbě kolejového přejezdu zítra v Praze nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. A víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
20: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří. Uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
18: Zítra v Praze nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od neděle budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Kolem lesa u zlínské části Letná dnes myslivci rozmístili pachové ohradníky. Požádala je o to radnice v reakci na útok divočáka, který tam ve středu pokousal ženu venčící psa. Okresní myslivecký spolek se má dnes odpoledne poradit o dalším postupu. Podle vedoucího oddělení lesů zlínského magistrátu Petra Hoferka chtějí zjistit, kde se bachyně se selaty aktuálně vyskytuje a pak je odkládat dál od sídliště.
21: Pravděpodobně spíš dojde k tomu, pokud by tam byla, tak dojde k nějakému výstřelu jenom do vzduchu, aby se tam prostě nevracela.
18: Členové americké mise na mezinárodní vesmírné stanici dostali pokyn k úkrytu ve vesmírné lodi Crew Dragon. Čtyři astronauti se taky mají připravit na možnou evakuaci. Instrukce vydal americký vesmírný úřad NASA. Děje se to v době, kdy se zhoršuje únik vzduchu v ruské části vesmírné stanice. Na nápravě technických problémů pracuje ruský tým NASA a ruský Roskosmos. Únik zaznamenali už před několika měsíci. Situace se ale zhoršila na začátku tohoto týdne.
19: Počasí.
18: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky. Teploty budou od 21 do 26 stupňů, v neděli bude polojasno až oblačno, přehánky hlavně na severu a severovýchodě. Teploty vystoupají až na 24 stupňů, na jižní Moravě až k 26.
19: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
18: D3 ve směru na Prahu mezi 92. a 91. kilometrem uzavřená kvůli nehodě. Na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý pruh. A na D5 u 107. kilometru směrem na Rozvadov se u vozovky pohybuje divoké prase s mláďaty. Tak jezděte opatrně.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
19: Vesele a zdravě.
1: Jsme tu opět po týdnu, Patrik Rozehnal.
2: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, dobrý den.
1: Zácpa se jako téma společenské konverzace příliš nehodí, ale v pořadu Vesele a zdravě nám nic lidského není cizí, takže to probereme. Jo?
2: A zkusíme veselé.
1: Ano.
2: Nicméně si z toho nebudeme dělat legraci, protože je to důležitý příznak.
1: Takže to si odběreme na začátku.
2: Tu legraci?
1: Ano.
2: Dobrá, pojďme.
1: Přijde chlápek k doktorovi a stěžuje si právě lékaři. Pane doktore, já mám ale úpornou zácpu, nemohl byste mi nějak pomoct? To máte štěstí, mám tu zrovna nový lék. Jak dlouho vám to trvá k domovním dveřím? Tak 7 minut, odpovídá pacient. Doktor mu nakape kapky, pošle ho domů a druhý den se ptá, tak co, jak to dopadlo? Pane doktore, jste borec, spletl jste se jen o 3 schody.
19: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte vysílání Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu za přítomnosti doktorky Kateřiny Cajdhamlové, a to dnešní téma, už jsme ho prozradili, zácpa, často se nestává zrovna tématem společenské konverzace, ale s nadsázkou se dá říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Redaktorce Báře Kvapilové se to také vlastně takto potvrdilo i při vyprávění s přednostou klinického centra Isker s Milanem Lukášem a jemu položila hned několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. Sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, že jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Ruku na ústa si z toho dala úplně paní doktorka Cajdhamlová.
6: Fascinující 14 litrů, vůbec nechápu, že nezvracela. No, já jsem jenom chtěla dodat ještě jednu příčinu, která není úplně šíleně častá, ale může se, ano, proč vzniká zácpa, může se vyskytovat u specifických buď teda pacientů, kteří mají nějakou poruchu motoriky, a nebo u starších pacientů, a to je slabé svalstvo v oblasti břišní stěny, protože na to, aby se pořádně člověk vyprázdnil, tak musí dobře fungovat bránice a přímé i šikmé břišní svaly.
0: Mimochodem, máte jako doktoři definici zácpy? Je to nějak někde napsáno? Je to to a to? Ano. Za zácpu bereme?
6: Definici máme, ano. Říkáme ji latinsky obstipace, a je definována jako obtížné vyprázdňování tuhé stolice až nemožnost spontánního vyprázdnění. Jde o část subjektivní příznak a může jít o samostatný problém, to znamená návyková, anebo příznak, který doprovází jiné onemocnění. Té se říká organická. A je vždycky důležité odlišit akutní od chronické a organickou, neboli která má nějakou fyzickou příčinu, od funkční. A já bych jenom ještě chtěla říct, že stolice kolem ní se teda nadělá, protože máme 7 stupňů bristolské škály.
0: O tom si budeme povídat za malou chvíli. Okay. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Jako

0: Ano, my vás zveme k poslechu pořadu Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Doktorka Kateřina Cajdanová má pro vás stupnici nebo hitparádu sedmi nějakých stolic, nebo jak to nazvat?
1: Ano, ano, sedm typů stolice od zácpy po průjem. Je to takzvaná bristolská škála a takhle údajně lékaři rozdělují typy stolice. Takže typ jedna jsou oddělené tvrdé hrudky, které vypadají jako ořechy, obtížně se vylučují a znamená to silnou zácpu. Pak je typ dvě, hrudkovitá stolice tvaru klobásy nebo jitrnice, která už začíná signalizovat zácpu, protože správná klobása, ideální zdravé stolice, má prasklinky na povrchu. To znamená, že je to tvar klobásy, ale prostě popraskané.
0: Ano, popraskané párky.
1: Pak máme čtvrtou, ta ještě jakž tak jde, měkká stolice ve tvaru hada nebo klobásy, stále ještě OK. Ale pak je pětka, měkké kuličky s jasně ohraničenými okraji. To, aby člověk opravdu s lupou koukal. To je mírný průjem. Pak je šestka, nadýchané kašovité kousky s roztřepenými okraji. To už začíná průjem. No a sedmička, zcela tekutá, bez pevných částic, vodnatá. A to je takzvaný akutní průjem. To znamená, správná stolice má jedničku, dvojku, trojku, čtyřku nebo pětku. Říkejte, Patriku, jestli jste poslouchal.
0: No já si myslím, že jsme tak tři, čtyři.
1: Ano, ideál. Mezi trojkou a čtyřkou je ta správná dobrá stolice.
0: O zácpě nám básnil a bude básnit teď posluchač náš pravidelný.
2: Zdraví Petr, stolici jsem mýval běžnou, teď mám zácpu málo něžnou, asi někde dělám chybu, možná, že se málo hýbu.
0: Paní doktorko, je ta zácpa zátěž pro náš organismus nebo může jít někdy i o zdraví vyloženě?
1: No tak problém s tím, že neodcházejí z plodiny, to je vždycky problém. V okamžiku, kdy v tom trávicím traktu zůstává nějaká mechanická překážka, no tak to může vést i k různým komplikacím. Takže to, co říkal pan posluchač Petr, kterému děkujeme za krásnou báseň, je, že se málo hýbe, ale možná málo pije. To bývá nejčastější. A teď v létě, nebo jak bude léto, tak to bývá velmi časté, zejména u dětí, protože oni jak se hýbou a hodně se potí, tak pokud nedostatečně pijou a je vedro, no tak prostě mají tu zácpu.
0: Teď víme tedy, co nám chybí.
1: Ano.
0: Co naopak třeba u tělu dáváme a neměli bychom, právě protože by pak mohla přijít zácpa. Nějaké třeba špatné potraviny nebo jiné chování, které by k tomu vedlo.
1: Já bych řekla, že to, co může ještě vést k zácpě, kromě toho, že není vlákněná a že není dostatek pitného režimu, tak bude půsty a nedostatek jídla, nepravidelné stravování. No a další samozřejmě stres, protože stres vede k tomu, že se může ta stolice vlastně, nebo peristaltika, tedy pohyby střeva úplně zastavit, proto se říká střevo do duše okno.
0: Jaká je ideální poloha posedu na toaletě, abychom se dobře vyprázdnili? Máme stupnici už třeba 2, 3, 2, 1?
1: Vynikající, nejlepší je na bobku. No, je podle mého se tomu říká na bobku právě proto, že
0: To byste chtěla, aby jsme měli turecké záchody všichni, nebo?
1: No, v podstatě ano.
0: Pomůže tomu taková dnes populární stolička na toaletu?
1: No, může, ale ten jako výhoda toho, že jsme na bobku, je, že vlastně my hodně zatlačíme na všechny možné svaly v tom břiše, tudíž to jako my zmenšíme objem bříška tím, že jsme na bobku. Když sedíme, anebo ještě někdo dělá tu chybu, že se jako pololehne, no tak vlastně nezapojuje břišní svaly.
0: Objevuje se ta zácpa i u seniorů třeba právě s vlivem věku nebo užíváním nějakých léků?
1: Může, ano, v těch lécích je to vždycky napsáno, že to může vést k poruchám peristaltiky. To slovo peristaltika je tedy pohyblivost střev. S tím ale, že nejčastější příčinou u seniorů je, že nedostatečně pijí, většinou se i bojí třeba nějaké inkontinence, takže omezují množství tekutin, no a další málo jedí, protože pokud není střevní obsah, no tak prostě není z čeho ta stolice by byla. Že?
0: Vysvětluje doktorka Kateřina Cajtamová, odpovídat bude i na otázky, které jste už dopředu poslali, buď přes stránky veseleazdravie.cz v psané formě, nebo jste nám nechali vzkaz na našem telefonním záznamníku. Později se dostane i na vaše živé telefonáty. Stále posloucháte pořad Vesele a zdravě, dnes na téma zácpa.
3: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
4: Věděli jste, že hvězdárna ve Slaném vznikla díky obrovskému nadšení amatérských astronomů? Dnešní hvězdárna Jaroslava Trnky stojí v blízkosti lesoparku Háje, je dominantou severní části města a zve veřejnost na pozorování měsíce, planet i vzdáleného vesmíru. A právě odtud pro vás vysíláme další vydání pořadu 7 krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu.

0: Pořad Veselé a zdravě, dnes na téma zácpa. Vymezený čas i pro vás bude, nebojte se, i na vaše dotazy se dostane. Nejprve ty, které jste dopředu dali, když jste slyšeli dnešní téma, přes stránky veseleazdravě.cz našeho pořadu, nebo jste nám poslali vzkaz, nahráli na ten telefonní záznamník, třeba tady ten.
1: Dobrý den, prosím paní doktorko, co způsobuje takzvanou bobkovou zácpu, špuntovku, které říkám italská směs podle mého oblíbeného cukroví. Děkuji a jestli chcete básničku, obava to byla velká, nebyla jsem od pondělka, teď už se mi krásně dýchá, netrápí mě bolest břicha, zpívám árie, zdraví Marie.
2: To je krásné, děkujeme paní Marie. Jináč za svoji stolici dostáváte jedničku, jak jste pochopila z toho předchozího povídání.
0: Z toho výčtu, tedy to varianta
2: jedna. A nejvyšší pravděpodobnost je nedostatek tekutin nebo nedostatek potravin se zbytkovou částí, což je vláknina. Takže já bych doporučila zkontrolovat si, jestli na každých 10 kg své hmotnosti máte 100 gramů zel ovoce, z čehož zeleniny by měly být 2/3 a ovoce 1/3. Takže s tímhle bych určitě začala.
0: Což možná bude možná odpověď i na tu další otázku telefonickou.
3: Dobrý den, tady Ošerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v bruchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
2: Tak já se omlouvám, že nejprve doporučím to, co bývá nejčastější příčinou, to znamená zkontrolovat množství tekutin, možná přidat salinické minerálky, zaječice, vincentka a podobné a vlastně dostatek vlákniny. Většinou ve vyšším věku ta vláknina bývá problém, protože ona je špatně stravitelná, ale jenom chci upozornit, pokud budete mít dostatek vlákniny, může vám to i zlepšit náladu.
0: Dotazy přišly i přes formulář na stránce veseleazdravě.cz.
2: Máme tady. Hana se ptá, chtěla jsem se zeptat, jak pomoci 5letému vnoučkovi, který má často zácpu, 2x se to musel řešit klistýrem. Vlákniny má dost ovoce a zeleninu, miluje pohybu, má také hodně. Neslyším, tady pije dostatečně a malé děti se většinou hodně potí, ať už vinou pohybu nebo vinou toho, že vlastně hodně se pohybují třeba v teplém prostředí. Čili tady bych určitě doporučila přidat pitný režim a možná zkusit trénovat břišní svaly, což je něco, co tady bych poradila i paní Dagmar, která hovoří o zácpě u vozíčkáře, který třeba 14 dní nejde, nic ho nebolí. Já nevím, z jakého důvodu pán je na vozíčku, ale co se týče tady projímadla, tak ony jsou důležité proto, že může být narušená peristaltika nebo pohyblivost vlastně těch břišních svalů. Jinak masírováním bříška může pomoci tlakem na to tlusté střevo, tohle všechno může pomoci, ale nebála bych se opravdu zkusit aspoň laktulózu.
0: Ještě dotaz jeden, telefonický.
4: Dobrý den, posluchačka Iveta z Kostelan. Starám se o maminku 86 let, 3 roky ležák. Denní příjem čaje maximálně 0,5 litru, strava pouze mixovaná. Laktulóza, Dintalax, makrobalans, žádný efekt. Lepší Dulcolax čípky ve spojení s klizmakem. Nejúčinnější je však použití zaječické. Co mi poradíte vy?
2: Tak, tady slyšíme, že vlastně ta minerálka salinická, to znamená obsahující větší množství soli, na sebe vlastně váže vodu a dochází k tomu, že ta stolice se lépe vyprazňuje. Takže určitě 0,5 litru prostě mamince nestačí a on čaj může být kapáneček také zácpotvorný, takže já bych doporučila ne pořád tu zaječickou, ale různé jiné, třeba poděbratku, zkusit i vincentku, magnézie a tak, dávat jí nějaké minerálky.
0: Jestli i vy máte problémy se zácpou, trápí vás tento problém často, nebo třeba teď extrémně, ptejte se, využijte toho, že tu máme doktorku Kateřinu Cejdamovou a odpoví, nebo bude se snažit najít řešení. Otevíráme v téhle chvíli naši telefonní linku pro vaše dotazy.
5: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Pořad Vesele a zdravě dnes na téma zácpa. Vy se můžete ptát na telefonním čísle 731 800 900 doktorky Kateřiny Cajdamlové na své problémy. Kdo tam je teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Helena z Brna.
2: Dobrý den.
1: Já jsem chtěla poradit, jak si pomoct, když je trošku zácpa.
2: Ano.
1: Bezový květ teďka kvete, tak nasušit a vařit z toho čaj s medem. A to fakt je projímavý.
2: No prosím.
1: A potom, když byla moje dcera malá, asi dvouletá, ta nemohla vůbec, to byl bobek, dospělej takový velký nemá. A paní porodní asistentka mě říkala, rozvažte sušený švestky a tu vodu jí dejte vypít. A taky to pomohlo. Tak já jenom takovýhle rady. Jo?
2: Ještě radu, která zazněla během písničky, a to bylo dát si dvě hrušky, takže i to by mohlo pomoci.
0: Ano, a máme to
2: máme
0: i samozřejmě
2: další radu.
0: Ano, další posluchačku.
2: Děkujeme.
0: Dobrý den, vítáme vás.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je posluchačka Střinecka.
2: Ano.
3: A já bych chtěla poradit, proti zácpě pomáhá podmáslí, kiška a kyselé zelí. A je to vyzkoušené a opravdu to pomáhá.
0: Dohromady?
2: Ne, dohromady ne, víte, že ne. Každé zvlášť.
3: To podmáslí, ať se napije podmáslí, nebo ano. Kyšku, ano. Nebo kdo má kyselé zelí.
2: Děkujeme takže moc opravdu za radu.
3: No, prosím.
2: A
3: prosím,
2: já bych doporučila, aby si každý vyzkoušel postupně, třeba jeden den dvě hrušky, další den odvar z nějakých těch švestek, abyste to neudělali všechno naraz.
0: Každému může vyhovovat něco jiného.
2: Každému může vyhovovat něco jiného, abyste to neudělali naraz, protože to by pak se mohlo stát, že budete mít sedmičku.
0: Dobrý den, po telefonu v pořadu Veselé a zdravě dalšímu, kdo se ptá.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady.
0: Já vás
2: prosím,
0: poprosím,
2: vypněte rádio. Ano. Prosím, prosím.
0: Všechno tady uslyšíte v telefonu.
4: Tady vaše posluchačka.
0: Já vás poprosím, než budete
2: to
0: mluvit
2: rádio
0: do sluchátka, prosím, vypněte si rádio, abychom si dobře rozuměli a nebyla
2: my
0: tam vazba.
2: My vás neslyšíme.
4: Je mě 91 roku.
0: Ano.
4: Dostala jsem zácpu, mám od mala, od pamatuju si, jak maminka mě držela za ruce a pomáhala mě tlačit.
2: Ano.
4: A prostě nedovedu si představit, co mám dělat, když žádnou vlákninu nesmím, protože mě dali bezbytkovou dietu.
2: Ano.
4: To znamená žádný ovoce, z ovoce jenom banán.
2: Ano.
4: A to je zas protiklad. Mám
2: ano, diabetickou dietu, jasně.
4: Ano, no, takže mě doporučili jenom banán a strouhané jablko, oloupané.
2: Ano. A ten důvod je kvůli čemu to máte, takhle omezené a beze zbytkové?
4: Mě otravuje žlučník a slinivka leta.
2: Aha.
4: Ale měla jsem záchvat z toho, že jsem snědla kiwi, když ještě tady ten zákaz nebyl.
2: Ano.
4: A řekli mě, že ty zrníčka mě udělali jako tam zle.
2: Aha.
4: A že teda kvůli tomu, jako abych neměla další záchvat, tak žádnou slupku, čočku, kterou miluju, no
2: ano.
4: Prostě nic.
2: Takže oni vám zakázali vlákninu nerozpustnou a to proto pravděpodobně, že je průsvit střívka takový, že by to mohlo vést k jeho blokádě, ale já bych zkusila vlákninu rozpustnou, která by mohla pomoci.
0: Jaká to
2: je? Rozpustná vláknina je například v čekankovém syrupu, který se používá místo sladidel. Jo? Nesmí se to s ním přehnat, ale ta rozpustná vláknina by mohla pomoci. Každopádně bych to probrala s vaším lékařem, tedy vy to proberte se svým lékařem.
0: Tolik
2: jo?
0: Doporučení a možná najdeme
2: možná by to pomohlo, ano.
0: Děkujeme moc a samozřejmě se přesouváme i za dalším. Můžete se dál ptát. Telefonní linka je v provozu 731 800 900 a řešíme problémy spojené se zácpou. Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Prostor pro vaše dotazy a řešení problémů související se zácpou ve vysílání Českého rozhlasu v pořadu Veselé a zdravě. Ptát se můžete na telefonu 731 800 900. Přejeme dobrý den z Dokroku Cajdamlovou.
1: Dobrý den.
2: Hlaváčková Věra, dobrý den. Paní doktorko, prosím pěkně, na zácpu doporučujete doplňovat minerály, například minerály, třeba magnézie a podobně. A já mám ještě kyselinu močovou.
1: Aha.
2: 453. A paní doktorka mi minerálky s obsahem sodíku
1: zakázala.
2: Nedoporučuje.
1: Ano, tady bych ještě doporučila, pokud je to takto, tak abyste zkusila zkontrolovat vlastně, kolik vody máte jako v pitném režimu, jo? A další, pozor na glukózo-fruktózový syrup, protože fruktóza může zvyšovat, když se metabolizuje, zvyšovat množství kyseliny močové. Pozor na ní, jo?
2: A jasně, a třeba jablečný džus ředěný nebo džusy?
1: Heleďte, s těma sladkejma já vám nevím, protože smůla je u sladkého pití, že vlastně ta nadbytečná sladkost se může zase projevit tím, že tělo odvodňuje. Takže opravdu spíš čistou vodu bych doporučovala.
0: Zkuste to. A děkujeme za to.
2: A ty minerály doplnit čím?
1: No, pokud vám to paní doktorka zakázala, konkrétně sodík, tam úplně ten důvod moc nevím, ale to se jí zeptejte, proč vám ho zakázala. No tak hold, ano. Prostě bude se doplňovat podle toho, jaké budou nedostatky v laboratorních výsledcích a tam se bude doplňovat jenom ten deficit, který bude v krvi.
0: Vysvětluje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Ráda poradí dalším, kteří zavolají a na telefonu máme v této chvíli. Koho? Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady je posluchačka z východních Čech. Já jsem se jenom chtěla zeptat paní doktorky, jaký má názor na psyllium.
1: Jo, tak psyllium to je vlastně vláknina. Je to vláknina, která je rozpustná, je to tedy něco, co by mohlo být i u stravy lidí, kteří mají mít bezezbytkovou. No a záleží na tom, jestli ten konkrétní pacient s tím má dobré zkušenosti. Já bych jenom, tady ještě jsme dostali od pana Petra otázku na kouzelný přípravek, který on po 90 dnech doufal, že bude mít efekt a žádný neměl. Takže já jenom chci říct,
0: to našel někde na internetu.
1: No právě, že vždycky je strašně důležité vědět příčinu a řešit hlavně tu příčinu. Čili pokud je to nedostatek vlákniny a psyllium pomůže, tak fajn, ale ne vždy pomůže všem to též.
0: Další dotaz, další telefon. Pořad Veselé a zdravě, vítáme vás.
4: Dobrý den, posluchačka z Ostravy. Jenom zkušenost jsem chtěla říct. Léta jsem trpěla chronickou zácpou, chodila jsem na záchod ve středu v neděli až do té doby, kdy jsem dostala předepsané magnézium. Úplně na něco jiného. A najednou bylo po zácpě. Takže možná i tohle to by někomu mohlo pomoct. Kromě toho, že jsem musela pít hodně vody a já nejsem zrovna velký konzument vody, já vypiju tak litr a půl, ale to magnézium mi strašně pomohlo.
1: Asi výborně. Tak. Moc děkujeme. Já jsem právě doporučovala zkoušet různé minerálky. Magnézium je v minerálce magnézie, která vlastně obsahuje skoro žádné množství soli, čili by to mohlo pomoci i té dámě, která se dovolala před vámi. Děkujeme.
0: Ještě jeden telefon před písničkou a odpověď tedy na tento dotaz, který přijde, bude následovat. Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den, slyšíme se?
0: Ano, ptejte se.
5: Ano, děkuji, zdravím vás od Kroměříže. Chtěl bych se zeptat na psychogenní zácpu a hlavně u dětí, jestli paní doktorka mohla třeba poradit.
1: Krása, ano.
5: A co hlavně nedělat? Mně přijde, že spíš taky co nedělat na takovýto násilný posazování dětí na nočník nebo na záchod a tak dále.
1: Ano, tak psychogenní zácpa je vlastně zácpa domnělá, kdy ten člověk se nějakým způsobem stydí nebo snaží vlastně, aby nemusel na ten záchod, má třeba potíže s tím, že je to slyšet nebo já nevím, různé věci. Takže tady bych doporučila vlastně zkusit minerálky, zkusit

0: pravidelnost, to znamená, aby si ten človíček vlastně našel svoje podmínky. Já znám děti, které se jinde než doma třeba nevykakají, takže dělat to tak, aby to dítě bylo v bezpečí a v klidu. Teplý na bříško může pomoci, naučit masírovat ručičkou, aby to šlo, ale bohužel samozřejmě u nějakých potíží, které vedou k tomu, že to dítě tu stolici zadržuje, tak se začíná zhoršit defekační reflex a může to být potom i chronický problém.
1: To znamená,
0: problém.
1: Že děti si to budují, ten návyk, ten
0: Oni
1: reflex.
0: Oni si to budují, ten
1: a
0: reflex.
1: Tím tomu pomůžeme.
0: Ano. A dobře funguje třeba ráno zkusit studenou vodu jako první, protože to stupňuje trošku gastrokolický reflex. Prostě vyzkoušet, co tomu děťátku pomůže. A co nedělat, to jste se ptal, tak nekritizovat to, nevysmívat se, nenutit to dítě, prostě brát to jako, že chudinka malinká. No.
1: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová a vy posloucháte pořad Vesele a zdravě.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To byla jedna pro paní doktorku.
1: Tak já se teda nebojím a zkusím honem rychle shrnout. Takže podle římských kritérií zácpa je, pokud máme méně než 3 stolice v týdnu, tuhá stolice víc než ve čtvrtině případů, nebo pocit nekompletního vyprázdnění, nebo musíme si pomáhat různým manuálním vybavováním. A co s tím? Pravidelný denní režim, stravování, dostatečný příjem tekutin, zkusit třeba ráno na lačno chladnou vodu, dostatek vlákniny ve stravě, i té rozpustné, i té nerozpustné, což je ovoce, zelenina, dostatek pohybu, masáže břicha, a doporučuje se ta projímadla používat velmi opatrně a jenom v těch akutních případech, ne nezvykat si, protože to střevo si zvykne a je průšvih. No a nácvik toho vyprazňovacího reflexu s tím, že k lékaři okamžitě, pokud jsou bolesti, pokud je ve stolici krev, stolice je černá, nebo omdlíváme, nebo máme nějaké další případy, tak okamžitě.
0: Poznáme to i podle vůně?
1: Je to zajímavý dotaz. Ano, samozřejmě, pokud se změní vůně naší stolice nebo její tvar, velikost a barva, tak je dobré si to zaznamenat a říct to lékaři. Někdy to může být třeba příčina toho, že je nějaká plíseň nebo nějaké další věci.
0: Tolik k dnešnímu tématu. Další zase za týden. Pátek je naším časem ve vysílání, kdy se setkáváme s pořadem Veselé a zdravé s vámi a s paní doktorkou Cajtamlovou. Já jí přeji krásný víkend a těším se zase příště. Mějte se.
1: Děkujeme, nashledanou.
0: A nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu veseleazdravie.cz a můžete být taky zavčas informováni o všem, když si nás pořídíte jako fanoušky na Facebooku.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Stávka převod agent z úřadu vlády pod rezorty nezastavila. Kvůli nálezu části lidského těla obvinili policisté v Sokolovně jednu osobu z vraždy. Víkend přinese teploty 21 až 26 stupňů a místy přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Policisté v Sokolově obvinili kvůli nálezu části těla v Kinšperku jednoho člověka z trestného činu vraždy. Navrhli také vzetí do vazby. Případem se policie zabývá od středy. Pokračuje mluvčí policie České republiky Jakub Kopřiva.
2: Osoba podezřelá ze spáchání tohoto násilného trestného činu byla dnes obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. Zároveň byl státnímu zástupci podán návrh na vzetí obviněné osoby do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněné osobě trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
0: Zhruba 60 zaměstnanců úřadu vlády dnes stávkovalo kvůli přesunu odborných agent pod jednotlivá ministerstva. Krok už ale koalice formálně uzavřela. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta potvrdila, že převody expertů na závislosti, lidská práva i národnostní menšiny jsou schválené a některé rezorty je už převzaly. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že ho stávka mrzí, ale podle něj změna na fungování agent zásadní dopad mít nebude. Odboráři ale upozorňují na riziko oslabení odborných týmů i možné ztráty dat a dlouhodobých statistik. Do brněnské zoologické zahrady přicestovaly z Dánska dvě lední medvědice. Návštěvníci je uvidí až 13. června. V zoo je tak nyní 5 samic ledních medvědů. Na podzim přibudou ještě 2 samci, jeden z Nizozemska a druhý z Německa. Podle chovatele Jaroslava Jasinka se převoz obešel bez komplikací.
3: A naštěstí transport dopadl výborně, ale po příjezdu chvilku vyváděli, pak se sklidnili. Tu přípravu museli udělat, že jsme museli pouštět vlastně do vnitřních ubikací. Tak jsme samozřejmě spíchali na to, aby jsme je opět vypustili do výběhu, aby se dostali k sobě.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl ve schůzce se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra v reakci na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident včera v listu šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli se na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před víc než 4 lety. Země se od té doby brání masivní vzdušným úderům, při kterých umírají i civilisté.
1: Sport.
0: České fotbalistky remizovaly v kvalifikaci mistrovství světa s Albánií 1-1. Na Žižkově je poslala do vedení Klára Cahinová. Albánie ale ve druhém poločase vyrovnala. Češky zůstaly v čele skupiny v lize B. Wales totiž hrál v Černé hoře také 1-1. Tým trenérky Jitky Klimkové zakončí kvalifikaci v úterý právě ve Walesu. K prvenství ve skupině mu stačí remíza.
1: Počasí.
0: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty mezi 21 až 26 stupni, v neděli bude polojasno až oblačno a teploty budou od 19 do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem k D1 bude mezi 13. a 7. kilometrem krátká uzavírka, na D3 směrem na Prahu je po nehodě u 91. kilometru průjezdný jeden pruh a na D11 směrem na Prahu blokuje nehoda u 53. kilometru levý a odstavný pruh. Tak jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušený výlet naším country dostavníkem. Na jeho začátku to byl slavný Heartbreak Hotel Elvise Presleyho, tak jak jej mezi elitu country zavedl v roce 1979 Willie Nelson s Leonem Russellem a otevřel dnešní tematické setkání s písničkami o nejrůznějších ubytovacích zařízeních.

0: Ondřej Hejma v hotelu, kam se dostal před rokem ve svém nejnovějším albu Dáreček, a pak fešácký veterán Robert Moucha se svými parťáky a Spoken Motel Blues Tomaty Hola, kterou text Petra Novotného přenesl ze státu Washington vlastně kamkoliv. Na rozdíl od báječně nostalgických vzpomínek Michala Tučného na Hotel Zvon.
1: Na dva zámky zamykám.

Jeden z předních představitelů tlupy Outlaws, Ronald Clyde Crosby, známý v hudebním světě jako Jerry J. Walker, a série příběhů, které se odehrály za jeho pobytu ve velkém hotelu. V originále z roku 1978, Standing in a Big Hotel. Velice blízko se odehrál i příběh, který sepsal rodák z texaského Houstonu Mike Newberry a v roce 1980 naspíval jako Hotel Blues Petr Spálený.

Hotel osamělých srdcí. Titulní písničku i svého jediného alba, které vyšlo v roce 1996, vám nabídla vlašimská čtyřka Rausberry. Tehdy válčila už 3 roky a působili v ní aktuální náčelník One Man Bandu Basset Vašek Janoušek, Vladimírové Kozák a Pošvec a Milan Raus. Jedna z legend světa country, kabaretních scének i filmového plátna Šep vůli, proslulý jako jeden z padouchů filmu V pravé poledne, uvízl v roce 1969 v hotelu. A protože peníze nerozazoval, byl to laciný hotel.

apartmá hotelu Sen se s country beatem přesně před 40 lety ubytovala Vlasta Koudelová, zatímco Jirka Korn si o 4 roky dříve vybral slavný Hotel California kalifornských Eagles. Ze stejnou adresou zamířil před 11 lety Jakub Smolík.

Williams Jr. a před rovnými 3 lety jim vystavěný Hotel Whisky. V sérii jeho 108 hitparádových zásahů single s pořadovým číslem 94. Podstatně mladší countryman Luke Bryan se mezi gramofonovou elitu propracoval poprvé před 3 lety a poměrně nedávno zápolil skocovinou na hotelovém pokoji.

Zatímco brněnští poutníci vám zamávali z Hillary hotelu, malostranský písničkář Franta Kassel už jen zastihl hotel po sezóně.

Trochu folkový, trochu tramský a trochu countryový písničkář František Kasl a letos už 25-letý hotel po sezóně. Na závěr dnešního setkání s písničkami o hotelích. Nebo snad o hotelech? Obojí je správně. Takže díky vám všem, kteří jste se dnes toulali se mnou pláněmi country, a aby zbytek vašeho večera byl co nejpříjemnější, přijdou za vámi ještě Merle Haggard s Ray Charlesem. Překvapivě z malého hotelového pokoje. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Povodí Moravy hledá firmu na opravu části hráze Brněnské přehrady. Zítra nás čeká polojasná oblaha a teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Sněmovna má 8 měsíců po volbách kompletní vedení. Poslanci na druhý pokus zvolili místopředsedkyní dolní komory Barboru Urbanovou z hnutí STAN, která získala 126 hlasů. Starostové ji nominovali poté, co neuspěl jejich předseda Vít Rakušan při předchozích pokusech. Poslanci zároveň v odpoledne zvolili i 6 radních České televize. Hráz Brněnské přehrady čeká letos rekonstrukce. Povodí Moravy vypsalo zakázku na opravu svrchní části hráze, kudy jezdí auta, která je podle technického posudku ve špatném stavu. Práce výjdou na víc než 54 milionů korun. Začít mají letos v září, vysvětluje technicko-provozní ředitelka Povodí Moravy Marie Kutílková.
3: Veškeré konstrukce až po korunu hráze půjdou prostě pryč. Takže uděláme novou hydroizolaci, tak aby se zamezilo zatékání do hráze. Kompletně celá vrstva vlastně vozovky. I vlastně v hrázi máme vodovod plus vlastně budeme dělat nové zábradlí, nové osvětlení na hrázi.
2: Kvůli rekonstrukci bude uzavřený přejezd i přechod přes hráz. Hotovo má být do konce roku 2027. Mostecká nemocnice zavádí skupinové terapie pro lidi, kteří trpí psychickými problémy, úzkostmi nebo prochází vztahovými obtížemi. Skupiny nabízí denní stacionář psychiatrického oddělení. Podle vedení nemocnice v Mostě reagují na dlouhodobé kritickou nedostupnost v psychiatrické péče v Ústeckém kraji.
4: Vstupní pohovory do terapeutické skupiny se uskuteční v letních měsících. Podle primáře psychiatrického oddělení Mostecké nemocnice Jakuba Albrechta bude služba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Do terapeutické skupiny pro 6 až 9 členů se mohou hlásit i lidé, kteří nemají psychiatrickou diagnózu. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Ústecká zoologická zahrada připravuje novou expozici pro jednoho z nejmenších savců světa. Bělozubku nejmenší z čeledi rejskovitých. Podle mluvčí zoo Veroniky Šrankové proto na její vybudování vyhlásila ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací veřejnou sbírku. Součástí budou speciální chovatelské nádrže i vzdělávací prvky. Na projekt chce zoo získat 312 tisíc korun.
5: Bělozubka nejmenší váží v dospělosti jen kolem 2 gramů. Ústecká zoo sud chová v zázemí mimo návštěvnické trasy. Expozice by měla následně vzniknout v pavilonu Šelem. Na projekt mohou lidé přispět prostřednictvím portálu darujeme.cz. S Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Sobota začne slunečně, během dne ale přibude oblačnost, později se místy objeví přehánky, ojedinělé bouřky, teploty budou od 21 do 26 stupňů. V neděli bude polojasno a oblačno a teploty ty se budou pohybovat od 19 do 24 stupňů. Na jižní Moravě se vyšplhají až k 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 směrem na Prahu stojí u 189. kilometru porouchané auto, na D11 u 53. kilometru blokuje nehoda levý pruh a na pražském okruhu u Cholupic je ve směru na Ruzyni a D7 provoz svedený do jednoho pruhu. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Nedávno mi jedna z vás, pravidelná posluchačka těch našich listování v archivu Českého rozhlasu, napsala s poděkováním za některé pořady a mezi jiným přidala i poznámku. A co třeba taková Jitka Molavcová? Všechno, co se dotklo semaforu, to je přece jackpot. Souhlasím. Jitka Molavcová je dnes naším hostem. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak co my vlastně o Jitce Molavcové víme? Třeba, že má ráda oříškovou čokoládu, takovou tu z dětství, kdy si ji zamilovala, že je velkým ženským klaunem, ale taky bohužel jen málo využívanou skvělou dramatickou herečkou. A tou se ostatně cítila být i v dětství. Už na škole, kdy hodnocení, že je výborným komikem nebo komičkou, tedy zásadně striktně odmítala, jak prozradila svého času v rozhovoru s Ondřejem Suchým.
2: Já si nedovedu představit, že by si třeba v té škole jako holčička hrála roli třídního klauna. Kde se v tobě začal brát ten smysl pro humor? Kde se to vyvrbilo?
3: Já ti rozumím.
2: Rozumíš?
3: Ve mně se to vrbilo, až se to vyvrbilo.
2: A kdo vrbil?
3: Vrbil můj tatínek. Je to zajímavý. Já když jsem přišla ze školy domů, tak jsem docela drze parodovala učitele. Ale v dobrým, já jsem je měla všechny ráda, já mám ráda. Já vás všechny mám ráda. Opravdu, já mám ráda. Já mám ráda tebe, no. vás. Všechny vás mám ráda. A měla jsem ráda i ty učitele a učitelky. Ale vždycky jsem si na tom jejich počínání, na tom jejich vyučování našla nějakou komiku, nějaký humor a tak trošku jsem je parodovala. Byla tam jedna paní učitelka na češtinu a ta takhle mluvila a říkala Molavco. No ona neříkala Molavcova, ona říkala Malovcová, Morávková, Molávková. Jméno Molavcová bylo asi takové nezvyklé a tak se strefila až asi na popátý. Tak. No a to jsem přišla domů a tak jsem jí předváděla a můj tatínek se moc smál. Pak jsem předváděla fyzikářku a matematikáře. I muže jsem předváděla. To se mi později hodí v divadle Semafor, kde hraju různé role, i mužské. No a tatínek tehdy doma v kuchyni při obědě, když jsem bavila celou rodinu, tak říkal, holka, no ty jsi rozenej komik. A já se musím přiznat, ke svému smutku, že jsem se urazila. Protože já jsem tehdy, víte, já jsem opravdu měla jaksi jiné zájmy. Já jsem Vítězslava Nezvala milovala, O králi a vose a Jiřího Volkra, Balada o námořníkovi. Polib mě, Evo, ještě jedenkrát a pak buď. Jak je to dál? Ano. Buď šťastná na stokrát, opatruj v srdci lásku, no a tak dále. No. Já jsem tvůj muž a námořník a musím odejít. Ach, jak pták je slabé srdce mé, Mikuláši, muži můj, na moře nejeď, u mne stůj, nejsou to ani tři neděle, co prsten nám dali v kostele. A už ode mě odcházíš v cizí zem. Co sama tu počnu s prstenem? Na srdce nasaď prsten ten, prstýnek věrnosti. No a to bylo moje dětství. Já jsem znala veškeré opery nazpaměť. Rusalku, já ji prožívala, já plakala, já jsem hrála vodníka, já hrála lesní žínky. No, o Rusalce vůbec nemluvím, že jo. Vodníka speciálně jsem teda, toho jsem milovala.

0: tát, jak pravdivé, vidíte. To bylo moje dětství a já jsem hrála na piano árie právě z Rusalky a z Madame Butterfly, když Čočo-san páchala harakiri. Já myslela, že mi to srdce utrhne. Já jsem se zatajeným dechem jsem ty příběhy sledovala a moji rodiče mi dali pod stromeček velkou tlustou knihu Opera, ještě ji mám schovanou, od Anny Hostomský. A do dneška si v ní listuju a čtu si ty tragický, to nebyly tragikomický, to byly tragický, dramatický příběhy. A tam já jsem se viděla, víte? A když táta řekl, ty jsi rozenej komik, no dovolte. Ne, ale samozřejmě milovala jsem filmy Veselohry, do dneška se dívám na Chaplinovy grotesky, Laurela Hardy a tak dále a tak dále. I to bylo moje dětství samozřejmě a moje dětství především byla hudba Jaroslava Ježka a texty Voskovce a Wericha. Naším pivovarským bytem se rozléhaly písně, které dodnes miluju. Voskovec a Werich, to byly pro mě a jsou dodnes modly. Když se mě někdo zeptá, jaké máte předsevzetí do nového roku, tak já vždycky odpovím, ať mám míň, ať mám víc, ať si nemám vůbec nic, do kaváde se dovedu smát, mám víc. Každej chlup má svůj rub, každej rub má zase líc, chci vidět líc, mě do rubu není nic. Ať zhyne dočista zarytý pesimista, k čemu na světě je, nesměje se jen kleje, vždyť i ba, který je, se o svůj život bije. Proto ať žije i bakterie, když se vesele s životem bije, ať žije jen ten, kdo se dovede smát.
1: Dřevěná knížka Vladimíra Preclíka. Znáte? To je takový vlastně příruční slovník o dřevi. Shrnuje a zahrnuje slova, která ke dřevu patří, jako třeba žerť, ráhno, špricle, štokrle a další. Člověk si čte, listuje a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád o nich vypráví příběhy, ale taky o stromech anebo dřevěných příjmeních. V Preclíkově dřevěné knížce společně listovali právě Alfred Strejček a Jitka Molavcová.
0: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce, lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pamatujete si z dětství malý televizní kabaret Štěpánky Haničincové? Vysílalo se jich, já nevím, víc než 100. A Jitky Molavcové tam vždycky bylo plno. Společně s kamarády Ondřejem Havelkou, Pavlem Zedničkem, Ladislavem Gerendášem a mnoha dalšími. Tam jsem asi Jitku viděl poprvé se saxofonem. Ale zpátky do těch pohádek. Malý televizní pohádkový kabaret. V rozhlase byla Jitka Molavcová v pohádce třeba jedním ze skřítků v příběhu o třech veteránech Jana Vericha, anebo princeznou Zubejdou, kterou vyléčí Dr. Voštěp v pohádce o princezně Solimánské Karla Čapka.
2: Zatrápená věc, to jsem se namočil do pěkné brindy. Jak pak já k tomu přijdu, abych někoho uzdravoval? Pro pětran do pařezu, co si mám počít? Čert mi byl dlužen tuhle patálii. Když tu bledulku nevykurýruju, půjdu odtud s hlavou pod paží. No, to bude špacír. Na mou milou jsem ukrutně zvědavý, jak se z toho vyvlíknu. Kterého troubu napadlo udělat ze mě doktora Krucifagot? Ohánět se sekirou, to jo? Ale nějaké mastičky? Kdyby mi poručili... Poraz tamhle ten, nebo tenhle ten strom, já bych jim ukázal, co dovedu. To by sultánské panstvo koukalo na tu paseku. Třísky by jen lítaly. Stejně by to tu potřebovalo pořádně proklestit. Prales se jim tlačí do dveří. Mezi schody vyráží bejlí a liany jim lezou po střeše až do oken. Není divu, že je princezna bledoučka. To chce vykasat si rukávy, vzít sekiru a pustit se do práce.

0: je, princezno, já vás asi vzbudil.
1: To nevadí. Jsem vyspaná až dost. Stejně od rána do večera jen. Och, klimbám.
2: V tomhle věčném přítmí člověk snad ani nic jiného dělat nemůže.
1: A co vy tu děláte, mladý pane?
2: Kde pak pán? Já jsem obyčejný Vincek, tamhle od Kostelce. A rozhodl jsem se, že vám tu představením udělám takovou menší paseku. Vykácím pár stromů a palem, aby k vám mohlo sluníčko.
1: Tatínek zas říká, že urozený člověk se musí před slunkem radši schovávat.
2: No tak v tomhle se váš pan tatínek taky, jak se patří, utnul. Moudří lidé říkají, že kam nemůže slunko, tam nakonec musí doktor. Nic se nebojte. A nastavte mu obě tváře.
1: Hřeje, až to hladí.
2: Koukám, že v tom pokojíčku máte zatrápeně vlhko. Na zdech plíseň, na podlaze houba. To je mi prapodivný pořádek.
1: Můžu za vámi ven?
2: A co tomu řekne pan otec?
1: Vždyť tu není.
2: No tak si vylezte na římsu a podejte mi ruku. Sundá vás dolů. A hop!
1: To je, jako bych měla křídla.
2: No teď si sedněte kousek stranou. Já se musím při rubání, jak se patří, ohánět.
1: Co to držíte?
2: Vy jste jak živ neviděla sekiru?
1: Ne. A tuhle ta zubatice?
2: To je pila. A tady mám klíny na štípání polen.
1: A tahle věc?
2: Pilník. Tím si brousím dřevařské náčiní.
1: Ukažte mi, jak se rubá strom. Mohla bych si to taky zkusit?
2: Co vás napadá? Sekira není hračka pro nemocnou princeznu.
1: Když já bych ráda pomáhala.
2: Víte co? Rozřízneme spolu jedno poleno. No, podejte mi pilu. Pozor, tak ne!
1: Au!
2: Nešiko, kdo to kdy viděl brát pilu za zuby?
1: To bolí.
2: No, ale píchla ses jen trošku.
1: Z prstu mi teče krev.
2: Jedna kapička, nebo dvě. Podej mi ruku, já ti tu bolístku pofoukám a přilípnu na ní lístek, jitro celé. No, ještě bolí.
1: Už ne. A odpusť mi, že jsem taková nešiká.
2: Ujela mi pusa, ty se nezlob. A pro pána!
1: Čeho se spolekal?
2: Slyšet nás tvůj táta. Ten by mě přežehnal, že tu s tebou takhle rozpráví.
1: Já bych tě nedala. A ty se stejně nebojíš. Máš takovou silnou ruku.
2: Už mě pusť. Musím za chvíli rubat a kácet.
1: Jsi tak šikovný, že je radost se dívat.
2: Aby ne, když tu práci dělám od klukovských let.
1: Jak se tu najednou prosvětlilo. I ten dům vypadá jinak.
2: Kdypak ty jsi, Zubejdičko, viděla takhle jasné nebe?
1: To ani nepamatuju.
2: Ještě schodím tenhle parkos.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Spíš, serváci?
5: Nespím. Bimbác chrápe jako dřevorubec.
4: Za hodinku mě vystřídáš a kránu to vezme on. A pak půjdeme dál.
5: Dál? Kam dál? Loupe mě ve všech kloubech. Jo, kamaráde, dokud nohy uměly běhat z kopce na kopec, to nám bylo hej. I žolt byl, i kořist. i metály. Safran nice, to nám bylo veselo.
4: Za to teď je nám smutno. A víš, kdy to smutno začalo? Když nás postavili do řady a řekli, že už nás nepotřebujou. Šavle a pušky jsme museli vrátit. Akorát jizvy a pájily jsme si mohli nechat. Ty jsme prej získali na poli cti a slávy. A jsou jednou provždy naše. Mám velký strach, serváci, že teď už nám bude pořád smutno. No jo, ty spíš. Tak já aspoň přiložím.
6: Haló, buď.
7: No ne, panáček. A jaký nastrojenej černý kabát a bílá náprosenka. Kde jste se tu vzal, trpaslickej?
6: Nemáte oheň? Buď.
7: Nemenuju se Buč?
6: Já vím. Jmenujete se Pankrác. Ale Buč je kratší. Připálíte mi cigárko?
7: Jen co rozfoukám plamínek. Račte.
6: Vřelé díky, Buč. Nebyli tu mý bratříčkové.
7: Byl tu jen jezevec.
6: Však oni dojdou. Chcete taky cigáro?
7: Borlo by spíš kafe.
6: S rumem nebo bez?
7: Na vtípky mám dnes moc špatnou náladu, trpaslickej.
6: Šupy to presto i vylepšíme. Račte zírat, Buč. To se prosím dělá takto. Smekne se oranžový klobouk a na hlavě mi balancuje. Co?
7: Hrnek s kafem. A zavonil i rum.
6: Poslušte si. A k zakousnutí. Co? Bábovku nebo dort?
7: Dort?
6: Jak je ctěná libost. Stačí znovu smeknout a na temeni mi sedí dort. Kokosový. Vidíte? A hned je veselá. Mám radost, když vidím radost. Buď. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadli. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Můj klobouček vám vykouzlí všechno na světě. Mídlo, tabák, nové boty, ičbám piva. A další výhoda. Pomyslíte si, aby vás vynesl na větev?
7: A jste na větvi.
6: Pohoupáte se. Chcete dolů? Jste dole. Zkuste si ten klobouček, Buč.
7: Já? No, je mi akorát.
6: Je váš.
7: Co?
6: A kdyby přišli bratříčkové, že na ně čekám pod frňákovníkem.
7: Kdeže to?
6: Pod stromem frňákovníkem. Oni vědí, kde.
7: Ale pane cigáro, počkejte. Povězte mi.
8: Mužík však zmizel v lese. Když se probudil servác, našel Pankráce, jak tvrdě spí v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kdyby tak našel suchou větvičku. V tom se mu zazdálo, že slyší z dálky zpěv. A pak se z lesa vynořil mužíček. Vypadal jako sedláci kolem Neapole. Také byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Mladou tvář měl plnou vrásek. Od smíchu, ne od starostí, hrál na italskou harmoničku.
9: Protože si zpívám i třeba v dešti, protože mi ze zpěvu láva třeští, já dám vám odpověď jen v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě.
10: A ty ne, srváci?
11: Teď zrovna moc ne, ale pěkně zpíváte, panáčku, až u srdce hřeje.
10: Taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň.
11: Oh, jo. Vždyť to jsou zlaťáky. Nefalšovaný.
12: Dost, to stačí. Mám jich plnou hrst.
11: Ten váček je snad kouzelnej. Kolikže se tam vejde?
10: Nekonečně. Líbí se ti?
5: Komu by se nelíbil?
10: Mně ne. Nech si ho.
5: Ale to nejde. Co budete dělat bez peněz?
10: Nic. Já nic nedělám. Pro zpívání čas já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám, jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci. A po práci si sám, pokrát zajásám, hej! Kdyby se po mně ptal můj starší bratříček, anebo kdyby mne snad hledal můj mladší bratříček, anebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Kepic!

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za portrét Jitky Mlavcové, kdyby v něm chyběl Jiří Suchý, její dlouholetý jevištní nebo jevištně autorský partner. Ti dva spolu po smrti Jiřího Šlitra hráli v různých kombinacích, mimo jiné i ve trojici s Josefem Dvořákem, aby se nakonec narodila ta tak trochu nostalgická divadelní vzpomínka Jonáš a Melicharová a pak ještě nespočet dalších postav. Zkrátka legendy. Tak si je oba, Jitku Mlavcovou a Jiřího Suchého, teď vychutnejme jako dřevěné loutky v jednom ze silvestrovských skečů Jiřího Suchého. Dobré dny a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Naše loutkové divadlo poctil nedávno svou návštěvou padouch.
3: Přesněji řečeno zloděj.
2: Kdyby ukradl, dejme tomu, plech, co s ním děláme hromobytí, nebylo by to nejhorší. Plech tam ale nechal.
3: Kdyby ukradl, dejme tomu, oponu, bylo by to horší, ale divadlo bez opony je moderní, byli bychom tedy moderní. Oponu tam ale nechal.
2: On ukradl loutky, vimprlata, rozumíte?
3: A nechal nám tam otazník, jak se hrát večer představení naší loutkohry pro vyprodané hlediště.
2: Naše hra se jmenuje Co kašpárek za tři mince odnesl si z nevěstince. A je určena hlavně starším dětem, které má varovat před nebezpečím zákeřného onemocnění.
3: Děj kusu byl prostý. Kašpárek se schová před deštěm do jakéhosi domu, který je však vykřičený.
2: Což ovšem Kašpárek neví. Tam se ho ujme starší 100-kilová žena Manka a Kašpárka by ani ve snu nenapadlo, že ta silná dáma je lehká.
3: Doma pak Kašpárek zjistí, že Manka ho nakazila nepříjemnou nemocí rýmou.
2: A tady mělo začít naše loutkové drama. Protože loutky jsou odcizeny, nezbývá, než že převezmeme jejich role my. Takže
4: jsem Kašpárek a bab rýbu.
3: Jitka říká, že je Kašpárek a že má rýmu.
4: Debřekla a dej to, brozím tebe.
3: Tak co tady budu jako dělat?
4: Dělej, jako bys tady debil.
3: Jako co?
4: Jako bys tady debil.
3: Ale jestli je tady někdo debil, tak já to nejsem.
4: Vem si nějakou roli, třeba škrholu.
3: Škrhola? Pozor, škrhola, ten by mě docela seděl. Je to postava, která skýtá nesčetná poučení pro život v raném kapitalismu. Vybízí totiž k velkorysosti. Malé věci řešte ruky mávnutím. A to je vlastnost, která se k malému českému člověku ještě nedonesla. No, existuje o ní dokonce píseň.

0: konal, aniž by dostal žíhadlo. A hele, Kašpárek!
1: Škrhola! Báb rýbu, dakazila bě banka.
0: A která pa banka? Která pa banka, komerční? Nebo živno?
1: Bilenka banka. Voda se beduje banka.
0: Voda se jmenuje banka? Mluvíš z cesty, Kašpárku.
1: Bilenka, kterou biluju a voda bě taky.
0: Tak on biluje nějakou bábilenku a já škrhola se v tom mám vyznat. Kakraholte.
2: Ach, někdo tu řekl ošklivé slovo a já, princezna Krasava, budu nejspíš zvracet. Ne, ne, ne, nesnáším ošklivá slova.
0: To je princezna. A kakraholte!
2: Už zas neříkej přede mnou to hnusné slovo, které uráží mé urozené ucho. Radši mi řekni, kde najdu Kašpárka.
0: No on tady byl, ale nakazil se v nějaký bance nebo co? A tak se šel nejspíš vypotit.
2: Ach, opět si urazil mé urozené ucho, neotesanče. O pocení se s princeznou nemluví. Ale když už tu jsi, požádám tě o něco. Bojím se totiž draka křivokláta. Lítá tu okolo a kouká, kde by co smlsnul.
0: A vy byste byla pro něj dobrý žrádlo. Že jo, já rozumím. A jestli pa si myslíte, že pro vás budu riskovat svou kůži, tak to vypuste z hlavy.
2: Na to tvou špinavou kůži kašlu, neotesanče. Pro princeznu je třeba riskovat kůži urozenější. Za jednu mou kamarádku se byl německý princ Ba-ja-ja. Za druhou britský Ba-yes-yes. A za mě nasadí život ruský bohatýr Ba-da-da. Poradím se s doktorem Faustem. Pane doktore, jest takový jeden ruský bohatýr, Geroj na první pohled, a ten má podivný plány.
3: Jestli je to Badada, tak pozor na něj. Myslí to jistě dobře, ale jen šika, Pechvogel. Věděl bych o někom, kdo by draka zdolal důvtipem. Kašpárek se jmenuje.
2: Ten chytil v bance rýmu a teď se jen stěží vyslovím to ohavné slovo. Teď se potí.
3: No, když se potí, tak se potí. Znamená to, že se vypotí a až se vypotí, tak...
2: Ach, zacpávám si uši. Ne, ne, ne. Přestaňte s tím ohavným slovem. My, princezny, máme příliš urozené uši. Nemůžete nám je špinit slovy, která jsou vhodná pro čeledíny.
3: Podívejte se, princezno Krasavo, já jsem člověk s akademickým titulem, přední vědecký pracovník, kandidát věd, žádný čeledín a někdy se potím jak prase. Dobrá, Kašpárek vás zachránit nemůže, potí se. Ano, potí se, protože ví, že s potivostí nejdál dojdeš. Ale kdybyste nebyla tak cimprlich, doporučil bych vám jednoho chasníka, který si dovede poradit se vším, tedy i s drakem. Je to hloupý Honza.
2: Ten známý český buran by měl za mě bojovat. Och, to radši zhynu.
3: To je taky alternativa.
2: A to jako bych musela tomu Honzovi potom... poděkovat, brrr, podat mu ruku, vložit svou jemnou ručku do jeho hrubé tlapy. Och ne, och ne, och ne, och ne, och ne.
3: Poděkovat, to by mu asi nestačilo.
2: A co by mu tedy... stačilo.
3: Honza je totiž známý erotoman. Půlka království nebo půlka pokladu ho nezajímá. Zajímají ho docela jiné půlky.
2: Nechápu, o čem je řeč. vy filozof.

0: filozofové mluvíte často v hádankách. Kdo se má ve vás vyznat?
1: Já bych vám to řekl naplno, ale nechci vám zašpinit urozené uši. Jestli vám mohu radit, přistupte na všechno. Důležité je přežít.
0: Poslechnu vás, avšak ne kvůli sobě, ale kvůli rodičům. Dovedu si představit, jaký zármutek by jim ztráta jediné dcerky způsobila. Co asi dělají?
1: Já, král Žulislav VI, se vás, královno, táži naposled, leč důrazně, co jestli drak křivoklád sežere naši dceru Krasavu.
2: V tom případě si nechám ušít krásné černé šaty s černým závojem a pozveme nějaký přední hudební soubor, aby hrál smuteční písně od mých oblíbených skladatelů.
1: Matko, matko, naše dcera je ohrožena na životě. Drak jí chce zhltnout.
2: Nedivte se, ona je zkrátka k sežrání. Už vidím, jak se bude pěkně výjímat na katafalku.
1: Co to plácáte? Na jakým katafalku bude ležet rozžvejkaná v zažívacím traktu obludy?
2: Ach, ano, ano, úplně jsem zapomněla na toho ošklivého draka. Jestli sežere Krasavu, měli bychom ho za to nechat bez milosti utratit.
1: To by se snad mělo udělat předem, ne?
2: Dobrý nápad, ale kdo to provede?
1: To je pravda, kdo to provede?
3: Hej, pane král, nesu vám dvě dobrý zprávy. První je, že už nemám rýmu a druhá, že Krasava je zachráněna.
1: A kdo byl ten hrdina? Půl království je jeho.
3: Je to hloupej Honza.
1: Ajajaj, no, ne, třeba by se spokojil s odstupným. Doneslo se mi, že je to blb a to je k vládnutí nedobrá kvalifikace.
3: Jak kdy, ale pozor, je chytřejší, než byste si myslel. Víte, jak zdolal draka? Honza drakovi namluvil, že princezny jsou nejlepší mletí a že mu ji udělá jako čevapčičí. No a pak už bylo jen zapotřebí najít dobrovolnici, která se obětuje za princeznu a dá se umlít. A jedna taková kráva se našla.
1: Ubohý děvče.
3: Jaký děvče? Umlel krávu, rozumíte? Hovězí. A drakovi namluvil, že je to Krasava. Ve mletým stavu princeznu od krávy nerozeznáš.
1: No, že za princeznu zaskočila kráva, se mi moc nelíbí. Ale budiš, dostane se mu za to odměny.
3: Už se mu dostává. Už krholů na seníku.
0: Ach, Honzo, Honzíčku, nikdy jsem netušila, že ty, prostý chasník, dokážeš to, co aristokrat.
1: Stokrát? Stokrát? Já to dokážu 200krát. Hned na to vlítnem, pojď!
0: Zadrž, zadrž! Ne, ne, to už stačilo. Teď půjdeš se mnou na hrad, kde tě pojmu za svého manžela.
1: Tak to ne, ženit se nechci, ale občas zajdu.
4: Tak takhle jsme se my, potulní komedianti, vyrovnali se ztrátou pimprlat.

nechci. Vím to vůbec? Vím. Nechci mraky, nechci pláč, nechci zvonit u dveří.

0: No, víc nechci.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Krásný večer přejeme.
1: Noční linka.
0: Dnes si připomínáme Světový den životního prostředí. Možná to zní jako velké téma, ale ve skutečnosti se dotýká každého z nás každý den. Je v tom, jak hospodaříme s vodou, co vyhazujeme do koše, jestli si všímáme stromů kolem sebe nebo změn v krajině, kterou máme rádi. Nemusíme zachraňovat svět velkými činy. Někdy stačí drobnosti. Netrápit přírodu zbytečným plýtváním, uklidnit se někdy, když jsme v přírodě, rozhlédnout se kolem sebe a uklidit po sobě, dát druhou šanci věcem, které by jinak skončily v odpadu. A právě o těchto obyčejných každodenních zkušenostech si budeme dnes povídat. Jak pečujete o prostředí kolem sebe vy? Všimli jste se za poslední roky nějakých změn ve svém okolí? Co podle vás se lidem i vám osobně daří? A co by šlo možná dělat lépe? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Přeju krásný večer a jsem ráda, že ho strávíme spolu. Jarka Barboříková je u vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 8 minut po 23. hodině. Když se rozhlédnete z okna, vidíte místo, které se za poslední roky změnilo? Právě o proměnách našeho okolí a o tom, co pro něj můžeme udělat, bude dnešní noční linka. Vítáme pana Tomáše, který volá z Prahy. Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeji i vám. Tak na téma noční prostředí se toho může, jakoby o tom můžeme mluvit o spoustě věcech. První, co mě napadlo, když bylo řečeno, tak je znovu používání věcí. Mým tématem je upotřebení a oprava starých věcí, které by jinak měly skončit na skládce, nebo jakoby v likvidaci, tak se snažím zachránit a dát jim nový život.
0: To je správné, ale možná ojedinělé, bych řekla v dnešní době.
1: V dnešní době jakoby už je to méně běžné, ale snažíme se o to, je nás víc. Když třeba někdo z posluchačů by na internetu narazil na stránku teletým.cz, tak tam je, jsme sběratelé starých televizí a sbíráme nejen staré televize, ale i historickou ostatní techniku jako rádia a magnetofony a snažíme se právě zachraňovat před likvidací a tyto věci následně opravujeme, fotíme na stránky a jakoby informujeme tak okolí o tom, jaká byla třeba historie a podobně, protože ty věci nejenom, že mají už jakoby historickou hodnotu, ale už nemají ani tu cenu toho odpadu a je to jakoby veliká škoda, když se tyto věci likvidují. Takže svým způsobem to, že se to snažíme zachránit a opravit, tak jim dáváme nejen druhou šanci, jsme jakoby prospěšní i pro životní prostředí, ale zároveň i z historického hlediska.
0: To je hezké.
1: Řekněte mi, to takhle dá říct.
0: Jestli to budete vědět z paměti, jaký nejstarší televizor máte?
1: Nejstarší televizor jakoby z československého prostředí je televizor s označením Tesla 4001 a byl to první československý sériově vyráběný televizor od roku 1953.
0: Mhm. To bylo takové ten úplně malinké okénko, že?
1: Malinké okénko s kulatou obrazovkou, která měla svým způsobem hranatý rámeček.
0: Ano, já si to pamatuju, že jsem to našla na půdě teda, tak abych to úplně upřesnila. To je ale moc bohulibé, co děláte. Jsou ty opravy velmi těžké? Máte pocit, že opravdu člověk v dnešní době vyhodí až to, co se opravdu podle něj téměř nedá opravit a vy to nějakým zázrakem opravíte? A nebo odkládají věci, které by se podle vás ještě vůbec odkládat neměly, že jde třeba o jednoduchou opravu a lidé třeba už chtějí prostě nový televizor?
1: Tak. Třeba u dnešních přístrojů jakoby ze současné výroby, tak se jedná většinou o banální opravy, jenomže kdyby se ta oprava svěřila odbornému servisu, že jo, za nějakou cenu, hodinovou sazbu, tak ta oprava je většinou dražší než pořízení nového přístroje v dnešní době.
0: To je vlastně pravda. Jaká oprava vás stála nejvíc nervů? Opravujete vždycky až do té doby, dokud to neopravíte? Jste takový ten trpělivý opravář, anebo ne?
1: Tak nejvíce nervů mě asi stála oprava magnetofonu Tesla Sonet, kdy jsem dostal takovou hromádku šrotu a dílů a spravoval jsem ho asi 15 hodin, abych ho dostal do původního stavu.
0: A existuje nějaký příběh, který se váže k nějakému zajímavému kousku ve vaší sbírce? Když za váma třeba přišel někdo a chtěl to opravit jako skutečný poklad, že to třeba pro něj mělo nějakou velkou hodnotu. Napadá vás něco takového?
1: Tak teďkon si asi úplně nespomenu, že by za mnou někdo vyloženě přišel jakoby s předmětem, který má vyloženě hodnotu, ale u mě se stal jakoby příběh, když jsem kupoval starou Škodovku jakoby v rámci sbírkových účelů, tak ten člověk, od kterého jsem to jakoby kupoval, tak mě říkal, že můj děda chodil s tím člověkem, od kterého jsem kupoval na základní školu, tak to byl takový jakoby dojemný příběh.
0: Tomu rozumím, tak jste se setkali a mohli zavzpomínat. To bylo moc milé, bylo to přímo k tématu a já vám, Tomáši, moc děkuju, že jste se nám ozval a teď s námi vysílal.
1: Tak taky děkuju moc.
0: Budeme se loučit.
1: A hezkou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Každý domov nekončí u vstupních dveří, ale pokračuje i venku. Jak pečujete o své okolí, co byste v něm rádi změnili? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.

0: Někdo z nás třídí odpad, jiný sází stromy, další po sobě nenechává nepořádek, někdo šetří vodou. Jaké jsou vaše vlastní způsoby, jak pečujete o svět kolem sebe? Dnes je Světový den životního prostředí, právě proto toto téma pro pana Pavla. Zdravíme do Židlochovic.
1: Dobrý předpůlnoční čas, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych tomuhle tématu tedy jenom řekl, že jsem si strašně oblíbil takový druh vesty, kterou kupuji tady od nás v obchodě u Vietnamců. Je to vesta, která má spoustu kapes, protože já jsem na ně takový jako vysazený. Já mám rád, když je hodně kapes, protože každá kapsa má prostě
0: svoji funkci, ano.
1: Jo, jako, že tam něco prostě. A mám na té vestě jednu kapsu, která má být jako normálně jako na ruku, a tu mám teda vyhrazenou vyloženě takovou jako odpadkovou kapsu. Tomu říkám, protože tam třeba, když kapesníček, když třeba smrkám nebo něco, tak tam dávám, nebo s ním tatranku, tak obal od tatranky tam dám. A hlavně, co tam je nejčastěji, tak to jsou nedopalky cigaret, protože teda kouřím, jsem kuřák, no, tak vždycky, když dokouřím, tak cigaretu zhasím, nedopalek jakoby zešpuntuju a dám do té kapsy. A pak tedy nikdy neodhazuji nedopalky na zem, protože to je hodně častý neduch, a kdyby všichni prostě... A mám kamarády, kterým to říkám, a oni někteří, už znám dva, kteří to vlastně dělají taky, vlastně, že jakože jsem jim byl jakoby vzorem tady na tuhle aktivitu, a protože to by bylo tady zaházená prostě planeta prostě nedopalkama, nevypadá to hezky. A dokonce vím o tom, že když to nehodíme přímo na ulici, na chodník nebo někam, tak někdo to hodí třeba do kanálu. To se mě teda párkrát stalo, jakože nebylo zbytí, tak jako to odneslo, že ten nedopalek jsem hodil do kanálu, ale v tom kanále to není dobře, ono zaprší, ono to nabobtná a může to tu kanalizaci docela šikovně ucpat. A navíc s tím pak mají hodně práci. Ti, co čistí třeba kanalizaci, tak vím, že to udělá hodně pekla kolikrát. No a ještě bych řekl jenom, že jsem dělal tady už několikrát pod městem uklidové práce. A já jsem si vždycky jako tak, jako aby mě dal šéf prostě nějakou ulici nebo nějaké určité prostranství, a které bylo zarostlé, a já jsem to prostě jako měl očistit tak, aby to bylo dobré. Já jsem si to nafotil vždycky před tím, než jsem se do toho pustil, a pak jsem to fotil, když už to bylo očištěné, tak a dával jsem to na sociální sítě, tak se to lidem líbilo, že jim tady tak jako čistím to město, a mě to vždycky tak jako povznášelo, jako dělalo mi to opravdu dobře. A protože to vypadalo fakt dobře, jako ty fotky, když to bylo zarostlý, a potom třeba, když už to bylo očištěný od těch tráv a to všecko zametený, prostě úplně takový jako špígl-nígl, jak se říká, nebo jak, tak to mě dělalo hodně dobře, jakože tak si myslím, že jsem tak nějak trošku jakoby něco dělal, aspoň trošku tady pro to prostředí, prostranství a... Slyšíme se?
0: No ano, já jsem upřímně přemýšlela, kam se dostaneme, když jste na začátku začal mluvit o té vestě, jak mi to nešlo dohromady s tím životním prostředím, tak pak jste nám ty kapsičky vysvětlil a je to krásné a příkladné, jak se teda umíte starat o životní prostředí, že neublížíte jenom po sobě, ale také po ostatních.
1: A když pak jdu teda vlastně kolem nějakého odpadkového koše, tak si kapsu vyprázdním, aby se tam vešly další. To jsem ještě vlastně k tomu měl asi dodat. No.
0: Kdybyste měl poslat jeden jediný vzkaz budoucím generacím o vztahu k přírodě, jak by zněl?
1: Nevytvářejte odpadky. Nehažte je na ulice, nehažte je do keřů, do trávy, do řek. Není to dobrý, prostě ta planetka si to nezaslouží, příroda už vůbec ne. Tak buďte tady k tomu našemu prostředí uslužní.
0: A tímto hezkým poselstvím se můžeme rozloučit. Pavle, děkujeme za to, co děláte pro životní prostředí i za ten milý vzkaz na závěr. Mějte hezký večer, zase někdy.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Příroda nám každý den něco dává, ale všímáme si toho ještě. U příležitosti Světového dne životního prostředí si budeme povídat o tom, jaký vztah k ní máme.

0: jsou věci, které jsme jako společnost zvládali lépe než dřív. Máme ale ještě hodně co dohánět, co říkáte. Zavzpomínejme na to, jak vypadalo naše okolí před desítkami let a jak jsme se o přírodu starali kdysi a nyní. Zdravíme do Plzně, krásnou noc.
1: Krásný dobrý večer, tady Anet a Ondra z Plzně.
2: Dobrý večer.
0: Krásnou noc vám přejeme oběma. Tak povídejte, jak jste na tom vy s ochranou životního prostředí. Co pro
1: No tak mě hned děláte? Napadlo vlastně téma mojí mamky, protože moje mamka občas chodí do second handu, kde třeba nakupuje nějakou obuv, která vypadá jako, že už je zničená a špinavá, ale doma vždycky tomu dá druhý život a třeba se snaží ty věci vyčistit a potom je třeba znovu prodává a tím vlastně šetří životní prostředí. Protože v dnešní době je strašně častý jako plýtvání oblečením a celkově jako ten second hand, že je super.
0: To určitě ano, to s vámi naprosto souhlasím, jsem ráda, že to zmiňujete. Co vás dokáže nejvíc rozčílit, když vidíte v přírodě? Jako
1: asi když
0: odpad.
1: Lidi házejí odpadky, když prostě na féra jdou a vyhodí před sebe odpadky a ještě když mají koš vedle sebe.
0: A pamatujete si nějaké místo z dětství, které dnes vypadá úplně jinak právě proto, že ho lidé dostatečně neuchraňovali?
1: Asi určitě v Plzni na Lochotíně je hodně nepořádku, hodně odpadků, ačkoliv jsou všude popelnice a bohužel lidé se neumí o to starat a neváží si naší přírody.
0: Teď se možná zeptám Ondry, kterého tam máte u sebe, co se u vás doma nikdy nevyhazovalo a vždycky se našlo jiné využití?
2: Tak u nás vždycky určitě jsme třídili plast, takže jsme měli vyloženě koš na normální odpadky natříděný. A potom jsme určitě měli jakoby vyloženě koš na plasty, který jsme házeli a určitě jakoby doufáme, že se to bude recyklovat a bude se to posouvat nějak dál, jakože se to nebude prostě plejtvat.
0: No a máte pocit, že se lidé k přírodě chovají lépe než dřív, nebo je podle vás ještě hodně věcí, které bychom mohli dělat jinak?
2: Já si myslím, že určitě hodně jinak, ještě by se to dalo změnit, protože hodně lidí vlastně, co tak vidím, jakože po ulicích a tak, tak hodně lidí hází věci prostě na zem a mně to přijde úplně nechutné, prostě, že nemají k tomu vůbec respekt v přírodě prostě a prostě dělají bordel všude, což mi přijde úplně nepřístupný.
0: Uhum. No a vy, máte kolem sebe vy nějaké místo, které bylo dřív naprosto výjimečné a dnes je zapomenuté třeba právě díky tomu, že to zničil člověk?
2: Tak teď jsme na kempu Planý, takže tady určitě je u nás řeka Berounka a ta určitě za mě dřív byla víc čistá a vlastně v poslední době se tam mnohem víc vyhazuje, ačkoliv by nemělo naše mladší generace, takže já bych byl moc rád, kdyby to mladší generace změnila, dávala si na to pozor, kdyby se víc jakoby začaly stavět koše prostě a mohlo by se to víc vyhazovat. A určitě tím, že žijeme na Lochotíně, tak tam je jakoby u Lochotína takový pěkný, moc krásný les. Já tam odmala chodím a určitě si všímám v posledních letech, že tam je čím dál tím víc odpadků. A to se mi nelíbí, já bych byl rád, kdyby lidi vyhazovali prostě věci do košů a nebyli hovada prostě, když takhle řeknu blbě jako a neházali to na zem, jo, takže to bych byl rád prostě, kdyby se to třídilo a vyhazovalo.
0: Ondro, já jsem moc ráda, že jste oba zavolali. Vlastně bych možná poděkovala všem mladším posluchačům, kteří nás poslouchají nebo se i ozvou. Mám radost, že vám není lhostejné životní prostředí, to prostředí, ve kterém žijeme a že přemýšlíte nad tím, co se dá dělat lépe. Často slýcháme, že mladá generace se zajímá hlavně sama o sebe, třeba řeší stále jenom nějaké telefony, počítačové hry a podobně a je nádherné slyšet, že si všímáte těch věcí kolem sebe, že se nedíváte jenom do těch telefonů a že vám třeba naopak někdy ten telefon pomůže v tom, že vám třeba poradí, jak třídit odpad.
2: Určitě, tak naše generace umí být hodně sebecentrická, prostě zajímá o sebe, zajímat se o internet, o počítačové hry, ale já si myslím, že je potřeba taky se zajímat o tu přírodu. Prostě.
1: Musíme se starat pro své děti.
2: Určitě pro své děti, držet se těch starých tradic, prostě, když starší lidi se o tu přírodu starají, prostě vyjazují věci odpadků tam, kam se má. A myslím si, že to by bylo potřeba zavést a možná i na ten internet to víc jako šířit, prostě, aby naše generace se o to víc starala, protože je pravda, že přírodu máme jenom jednu, svět máme jenom jeden a je potřeba se o ní starat, aby vydržel co nejdíl.
0: Můžu se vás zeptat obou. Víte, jak naložit s kuchyňským olejem?
1: Tak kuchyňský olej by se správně měl třídit zvlášť, měl by se vždycky vylivat do nějaký nádoby a měl by se odvážet někam zvlášť na skládku.
2: Určitě ne ho vylivat do dřezu, to je špatně.
1: Ani do záchoda.
0: Vy jste naprosto úžasní. Já smekám, já jsem si říkala, že toto určitě vědět nebudete. To totiž spousta lidí neví. A když jsem se připravovala na toto téma a dělala jsem si obsáhlou rešerši, tak právě olej nevěděla 85% dotázených, kam se dává.
1: Teď si vemte, ale kolik procent peče, že jo, a smaží řízky na Vánoce. To je celý Česko a potom ten olej končí na špatných místech.
2: A kolik nevzdělaných lidí to prostě vylivá normálně do odpadu, prostě do dřezu, to je šílený, prostě to se nesmí.
0: No a my hlavně nejenom na Vánoce, my jako Češi milovníci řízku, v podstatě bych řekla, že to je každý den.
1: No.
0: Ano, právě takové znalosti a návyky mají smysl, protože ochrana životního prostředí začíná u každého z nás doma. Děkuju, Ondro, děkuju, Anetko, že jste se ozvali. Jsem ráda, telefon si uložte a zase zavolejte, až budete mít prostor.
2: Dobře, děkujeme vám moc a hezký večer. Naschledanou, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý z nás po sobě na světě zanechává stopu. Někdy doslova, někdy obrazně. Jaká je ta vaše? A co byste přáli krajině, ve které žijeme? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu právě teď paní Nory z Frenštátu pod Radhoštěm. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Velmi příhodné téma, sice bylo už několikrát, ale vidím, že o tomto tématu se dá mluvit opakovaně. Škoda, že se o něm ale prakticky víc mluví, než dělá. Ale to je ve všem, to pozoruju v naší politice. V pražští politici pořád mluví, je toho až moc, ale skutky jsou někde daleko. A když jsou, tak jsou nějaké překotné. Už mě to někdy až nazvedává. Tak jednak se tam mluvilo o tom, nedělejme odpadky. Jak je nemáme dělat, když si vzpomeňte, kolik je to roku, to už je nejméně ale 10 roků zpátky, kdy se probíralo ve všech médiích, jak by měla vypadat obalová technika, jak se dělají zbytečně velké odpady, obaly, kde je prakticky jenom 3/4 nebo poloviční balení toho určitého zboží a podobně. Vymýšlelo se, mluvilo se o tom a jak vidím, tak skutek utek, protože když někdy poslouchám Černé ovce v televizi, tak většinou se zase mluví o tom, jak jsou velké ty obaly, že by stačily mnohem menší a podobně. Taky si všimněte, kolik se používá plastových obalů. A když vidím, že lidé, kteří jsou odsouzení k tomu, aby nakupovali jenom v marketech, kde většinou je zboží vakuově baleno, to jsou samé plastové obaly. To dříve taky nebylo. Já jsem se narodila na začátku války, takže to byla doba úplně jiná. Jinak se žilo, jinak se hospodařilo. Většinou se topilo tehdy v kamnech, takže papírový odpad se dal spálit. Když bylo něco dřevěného, dalo se spálit taky. Kde byly nějaké zbytky, třeba i jídla, starého pečiva a podobně. Měli lidé zahrádky, měli hospodářství, měli domácí zvířata, skrmilo se to a podobně. Když začal boom těch plastů, tak to je zaneřáděný celý svět. Vzpomeňte si, ještě za minulé vlády, pořád se mluvilo o tom PET lahve. PET lahve budou se vracet, potom se zavedlo za ministra Hladíka, že se nechají ty víčka, to mě teda pilo krev, protože když už jsem něco musela koupit PET lahví, tak mě tam to zase vadilo, když se to víčko muselo pořád takhle, bylo tam přichycené a muselo se oddělávat a podobně. No ale stejně se nic nezměnilo, jak takhle pozorují. Čili to je jedna věc. Ne všechny obchody používají třeba z nějaké papírové sáčky, které by šly lépe znehodnotit. Stejně tak to máte s tím textilem. I když mě překvapilo, že paní dává do pořádku second handu boty, protože boty by řekl, by vám každý ortoped si potřebují zvyknout, nebo noha si potřebuje zvyknout na tu určitou botu, ale není vhodné, abych pro svou botu používala to, co jiná noha už vychodila, protože ta bota už se tomu přizpůsobila. Ale když vezmu textil, tento týden jsem slyšela v jednom pořadu v televizi, jaké se používají třeba z materiály na ošacení, bylo to tam většinou dámské ošacení, že se začínají víc používat kvalitní materiály. Hedvábí, len, bavlna. Jsou to materiály i dražší, vlna taky, ale tak jako tak si všimněte, já tomu říkám, to jsou obchody z hadry, kde všecko je z nějakého recyklovaného umělého vlákna, kde to je polyester, polyakryl a já nevím, co ještě. Je to možná vhodné někdy na nošení do nepříznivého počasí, je to lehké na údržbu, ale všechno má své pro a proti. Takže jak se tady z tohoto dostat? A potom ten nesmírný nárůst toho zboží z východní Asie. Ať je to z Indonésie, ať je to z Číny. A když jste, paní Jarmilko, říkala na začátku, když se podíváte z okna, co vidíte u vás, co by eventuálně mohlo být lepší a mohlo se spravit. Od dob svého narození v roce 1941, když se podívám z velkého okna naší kuchyně, bydlíme v Nádražní ulici, tak hnedka naproti vidím továrnu textilní, která tam vznikla, myslím, že ještě za Rakousko-Uherska. Byla to textilní továrna, tkalcovna. Tak tam stojí do dneška. No, jenomže ono se to po revoluci vrátilo původním majitelům, ale potom někdo to koupil, přešlo to do soukromých rukou, pronajímal to nějaké firmě, byl tam takový sklad. A teď od prosince jsme se dozvěděli, že na tomto místě bude stavět Kaufland svou provozovnu. Nevím, v jakém běhu to je. Na radnici jsem se konečně dozvěděla, že už dostali na stavební oddělení žádost o povolení této stavby. Nevím, proč se takhle rozrůstají ty markety. Přitom opakovaně slyším v rádiu i v televizi, že naše republika má nejvíc těch hyper a supermarketu a neví, jaký ještě marketu. Zajímavé, že neříkají hypomarkety, protože oni většinou jsou pod úroveň, tak jsou to hypomarkety. Kdo je tady k nám nacpal, když ti majitelé odvážejí stejně ty peníze do zahraničí a naše republika z toho nic nemá? A potom se nám mohou také určité okolní státy smát, že my bereme to zboží od nich, které oni považují za šunt pro ně, ale pro nás, pro Čechy, se hodí. Já myslím, že takové hanobení bychom si neměli nechat líbit. Ale proč tolik lidí touží potom, aby nakupovali po těch marketech pod jednou střechou? Přitom málo kdy se dívají na kvalitu toho zboží. Říkám to teďka dost ostře, protože tato situace mě rozčiluje už řadu let. A teď ve Frenštátě, když vidím, že tady má stavět Kaufland, přitom je tady Albert, je tady Penny a dokonce je tady Lidl, potom je tady Kik, což je úplně úchylný obchod, a v centru města, v tom obchodním centru Kitchera, tam jsou nacpané nějaké ty firmy, já vám nevím, Tobi, Tebi a jak se to jmenuje, což jsou tam takové, jak já říkám, dreky za nízké ceny, ale takové věci, které k běžnému životu nepotřebujete, ale lidé hledí na to, že toho tam je hodně, že to je za pár korun a ono se to sejde a podobně, ale z čeho se to vyrábí? A kolik toho zboží je tam právě z Číny? A Čína nás doslova tímto zaplavuje. Já nerozumím tomuto zahraničnímu obchodu. Proč to by měli říct ekonomové? Proč to k nám tolik jde? Proč toho zboží je tady tolik? Proč jsme zahlcení tím levně ušitým textilem z Indonésie, z Bangladéše, z Pakistánu a podobně?
0: Paní Doro, já bych vám chtěla poděkovat za zavolání i za vaše milá slova.

0: zvali a tady ve Frenštátě to poslouchejte, řekněte taky něco. Zatím každý jenom přikivuje, že tady bude další market. No ejhle, sláva tomu.
1: Tak
0: dobrou noc.
1: Uvidíme, jak to bude pokračovat. Budeme ve spojení a budeme držet pěstě, aby to bylo tak, jak si přejete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma se týká každého z nás, ať už bydlí na samotě nebo uprostřed města. Jak vnímáte životní prostředí tam, kde trávíte své dny? To je otázka na dalšího volajícího. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, tady Vašek, taky od Plzně. Tak mě zaujalo to téma, jak se vlastně to životní prostředí změnilo za tu dobu, co vlastně jsme tady na tom světě.
0: Ano?
1: Jo, tak když jsem byl malej, tak já taky vlastně pocházím kousek od Berounky, nebo vlastně jsem žil u Berounky. A když mě bylo, nevím, ještě jsem chodil do školky, tak jsme chodili jako v té řece a to bylo úplně, když se pere prádlo, tak to myslím, že tohle to jako to nezapomenu, jako ten smrad úplně, to bylo takový pěny, úplně hroudy a to byly vlastně raný devadesátky, takže si myslím, že ta řeka se jako dost vyčistila, jako co se týče těch čistých odpadních vod a toho, co jde vlastně z té Plzně jako dál potom.
0: A jakou největší změnu ve svém okolí jste zaznamenal za celý svůj život, když se budeme bavit o tom životě ve městě? To jste zmínil teda přírodu,
1: no, já jsem
0: okolní.
1: Teda vesnice a co mě tak jako s tím životním prostředím, tak my když jsme byli na základní škole, tak vlastně předtím, když teďka taky končí ten školní rok, tak jsme vždycky měli na konci roku takovou akci, že jsme šli uklízet obecní les a pak jako obec nám přispěla na školní výlet. Tak si pamatuju, že všude byly jako spoustu těch odpadků a ty černý skládky a dávali jsme to do pytlů. A to si taky myslím, že se jako změnilo, že už to člověk, když jde tím lesem, tak úplně na to nenarazí.

0: na každém kroku. Když jsou teda sice výjimky, že to tam někdo hodí, ale myslím si, že jako dost se to změnilo. Bo za těch třeba těch 20 let, co už na té základní škole nejsem.
1: Máte doma nějaký zvyk, kterým se snažíte zbytečně neplýtvat?
0: No, tak jako samozřejmě třídíme ty plasty, flašky a tohle, to určitě. A taky jako člověk se snaží úplně nekupovat zbytečné věci, nebo jako ty spotřebiče a tak, no. Ale je to dneska těžký, že jo? Tak dřív, když si člověk koupil lednici, tak za to dal třeba, já nevím, dva platy a dneska to koupí za čtvrtinu nebo úplně jako pětinu platu, tak taky se to musí odrazit, že jo? Na té kvalitě asi to taky nevydrží tolik, co tehdy.
1: A co byste poradil někomu, kdo chce začít žít o něco šetrněji k přírodě než dřív? Třeba nad tím někdy úplně nepřemýšlel, chce udělat ten první krok? Co by to bylo?
0: No, já si myslím, že by se ty lidi trošku měli zamyslet a nekupat úplně to, co nepotřebujou. Že ten dnešní spotřební život...
1: Možná, jak paní Nora zmiňovala, ty plastové obaly, to je velký problém. No, máte zkušenost s pěstováním vlastní zeleniny nebo bylinek?
0: No to úplně nemám, ale zase na druhou stranu jako tu energii, co člověk do toho vloží, do toho pěstování a kdyby se asi věnoval něčemu jinému a pak si to koupil v tom obchodě, tak zase úplně jako nevím, jestli to je jako ten správný přístup. Jako dneska se třeba mluví o těch automobilech, že ty bateriové automobily, že je to šetrný životního prostředí, ale co takový člověk, který najede pár kilometrů za ten rok a má starý auto, který třeba úplně není tak jako šetrný k tomu životnímu prostředí. A když si koupí nový a kolik jako to auto má vliv, když při té výrobě, kolik jakoby to zabere toho, jakoby jaký to má vliv na tu přírodu. A pak zase se to starý by se muselo nějak recyklovat, tak jestli na druhou stranu není lepší si prostě tu starou věc nechat, než ji úplně vyhodit a koupit si něco, co třeba jako je lepší k tomu životnímu prostředí, než i třeba ta stará věc, která je i trochu jako horší k tomu životnímu prostředí. A když ji ten člověk tolik nepoužívá, tak ve výsledku možná by to mělo i ten pozitivnější vliv. To si třeba myslím.
1: Já bych možná dovysvětlila to pěstování rajčat, salátu, bylinek na zahradě a podobně. Co to má společného s životním prostředím? To souvisí s tím víc možná, než se na první pohled zdá, protože když si něco vypěstujeme sami, nemusíme to vozit přes půl republiky nebo z jiného státu nebo od někud. Často se obejdeme bez těch zbytečných obalů a taky máme větší vztah k tomu, co jíme. Není to často chemicky ošetřeno a podobně. Kdysi se člověk živel pouze tím, co si doma vypěstoval a právě ta konzumní společnost nás nastavila trošku jiným směrem, ale mně se moc líbilo to, co jste říkal o těch autech, mělo to hlavu a patu. Ano, ano. Myslím, že mnozí přitakávají.
0: Zase, když někdo si bude pěstovat pár rajčat a taky co do toho dá, a tak stejně jaký neví, jako jaká je ta zemina, jestli je dobrá, nebo co tam předtím, jako kdo dal do toho.
1: To by bylo taky velké téma. Rozumím tomu, jak to myslíte.
0: Všechno, ta mince má obě strany, no.
1: Děkuji, Tomáši, za vaše názory, za vaši společnost v Noční lince Českého rozhlasu. Přeju vám, ať se vám daří a zavolejte zase někdy. Ano?
0: Jo, hezký večer. Naslyšenou. Naschledanou.

0: Noční linka.
1: Máme minutu po půlnoci a vás vítám u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Připomínáme si Světový den životního prostředí. Povídáme se o tom, jak se každý z nás může starat o svět kolem sebe, třeba i úplně obyčejnými věcmi, obyčejnými každodenními rozhodnutími. Pokud jste se ještě nedovolali, nebo jste se právě teď připojili, budu ráda, když se ozvete. Jaký vztah máte k ochraně přírody vy, k ochraně životního prostředí? Co podle vás můžeme dělat lépe? Těším se na vaše telefonáty i příběhy v této noční lince. 731 800 900 je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máte pocit, že si dnešní generace přírody váží více než ty předchozí? Pojďme společně hledat odpovědi i osobní zkušenosti. Noční linka Českého rozhlasu vítá další návštěvu. Tou je kdo? Zdravím vás. Halo, halo. Tak, byla tam paní Eliška, která volala od Prahy, ale nevím, co se stalo, nicméně spojení se přerušilo. Pojďme tedy zvednout někoho živě. Kdo je překvapený, že se slyší najednou v éteru Českého rozhlasu?
1: No, já jsem byla překvapená, Jaruško, já vás moc zdravím, zdravím vás i Huček. Já jsem poslouchala dneska pozorně, paní protože Dana, životní ano. prostředí, ano, paní Dana, já jsem se nepředstavila, omlouvám se, ale já jsem byla fakt tak překvapena a velice příjemně. No k tomuhle tématu bych chtěla říct několik zásad svojich osobních. Já si vzpomínám na dětství, kdy se opravdu šetřilo na všem všudy a nebylo to vůbec špatné, opravovalo se, kde co se dalo, co bylo opravitelné, neplýtvalo se ničím. Dneska je doba taková, že prostě se žije fakt konzumně, až nadmíru konzumně, všechno se dneska likviduje. A já navážu na ty předřečníky, protože mě zaujali Plzeňáci, jednak Tomáš a jednak ti dva mladí. A jako poslouchám pozorně od začátku. A když to tak vezmu, já ze své vlastní zkušenosti, tak my jsme sbírali kde jaký papír, který byl pohozený. Sbírali jsme papír do sběru, sbírali jsme bylinky a sbírali jsme, kde co všechno se dalo. A fakt jsme ničím neplýtvali nikdy. Mí rodiče mě to naučili, já tak žiju. A opravdu, dokud nedoslouží něco, co je neopravitelné, tak nevyhazuju. Samozřejmě třídím odpad, to určitě, ano. A samozřejmě teda petky mě nevadí, jako protože já se jich nemám takovou velkou spotřebu, já spíš radši se napiju studené vody, která díky za ní, i když čím dál tím je dražší. A co mi teda hodně vadí, ještě abych dodala, že se zastavují plochy prostě úplně zbytečně, protože spoustu starých domků, který by chtěli opravit, jo, to je přesně o ty opravování, jo, který by se dali využít a zbytečně se zastavují prostě plochy, komplexy, ať už průmyslovými, tak prodejními, ale jako já jsem za obchody ráda a jako za hypermarkety, nebo no my tady zase nemáme, my tu máme jenom Penny a Lidl u nás, ale mě to stačí dojet do Písku 25 kilometrů a tam je to daleko víc, ale je to větší město.
0: Tak a Jaruško, souhlasím s vám, otázku. S vámi, ano. No, mě by zajímalo, jak to máte s potravinami. Jestli opravdu, když vám zbyde knedlík, tak jestli ho pak ještě na třikrát dokážete
1: knedlík s vajíčkem
0: skonzumovat, určitě. Nebo jak. Právě plýtvání jídlem je to nejhorší. Prý, podle nových statistik.
1: Protože když to přesně vidíme v popelnicích, co se všechno nachází, ano. A pak mi vadí teda i nejvíce, co mě irituje, další věc, je ta, když jdu prostě do parčíku, který mám pár kroků, tak tam nestačím sbírat odpadky, jo. A přitom kousek dál jsou kontejnery. To mě fakt, to mě úplně přivádí v šílenství a tohleto. Já, když je tam někdo mladý a odhodí tam prostě lahat, tak řeknu, prostě laskavě si ji odnes tamhle do kontejneru, jo. Buď tak hodný. No.
0: Takže se nebojíte reagovat? A
1: nebojím se nereagovat. Já jsem svá, víte co, já to umím říct i vlídně, ale tak, aby si to ten člověk zapamatoval a příště to tam prostě neodhazoval. Jo? Já to neříkám nějak rázně, ošklivě, to vůbec ne. A jenom prostě poprosím a dokonce třeba i netykám, třeba samozřejmě vykám, jo, to určitě. No a co se týče zahrady, tak my kompostujeme. Všechno. Mm-hmm. Větvičky se nařežou a bylinky tam mám a jako nepěstujeme už dneska moc zeleninu, protože já to mám do té zahrady 2 kilometry, bo je to na okraji vlastní prostě a města a takže je to trošku složitější, jak se tam dopravuju na kole, že jo, tak ekologicky.
0: A jaké místo z vašeho dětství byste dnes ráda znovu viděla v původní podobě? Já takové místo třeba mám, já bych se tam místo jednoho bytového domku přála, opět dětské hřiště s tou nejlepší houpačkou, kterou kdy svět viděl. Máte vy něco takového?
1: Já vám to říct přímo tak, jak to je. Já mám pořád krásné vzpomínky na bývalou cihelnu, kde jsme bydleli s mými rodiči ve vile. A mý rodiče tam pracovali, teda pak už ne, ale než jsme přešli do Blatní. Ale prostě já jsem to tam milovala, ale když to tam vidím, co zbylo, jaká to je ruina, jak je to neopravitelný, i ta vila k bydlení je prostě nepoužitelná, tak já pořád žiju, já v tomhle směru žiju raději vzpomínkami na ty krásné časy, když jsem tam zpívala do kopretin, co by do mikrofonu, nebo do kopretin, no, do slunečnic, jo, a běhala jsem tam po louce a prostě byly louky všude a lesy a krásné čisto a my jsme opravdu sběrem pomáhali té přírodě a říkám, já ty vzpomínky prostě v tomhletom směru mám vzpomínky velice ráda. Protože to, co nás poutá k tomu dětství nebo k mládí, to je prostě nenahraditelné. A tím bych asi ukončila náš hovor.
0: Paní Dano, já bych se s dovolením ještě doptala, ano? To jsem se ještě nikoho neptala. Bylo něco, čeho bývalo dříve všude plno a dnes to téměř nevidíte? Nějaké bylinky, rostlinky, co zmizelo?
1: No tak, víte co, bylinky si myslím,
0: já jsem třeba neviděla přesličku dlouho.
1: No přesličku, já ji z rovínka občas nám roste v zahradě a my ji nelikvidujeme, jo. Jako,
0: tak něco jiného.
1: No, přeslička, a ta bývala právě kolem té cihelny, Jaruško. Kdybyste to viděla, kolik tam bylo přesličky, jak já jsem to sbírala a sušila vždycky v takových větlevkách, prostě svázaný provázkem. No prostě úžasné je naše mládí. No a co už dneska není, hlavně není, protože takovej ten řád ve všech věcech. Chybí řád ve věcech a i v konzumaci. Opravdu neplýtvat, jak říkám, neplýtvat, nevyhazovat zbytečnosti, nenakupovat zbytečnosti a tak dále. A všechno, co zbyde, tak se dá ještě upotřebit, jako myslím, z těch potravin, jo. Dá se to zpracovat, pokud to není vyloženě zkazené, tak to samozřejmě zlikviduju, ale já neplýtám ani těmi potravinama. A opravdu se snažím žít pokorně a skromně a neznečišťovat vůbec zbytečně životní prostředí.
0: To je hezká tečka za naším povídáním. Paní Dano, loučíme se a děkujeme za účast.
1: Zdravím do Zlína, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Řeky, lesy, louky i městské parky jsou součástí našich dnešních příběhů. Které místo v přírodě máte nejraději a jak se podle vás proměnilo?

0: Co vás v poslední době potěšilo nebo naopak zarmoutilo při pohledu na přírodu kolem vás? Podělte se o své postřehy v dnešní noční lince Českého rozhlasu na téma Světový den životního prostředí. Byl včera. Je s námi? Kdo? Krásnou noc. Halo, halo, pozdravte nás.
1: Halo.
0: Vítejte.
1: Dobrý den.
0: Už jsme na vysílání. Kdo volá?
1: Luboš ze Slovenska. A já jsem slyšel, že se tam, musím ze Slovenska rádio, že se tam přihlásili lidi od Berouna a tam jsou dvě známý takový jezera chráněný, Malá Velká Amerika, a kdysi v 85. roce byla o tom debata, že se tam zaváží odpadem, a teď nevím, jestli Malá Amerika nebo Velká, a byla to kritika v rubrice Mladého světa na konci stránky Táborový oheň. A z hodou okolností mě tam vytiskli básničku takovou krátkou, jestli si vzpomenu, ještě v 85. roce. A bylo to asi on změní momenty. No, najdu to.
0: Hledáte v paměti nebo v nějaké sbírce vaší? Tak zkuste.
1: Jdeš a noha rozhrnuje dubové listy na hromadách archeologických nálezů časů minulých. V hromadách langšmitů prázdných konzerv se potkáš s pohledem rosničky, co má jen tři nohy. Chtěl by si zlétnout jak Ikarus a najednou se probudíš. Jmenovalo se to Zlý sen a zveřejnili mi to pod pseudonymem na Slovensku a dokonce mi listonožka donesla 90 korun odměnu za to. A to bylo takový paradoxní, že to bylo v 85. roce a už tenkrát měla ta doba svoje kritiky a které se nelíbily lidem a tak je to i dneska. Mě to poprvé zaujalo, když jsme přijeli do Rakouska po revoluci a lidé ve městech sbírali na ulici papírky a nesli je do odpadkového koše.
0: Mm-hmm.
1: No a když jsme dojeli třeba do Celdvegu na Formuli 1, tak nás dávali na kraj kempu, to jsem nevěděl proč, a v noci tam po nás házeli nedopitý láhve s pivem a takový, takže ta kultura taky nebyla úplně všude. No ale vzpomněl jsem si na tu básničku o té Berounce a jak tenkrát už tam zaváželi za totality v roce 85, odpadem tu Malou Ameriku.
0: Mm-hmm. Luboši, máte pocit, že si dnes lidé dost váží vody? Když jsme teda u těch lomů.
1: Voda. Bydlím u Moravy a měli jsme tu splav, který držel určitou hladinu stavu vody a co zabezpečovalo úrodu vysokou vlastně na Sahaře okolo Moravy. To je všecko písek, vysušená Sahara a byly vybudované zavlažovací centra, trubky, hydranty, hadice a zalívalo se celé okolí a byla obrovská úroda. Po revoluci všechno rozkradli tyhle ty centra, včetně těch trubek, rozvodů a zničili to ty umělé stavidla na Moravě, které držely tu hladinu, to se všechno zrušilo z komerčních důvodů, aby se mohlo jezdit na loďkách, to se nedá provozovat, protože je málo vody. No tak je to na jednu stranu špatně, na druhou stranu to byla dobrá myšlenka, že turistika, aby byla, ale už ta turistika zanikla, aj ty stánky okolo Moravy trošku, a pro mě teda Baťového kanálu, ale ty původní myšlenky zanikly a ta Sahara zůstala.
0: Dobře, Luboši, dívám se na čas, tak
1: jo,
0: budeme se loučit, ale určitě ještě máme 30 sekund závěrem. Jak bychom to ukončili? Jaké poselství byste dal závěrem?
1: Je to složitý, když vám řeknu, že devadesátky, které začaly rabováním, ještě neskončily a městský úředníci a jejich priority jsou rabovat, bohatnout a všechno ostatní jde bokem, tak je zbytečné kolem toho nějak filozofovat.
0: Dobře. Luboši, jsem ráda, že jste teď s námi vysílal noční linku. Ozvěte se zase někdy, až vám sedne téma a budete si chtít popovídat, ano?
1: Moc vám děkuju a miluju váš hlas, takže se těším, když vás zase uslyším.
0: To je milé. Je to motivující. Dnes večer není řeč o velké politice ani o složitých projektech. Povídáme si o obyčejných věcech, které my můžeme udělat pro místo, kde žijeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Světový den životního prostředí není jen datum v kalendáři. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co kolem sebe vidíme a co po sobě zanecháváme. Noční linka Českého rozhlasu teď vítá Katku od Trnavy u Plzně. Krásnou noc.
1: Dobrý den, dobrý večer. Tak, já bych chtěla mluvit ohledně toho, že jsem matka dvou dětí a chtěla bych říct, že ta výchova dětí už od malého věku je velice zásadní. Už jenom to, že my samotní rodiče ukazujeme dětem, jak by měli třídit odpad, jak by měli šetřit s vodou, s energií, jak by měli o zahradu pečovat, jak by tam měli pěstovat rostlinky, případně jak by mohli dělat různé věci, jako vyrábění, případně potom ještě učit taky, jak správně nakupovat, tak to všechno se učí ty děti od nás, od rodičů.
0: Ano. Děkuju za ten pohled, myslím, že jste to pojmenovala velmi dobře a že to je důležité. Mnoho návyků si totiž neosvojíme z knih nebo přednášek, ale právě doma od rodičů, prarodičů, když dítě vidí, že se neplýtvá jídlem, že se po sobě uklízí nebo že si vážíme obecně přírody kolem sebe, tak to najednou vezmou jako přirozené.
1: Ano, ano. Když se to právě, když oni to vidí, když to někdo dělá, tak oni to pak budou dělat taky. Uhum. Takže jak už tam někdo mluvil o tom, že se vyhazují různý odpadky, ať je to někde hned u silnice nebo u chodníku, nebo přijdou tam někam do přírody se podívat a najednou dojí tam nějaký perník a ten obal vyhodí jen tak do přírody, tak to je prostě špatně. Takže my rodičové máme hlavně to největší povinnost, tu největší, jak se tomu říká, no, prostě povinnost na to těm dětem to ukázat, že opravdu se to nevyhazuje, že se to má vzít, nechat si to třeba chvíli u sebe a potom, až když uvidíme nějaký ten koš, tak to vyhodit.
0: No, víte, co je také zajímavý pohled? Já jsem četla, když jsem se připravovala na toto vysílání, že velkým problémem je u starší generace, že vlastně oni nezažili to, o čem vy teď mluvíte. Neexistovalo třídění odpadu. To začalo v roce 2002, kdy se objevily v Česku žluté kontejnery. Takže najednou změníte návyk, chvilku trvá.
1: No. Ano, to chvilku sice trvá, ale už je to nějaká doba.
0: Ano, teď už ano, ale že to bylo náročné pro ty lidi v té době najednou začít něco dělat. A vy velmi dobře říkáte, že vlastně teď té mladší generace by to mělo jít líp, protože ti už vlastně budou mít ty dobré návyky od malička.
1: Ano, ano.
0: Krásná myšlenka, moc za ní děkuju. Tak to je krásné, že k tomu tak přistupujete, kolik mají děti, jestli se můžu zeptat.
1: 4 a 10 let.
0: Tak to vám můžou pomáhat v kuchyni a u toho hned vy budete říkat toto žlutá, toto modrá, toto kov.
1: Ano, ano, přesně olej. To tak i děláme.
0: A věděla jste to o tom oleji, kam se tedy má, jak se má
1: likvidovat? Jo, já to takhle dělám pravidelně s tím, že ten olej liju do flašky a my pak máme tam na obci kontejner přímo na ty oleje, takže my to dáváme i do toho. Stejně jako, že tam máme kontejner na kartony, máme kontejner na hliník, na elektrospotřebiče, i na oblečení, na papír, na plast. Prostě je tam spousta. Takže a je to navíc i kousíček. Každá ta ovce se snaží o to, aby opravdu udržovala to životní prostředí. Že my, když to vidíme, tu popelnici, že tam máme blízko, tak nás to i víc nutí to třídit, než když ta popelnice bude nějak milion, několik kilometrů daleko.
0: Přesně tak. Ano. Moc vám děkuju za vaše zavolání, za váš postřeh. Bylo znát, že se nad tím tématem zamýšlíte a že vám není lhostejné prostředí, v jakém žijeme. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuju a nashledanou.
0: To byla Katka, která volala od Trnavy u Plzně a toto jsou Plavci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

zajímalo. Taky mám tuto písničku moc ráda. 36 minut po půlnoci končí Plavci a Inženýrská. Milí posluchači, já vám chci říct, že mě dnešní vaše příspěvky velmi potěšily. Byly to pestré názory, nebo stále jsou teda vaše zkušenosti, které se sešly. Ozývají se nám posluchači různých generací, mluvili jsme už o třídění odpadu, šetření vodou, o věcech z druhé ruky i o tom, jak důležitou roli hraje rodina a výchova k dobrým návykům. Já bych vám chtěla přečíst vzkaz paní Lidy z Příbrami. Dobrý večer, paní Jarko. Dnes poslouchám Noční linku a chtěla bych říct, že mám radost z těch mladých posluchačů, kteří se ozývají. Je mi 91 let a moc mě těší, že se ti mladí dnes zajímají o přírodu možná víc než my a o to, jak se chovat k životnímu prostředí. Člověk pořád slyší, že mladí mají jiné starosti, ale dnes je vidět, že jim není všechno jedno. Poslouchám jejich názory a připadá mi to moc hezké. Až mě to dojímá, protože mám pocit, že svět bude v dobrých rukou. Děkuji za dnešní povídání a zdravím všechny volající i nevolající posluchače. Lída. Paní Lido, my děkujeme vám za milý vzkaz. Posíláme Lucí Bílou.

0: děkujoti.
1: Lucie Bílá zpívala děkujoti 4 minuty před 1:15. S námi je paní Jana, která volá z Brna. I vám krásnou noc.
2: Dobrý večer vám všem.
1: Téma, možná můžeme připomenout, Světový den životního prostředí.
2: No a já tedy obdivuju, když tenkrát pan Wagner dokázal z Afriky přivést k nám zvířata, což by v dnešní době vůbec nebyl, protože jsou tak vzácní nosorožci, nebo prostě, že by to ani nešlo. Ne, nešlo, ale my ty přírodě dáváme tak na frak.
1: Jenom abychom se pochopili, myslíte Josefa Wagnera, muže, který přivedl Afriku do dvora králové?
2: Ano, ano. Aha. Ano, a pak taky obdivuju, když třeba někdo vynalezne třeba kontaktní čočky a pomůže lidem, kteří jsou zrakově na tom hůř nebo špatně nebo nějak a pomůže. Aha. Prostě, že ty lidi, když si to jako nasadí nebo můžou a jsou šťastní, že dobře vidí nebo tak.
1: No, tak to byl zrovna český chemik Otto Wichterle.
2: No, tak to prostě to taky jako obdivuju a taky si říkám, no, to jako
1: ano.
2: Klobu.
1: Jani, jak to bylo u vás doma, když jste byla dítě? Jak se šetřilo životní prostředí? Řešilo se to tehdy? Vnímala jste to, že je potřeba přírodu ochraňovat, anebo ne? Ještě nebyla známá ta rizika, respektive nemluvilo se o tom?
2: Takhle, já jsem z paneláku, ale můj tatínek z vesnice a my jsme chodili jako na ves. A na tý vsi prostě ty zvířata a to všechno, já to považuji jako součást. A jsem strašně ráda, že prostě my jsme přešli cestu a byli jsme v lese. Takže třeba ráno jsme řekli, vyrazíme brzy na houby, nebo tak jako prostě pro mě je příroda a tohle to jako součást života. Jo, já jako bych být někde zavřen, tím se jako nechci vysmívat nějakým těm lidem, nebo co jsou takhle to, ale prostě být někde zavřená, nebo někde takhle jako.
1: Jani, pamatujete si dobu, kdy se věci běžně opravovaly, že ano? Co jste si naposledy nechala opravit vy, místo toho, abyste ho vyhodila, tu věc?
2: Takhle, počkejte.
1: Napadne vás něco?
2: Boty.
1: Boty.
2: Třeba, jo? Nebo u nás máme jako tam ve městě, nebo...
1: Já jsem šla nedávno si nechat opravit boty. A ta oprava byla dražší než ty boty, takže jsem zase odešla, opravdu, no.
2: Jo.
1: Pravda, no, že oni, práce těch řemeslníků prostě je
2: jindější. Přidám se, koupím si nový a budu na tom líp.
1: Tak Jani, kdo byl u vás doma ten, kdo byl domácím kutilem a stále něco opravoval? Byl to dědeček, tatínek, bratr?
2: Samozřejmě rodiče a jako babička s dědou a tak jako jo a co nám bylo kladeno, ať jednou nebo druhou babičkou, třeba mi řekli, hele, tady máš svačinu, jestli ti to nechutná, přines to domů, nevyhazovat prostě zacházení s jídlem, nebo jak bych řekla, takovýhle tyhle ty věci, jako to bylo u nás, jako v rodině, jako, že se prostě nesmí plejtot a takový, no.
1: Ano, někdy se nesměli odnést zbytky jídla ani v jídelně vlastně, do okénka zpátky, nebo nevím, jak jste to měla vy, ale u nás na škole to tak bylo. Teď předpokládám, že za to nikdo pohlavek nedostane, jak my.
2: Takže to

0: Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Povídali jsme se o Světovém dni životního prostředí a o tom, jak každý z nás může svým dílem přispět k tomu, aby se nám kolem nás žilo lépe. A ještě než se s vámi rozloučím, čeká nás poslední telefonát tohoto večera. Jsem ráda, že si na nás udělal čas i v tuto hodní, pozdní hodinu další posluchač, respektive posluchačka. Bude to paní Helena z Prahy. Tak těšíme se, jaký pohled na dnešní téma nabídnete vy.
1: Krásnou noční linku. Já bych ráda řekla, že jsem asi od 5 let jezdila do Jizerských hor na pustiny a tam bylo vždycky jako hodně skládek v lese, jo, od místních i od chalupářů a u nás, jako pro nás děti, jo, jako když už jsem pak byla trošku větší, tak to byly takový poklady, jo, protože tam se vždycky nacházelo prostě hrníčky pěkný a takový všelijaký věci. No ale bylo to na druhou stranu smutný, že jo, že takhle jako se zaneřádil i les. A bych ještě měla další, že třeba nechci jako nějak vychvalovat komunisty, ale pamatuju se jako holka, že tady byly akce Z, a bylo to takové zvelebování okolí bydliště. Jako lidi zdarma prostě dělali jako pro okolí něco dobrýho. Můj tetka byl dlaždič a on tady třeba vydlažďoval některé cesty. Jo? Dláždil zdarma. Pak taky třeba teďka, já bydlím v Břevnově, v Praze, a teďka u školy se postavili dřevěné lavice.

0: Jo? A ten nepořádek okolo nich, to je prostě strašný. Jo? Oni tam ty dětičky všechno vyhazujou. Obaly, jo, od všeho možného. A divím se, že ta ředitelka té školy, že tam asi nechodí, že jedno, jaký je okolí, jo, že je tak zaneřáděný. A my jako děti jsme měli pozemky a dílny. A my jsme se starali o okolí školy. Jo. To prostě učitelka s náma šla a my jsme tam třeba hrabali listí, jo, a všechno jsme tam takhle vyzbírali, když tam někde něco bylo. A to myslím, že chybí teďka. A taky v naší ulici byly dříve jenom dvě auta. A teďka ty auta nemají ani kde pomalu zaparkovat. Jo? A někdo má třeba dvě, tři auta v jedné rodině. To je taky hrozný. A pak tady u nás ústí tunel Blanka na Patočkově ulici. To je jako další nějaká dálnice, mi to přijde. Jo? Šňůra aut, je to hrůza. A poslední dobou se tady strašně práší a já v bytě nestačím utírat prach. Je to takový smutný, no. A dříve se teda topilo v domech uhlím, jo, a to je pravda, ale ten popel se zimně rozsypával na cesty. A nyní je všude rozsypáno plno kamínků a máme toho pak plný podrážky, ničí nám to boty a nanosí to lidi pak i do domu, jo. A dříve se taky hodně uklízelo v ulicích, bylo vidět hodně metařů a těch je nyní nějak poskrovnu, jo. A jezdili všude kropící auta a čistili prostě silnice a nyní jezdí kropící auto pouze snad v létě a rozstřikuje do vzduchu úplně zbytečně drahou pitnou vodu, která se okamžitě vypaří. A to prostě nemá smysl. Jo. A nejhorší jsou fukary, které rozfoukávají prach až do výšky třetího patra. Kdo to vymyslel, to byl teda strašně chytrák, jo. To prostě oni nezamytají. Oni prostě hlučejí s těma fukarama, jo, a prostě všecko rozfoukají. To je prostě taky jako na palici, jo. A je hrozný taky, co všichni lidi prostě jako odhazují na ulici, jo. Je jim to jedno, jo. Cigarety, jo, plasty, pak je tady v Praze plno psů, jo, a já teda mám strašně ráda psy, jo, ale to je vina majitelů, jo, že nechají někdy ty psí exkrementy, že je neseberou, nechají očůrávat ty psy všechny možný rohy, prostě na, i třeba u branky našeho vchodu do domu, tak ty sloupy jsou prostě očůraný, jo. Úvrat na parkoviště, jako do parkoviště, tak ty sloupy taky. Je to hnusný, jo. Já když třeba něco doma umejvám, tak pak jdu a pak to tam polejvám, ale vím, že je to zbytečný, jo. Že za chvilku to tam bude zase hnusný. No a tak mám jako, nevím, no. A taky
1: no?
0: Dřív chodila hodně, jako v ulicích jí bylo vidět, jo. Teďka skoro nevidíte policajta, jo. A měli by tyhle ty lidi, kteří dělají nepořádek, měli by je pokutovat. Já. A ještě to jsem chtěla říct, že mě vadí, jako někdy mi přijde, že důchodci mají asi hodně peněz, jo, protože svítí od večera až do rána a ten světelný smog je teda taky hrozný. A my třeba máme takhle jako v jednom domě, jako tam je strašně svítí, nemají závěsy, nemají rolety a svítí to. A my tam máme zrovna jako ložnici. A sice máme ty žaluzie, ale to světlo, jo, jak je tak intenzivní, ono prosvítá. A ještě máme bílou ložnici, která prostě to světlo odráží. A já jsem z toho nešťastná. A bohužel můj manžel není schopný koupit novou garniš, která nám praská, a dát mi tam závěsy, který já mám. Jo.
1: Dobře, paní Helenko, Myslím, že jste v úvodu otevřela takovou zajímavou otázku, kterou bychom možná mohli zakončit to naše povídání. Zda jsme si jako sousedé a jako komunita nezvykli spoléhat víc na někoho jiného, než na sebe navzájem. Že si říkáme, že se třeba o to někdo postará. Děkuju za váš pohled a za připomenutí této zkušenosti. A protože za 3 minuty se přepojujeme ze Zlína do Prahy, tak se musíme rozloučit. Děkuju za telefon. Zavolejte ano. Zase.
0: Ano, krásnou noční linku a dobrou noc všem.
1: Končíme. Končíme s noční linkou, ale nikoli s tématem. O životní prostředí totiž pečujeme hlavně ve chvílích, kdy zrovna nesedíme u rozhlasu, ale žijeme obyčejný den. Děkuju za všechny telefonáty, příběhy i zamyšlení. Přeju klidnou noc, příjemný víkend a naslyšenou v neděli. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Humor, kterému se už léta věnujeme, může stavět na neštěstí druhých, jindy na situaci, pak zase na zkušenostech komika. Může být i vydřený, všímat si obyčejných věcí, nebo si hrát s rodným jazykem. A právě takový humor vám dnes představím a dopřeju. Nachystány už teď jsou televizní i rozhlasové ukázky, a to s jedním komikem. Společně s vámi se na něj těší Patrik Rozehnal. Ten komik, který si dnes vezme legraci na starost, se narodil 10. září roku 1942 v Ostravě a o 40 let později už uváděl v televizi svůj vlastní pořad. Jmenoval se Luděk Nekuda. A protože to byl stejně jako já i rozhlasový moderátor, tak co bych to uváděl já? Ať si ten dnešní pořad odstartuje sám. A k té moderátorské práci se zase po čase takhle vrátí.
2: Dobrý večer, dobrý večer. O čase se říká, že letí, běží, pádí, říká se, že čas utíká, ale já mám takový dojem v poslední době, že už nám utek. Znáte snad někoho v okolí, kdo by se takhle zamyslel a řekl, co já to dneska vlastně zase mám? Jo, čas. Já neznám. Prolítáváme kolem sebe a v tom fofru, jak se takhle míjíme, si stačíme říkat takové ty věty jako hele, musíme si někdy zajít na jedno, ne? A nebo takový to, brnkni někdy, hele, brnkni, jo? A nebo já brnknu, jo? Nebo ty brnkni. A nebo brnknem si, ale určitě, jo? A nebo takovou tu nejkrásnější, krásnou, nechtěně černou větu, která zní, hele, až budeš mít čas, zajdi. Občas nás ještě tak svolá vyhláška nebo pozvánka na nástěnce, ale i tak koukáme už, aby byla, že, diskuze, usnesení a pryč zase něco dobíhat, prošvihávat, nestíhávat. Prostě sejít se jen tak, to už se nám dneska podaří jen tak. Já už bych vám měl představit první hosty těchto, kolik vás je, sedm. Těchto sedm pružných chlapců jsou natolik pružní, že dokonce jsou schopni k úvodní písni doprovodit i mě. Country beat Jiřího Brabce a jeho stejnojmenný kapelník Jiří Brabec.

0: Je tu pořad s Luďkem Nekudou a taky Patrikem Rozehnalem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Já si vezmu na starosti slovo o něm a Luděk zábavu, na kterou asi v našem pořadu čekáte. Jak jsem řekl, narodil se v Ostravě v roce 1942. Byl to zpěvák, trumpetista, televizní a rozhlasový moderátor, bavič, textař, scénárista, dramaturg a v neposlední řadě i herec. Vystudoval sice ruštinu a hudební výchovu na pedagogické fakultě v Ostravě, ale od prvního roku na vysoké škole toužil po docela jiném jevišti, než byl ten kantorský stupínek. V roce 1960 založil společně s Pavlem Veselým amatérské divadélko pod Okapem, kde po vzoru zbožňované dvojice Voskovec a Verich předváděli své první dialogy, hry a písničky. Hrát si dokázal s češtinou, s diváky a také se svými hosty. Důkazem je i setkání s básníkem Jiřím Žáčkem. Jen si to poslechněte.

0: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona, že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
1: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
0: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko, a já bych přečetl, co třeba, někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek, někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť, jinovatku. Za to ty si hovíš pěkně v teple. Zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo? Jirka Žáček píše nejenom básničky, ale i takové aforizmy, takové bonmoty, dej mi jeden, tohle je rukopis, jo, to, víte, co to je rukopis, tak to je tohle, když to takhle peruje, tak je to rukopis. Takže bychom přečetli několik aforizmů, jo, tak já začnu zase. Než se v tom naučíš chodit, zjistíš, že druzí v tom už umějí bruslit.
1: Chceš být vůl jen proto, aby na tě se dalo štěstí?
0: Raději dostat na frak, než na holou.
1: S pravdou je to jako s alkoholem. Někdo snese jen hředinou.
0: Sloni jsou bakterie, které se přírodě vymkly z rukou.
1: I tvá svatební noc může být tvá bartolomějská.

0: Divadelko pod Okapem, které Luděk Nekuda spolu založil, bylo i místem, kde si našel svou životní partnerku. Ano, do hlediště pravidelně tehdy usedala půvabná středoškolačka Hana Pavloušková a ta se v roce 1966 stala paní Nekudovou. Rok po svatbě, tedy v roce 1967, dostal Luděk Nekuda nabídku z Říše snů. Jiří Suchý ho pozval k hostování v pražském Semaforu. Definitivně se tedy do Prahy i s rodinou přestěhoval na začátku 70. let. A udělal dobře. Dostal se do rozhlasu, do televize i na jeviště, do které si pozval řadu svých kamarádů z branže.
1: Tak další můj host je obdařen hlasem, o kterém se domnívám, že je to jeden z nejkrásnějších nebo aspoň nejvzrušujícnějších hlasů, které vůbec znám. Myslím, že po těch houkačkách to přijde vhod. Je to můj přítel dlouholetý, s kterým jsme se seznámili kdysi dávno. Vyrůstali jsme spolu, dá se říct, prakticky. Hráli jsme si na písečku, bábovky jsme si dělali, na prodavače jsme si hráli, ve větším kolektivu, pak na doktory. Prostě seznámili jsme se už strašně dávno, v době, kdy mě bylo 25 a on je o rok mladší. Bohužel, nerad to takhle ventuluju, ale mám dojem, že dokud to neřeknu veřejně jednou, že se nic nezlepší. Bohužel, mám špatnou povahu. Karel Černoch. Co to tady povídáš, prosím tě? Co jsem to slyšel? Podívej se, Karle, já to takhle musím veřejně říct, protože s tebou je to pořád dokola. To je jako když hrách na stěnu hází, jako když nahýho svlíkají, jako když blbýho doučujou. Karle, tu máš čerta krompáč. Přece uvědom si už jednou, že jsi ženatej člověk. No. A že máš tím pádem určitý starosti na bedrách a určitý povinnosti na bedrách. To už nejde jenom jako takhle dřív, že jo, s kamarádama a holadrio a žumpajda a domů ne, tam to znám. Tudy, Karle, cesta nevede. Ty musíš mít, Karle, v prvé řadě rozum. Ty musíš té své ženě taky trochu v domácnosti pomoct, Karle. Ona to nemůže všecko sama, já ti to, Karle, říkám jako kamarád, jako přítel, Karle, věř mi, přece už, Karle.
2: Jseš mizerný chlap,
1: jo.
2: A pěknej trůba,

0: ty odcházíš, víš, do hospody, co? Do hospody. A víš, kam jdu já, Karle, za tvojí ženou? A víš, proč? Jen poslouchej, já ji umeju nádobí, pověsím záclony a vymeju podlahu. A víš, co mi tvoje žena za to dává, Karle?
1: Ne, já to nechci vědět.
0: Jen poslouchej. 15 korun na hodinu, Karle. 15 korun. Hej,
1: 15 korun.
0: Hej, 15 korun.
1: Za to jsou 4 piva.
0: A, to je jedno.
1: To je jasný, hele.
0: Seš mizernej chlap.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že posloucháte pořad, který je dnes celý věnován Luďku Nekudovi. A před malou chvílí zpíval i s Karlem Černochem. Tak se za ním ještě naskok vypravíme.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Stejně ty ženy s náma zkusí, co?
5: Myslíš ty naše, nebo...
4: Ne, já nemyslím doma, jako.
5: Jo,
4: nemyslím,
5: takhle, no myslím, jak s kým?
4: My vlastně tak jako nepřímo ohrožujeme jejich dobrou pověst. Co kdyby to bral někdo vážně? Jako, že já v hospodě a ty u nás.
5: To přece každý ví, že to je licence na cáska, že jo? Kdo by tomu věřil? To
4: no, počkej, jako... licence na cáska, no. Ono to není žádná legrace, víš? Ono taková licence najednou začne tvý ženě vrtat v hlavě červík a řekne si, podívejme se, Černochová.
5: To je nesmysl, no. To by moje žena nikdy neřekla. Navíc no. Ona ví, že jsem u vás nikdy nebyl, já ani nevím, kde. Teda vlastně jednou jsem u vás byl, no, jednou, jo.
4: Jo,
5: ale to bylo za tebou, samozřejmě.
4: Moment, že? To si ani nepamatuju, kdy? To
5: si... No, poněvadž jsi nebyl doma, že jo, takže jsem přišel a ty si říkala žena, že nejsi doma a pak jsme...
4: No počkej, povídej, dál.
5: Nic, no, prostě jsem tam přišel a ty jsi tam nebyl, tak mě udělala kafičko.
4: No,
5: Karle, prosím tě, teď tak se tváříš, jak kdyby to znal. No, přece si nemyslíš, že... ženu má inteligentní, přece si nemyslíš, že já... Karle, že já chodím k Černochům uklízet, přeci...
4: No pozor, já si nemyslím, že jsi k nám šel uklízet, no, teda, to vysvětlí.
5: To jsem rád, že máš rozum.
4: No, rozum, já mám rád rozum. No. A co jsi u nás dělal teda, to by mě zajímalo.
5: No šel jsem za tebou, když ti to říkám.
4: Jo.
5: No, a ty, že jsi nebyl doma, za to já nemůžu, nemáš se tahat po hospodách s kamarádama, když to
4: jo,
5: tady říkám.
4: Jo, prosím tě, po hospodách, já vůbec do hospody nechodím, co to povídáš, já jsem v hospodě nebyl, ani nepamatuju, no. To včera jsem byl. A to bylo jenom to byla pracovní schůzka, jo? To bylo jenom náhodou.
5: Samozřejmě, pracovní schůzka, jistě. Tady nepamatuju, že jo, a najednou koukám včera. A jak to bylo předevčírem, Karliku, no?
4: No co? Já vím, no ono to jako vypadá blbě, jako,
5: vypadá,
4: že,
5: no,
4: jako včera, ale já předtím opravdu já nechodím, já...
5: Ne,
4: no, Luďku, neblázni, no. No, obecenstvo, ženo, no to je nesmysl, já do hospod nechodím vůbec.
5: Jsi včera byl?
4: Ale no počkej, to byla pracovní zkuska, to přece neříkám doma, že chodím pracovat a přitom se někde flákám po restauracích. No to je, no vlastně, co to tady já vykládám, proč se vlastně omlouvám, člověče? Jak to vlastně vzniklo, tohleto?
5: Jak to vzniklo? Jako všechny hádky a drby. Prostě nic se nám zaktivizovalo.
4: No, to jo. No.
5: Takže hele, nechme toho. No. Já ti děkuju, jdi si dá dozadu kafíčko.
4: No, já si dám kafe a bude to vypadat jako, že jsem zvyklý z hospody, to jo.
5: A hlavně moc nemluv, až to bude vypadat jako, že jsi zvyklý mluvit z toho, jak se furt táháš s kamarádama, víš?
4: No, a když budu mlčet, jo, tak to zas bude vypadat jako, že spolu nemluvíme, protože mě chodí za ženou, víš, tak pozor.
5: No tak jsme vypustili džina z flašky a co teď s tím, to je neřešitelný
4: tohle. No, ty jsi to začal, tak no, to musíš...
5: Víš co?
4: No.
5: Já myslím asi takhle.
4: No.
5: Hlavně zdravíčko.
3: Poté, co se Luděk Nekuda přestěhoval v 70. letech do Prahy, tak jeho manželka dělala klapku a skriptku v Československé televizi. On zase nastoupil, aby se asi nehádali, do rozhlasu jako redaktor a moderátor. Ve stejné době také spolupracoval se skupinou Plavci, kterým uváděl jejich vystoupení a koncerty. 5 let s nimi křižoval celou republiku, zároveň ale také hrál na trubku, psal písničky a také scénáře těch koncertních programů. A dalších... televizních recitálů. Té práce pro televizi začalo nějak přibývat. Rostla, byla čím dál větší. Začal psát i pro druhé. A tak se v roce 1980 stal i dramaturgem hlavní redakce zábavných pořadů. A do té doby patří také vznik legendární sešlosti, kam si zval nejen známé tváře, ale i ty méně známé, nebo i ty, co se na obrazovce objevili vůbec poprvé. Ale ruku měl šťastnou. Vždycky vykřesal pohodový, příjemný a humorný pořad. Třeba jako když si povídal s panem... Pardon? Nechám to na Luďkovi.

0: Já bych představil Mirek, ačkoliv ne. Ne. Mirku, představ se sám.
1: Ale to je přece zbytečný, já si myslím, že mě každý zná.
0: No tak, každý.
1: No, není člověka v republice, který by mě neznal.
2: Já.
1: Ale co v republice? V Evropě.
2: Já.
1: Ve světě.
2: Já.
1: Ano.
2: A odkaď?
1: No odkaď, no. No, protože o mě bylo tisíce historek napsáno a televizní seriály a filmy o mě napsali a Dikobraz o mě píše každý týden.
0: No já nevím, hele, reviduj se trošku, slyšno, podívejte se na, znáte ho?
3: Nevzpomínám si.
1: No nespomíná si, ale vzpomene si.
0: Jo.
1: Slyšno. Hele, znáte ten vtip, jak ten výpravčí nádraží přijde k němu pan Novák a říká, jede ten vlak na písek? Ne, na páru, říká výpravčí panu Novákovi. Znáte to?
3: Jo, to znám.
1: No já jsem ten Novák, no. No jak říkám, takhle, no u mě se pořád všude někde mluví a...
0: Hele, a já vím o tobě, tak takhle populárně, jo, znáš?
1: No já se vyskytuju všude tam, kde má autor obavy, že by se někdo mohl urazit.
2: Jo.
1: No a tam já se tedy...
2: Vám Novákům je už to jedno dávno.
1: No to nám to nevadí.
0: To jo, já znám taky pár novákovských křípů, ale ty je sbíráš. Mohl bys si nějaký střihnout tady?
1: To je téma. Novákovské anekdoty. Znáš třeba ten, jak přijde pan Novák do Prioru a říká, prosím vás, máte barevný televizory? Ano, jsou. Tak mi dejte zelený. A nebo potká pan Novák pana Krátky a říká, pane Krátky, já mám takový podezření, že moje žena je mi nevěrná. A jak se na to přišel, pane Novák? No ona už 3 roky nepřišla domů. No a nebo tenhle ten, jde paní Nováková do zoologické zahrady a tam pláče zřízenec. Tak ona jde k němu, říká, co se vám stalo, dospělý člověk takhle pláče. A on říká, ale paní, umřel nám slon. Ona říká, no to je skutečně škoda, ale to jste to zvířátko musel mít rád, když takhle pláčete. A on říká, paní, já nebrečím, protože ten slon umřel, já mu mám kopat hrob. A ještě jeden ten je ze stavby, přijde tam návštěva z ředitelství a teďka ten ředitel chodí od jednoho pracovníka k druhému, až najednou přijde k jednomu pracovníkovi, ten má před sebou běžící pás, v ruce lopatu a jednu lopatu písku sází na ten běžící pás, ten ředitel na něj mluví, on si ho ani nevšimne, tak on si zavolal vedoucího a říká, prosím tě, co to tam máš za pracovníka? Já ho zdravím, já s ním mluvím, on si mě ani nevšímá. Vedoucí se tak rozhledl a říká, jo, ty myslíš Nováka, to je Novák. On ani nesvačí, nechodí na oběd, nebere si dovolenou, nepije, nekouří, jenom pořád tou lopatou jednu za druhou. Ten ředitel říká, tak to je jiná, dáme mu prémie. Tak přišel den výplaty, Novák dostal 3000 prémií. Teď ty peníze takhle vzal, přepočítal je, pak se rozhledl kolem a říká, no vidíte, na tohle peníze mají, ale by nám dali větší lopaty, to ne.
0: Hele, já mám jeden, jestli může, novákovský krásný, když manželé Novákovi si šli koupit boty, znáš to?
1: A víš, že neznám?
0: Že šli si koupit boty a před prodejnou obuvi je potkala kamarádka paní Nováková a říká, hele, my jdeme jenom koupit tady starýmu boty, stav se potom na kafe, za hodinku budeme doma. No tak ta kamarádka přišla za hodinku k Novákovým, paní Nováková tam sedí, kouří, pije kafe a pan Novák leží na posteli mrtvej. A teď ta kamarádka říká, ježiš, co se stalo? A ona říká paní Nováková, no hele, no my ti přijdeme do ty obuvi, jo, a on si zkoušel boty a já mu říkám, hele, ale uvědom si, jsou to 1,40, ty nosíš 2,40, nejsou ti malý? A on říká, ne, no dobrý jsou mě. A já mu říkám, hele, projdi se v tom. On se v tom prošel a říkám, nejsou ti malý? On říká, no ergo, nejsou, jsou mě dobrý, no. Tak jsme je koupili, přijdeme domů, jo. On si je obuje a říká, hele, víš, že jsi měla pravdu? Oni jsou mě malý. No nezabila bys ho.
4: Tak jen si musím
5: podobět. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A smát se dnes můžeme díky Luďku Nekudovi. Tak pokračujme dál.
2: V rozhlase moderoval pořady jako Mikroforum nebo Dobré jitro na tehdejší rozhlasové stanici Hvězda. Pohostinsky jezdil s kapelou, psal pro své kamarády, byl to člověk prostě hodně aktivní. Nejvíc lidí ale na něj vzpomíná v 11-dílném cyklu televizních sešlostí, které se původně ještě jmenovaly Aneb než nám skončí sobota. Zajímavostí bylo, že s tímto pořadem jezdil po nejrůznějších pražských klubech. Pokaždé se objevil někde jinde. Ze začátku dokonce pracoval jen se stojícím mikrofonem. Dnes tak obvyklý v pořadu na stojáka. Teprve později, když se asi televize rozmohla a uvěřila jeho formátu, mu dali i mikroporty. Mikrofony, které si moderátor nosí sebou. Pořad dostal větší švih, nové titulky a zkrácený název Sešlost. A protože se Luděk Sobota scházel se svými diváky v různých klubech, tak nad původem toho slova také jednou zauvažoval.

0: No, když jsme v klubu, klub je taková typická místnost združovací, že? Takže mě napadlo, že bychom si na úvod tak jako zapřemítali o tom, kdy se v člověku tenhle ten put být pospolu zrodil. Tak já myslím, že takhle, když náš předek, pro kterého ještě nebyl vynalezen název člověk, se rozhodl, že sleze ze své rodné koruny, myslím stromu, ne platidla, a bude chodit po dvou, tak se ho zmocnila taková určitá stabilizační nejistota, že jo? Celý staletí pobíhal, pokud musel na zem, tak tam pobíhal po čtyřech a najednou se mám styčit na dvě. A teď to rozhodování na který? Jestli na přední nebo na zadní, poněvadž teda neexistovala nějaká specializace končetin, že jo? To bylo jedno. A teď si představte, jak by ten svět vypadal jinak, kdyby se rozhodl pro přední. To bychom takhle ťapali, že jo, při setkání bychom si potřásali nohama. Báby by hádali osud schodidel, že? Holky by nosily minisukně nad lokte vlastně. Říkali bychom, když se noha k noze vine, tak se dílo podaří. A zlatý český nožičky. A nebo kdyby někdo takhle šel vzpřímenej proti nám, tak najednou tam, kde jsme zvykli, že je hlava, by nebyla hlava. No, chraň nás noha páně, že to dopadlo takhle ještě, že jo? Ale ten prapřede, když se teda vstyčil na zadní a chtěl se dát do chůze, tak nešel, ale blimblal, poněvadž lapal po rovnováze, takže potrava se mu vymykala. Jelen ho trk a prch, zajíc si na něj takhle udělal panáka a odkráčel, holub ho poznamenal a pokračoval v letovém kurzu, mamut ho nakup a nebavil se s ním vůbec. Takže toho našeho praprapředka se zmocnil hlad i úset a začal naříkat. A v níže vyvinutí tvorové, jak známo, provádějí naříkání formou skučení. Takže, přátelé, předek nám skučel. A jak tak skučel, tak najednou v té nádechové pauze na další skučení zaslech jiný skučení. Tak šel, no šel, blimblal po hlase a kouká, tamhle sedí jiný pračlovíček podvyživenej chuděrka a skučí. Tak přiset a skučeli spolu a přišel další a skučeli a další a další. Až najednou jeden z těch skučících říká, no pánové, teď ono už nás je na tlupu. A jak známo, v tlupě rostou možnosti, tak začali lovit v tlupě a hle, jelena uštvali, mamuta fintou s jámou přelstili, že jo, holuba se střelili pazourama. A najednou měli tak široký masný sortiment, že by jim v Esu v Hybernský mohli závidět. No a tak se do toho, že jo, a teďko jedli a cpali se a tláskali se a tak, až se tak přejedli, že se odkulili do nejbližší jeskyně, tam se stočili do klubka, aby se jí líp trávilo, kvůli trávení, že? No a že byli v klubku a trávili, tak se té jeskyni začalo říkat klubovna.
1: Luděk Nekuda měl velké množství kamarádů v branži. A tak nebyl problém, aby si je pozval i do televizní sešlosti. A tak se během 4 let na televizní obrazovce objevila taková jména, jako třeba Ivanka Devátá, Václav Faltus, Jiří Cízler, Miloš Kopecký, Jiří Krampol, Rudolf Křesťan, Petr Lipa, Jana Mikešová, Ivan Mládek, Gustav Brom, František Ringo Čech, Tomáš Sláma, Jan Spálený, Spirituál Quintet, Miloslav Šimek, Jiří Traxler, Michal Tučný, Petr a Hana Ulrichovi, Naďa Urbánková a spousta dalších. Ti všichni se objevili v sešlosti, která vlastně v češtině může mít 2 významy. Buď od slova sejít se, tedy dát se dohromady, pokecat si a pobavit se, anebo sejít ve smyslu zestárnout, schudnout, změnit svůj stav spíš k horšímu. Ovšem Luděk Nekuda měl na mysli vždy tu první variantu.
0: Sešlost jsme si vysvětlili, ale tenhle ten pořad má ještě podtitul Než nám skončí sobota. No a ten je taky dvojsmyslný, protože takhle v řeči není poznat, jestli jsem ve slově sobota vyslovil malé s nebo velké s, že? Tak malé, přátelé, malé. Sobota den nám končí, sobota herec, naštěstí nikoli. A abych i ty nejustrašenější, tady vidím úděs v očích, abych i ty nejustrašenější přesvědčil, je dnes večer zde. Zdravý, urostlý, nevtíravě oděný, jako vždycky. Účes dle posledních požadavků vyspělé civilizace. Přátelé, sobotěnka jde. Jde. Přišla.
2: To je stejně, víte, jak on to dovede hezky podat. Jak říkal, zdravý, urostlý, uděný... oblečenej, že jsem celý. No. A o tom účesu, jak to říkal, to se mi líbilo taky, no. O tom účesu.
0: Ne, já si myslím opravdu, Luďku, že v učňovském středisku hygie se dneska překonali.
2: Že jo?
0: No.
2: Já myslím, že bych tě tam měl taky někdy vzít. Bys to potřeboval.
0: Myslíš, že by mě vylepšili?
2: No,
0: ještě?
2: Určitě.
0: No, tak jo.
2: Akorát bys musel si vzít jinou hlavu, víš?
0: No, já jsem právě myslel, že na hlavy jsou tam dost nenároční.
2: No, tak...
0: Ne, víš co, Luďku, se mě na tobě nejvíc líbí? To jméno. To
2: jméno, Sobota, myslíš?
0: Ne, to krásné, mnohoslibné, libozvučné, Luděk, jak to zní, Luděk.
2: Luděk. No, no to je víš, že máš pravdu. No. A že kdybych sám takový jméno neměl, že bych ti obejval i snad záviděl.
0: Já se ti nedivím, já bych chtěl taky záviděl. Ovšem, u tebe zase to příjmení, že ano? Tak...
2: Proč? Co máš proti staročeskýmu Sobota?
0: No, nic, ale ten rod. Uvědom si, chlap jako hora, ty jsi ta Sobota. Jsi ta? Projevuje se ti to nějak?
2: Ne, ale to je zajímavý, že mě to říká vlastně, teď si uvědomuju, ta Nekuda.
0: To je pravda, ono. Ono je to vlastně asi ta rovnováha řízená přírodou, že jo? Co přidá na jménu, to ubere na příjmení.
2: Ano, a co ubere na příjmení, to přidá na jménu.
0: Ano, naopak, no. Ano. Luďku, já o tobě, já jsem tě teď ale přistih. Já jsem tě teď přistih, protože, ne, u toho ne, jako obvykle, tohle ne. Já jsem tě přistih u toho, že když ty takhle filozofuješ, teď co si málem prove, tak ty vlastně vůbec nemluvíš, ty jsi to nějaký na tebe národ. Zvyklej, ty jsi nás zklamal, ty mluvíš normálně. Všim jsi si?
2: No jo.
0: No jo, no.
2: Ne, to je pravda, ale vážení přátelé, totiž ono je to tím, že já když takhle někdy ze sebe dělám takovýho nějakýho jako toho. A potom vypadám jako nějaký takový teda, promiňte, že užívám tak silných výrazů, ale...
0: To nic, silný chlap, silný výraz, střihni si ještě nějaký.
2: Můžu?
0: No já myslím, že jo.
2: Tak já si nějaký šoupnu. Tak třeba... Co bych si dal? Já mám dost bohatý...
0: Já vím.
2: Jo, už vím. K čertu.
0: Dej si ještě jeden, Luďku, podívej se, jak to zavírá.
2: Ještě si dám jeden. No. Ten je od H, ale...
0: Ne, to neříkej. Ten neříkej...
2: Proč? No tak...
0: Tím je náš život doslova protkán. Já bych...
2: Ne, to já si to... Já si to umožním sám sobě.
0: No tak, dobře.
2: Hrome!
0: Ale to bylo hezký, to jsem neznal.
2: Jo.
0: To jsem neznal, no a já myslím...
2: To ještě vodku mám.
0: To už vůbec ne.
2: Ne, tak vodks.
0: Silný výraz vodks?
2: Vodks ještě mám.
0: To si řekni, to klidně.
2: Jo? K sakru.
1: Je čas na další skladbu. Na tu ale nebude Luděk Nekuda sám. Pomůže mu i velký kamarád Jiří Cízler a o nich dvou si budeme povídat v zápětí.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V předchozí písni na vlnách Českého rozhlasu zpíval kromě Luďka Nekudy i Jiří Cízler. Seznámili se na zájezdních pořadech a okamžitě si padli do oka. Bezvadně se totiž doplňovali. Jiří byl muzikant každým coulem, navíc i zkušený režisér, který věděl, jak v každé scénce pracovat s tempem, kdy ubrat a kdy je správný čas na pointu. Luděk si zase dokázal pohrát s češtinou a vytvořit základ pro jejich scénky. Jak jim to šlo, herecky i režisérsky, to si teď poslechněte v další ukázce, kterou pro vás máme.

mým hostem je člověk, který by se taky dal označit názvem renesanční umělec. Je to herec, režisér, muzikant, zpěvák a kdyby se našlo lepidlo, které by ho přidrželo na židli, tak i spisovatel. Jiří Cízler.

0: café.
1: Co to je? Já chtěl jsem ti něco, ale radši nic.
0: No počkej, co radši nic?
1: No, tak chtěl jsem... Myslel jsem jenom, že... Napadlo mě, že by to neměl.
0: A co by neměl? Kdo by neměl?
1: Lidé by měli být, jací se zdají, anebo nejsou-li se nezdát.
0: Ano. Ano, to je hezké. Ano, ale Jirko, měl jsi připravit několik klasických divadelních rolí, jak jsme se domluvili. No, tak prosím, Jiří Cízler. No, co je?
1: A co je, no? Co by bylo? No, tak se tak na tebe koukám, jak se tady potíš ve světlech, která znamenají slávu, popularitu, zášť nebo závist. A přitom ta tvoje s tím tvým.
0: Počkej. Já ti nerozumím, jaká moje s jakým mým, nebo co?
1: A ne, vlastně to se nemá před tolika lidma, ne, nechme to.
0: Počkej, no tak jaká moje s jakým mým, to řekni už tady, jaká moje, jaký můj, nebo co jsi to tady říkáš?
1: Jaký tvůj, no, jaká moje, jaký tvůj, no prostě tvoje paní a tvůj přítel a přitom její...
0: Její co?
1: No co, její prostě, no.
0: Taky pak co, její jsem já, ne, její.
1: Její jsi ty, no. Jenomže ty jsi tady, no. A zatímco jsi tady, tak s ní je teď on.
0: Tak pojď sem. Co tak je? Konkrétně kdo?
1: To nejde. Podívej se, co je tady lidí, že?
0: Právě, no.
1: No a znáš lidi, všecko rozkecají. A potom taky znáš mě, že já hned všechno vidím černě a ve všem tuším klam a potom přátelské ohledy mi brání, víš,
0: kdo by... Přátelské ohledy, víš, no. Ano, tak když už to tady takhle nadřek, no. Tak kdo ví, co si ty lidi můžou myslet, tak už to laskavě dořekni. Kdo, kde, s kým, proč, jak a co v tom ta moje?
1: No, zkrátka, zatímco ty tady, tak jsem viděl tvojí... paní s tvým přítelem.
0: No a co, proč by nemohla jít moje paní s mým přítelem?
1: No, jistě mohla, ale on jí nesl.
0: On nesl mou ženu?
1: Ne, něco horšího. Nes její tašku.
0: Proč by nemohl nést její tašku? Je to můj přítel, ergo je to i její přítel a je to silný chlap. No mě taky nosí tašku a co je na tom?
1: Jistě. Samozřejmě, co na tom, jenom že tobě přitom nežužrá ucho.
0: Cože mi?
1: Nežužrá ucho.
0: A cože jí?
1: Ale prosím tě, ne.
0: Žužrá ucho? Ne, co jsi to řekl? Hele, tady před lima.
1: Ale uklidni se, Luďku, uklidni se, ne. Já jsem to viděl, no. Stál takhle blízko ní, u toho růžového a říkal... No, prostě... dělal jako...
0: Do ucha? Tak ona měla ucho?
1: Tak ona měla blízko ucho a ještě jí do toho něco špital. Špital, ale já jsem to slyšel. No teda neslyšel, ale viděl jsem to na dálku. Hodně, ale nezlob se, ne. Ne, hlavně se nerozčilu, já vidím, že se začínáš potit, ale...
0: Ale řekni mi to jasně.
1: Ne.
0: Já už to mám dost, teďko už to ale řekni, jasně, tě, páč, co si ne, budou lidi.
1: Uklidni se, co si budou lidi, co by si lidi. No hlavně, máš pravdu, vlastně, když už jsem to začal, tuhle celou věc, tak to řeknu celé. Pojď k jinému mikrofonu. Ležel jsem nedávno s tím tvým a jejím ve stanu. A sužován bolestí zubů jsem nemohl spát. A jak lidé někdy ze sna mluví, slyšel jsem ho, jak říká ze spaní. Ty moje nejsladší. A jmenoval tu tvoji, ano. Ty moje nejsladší. Musíme bedlivě svou lásku skrýt. A pak mě popad ve snu a zudíbal mě. Jakoby z kořeny chtěl vyrvat z mých rtů polipky vrostlé do nich. A pak mi hodil stehno přes stehno. Zlíbal mě znova a potom hluboce zavzdychal a vzkřik. Buď proklet osud, že tě má ten maur. A myslel tím tebe.
2: Co jsi to řekl? Ten...
1: Ne, uklidni se.
2: Řekni to ještě jednou, řekni to jednou.
1: Ne, prosím tě, uklidni se, hlavně ne.
2: Já ji roztrhnu, jestli to je pravda, tak já ji roztrhnu.
1: Chraň se, Luďku, žárlivosti. Chraň se žárlivosti. Je to zelenooký netvor, který si hraje s tím, koho požírá.
2: Já ji roztrhnu a ty vypadni. Už vypadni.
1: Já vypadni, slyšeli jste to? No takhle svět odplácí, no být upřímným, to tedy není dobré.
2: Vypadni, skazil si.

0: Takže je vidět, že se to hraje, že jo? Jako se hraje tak, a pak mě popad. A zulíbal mě. Jak z kořenů by vyrvat chtěl polipky vrostlé dortů. Mých. Takhle se hraje. Jago, já ti předvádím, jak se hraje. Jago, dávej pozor, a ty to hraješ tak, že si všichni mohli mi se bavit o mojí ženě. Už se mi tady propíral jednou navíc. A ty si nehraj, paš, ty máš doma taky mladou a pěknou ženu. Víš, nehraj si se sirkama. Tak jestli předveď ještě nějakou roli.
1: Ale co můžu předvádět roli? Já jsem někde vytratil peníze.
2: No, peníze si vytratil.
1: No, peníze jsem vytratil, no. Vytratil, vlastně jsem je nemohl vytratit, já mám zamknutou, zapnutou kapsu.
0: Ale jsi se nechal v šatně, když se znáš.
1: A v jaký šatně, prosím tě, když jsem šel za scénu, tak jsem je takhle držel v ruce.
0: Takhle? Na štorc?
1: Na jaký štorc? Naležel to normálně. Takhle jsem mě to a dal jsem si je do kapsy a zapnul jsem ji, ne? No a mám ji zapnutou a peníze jsou v čudu, když dovolíš. Já jsem to mohl nechat, kruci, nechat. Vy jste se přece dívali, kdo se kolem mě tady chemejřil? Musel si... No jistě.
2: Jo, koukej se na mě, no. Já ti budu brát.
1: No ne, tak to by musel mít ruku 14 metrů dlouhou tamhle von, že jo? Ty jsi se kolem mě... Ne, já už to vidím. Prostě jsou peníze v čudu. No jo, mezi takovýma lidma hledat zloděje. To je stejně těžký, jako hledat mezi nima někoho, kdo nekrade. Ale já už vím, vám je to úplně jedno. Ale já už vím, jak to vyřeším. Já vím, jak to vyřeším. Ano, pryč odtud, pryč. A pro Dráby, pro Byřice, pro Soudce, pro Mučidla a pro Šibenici. Ano, pro Šibenici. Všichni vás dám pověsit. Jdeme taky. Všichni dám pověsit. A jestli se nesetkám se svými penězi, tak se oběsím sám. A budu vás trasit.

0: Tohle ne, tuhle tu roli lakomce od pana Moliéra, tu Jiříkovi nikdo neuvěřil, protože všichni dobře víme, že u sebe nemohl mít žádný peníze, protože všechny peníze, co vydělá, stačí bohatě rozházet, že ještě k tomu tohle. Jde pak. Jiří Cízler, tohle ti nevzali.
1: No, šatnářka mě navedla.
0: Ty to říkal?
1: No, byli v tvý kapse. Tak jsem si je vzal i s těma tvojima. Ahoj.
2: To si od mě s tobou,
1: no, jasně.
0: Jiří Cízler.
3: Dostáváme se už na konec toho dnešního vyprávění o Luďku Nekudovi. Bohužel, alkohol a neschválený scénář jednoho z dílů kabaretu Sešlost, označený televizními cenzory za protistátní, spustil sérii nehod, které byly příčinou tragické smrti Luďka Nekudy. Nešťastným dnem se pro bývalého konferenciéra skupiny Plavci a moderátora Dobrého Jitra stal 6. březen roku 1988. Z televize přišel tehdy rozčílený, najedl se a pak odešel k sousedovi. Později mu volala kolegyně z práce. Jeho manželka tedy pro něj vyrazila k sousedům, kde Luděk zapíjel žal. Když se vraceli, byl už natolik přiopilý, že se zřítil ze schodů a upadl do bezvědomí. Při léčbě došlo sice nejprve ke zlepšení zdravotního stavu, ale nakonec se zase zhoršil. Po 5 dnech Luděk Nekuda zemřel. Až pak lékaři přišli na to, že měl naraženou přední část lebky, poraněné čelní laloky a lehké krvácení do mozku, které byly příčinou smrti. Škoda, jen by mě tak zajímalo, jak dlouho by se ještě Sešlost vysílala. Jestli by třeba šlapala na paty i slavnému televarieté. I tak za těch 11 dílů, které se nám dochovaly a televize nám občas z nich něco pouští, děkuju. A děkuju i vám, že jste poslouchali a Luďka Nekudu ještě poprosím, aby když nás přivítal, tak se s námi pro dnešek i rozloučil.
0: Vážení přátelé, sešli jsme se a teď se rozejdeme, abychom se eventuálně mohli zase sejít. Děkuji vám za návštěvu, děkuji vám za trpělivost, děkuji všem svým hostům, já se loučím a Naďo, mohl bych tě poprosit, aby si zakončila náš pořad písničkou?
4: Mohl?
0: Prosím.
4: Yeah.